0: právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste Po zarostlém chodníčku 2 od Leoše Janáčka. Skladbu zahrál Jan Jiranský na klavír.
1: Proglas přebírá relaci Rádia 7.

Dobrý den, Petr Hůšť vás zdraví v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Někdo píše blog, někdo jiný natáčí podcasty. Já píšu a také natáčím Kliku. Klika je o tom, čím aktuálně v životě procházím, o čem přemýšlím a co si řeším. A je to z úhlu pohledu víry v Pána Boha a taky se do toho promítá mé zkoumání moudrosti Božího slova Bible. Když píšu tento díl Kliky, tak je po 7 hodině ráno, sedím v Liptovském Mikuláši v McDonaldu, dal jsem si kafe a jdu psát. Já jsem teď na cestě na Ukrajinu, vezu tam do uprchlického tábora speciální pračku na 12 kilo prádla a také mikrovlnku. Čeká mě jednání v Košicích, v Michalovcích, v uprchlickém centru a také v uprchlickém táboře v Poljaně a v Užgorodu. Ty jednání jsou o tom, že chystáme další pomoc pro Ukrajinu a potřebujeme domluvit, jak ty věci udělat dobře a efektivně. Chystáme totiž další dva kamiony humanitární pomoci a tak všechno potřebujeme dobře naladit. Musím ale říct, že jsem někdy unavený a mám silné pochybnosti. Má to smysl to, co děláme? Mám to dělat já? Vždyť to může udělat někdo jiný, kdokoliv jiný. Podle čeho se mám v životě rozhodovat, co mám dělat já? Vítejte v pořadu Klika, dnes na téma, co můžu udělat já.

0: Bože, dej mi klid, abych přijímal věci, které změnit nemohu. Odvahu, abych měnil věci, které měnit mohu. A moudrost, abych je uměl od sebe odlišit. To napsal Arthur Miller, americký dramatik. Ale dříve, daleko dříve a trošku jinak, tohle řekl Aeschylus, velký řecký dramatik. Tohle také citoval náš prezident Zeman při svém uvedení do úřadu. Je to modlitba, Bože, dej mi klid přijímat věci, které změnit nemohu. Tak často se zneklidňuju chováním druhých, zničenou přírodou, inflací, násilím, no a třeba někdy jenom počasím. Rozdíl mezi reaktivním a proaktivním chováním je, že reaktivní je to, že nadávám, stěžuju si, trápím se, anebo jenom reaguju na něco. To je reaktivní chování. Proaktivní je to, co můžu udělat, jak můžu předcházet té situaci, než vznikne. A vlastně tady přecházím už do té druhé části modlitby. To je ta proaktivita. Dej mi, Bože, odvahu měnit věci, které změnit můžu. Můžu totiž jenom láteřit a nebo si najít místo svého vlivu. Co je to, co změnit můžu? Během války na Ukrajině a pomoci, která se rozběhla pro uprchlíky a taky pro lidi, kteří jsou zasaženi válkou na Ukrajině, tak humanitární organizace Člověk v tísni vybrali 2 miliardy na pomoc Ukrajině. A tak si říkám, je potřeba, abych pomáhal já? Vždyť všichni tak nějak pomáhají. Není to závislé jenom na mě. No jo, ale když tohle si řeknou všichni, tak nikdo pomáhat nebude. A ten samý Člověk v tísni, nebo ta samá organizace Člověk v tísni, mají jedno hezké heslo. Co můžeme udělat my, uděláme my. Možná jsme znepokojení tíživou situací maminek samoživitelek, samotou seniorů, nebo neekologickým přístupem našeho okolí, nedostatkem alternativní kultury, anebo absencí aktivit vedoucích k osobnímu duchovnímu růstu. A dokonce nemusíme vždycky vnímat jenom nějakou větší oblast, ale třeba vnímáme jenom jednu maminku, jednoho seniora, odpad v lese a možnost uspořádat hezký koncert nebo uspořádat duchovní seminář. Jak získat od Pána Boha odvahu měnit, co můžu změnit? Jak nebýt jenom pasivním, reaktivním člověkem, který je utrápený, ustěžovaný nebo rezignovaný, ale na druhou stranu, jak se nestát bezbřehým a uhnaným aktivistou, který se vrhá do všech nenaplněných potřeb. Filipským, 1. kapitola, 9. až 10. verš. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě více a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží. Moudrost rozpoznat, co změnit nemůžeme a co změnit můžeme, tak apoštol Pavel říká, že zdrojem pro tohle rozpoznání je láska. Ta souvisí s poznáním a vnímavostí. Láska je zdroj rozpoznání, na čem záleží. Římanům 12:2. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Tady znovu ten samý apoštol Pavel říká, naše mysl potřebuje upgrade, restart, obnovení, abychom rozpoznali, co je vůle Boží, co je dobré, co je Bohu milé. Mi osobně je v životě milé, když mi manželka udělá dobré kafe, nebo když mi poškrabe záda. To já mám neskutečně rád. A nebo když mi řekne, táto, ty jsi šílenec. To je ne urážka, to je pro mě kompliment. Tak přemýšlím, co je Bohu milé a co je v jeho srdci. A jak můžu vůbec zjistit, co je v Božím srdci? Kazatel, 3. kapitola, 11. verš. On všechno učinil krásně a v pravý čas a lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. Bůh dal lidem do srdce touhu po věčnosti. dal do našeho srdce touhu po něčem, co nás přesahuje, na čem záleží, co je dobré. Tak se chci zeptat sebe, ale také každého z nás, co už je tak nějak delší dobu v našem srdci. Je to třeba tíživá situace maminky samoživitelky, osamocený senior, poškozování přírody nebo nedostatek alternativní kultury, absence duchovní inspirace v našem společenství. Ta otázka je, Bože, mám to dělat já? Ale není tato otázka, tato modlitba zároveň už odpovědí? Protože pokud žiju svůj vztah s Bohem, nedal Bůh něco ze svého srdce, už dávno něco do mého srdce? Možná někdy to, co pokládáme jako otázku, je zároveň od Pána Boha odpověď.
1: Pane, ať si stéblo trávy nebo obyčejný list, prosím dej, ať aspoň trochu

Tak a mám tady pro nás cvičení pro příští týden. Co mi Pán Bůh dává do srdce? Co je to, co já můžu změnit? Jak to zjistit? Možná skrze modlitbu. Bože, dej mi klid, abych přijímal věci, které změnit nemohu. Odvahu, abych měnil věci, které měnit mohu. A moudrost, abych je uměl od sebe odlišit. A to je z dnešní kliky všechno. Petr Hůž vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 a pokud byste si chtěli tenhle díl poslechnout ještě jednou nebo některé z předešlých dílů anebo o klice chcete dát vědět svým známým, tak můžete kliku najít na podcastových serverech anebo v archivu Rádia 7. Tak mějte se pěkně a třeba zase za týden.

Vstal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy. Přečti a jednou pak spolehni na svou paměť. Ten den, kdy na tebe ukáže jako na mě

Naši mrtví jsou tu stále s námi. Píše jí skácel před narozeninami.

0: Nestačí vám střední proud?
1: Zkuste vlny Radia Proglas.
2: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

Vítejte, milí přátelé, dobré hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s další poctou, tentokrát naštěstí žijícímu umělci, dokonce tomu, kterého zanedlouho uvítáme v českých zemích na koncertě. Touto pozoruhodnou zpěvačkou je Susan Nadine Vega, americká zpěvačka a skladatelka hudby inspirované původně folkem. Její hudební kariéra trvá více než 40 let, začala v první polovině 80. let, kdy vydala 4 singly, které se hned umístily v top 40 britské hitparády. U nás jsou nejznámější Marlene on the Wall a Luca, které oba uslyšíme. A kapelová skladba Tom's Dinner, kterou jsme dnešní čaj do páté zahájili, pochází z jejího druhého studiového alba, které nese název Solitude Standing. V roce 1990, tedy 3 roky po vydání tohoto alba, ji zremixovali dva angličtí producenti elektronické hudby Nick Bett a Neil Slateford, kteří si říkali DNA. Skladba byla původně natočena jako pirátská, chlapci totiž používali při testování různých schémat digitální komprese. Vega ovšem dovolila DNA vydat jí prostřednictvím své nahrávací společnosti. Takže původní akapelová nahrávka hrála velkou roli při testování a tvorbě formátu MP3, takže se později Susan Vega říkalo matka MP3. Takže teď nás čekají Tom's Dinner v té podobě, do jaké ji zremixovali DNA, a potom snad vůbec nejslavnější a nejčastěji coverová píseň Susan Vega, Marlene on the Wall, vydaná na jejím prvním eponymním albu Susan Vega, které vyšlo roku 1983. Marlene on the Wall u nás poměrně nedlouho po vzniku originálu spopularizovala brněnská kapela Tigras v podání Kataryny Pořízkové Mitteregrové, ale teď zazní originál.

Co říci o Susan Vega? My především se jí věnujeme, aniž má nějaké jubileum nebo vlastně nějaké kulaté období, kdy zahájila svou práci. Ne, je vlastně na evropské šňůře k albu Flying with Angels, které vyšlo 2. května 2025 u Cooking Vinyl, a v rámci koncertního turné k tomuto albu přijede také 15. července 2026 do Prahy, do divadla Archa. Koncert už je patrně úplně vyprodaný, ale nicméně stojí za to si Vegu, zejména těm, kteří už teď příliš často neslýchají ani z různých pořadů v rádiích, ani víceméně na sítích, takže jde o velice originální zpěvačku, velice snadno rozeznatelnou na první poslech. Narodila se 11. července 1959 v Santa Monice v Kalifornii a její rodiče se rozvedli krátce po jejím narození. Takže ji vychovávala zajímavá dvojice. Její matka Pat Vega, analytička počítačových systémů německo-švédského původu, a její nevlastní otec Edgardo Vega, známý jako Ed Vega, romanopisec a profesor původem z Portorika. Když jí bylo 2,5 roku, rodina se přestěhovala do New Yorku a vyrůstala v hispánském Harlemu a na Upper West Side. Dlouho nevěděla vlastně, kdo by je její biologický otec, dověděla se to až v 9 letech, a její otec Richard Peck, Angličan irského a skotského původu, se s ní poprvé setkal, když jí bylo něco málo přes 20. Už se samozřejmě vídají. První básničky začala psát v 9 letech, ve 14 složila první písničku. Debutové eponymní album jí vyšlo v roce 1985. V té době studovala prestižní High School of Performing Arts, ovšem studovala moderní tanec, to je docela zajímavé. Ovšem v té době celkem pravidelně hrávala jako písničkářka v kavárně na Cornelia Street, na Barnard College. Pak studovala anglickou literaturu a vystupovala v malých klubech v Greenwich Village. To eponymní album sklidilo převážně pozitivní recenze a ve Velké Británii se stalo dokonce platinovým. K písni Marlene on the Wall, jak už jsme říkali, vznikla řada cover verzí, ale také videoklip, které vysílali i televizní stanice. Druhá deska se jmenuje Solitude Standing, pochází z roku 1987 a sklidila u kritiku ještě lepší hodnocení a také se lépe prodávala než její debut. Obsahuje hitovky Tom's Dinner, kterou už jsme slyšeli ve 2 verzích, a také píseň Luca, která měla celosvětový úspěch. Je to píseň, která pojednává o násilí na dětech a o dítěti, které jakoby cítí vinu za něco, co vůbec nezavinilo. To bylo v její době, to znamená v 80. letech, poměrně neobvyklé téma popového hitu. Takže Solitude Standing a také následující album z roku 92, 99,9 Fahrenheita. Ať se vám líbí.

Posloucháte Čaj do páté a věnujeme se písničkářce Susan Vega, která zanedlouho bude koncertovat v Praze. Její třetí studiové album Days of Open Hand kombinuje její zavedený folkrockový styl s pestřejší instrumentací, jako jsou styly ney a dambek, a používá experimentální aranžma. Mezi významné spolupracovníky na albu patří Philip Glass, Sean Colvin, John Lennon a další zajímaví muzikanti. Ve srovnání s předchozími studiovými alby více používá syntezátory. 99,9 Fahrenheita je její čtvrté studiové album, tam už mísí folk a pop, a toto album jako její první získal zlatou desku za prodej přes 500 000 kopií v USA. Páté studiové album se jmenuje Nine Objects of Desire a vyšlo roku 1996. Hudba se pohybuje mezi jednoduchým stylem, jímž se proslavila, a takovou populárnější produkcí, kterou mělo to předchozí 99,9 Fahrenheita. Toto album obsahuje skladbu Karamel, která se objevila v romantické komedii Pravda o kočkách a psech, a později trailer v romantickém dramatu Closer z roku 2004. Ten si také poslechneme a také si naznačíme, jak vypadal další album The Songs in Red and Grey z roku 2001.

Takže to byly ukázky z alba Songs in Red and Grey, které vyšlo v roce 2001. Na těch písních se producentsky podílel Mitchell Froome, kterého si Susan Vega vzala v roce 1995, ale po 3 letech se rozvedli. Zajímavostí bylo, že poměrně brzy po 5 vydaných albech vydala už první bestovku, ovšem se samostatným názvem Tried and True. Tam právě oficiálně vyšla i ta elektronická podoba Tom's Dinner z DNA, kterou už jsme slyšeli. Blue Notes Records s ní podepsala smlouvu roku 2006 a v červenci 2007 vydala album Beauty and Crime, které získalo cenu Grammy za nejlepší technicky zpracované album. Ona se čím dál více profilovala. Takže z alba Beauty and Crime si poslechneme 2 ukázky, které tak trochu evokují její vztah k New Yorku, které bere jako město svého mládí nebo svého života. Takže zazní skladby New York is a woman, New York je žena a Frank and Ava, které připomíná známou hereckou a pozdní manželskou dvojici Franka Sinatru a Avu Gardner. Ať se vám líbí.

U dalších Alp se začaly objevovat velké mezery. My jsme v těch předchozích ukázkách slyšeli její píseň, kterou připojila na album písničkáře Danger Mouse, Dark Night of the Soul, které se jmenoval The Man Who Played God, muž, který hrál Boha. Další zajímavé evokace biblických témat se objevily na albu Tales from the Realm of the Queen z roku 2014, kde se objevila píseň Jacob and the Angel, kterou jsme slyšeli v těch předchozích ukázkách. Dalo by se říci, že jak písničkářka zraje a stále pravidelně koncertuje, tak je zaznamenání hodné, že alba produkuje s čím dál většími odstupy a čím dál promyšleněji. Jejím druhým albem od konce je píseň Lover and Beloved, Songs from an Evening with Carson McCullers a konečně ono loňské Flying with Angels. Dlouhá pauza vyplněná koncertováním vedla až k tomu albu v loňském roce, následovalo světové turné. Co se o Vedze dá říci zajímavého? Nikdy se nenaučila číst notový zápis, ačkoliv je víceméně dcerou matematičky, tak v tomto směru se tedy nepomamila. Ona melodii vnímá spíš jako obrazy. Melodii vnímá jako tvar a akordy jako barvy. Takové cítění a vidění je u celé řady písničkářů, ale málo kdo to má tak propracované jako ona sama. Takže když tvoří, tak se zaměřuje na texty a melodické nápady a pro pokročilé prvky, jako jsou intra nebo různé mosty, se spoléhá na své spolupracovníky. A většina jejich alb, s výjimkou toho prvního, které bylo ryze autorské, vzniká na této spolupráci. Sama se přiznává k hudebním vlivům, které na její tvorbu měli Lou Reed, Bob Dylan, Leonard Cohen a nebo Paul Simon. Zajímavé je, že má poměrně blízký vztah k Česku. Začátkem října 2006 se účastnila festivalu dokumentárních filmů Akademia Film Olomouc. Byla pozvána, protože v té době s ní dokumentarista Christopher Seufert točil dokument, který měl zkušební projekci právě v Olomouci. Susan Vega je také jednou z 12 osobností, které se zúčastnily scénických rozhovorů ve Švandově divadle, které obsahovala kniha Davida Hrbka Všechno je sázka. Tam Susan Vega tuto knihu také pokřtila. Další zajímavostí se vztahem k Česku, lépe řečeno k Moravě, je, že na počátku své kariéry, kdy hrála na kytary Guild a pak na Yamahu a na Taylor, v současné době hraje na kytary Furch Guitars, značku vyráběnou u moravského lokálního výrobce Františka Furcha ve Velkých Němčicích. Její píseň Tom's Dinner se stala tématem soutěže o kytaru, kterou Furch v roce 2021 pořádal. Koncertovala v českých zemích už několikrát, například v červenci 2015 na Sichrově v rámci jejího evropského turné, v červnu 2016 v Pardubicích a v červnu 2016 tedy v rámci téhož turné ve Zlíně. Takže se k nám vrací po čtvrté. Ti z vás, kteří měli štěstí a na koncert se dostanou, tak jim přeji krásný zážitek. S vámi ostatními se v rámci Čaje do páté loučím. Přeji příjemný zbytek dnešního dne. Spolu se zvukovým mistrem Romanem Kabelkou se s vámi od mikrofonu loučí Helena Bredfeldová a přeje příjemný zbytek dnešního dne. Těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

Martin Courtois.

Bye.

jsem byl takhle příliš dlouho samý trable. Sotva budu kopa veselá. Myslím, že jsem špatná sázka, ale jestli o to stojíš, tak to zkusme

Zamčená truhla, která skrývá od sebe v sobě klíč. Zamčená truhla, která skrývá od sebe v sobě klíč.

dveře a čas zmizí. A najednou si seš tak cizí. Semafor mrká, kde si před tunelem. Vyhlížíš vlak, co jde tvým směrem. Ten vlak, co tvým směrem jede. Ten pocit, co životem tě vede. Kdo nezapomněl, ten nemusí čekat.

0: Roger. Větru v vodě.
1: Jste u nás jako doma. Proglas.
2: Nechceš toho moc, jen chceš pomník.

0: Hej, kam se ženeš? Hej, kam se ženeš? Jen ten, co se nežene a nežene,
1: to, co schání, se žene.
0: Tak
1: hej, kam se ženeš? Hej, kam se ženeš?
0: Jen ten, co se nežene a nežene, to, co schání, se žene. Tak.

Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 15. července. Lev 14. pokračuje.

Ve svém letním pobytu v Castel Gandolfu. V dnešním pořadu vám přiblížíme nejstarší dějiny této letní papežské rezidence a v druhé části pořadu si s ukrajinským medievalistou Dmitrem Hordienkem připomeneme okolnosti křtu Kyjevské Rusy v roce 988. Jehož výročí se tradičně připomíná dnešní den. Příjemný poslech. Nad Albánským jezerem, asi 25 kilometrů, leží Castel Gandolfo, malé městečko plné historie, umění a výjimečné tradice spojené s papežskými pobyty. Až na několik málo výjimek je papežové v posledních 400 letech využívali jako své letní sídlo. Lev XIV. Je již 16. papežem v historii, který tráví letní dny právě tady. Přehled dějin tohoto mimořádného místa pro nás připravila Emma Jašková, která během léta provádí po papežských vilách. Papežské vily v Castel Gandolfu skrývají mnoho tajemství. Jejich základy stojí na kdysi obrovské Domicianově vile, kterou si jako své sídlo nechal postavit právě tento císař, vládnoucí v poslední čtvrtině prvního století. Vila měla rozlohu přibližně 14 čtverečních kilometrů a rozprostírala se až k břehům jezera. Součástí nové stavby byly i monumentální projekty, jako zahradní stadion a divadlo. Po Domiciánově smrti jeho nástupci využívali tuto honosnou rezidenci jen zřídka. Ve středověku byl na troskách Domiciánovy vily postaven hrad, který patřil janovské rodině Gandolfiů, po kterých město zdědilo své jméno. Později se hrad stal majetkem rodu Savelliů, v jehož vlastnictví zůstal až do přelomového roku 1526, kdy přešel do rukou Svatého stolce a začala se psát nová kapitola jeho dějin. Když totiž tento rod nebyl schopen splatit dluh vůči Svatému stolci, apoštolská komora za pontifikátu Klementa VII. Majetek zabavila jako splátku a tak se stal neprodejným dědictvím Svatého stolce. Prvním papežem, který trávil čas odpočinku v Castel Gandolfu, byl Urban VIII. Barberini, jenž si toto místo oblíbil již jako kardinál. Poprvé přijel do Castel Gandolfa právě před 400 lety, 10. května 1626, a postupem času nechal původní hrad přestavět na barokní palác. Pod vedením dalších papežů, zejména Alexandra VII. A Klementa XIV., který zakoupil nedalekou vilu Sibo, docházelo k postupnému rozšiřování a zkrášlování celého komplexu. V současné době jej tvoří vila Barberini, postavená synovcem papeže Urbana VIII., vila Sibo a apoštolský palác. Nelze opomenout zahrady, které obklopují jednotlivé paláce a kdysi hrály významnou roli při diplomatických setkáních. Dodnes nabízejí prostor pro papežovy chvíle odpočinku. V období následujícím sjednocení Itálie a zánik papežského státu v roce 1870 byly paláce více než 60 let opuštěné. Situace se vyřešila až podpisem lateránských dohod v roce 1929. Od té doby Castel Gandolfo opět plní svou úlohu. Od roku 1934 je součástí papežských vil také astronomická observatoř, kterou papež Pius XI. Přesunul do Castel Gandolfa kvůli nevhodným podmínkám v Římě. V průběhu staletí bylo Castel Gandolfo svědkem nejrůznějších příběhů. Někteří papežové, jako například Pius IX. Nebo Jan 23., se v městečku neváhali vmísit do davu obyčejných lidí. Zahrady sloužily také jako útočiště pro válečné uprchlíky nebo jako centrum vědeckého výzkumu. K některým z těchto příběhů se vrátíme v příštím pokračování. Patnáctého července slaví církve na Ukrajině svatého Vladimíra Velikého, kyjevského knížete, který je ústřední postavou v dějinách této země. Ve stejný den se také připomíná křest Kyjevské Rusy roku 988.
Událost, která znamenala konverzi středověkého státu ke křesťanství a hluboce ovlivnila jeho náboženskou, kulturní i politickou identitu. Ukrajinský historik a medievalista Dmytro Hodrienko poskytl při této příležitosti rozhovor vatikánským médiím. Jak zdůrazňuje, rozhodnutí knížete Vladimíra pokřesťanštit Kyjevskou Rus nelze připsat jedné motivaci. Důvodů bylo skutečně mnoho. Tím zásadním bylo, že Vladimír stál před nutností zvolit si monoteistické náboženství. Podle teze formulované ukrajinským historikem Michailem Hruševským právě za Vladimírovy vlády se formoval centralizovaný stát s centrem v Kyjevě. Starobylé místní dynastie byly postupně nahrazovány jedinou vládnoucí dynastií. Ve středověku dynastie znamenala stát. K upevnění této nové politické reality bylo zapotřebí nalézt také společný náboženský základ. Hlavní prameny, zejména pověst dávných let a vzpomínka a chvála knížete Vladimíra od měcha Jakuba, ukazují, jak byl kníže na konci 10. století postaven před volbu mezi velkými náboženstvími. Centralizovaný stát již nemohl v politickém prostoru té doby přežít, pokud by zůstal pohanský, tvrdí historik. Velice zajímavé ovšem je, že na rozdíl od jiných evropských panovníků té doby měl Vladimír k dispozici širší škálu možností. Zatímco polský měšek první se musel rozhodnout, ke kterému centru latinského křesťanství se přiklonit, a bulharský Boris I. vyjednával mezi Římem a Konstantinopolí, kníže Kyjevské Rusy podle Dmytra Hodrienka zvažoval také islám a judaismus. Žádný jiný evropský panovník té doby nestál před tak širokým náboženským horizontem, poznamenává historik. Zvláštní pozornost si podle něj zaslouží mise přicházející z volžského Bulharska, kterou kroniky uvádějí jako první. Po náročném vojenském tažení proti této říši muslimští vyslanci navrhli Vladimírovi, aby přijal islám. Nebyla to pouze teoretická možnost, ale reálná alternativa, kterou Vladimír vážně zvažoval. Jakkoliv neexistují spolehlivé důkazy o tom, že by snad kníže někdy islám vyznával. Po muslimech, podle pověsti dávných let, dorazili k Vladimírovi také zástupci západního křesťanství. Od Němců z Říma, čteme. Tato epizoda, jak poznamenává Dmytro Hodrienko, stále vyvolává mnoho otázek. Že se jedná o Němce, je poměrně jasné. Pravděpodobně je řeč o misii spojené s magdeburským arcibiskupem. Složitější je ovšem pochopit zmínku o Římě. Podle historika je nejzajímavější to, že se ve Vladimírově reakci na tuto misi neobjevuje vůbec žádný teologický argument. Jediným výrokem připisovaným Vladimírovi v reakci na západní misi je tato věta. Naši otcové to nepřijali. Podle kroniky následně dorazila židovská delegace pocházející z Chazarského okruhu. Chazarský kaganát byl státem, v němž koexistovaly tři monoteistická náboženství – judaismus, islám a křesťanství. Tato struktura mohla Vladimíra zaujmout. Ne nutně vnucovat celé populaci jediné náboženství, ale umožnit přítomnost různých náboženských komunit v rámci jednoho a téhož státu. Chazarská říše byla napojena na velké východní obchodní cesty směřující ke Kaspickému moři a do Bagdádu. Pro Kyjevskou Rus měla tato spojení strategický význam. Vladimírovo konečné rozhodnutí pro křesťanství byzantské tradice nebylo výsledkem čistě teologické konfrontace. Tradice pověsti dávných let vypráví o pokusu řeckého filozofa přesvědčit Vladimíra s využitím obrazu posledního soudu. Na konci prvního tisíciletí bylo očekávání konce světa velmi silným prvkem náboženského cítění a poselství o posledním soudu muselo tedy mít velký dopad.
Definitivní rozhodnutí nicméně přichází až po další etapě. Kníže vysílá vyslance k různým národům, aby pozorovali jejich náboženské zvyky. Největší dojem na ně udělala liturgie v chrámu Hagia Sophia v Konstantinopoli. Je to pochopitelné. V té době to byl největší chrám křesťanského světa. Rozhodujícím bodem však nebyla pouze liturgie. Byla to samotná Konstantinopol, největší město, jaké tehdy existovalo. Klíčovou roli sehrály přirozeně také vztahy s Konstantinopolí a možnost spojenectví s císařskou dynastií prostřednictvím sňatku s princeznou Annou, sestrou císaře Bazila II. Podle politické logiky té doby sňatek s příslušnicí císařské dynastie nesmírně zvýšil jeho prestiž. Vladimír získal téměř císařskou legitimitu. Není tedy vůbec zanedbatelné, když pověst dávných let popisuje křest Kyjeva nikoli prostřednictvím argumentů pro křesťanskou víru, ale jako rozhodnutí knížete. Vladimír nadále udržoval vztahy jak s Římem, tak s Konstantinopolí a zcela logicky se snažil zachovat pro Kyjevskou Rus co největší autonomii. O kontaktech s latinským světem svědčí mimo jiné přítomnost osobností jako biskupa a misionáře Bruna z Querfurtu a biskupa Reinberna na Kyjevském dvoře, tedy osobností spjatých se západní tradicí. Jak dodává Dmitro Hodrienko, tyto skutečnosti ukazují, že Vladimírova orientace na Konstantinopol neznamenala úplné vyloučení vztahů s Římem. Snažil se zkrátka využít vztahy s Římem i Konstantinopolí v zájmu svého státu. Nakonec však nejdůležitějším výsledkem byl vstup Kyjevské Rusy do křesťanského světa. Vladimír učinil civilizační rozhodnutí ve prospěch křesťanství. Díky této volbě vstoupila Kyjevská Rus do evropského kulturního prostoru. V liturgickém kalendáři si dnes připomínáme svatého Bonaventuru z Bagnoregia, učitele církve. Připomeňme si tohoto velkého františkánského myslitele a teologa 13. století ve slovech papeže Benedikta 16. Pro svatého Bonaventuru je konečným osudem člověka milovat Boha, tedy setkání a sjednocení jeho lásky s naší láskou. To je pro něj nejvýstižnější definice našeho štěstí. V této souvislosti cituji větu z první kapitoly Bonaventurova Putování mysli do Boha. Kým nepronikne osvěcující záře vycházející z tolika stvořených věcí, je slepý. Koho neprobudí volání tak mohutného chóru, je hluchý. Kdo nevelebí Boha za tak skvělá díla, je němý. Kdo se po tak velkém množství svědectví neobrátí k prvnímu počátku, je tupý. Celé stvoření hlasitě hovoří o Bohu dobrém a krásném, o jeho lásce. Celý náš život je pro svatého Bonaventuru cestou, poutí, výstupem k Bohu. Ale vlastními silami se k Boží výšce dostat nemůžeme. Bůh sám nám musí pomoci, musí nás vytáhnout nahoru. Proto je nutná modlitba. Modlitba je matkou a počátkem povznesení. Sursum actio, činu, který nás vede vzhůru, říká Bonaventura. Zakončím tedy modlitbou, kterou začíná jeho putování. V modlitbě se tedy obracejme na našeho Pána Boha slovy. Přiveď mne, Pane, na svou cestu, ať kráčím ve tvé pravdě. Nechť se veselí moje srdce v posvátné bázni před tebou. A s těmito slovy Benedikta 16. z generální audience 17. března 2010 končíme dnešní relaci z Vatikánu. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

0: A krátce před 6 hodinou nabízíme myšlenku na den. Dnešní připravil Daniel Ženatý.
1: Sledoval jsem fotbal na mistrovství světa. Právě říkali, jaký plat ten hvězdný útočník má. Manželka od psacího stolu polohlasně zabrblala, že to je nemorální. A od stolu plného výkresů, pastelek, lepidla a papírových ústřižků se ozval jasný hlas vnučky. Dědo, jsi bohatý? Už jsem měl na jazyku lehce uražené. No to teda nejsem, podívej se na toho kopálistu. Naštěstí jsem svou dotčenou reakci spolknul. Došlo mně, že se přede mnou otevírá velká šance. Ona sama se ptá, chce to slyšet. Třeba v ní někde má odpověď, aspoň kouskem uvízne a bude jí v životě k dobrému. Protože však to znáte, říkat moudra vnoučatům, to není jen tak. A tak jsem jí řekl, že bohatý jsem. Že mám mnoho dobrých přátel, dobrých sousedů, že nás doma bylo mnoho a měli jsme se rádi, že mám v hlavě tolik vzpomínek, že bych mohl vyprávět od rána do večera a od večera do rána, že jsem mohl cestovat, studovat, mít manželku, děti, vnuky. Už jsem chtěl pokračovat, že peníze nejsou třeba, ale naštěstí jsem to neřekl, protože peníze třeba jsou a ona je vnímavá a v různých souvislostech to kolem sebe slyší. Spolkl jsem i poznámku, však, že ani ten fotbalista s astronomickým platem ještě nemusí být šťastný, protože, co já vím, třeba šťastný je a bude, přeji mu to. A tak jsem se zmohl na závěrečnou větu, že mé bohatství není tvořeno pouze penězi, ale také tím, co jsem prožil, co prožívám, tím, že pořád dýchám a raduji se z toho, že po velkém suchu konečně trochu prší. A to všechno dohromady a spousta dalších věcí, že tvoříme bohatství a proto si myslím, že bohatý jsem. Zvedl jsem zrak, abych viděl, jak vnučka hltá má moudrá slova. Měla velmi soustředěný výraz, to ano, ani se nehnula a nůžkami pečlivě vystřihovala na pomalovaném papíře cosi velmi zaobleného. No tak nevím, ale chvíle to byla pěkná, fotbal také. A kdo vyhrál, si už nepamatuji. Pěkný den vám, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.

Je akorát 6 hodin a 1 minuta, čtvrtek 16. července. Vy máte naladěný Proglas a od mikrofonu vám dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je památka Panny Marie Karmelské jako vzoru modlitby, rozjímání a oddanosti Bohu. Podle kalendáře občanského má svátek Luboš. Je to jméno české a znamená míru milovný. Nositelům tohoto jména blahopřejeme k svátku a na Proglasu se pojďme začíst od dnešního evangelia.

Z 11. kapitoly podle Matouše. Ježíš se ujal slova a řekl: Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mého netlačí a mé břemeno netíží.

0: A v tuto chvíli se s námi můžete pomodlit ranní chvály. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Michal.
0: Prožíváme památku Panny Marie Karmelské. Nicméně dnešní texty vezmeme ze třetího týdne žaltáře od strany 1214, v novějším vydání breviáře 1214 a ve starším 1091. 1091. Pouze antifona k Zachariášovu kantiku a závěrečná modlitba budou právě z památky od strany 1607, 1607 nebo 1431. 1431. Ještě zopakuji dnešní texty pro novější vydání breviáře strany 1214 a 1607. Pro starší vydání 1091 a 1431. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Kriste, světlo pravdivé, slunce svých věřících, o srdce milostivé, útěcho lkajících, tvé dobroty líbeznost, každé jitro hřeje, v tobě mám pravou radost, ty jsi má naděje.
1: Probuď mě z ospalosti, živote můj milý, k obnovení čilosti popřej ducha síly. Čistou rosou nebeskou sladkého učení, Kriste, svlažuj duši mou na cestě k spasení.
0: Dobrotou svou navštiv mě, spasiteli milý, ať se celé srdce mé v tobě tak posílí. Bych z rozkoší nebeských cítil potěšení a hledal jen v nich samých své obveselení.
1: Zůstaneš-li mým světlem, Jezu, má radosti, pak ve věčném světle tvém pozdější žalosti mě svou krásou ozdobíš, v ní budu plesati a že mi dobře činíš, tobě děkovati. Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží.
0: Hospodin miluje, co založil na svatých horách. Miluje brány Sionu nad všechna Jakubova sídla.
1: Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží.
0: Připočtu Rahab i Bábel mezi své ctitele, ba i Filištínsko, Tyrus z Etiopií. I ti se tam narodili.
1: O Sionu se řekne, jeden jako druhý se v něm narodil, sám svrchovaný mu dal pevný základ.
0: Hospodin zapíše do knihy národů, tito se tam narodili.
1: Při tanci budou zpívat. Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží.
1: Pán přijde s velikou mocí a jeho odplata s ním.
0: Hle, Pán Hospodin přichází s mocí, jeho rámě mu dává vládu.
1: Hle, u sebe má svou mzdu a před sebou má svůj zisk.
0: Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem zhromažďuje beránky.
1: Ve svém klínu je nese, březí ovce šetrně vede.
0: Kdo hrstí změřil vody a určil pídí rozměry nebe.
1: Kdo nabral do odměrky prach země, zvážil závažím hory a na vahách pahorky.
0: Kdo řídil Hospodinova ducha, kdo ho poučil svou radou?
1: S kým se radil, aby mu dal rozum? Aby ho poučil o stezce práva?
0: Kdo se s ním sdílel o vědění a ukázal mu cestu moudrosti?
1: Hle, národy jsou jako krupěj na okovu, na prášek za prášek na vahách se mohou považovat. Hle, ostrovy váží jako smítko.
0: Libanon nestačí na rozdělání ohně. Je málo jeho zvěře na žertvu.
1: Všechny národy jsou před ním, jako by nebyly. Nemá je za nic, jen za prázdnotu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pán přijde s velikou mocí a jeho odplata s ním.
1: Oslavujte Hospodina, našeho Boha, a klaňte se mu na jeho svaté hoře.
0: Hospodin králuje, třesou se národy, trůní nad cheruby, chvěje se země.
1: Hospodin na Sionu je veliký a nade všemi národy vyvýšený.
0: Ať chválí tvé veliké a hrozné jméno, neboť je svaté.
1: Pevně vládne ten, kdo miluje právo, ty jsi určil, co je správné. Právo a spravedlnost vykonáváš v Jakubovi.
0: Oslavujte Hospodina, našeho Boha, klaňte se u podnože jeho nohou, neboť je svatá.
1: Mojžíš a Áron jsou mezi jeho kněžími a Samuel mezi těmi, kdo vzývali jeho jméno. Vzývali Hospodina a on je vyslýchal.
0: Mluvíval k ním v oblačném sloupu, slýchali jeho příkazy, zákon, který jim dal.
1: Hospodine, náš Bože, ty jsi je vyslyšel, Bože, byl jsi k ním milostivý, ale také si trestal jejich přestupky.
0: Oslavujte Hospodina, našeho Boha, klaňte se na jeho svaté hoře, neboť svatý je Hospodin, náš Bůh.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Oslavujte Hospodina, našeho Boha, a klaňte se mu na jeho svaté hoře.
0: Navzájem si pomáhejte podle míry Božích darů, jako dobří správcové rozmanité Boží milosti. Kdo má dar řeči, ať si je vědom, že přednáší slovo Boží. Kdo slouží, ať si je vědom, že pověření k tomu přijal od Boha, aby tak byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista.

0: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine.
1: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine.
0: Tvé příkazy chci zachovávat.
1: Vyslyš mě, Hospodine.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine. V modlitbě jsem hledala moudrost a obdržela jsem její první plody.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: V modlitbě jsem hledala moudrost a obdržela jsem její první plody. Děkujeme Bohu Otci za to, že svou láskou vede a živí svůj lid. Radostně volejme.
1: Sláva tobě, Bože, na věky. Nejlaskavější Otče, chválíme tě za tvou lásku.
0: Neboť ty jsi nás podivuhodně stvořil a ještě podivuhodněji obnovil.
1: Na počátku tohoto dne vlož do našich srdcí snahou ti sloužit.
0: Aby tě naše myšlenky a skutky stále oslavovaly.
1: Očisti naše srdce od zlých žádostí.
0: Abychom vždy hledali tvou vůli.
1: Otevři naše srdce potřebám všech lidí.
0: Aby nepostrádali naší bratrské lásky.
1: Sláva tobě, Bože, na věky.
0: A připojme modlitbu Páně. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Prosíme tě, Bože, veď nás k dokonalejší modlitbě, abychom na přímluvu a pod ochranou blahoslavené Panny Marie stále stoupali cestou, která vede ke Kristu. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: Ve čtvrtek 15. týdne v mezidobí čteme z první knihy Královské úryvky 22. kapitoly pod titul Smrt bezbožného krále Achaba. Po 3 roky nedošlo mezi Aramem a Izraelem k válce. V 3. roce sestoupil Jozafat, král judský, ke králi izraelskému. Izraelský král řekl svým služebníkům, víte, že Ramot v Gileadu patří nám? A my otálíme vzít jej z rukou aramejského krále. Pak se otázal Jozafata, půjdeš se mnou do války o Ramot v Gileadu? Jozafat izraelskému králi odvětil, jsme jedno, já jako ty, můj lid jako tvůj lid, mý koně jako tvý koně. Jozafat izraelskému králi řekl, dotaž se ještě dnes na Hospodinovo slovo. Izraelský král shromáždil proroky na 400 mužů a řekl jim, mám jít do války proti Rámotu v Gileádu, nebo mám od toho upustit? Odpověděli, jdi, pán jej vydá králi do rukou. Ale Jozafat se zeptal, což pak tu už není žádný prorok Hospodinův, abychom se dotázali skrze něho? Izraelský král Jozafatovi odpověděl, je tu ještě jeden muž, skrze něhož bychom se mohli dotázat Hospodina, ale já ho nenávidím, protože mi neprorokuje nic dobrého, nýbrž jen zlo. Je to Micheáš, syn Jimlův. Jozafat řekl, nechť král tak nemluví. Izraelský král tedy povolal jednoho eunucha a řekl, rychle přiveď Micheáše, syna Jimlova. Když přišel ke králi, král mu řekl, Micheáši, máme jít do války proti Rámotu v Gileádu, nebo máme od toho upustit? On mu odpověděl, vytáhni, budeš mít úspěch. Hospodin jej vydá králi do rukou. Král ho okřikl, kolikrát tě mám zapřísahat, abys mi v Hospodinově jménu nemluvil nic než pravdu. Micheáš odpověděl, viděl jsem všechen Izrael rozptýlený po horách jako ovce, které nemají pastýře. Hospodin řekl, zůstali bez pánů, ať se každý v pokoji vrátí domů. Izraelský král řekl Jozafatovi, neřekl jsem ti, že mi nebude prorokovat nic dobrého, nýbrž jen zlo. Ale Micheáš pokračoval. Tak tedy slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůně. Všechen nebeský zástup stál před ním zprava i zleva. Hospodin řekl, kdo zláká Achaba, aby vytáhl a padl u Rámotu v Gileádu. Ten říkal to a druhý ono. Tu vystoupil jakýsi duch, postavil se před Hospodina a řekl, já ho zlákám. Hospodin mu pravil, čím? On odpověděl, výjdu a stanu se zrádným duchem v ústech všech jeho proroků. Hospodin řekl, ty ho zlákáš, ty to dokážeš, jdi. A učiň to. A nyní, hle, Hospodin dal zrádného ducha do úst všech těchto tvých proroků. Hospodin ti ohlásil zlé věci. Král izraelský i Jozafat, král judský, vytáhli proti Rámotu v Gileádu. Kdo si však bezděčně napjal luk a zasáhl izraelského krále mezi články pancíře? Král řekl svému vozateji, obrať se a odvez mě z bojiště, jsem raněn. Ale boj se toho dne tak vystupňoval, že král musel zůstat na voze proti Aramejcům. Večer pak zemřel. Krev z rány vytékala do korby vozu. Při západu slunce se táborem rozlehl pokřik, každý do svého města, každý do své země. Král tedy zemřel a byl dopraven do Samaří. V Samaří krále pohřbili. Když oplachovali vůz v samařském rybníku, chlemtali psi jeho krev a nevěstky se v ní omývali podle slova Hospodinova, které ohlásil.
1: To bylo první čtení ze čtvrtka 15. týdne v Mezidobí, četl Martin Holík.

Je tu 6. hodina a 30. minuta s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a pěkné ráno přeje Natálie Fajtová. Je čtvrtek 16. července. Podle katolického kalendáře památka Panny Marie Karmelské jako vzoru modlitby, rozjímání a oddanosti Bohu. 810 roků nás dělí od úmrtí papeže angažovaného výrazně i v sociální oblasti Inocence III. Před 365 lety Stockholmská banka vydala první bankovky v Evropě. 95. by oslavil jezuita páter Jan Rybář. Někdejší rychnovský děkan se zkušeností komunistického pronásledování a vězení. Vyhledávaný duchovní rádce, spisovatel a exercitátor. Na věčnosti je od roku 2021. 64. narozeniny slaví duchovní v české katolické misii v Kalifornii páter Libor Švorčík. 83. narozeniny má slovenský herec Martin Huba. 99. narozeniny slaví francouzský dirigent s nebývalými zásluhami o rozvoj pražského hudebního života Serge Bodo, bývalý šéf-dirigent symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. A podle občanského kalendáře má svátek Luboš. Je to jméno české a znamená míru milovný. Nositelům tohoto jména blahopřejeme k dnešnímu svátku a pojďme se také podívat na předpověď počasí. Bude oblačno až polojasno, ráno zpočátku dopoledne čekáme místy zataženo s dozníváním deště a přeháněk, během dne také lokálně přeháňky s možností bouřek, večer by měly srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32 a v 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu nás čeká půl hodinka písniček, nabídneme přehled očekávaných událostí krátce po 6:30 a od 7 hodiny zprávy Českého rozhlasu Plus. Teď nám bude hrát Veka, píseň Kdo proti nám.

A 5 minut po půl sedmé jsou tu očekávané události s datem 16. červenec 2026. Kněží a jáhni brněnské diecéze se vydají na pouť do kostelního Vydří na Jindřichohradecku. Dopoledne oslaví mši svatou s biskupem Pavlem Konzbulem v tamním poutním chrámu Panny Marie Karmelské. Následuje společný duchovní program, včetně přednášky generálního delegáta řádu karmelitánů Gorazda Cetkovského o službě Bohu v próze spisovatele Jana Čepa. Při mši svaté v kostele na Nebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje v Kyjově liturgicky převezme farnosti nový děkán páter Pavel Šupol. Bohoslužbu oslaví společně s generálním vikářem olomoucké arcidiecéze Ladislavem Švirákem. A slavnostní zahájení festivalu letní slavnosti staré hudby bude patřit londýnskému vokálnímu souboru Stille Art Antico, koncert v pražském kostele Panny Marie a slovanských patronů v Emauském opatství připomene významné postavy křesťanské tradice i 800 let od úmrtí svatého Františka z Assisi. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Nový azylový dům v Kolíně brzy zahájí svůj provoz. Nabídne útočiště obětem domácího násilí. Funguje nepřetržitě a jeho adresa je kvůli bezpečnosti utajená. První kontakt s klienty probíhá telefonicky nebo e-mailem. Toto zařízení provozuje nezisková organizace Prostor Plus, jejíž ředitel Petr Steklý Proglasu přiblížil jeho cílovou skupinu.
2: Lidi nebo rodiny, kde se ocitá domácí násilí. Máme kapacitu 27 lůžek, z toho dvě jsou krizová. Znamená to, že jsme teď propojení s organizacemi, které se tomu tématu věnují, na který se obracejí lidi, kteří zažívají násilí v rodině a kteří se s náma propojejí a my zajistíme nějaký azylový pobyt plus následnou terapeutickou podporu. Náš dům má v tuhle chvíli spárovou oblast Středočeský kraj, jiný azylový dům obdobného profilu v Českém kraji není a samozřejmě jsme schopni přijímat klienty v rámci celé České republiky.

Stop, pojďme se nehádat, nechme to bejt. Je jedno, kdo má pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, nemusíme to dořešit, nechme to bejt. Je krásný den, jsme spolu.

Kašlu na to, vyletíme ven, vidět to jedno, nikdo nemusí mít pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, pojďme to neřešit, nechme to bejt, je krásný den a my v něm.

0: Do kin míří slovensko-česko-maďarský snímek Pramen, který přednedávnem ocenila nestatutární porota Mezinárodní asociace filmových kritiků na Karlovarském filmovém festivalu. Režisér Ivan Ostrochovský v něm odhaluje citlivou kapitolu československých dějin, uvedli porotci. Více filmový publicista Lukáš Jirsa, vedoucí pražského studia a dramaturg televize Nue.
1: Získal cenu našich kolegů, cenu filmových kritiků FIPRESCI, a ten mohu posluchačům Proglasu tedy rozhodně doporučit, protože to je snímek, který vypráví o nucených sterilizacích romských žen na konci 80. let v komunistickém Československu, a hlavní roli v něm hraje Anja Geislerová, která vlastně hraje roli doktorky, která zprvu na těch sterilizacích také participuje, ale potom je, jak uvidí v tom filmu, nějakým způsobem proměněná. Je to film, který jak si na jednu stranu ukazuje na tenhle ten problém, který jakoby bychom mohli vnímat, že patří do minulosti. Nicméně ono vlastně tím neustále přetrvávajícími předsudky a rasismem, ať už vůči romské menšině nebo vůči dalším lidem, nebo i obecně řečeno xenofobii, která stále se v člověku probouzí, tak není to jenom historický film, ale je to vlastně film, který upozorňuje na tenhle ten asi lidský sklon se zaměřit vždycky na nějakou skupinu a říct si, tak teďka ty, které budeme více kontrolovat, budou právě ti to. A potom až zpětně vlastně společnost vidí, že to, co pokládala třeba v dané době za normální, tak vlastně bylo naprosto nelidské. A tenhle ten film možná také trochu nás vyzývá k tomu, abychom si všimali toho, co dneska vlastně pokládáme za normální a co by třeba mohlo v příštích desetiletích být odsouzeno jako naprosto nepochopitelné a překračující nějaké hranice lidské důstojnosti.
0: Přiblížil snímek Pramen filmový publicista Lukáš Jirsa. V kinech je k vidění ode dneška.
2: Samota plíživá, samota únavná, samota v rozhodnutí. Samota s tajemstvím, samota bez jmen, samota přistává.

samota v tichu, samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr, samota v srdci.

0: A teď už zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Na Plusu.
2: V 7 hodin ve čtvrtek 16. července otvíráme živé vysílání ranního Plusu a do nového dne vás vítají Daniela Vrbová
3: a Martina Mašková.
1: Český rozhlas Plus.
3: A vysílání otevřeme výběrem témat. Čína zadržela českého podnikatele. Jak může ovlivnit jeho situaci chystaná návštěva předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD do Číny?
2: Ukrajina hlásí, že za více než týden zasáhla přes 110 ruských plavidel, co přispívá k jejímu aktuálnímu úspěchu na moři.
3: A co může znamenat pro zdejší inovativní firmy vznikající startupový zákon?
2: Tak o tom všem budeme mluvit. Nejdřív to jsou ale aktuální zprávy. Má je Martin Matějka.
4: Armáda Spojených států ukončila další vlnu úderů na Irán, známilo to oblastní velitelství amerických sil CENTCOM a podle toho se podařilo zasáhnout mimo jiné iránská velitelská centra, pobřežní sledovací zařízení a protivzdušnou obranu. Armáda cílila i na klíčové město Bandar Abbas. Agentura AP informovala, že Spojené státy poprvé zasáhly taky oblasti na severu Iránu. Palba trvala přibližně 6 hodin a kvůli hrozící odvetě se rozezněly sirény v Bahrajnu, který bývá cílem iránských úderů. Kuvajt oznámil, že odráží útoky dronů z Iránu. A další informace přidáme v ranním Plusu v této půlhodině. V Číně úřady nedávno zadržely českého občana, potvrdilo to české ministerstvo zahraničí. Server Seznam zprávy napsal, že se jedná o podnikatele, který v Číně obchodoval. Teď má být ve vazbě a není jasné, z čeho je obviněný.
5: Čínské bezpečnostní složky Čecha podle Seznam zpráv zadržely na letišti počátkem června.
6: Evidujeme případ nedávného zadržení českého občana v Číně, s nímž jsou kolegové na velvyslanectví v Pekingu v konzulárním kontaktu.
5: Potvrdil informaci mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge s tím, že další detaily rezort nebude sdělovat. Čínská ambasáda v Praze věc odmítla komentovat. Do Číny příští týden odcestuje s delegací podnikatelů předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. K situaci českého občana se aktuálně vyjadřovat nechce. Čeští kriminalisté v lednu zadrželi čínského občana pro podezření z práce pro čínské zpravodajce. Obviněný je z neoprávněné činnosti pro cizí moc a ve vazbě čeká na soud. Dominik Tesár, Český rozhlas.
4: A téma rozebereme v ranním Plusu hned po zprávách. V Kanadě hoří přes 830 lesních požárů, některé z největších jsou v provincii Ontario, kde se do vzduší uvolňuje obrovské množství kouře. A Toronto dnes bylo na prvním místě globálního žebříčku velkých měst s nejvíce znečištěným ovzduším. Sestavuje ho švýcarský portál IQR. Vítr kouře žene do Spojených států, kde by se tak do konce týdne měla kvalita vzduší zhoršit milionům lidí, informuje o tom server televize ABC News.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy se teď nebude účastnit žádných oficiálních jednání, schůzek ani porad vedení ministerstva životního prostředí. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. Turek oznámil, že pozici dává k dispozici do té doby, než policie vyšetří jeho pondělní dopravní nehodu, při které se v centru Prahy srazil se záchranářským vozem. Podle ministerstva životního prostředí případný zástup v pozici zmocněnce může zajistit úřad vlády. Večer se uzavírá nominace na lídra britské labouristické strany. Automaticky se stane i příštím premiérem Velké Británie. Za favorita je považovaný starosta Manchesteru Andy Burnham. Ten se přednedávnem stal poslancem a splnil tak podmínku pro výkon premiérské funkce.
7: Keir Starmer ve svém posledním parlamentním vystoupení v roli premiéra poděkoval svým kolegům, členům opozice, popřál pevné zdraví a svému nástupci slíbil plnou podporu. Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham už získal hlasy drtivé většiny labouristických poslanců. Podle BBC je tak matematicky vyloučené, aby ho ještě někdo porazil. Dnes se formálně čeká na vyjádření organizací spojených s labouristickou stranou. Ty buď podpoří Burnhama nebo navrhnou svého kandidáta. To se ale nepředpokládá. V tom případě by mohlo mít Spojené království nového premiéra už v pondělí. Jaromír Marek, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. A budoucí Muzeum Plus v ostravských Dolních Vítkovicích pořádá pro návštěvníky Karlsov Ostrava prohlídky vyhaslých vysokých pecí. Do 3 let se promění v novou industriální expozici.
8: Ta koule je součást rozvodí toho železa. Určitý rozdělováč do více proudů.
3: Říká ředitel Muzea Plus Pavel Lazar o obří kovové kouli, kterou v odlévací hale vysokých pecí nechali dělníci. Žhavý kov už je neobtéká, v muzeu ale zůstane a teď ji můžou vidět návštěvníci Colors of Ostrava.
8: To bude surové muzeum a je zájem, aby jsme v maximální míře zachovali tu autenticitu.
3: Muzeum Plus otevře do 3 let. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
4: A do českých kin vstupuje očekávaná Odysea Christophera Nolana. Film vychází z Homérova eposu o italském králi Odysseovi, jehož cesta domů po trojské válce se kvůli bohům, nestvůrám a dalším nástrahám protáhne na dlouhých 10 let.
9: Remember.
10: Právě z této cesty teď vznikl nejdražší film dosavadní kariéry Christophera Nolana. Rozpočet je 250 milionů dolarů. V hlavní roli se objevíme Damon, Penelope hraje Anne Hathaway a syna Telemácha Tom Holland. Film vznikl pro společnost Universal a Nolan jej natočil kompletně na nejnovější IMAX filmové kamery.
9: Pomoz mi se vrátit domů.
10: Odysea se díky Homérovi stala označením každé mimořádně dlouhé a náročné výpravy. Možná právě proto si příběh vybral i Nolan. Jeho filmy jsou totiž často o hrdinech, kteří se snaží vrátit domů. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
4: Rednice před Brnem směrem Srahy, kolona kamionu Otostrovačic z kilometru 178, osobní auta nabírají zdržení krátké, zpomalují v okolí Kývalky. D1 zůstává hodně plná i za Brnem směrem do Vyškova, je to kvůli nehodě u sjezdu na Slavkov na 210. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme oblačno až polojasno, dopoledne může být až zataženo a místy bude ještě doznívat déšť a nejvyšší odpolední teploty 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: V Plzni včera oficiálně otevřely dvě schránky nalezené při opravě Sanktusové věžičky na hlavní lodi katedrály svatého Bartoloměje. Co se v nich ukrývalo, prozradila na Proglasu Terezie Centková z plzeňského biskupství.
2: Jedná se o výjimečný okamžik, protože za 33 let existence plzeňské diecéze jsme nic podobného ještě nezažili. A je důležité říci, že nejde jenom o významnou událost pro církev nebo pro naši diecézi, ale pro celé město, protože katedrála svatého Bartoloměje je symbolem Plzně a mnoho Plzněnů si troufám říci, že ji vnímá jako svůj ohled a svůj klenot, bez ohledu na to, jestli jsou věřící nebo ne. Po otevření se ukázalo, že obsahují především svědectví z doby 90. let. Do Sanktusové věžičky byly obě dvě schrány uloženy 30. září 1991 a našli jsme v nich mince, noviny z let 90 a 91, farní věstník, různé propagační materiály nebo například i informační buletin občanského fóra. Byl tam studentský zpravodaj Krsadlo, který byl předchůdcem plzeňského studenta. Zajímavostí byl také list s cenami potravin, jízdného, pohonných hmot, které dokumentují každodenní život tehdejších obyvatel. Samozřejmě schrány nám přinesly i zajímavé vysvětlení, proč tam ty starší předměty nebyly. Protože v jedných novinách se psalo o původní schráně, která byla z roku 1881, ale byla pravděpodobně prostřelena za druhé světové války. Tím došlo k jejímu poškození, začalo do ní zatékat a poškodil se i ten obsah. Takže právě proto byla v roce 1991 nahrazena těmi novými schránami. A my se nyní budeme pokoušet v archivu města Plzně dohledat, jaké předměty tam byly.
1: Nalezené předměty nyní čeká odborné zkoumání, vysvětluje Terezie Centková.
2: Budou je zkoumat historici, památkáři a poté budou opět uloženy do chrán. Bude k ním přidán i nějaký vzkaz od nás z dnešní doby pro další generace a budou opět uloženy do katedrály svatého Bartoloměje. Slavnostní otevření se zúčastnil samozřejmě plzeňský biskup monsignor Tomáš Holub. Byl přítomen také primátor města Plzně Roman Zarudický i starosta třetího obvodu pan David Procházka. Za plzeňské biskupství tam byla vedoucí projektového oddělení paní Iva Fictumová, která má na starosti rekonstrukci střechy katedrály. Zajímavostí je, že vlastně schrány otevíral pan Žáčík se svým synem, to jsou možná dva neznámí muži, ale jedná se přímo o nálezce těch schrán.

0: Den s horskou službou oživí tuto sobotu zámecký park v Loučné nad Desnou. Za organizátory zve Tomáš Fabián.
1: Poskytne návštěvníkům náhled do práce horských záchranářů a nejenom to, budou tam i kolegové z dalších složek integrovaného záchranného systému a program bude směřovaný především na mladší dětské návštěvníky, ale určitě si své najdou i dospělí. Pro děti tam budou různé atrakce typu lanové dráhy, budou tam mít možnost vyzkoušet si posadit se na nějakou techniku horské služby, budou tam mít možnost vyzkoušet si simulaci vlastně lezení na skále na lezecké stěně, budou tam základy první pomoci, kdy si vyzkouší například za nějaké body, se které pak dostanou nějaký dárek, třeba zavazovat končetinu, zkusí si probíhat vlastně resuscitace a další spousta aktivit. Jedná se už o sedmý ročník tady té akce a minulé ročníky jsme měli poměrně velkou návštěvnost a očekáváme i tu návštěvnost větší, takže jsme rádi, že se ta akce takto ujala a rádi zase pro tu veřejnost uspořádáme.
0: Dodává Tomáš Fabián, pořadatel sobotního dne s horskou službou v Loučné nad Desnou.
2: Večer se zbalím, pojedu do Londýna, odkud se vždycky vrátím jiná, kde jsme byli už tolikrát. Občas deště, trochu

0: Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7:30, čtvrtek 16. července a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je památka Panny Marie Karmelské jako vzoru modlitby, rozjímání a oddanosti Bohu. 810 roků nás dělí od úmrtí papeže angažovaného výrazně i v sociální oblasti Inocence III. Před 365 lety Stockholmská banka vydala první bankovky v Evropě. Před 115 lety se narodila americká Oscarová herečka a tanečnice Ginger Rogersová, hvězda romantických muzikálových filmů. Naposledy vydechla v roce 1995. 64. narozeniny dnes slaví duchovní v české katolické misii v Kalifornii páter Libor Švorčík. 83. narozeniny má slovenský herec Martin Huba. 99. slaví francouzský dirigent s nebývalými zásluhami o rozvoj pražského hudebního života Serge Bodo, bývalý šéf dirigent symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. A svátek má Luboš. České jméno znamená míru milovný. Tak všem Lubošům k dnešnímu svátku vyprošujeme vše dobré. A jaké bude počasí? Bude oblačno až polojasno, ráno a zpočátku dopoledne čekáme místy až zataženo s doznívajícím deštěm a nebo přeháňkami. Postupně se budou během dne lokálně vyskytovat přeháňky, ojediněle také bouřky, večer by měly srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32 a v 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu v následujících minutách nabídneme ranní hudební kompas, tam se nám představí americký hudebník Gitkin. Od 8 hodiny přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus, potom nabídneme přehled očekávaných událostí a od 9 hodiny vysíláme pořad Na stole je téma. Dnešním tématem bude Jeroným Pražský a pořad pro vás připravil Daniel Ženatý. Teď si dáme slavíky z Madridu.

nástrah tichého klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Galerie a Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě představí zítra díla malíře Oldřicha Blažíčka. Návštěvníci uvidí výběr z tvorby tohoto představitele české moderní krajinomalby první poloviny 20. století. Pokračuje kurátor výstavy Aleš Veselý.
1: Oldřich Blažíček se snažil malovat to, co vidí, snažil se zachytit tu krajinu. U těch krajin Vysočiny, tak krajinu jeho mládí, krajinu jeho dětství. A už vlastně ve 20. a 30. letech tak se stal velice uznávaným malířem a dokonce už v téhle té době tak vznikaly falza jeho děl.
0: Ještě doplníme, že výstava v Havlíčkově Brodě potrvá do 4. října.

0: A s tipy na koncerty přichází naše severočeská spolupracovnice Olga Valentová.
1: Zpívejte, radujte se, oslavujte. To je název varhanního koncertu, který se koná v sobotu 18. července v Hejně.

V bazilice navštívení Panny Marie. Na varhany zahraje Mikuláš Troub a sopránový part zaspívá Eva Bennett. Zazní díla skladatelů Bacha, Händla a Mozarta a jejich českých současníků. Krásnou hudbu tu můžete poslouchat od 15.30 do 20 hodin. Koncert duchovní hudby se koná i v Turnově v kostele svatého Mikuláše. Od 16 hodin tu zaspívají Jakub Pustina tenor, Olga Jelinková soprán a varhaní doprovod obstará Marta Vašková. Tam, kde se folklor s popem mají rádi, to je podtitul koncertu, který je připraven na sobotní podvečer v kostele svaté Máři Magdalény v Sobotce. Přijďte si poslechnout v 17 hodin. Pěkné letní dny vám ze severních Čech přeje Olga Valentová.

0: Blíží se nám 45. minuta po 7. hodině, čas na ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Where the Sound Waits Whale je název nového alba amerického hudebníka Gitkina. Poslechneme se z něj tři ukázky. První se jmenuje Night Tripper a je to podsta hudebníkovi doktoru Johnovi.

Hudebník Gitkin na sebe poprvé upozornil jako frontman funkové kapely Pimps of Joytime, ale dlouhodobě se věnuje i solové tvorbě a producentské práci. Spolupracoval s výraznými osobnostmi hudební scény New Orleans a za produkci alba Cedrica Burnsidea byl nominován na cenu Grammy. Jeho aktuální album Where the Sound Winds Wail je postavené na hudbě, která více než prostřednictvím textů vypráví příběhy svou náladou, melodiemi a barvou zvuku. Výsledkem je filmově působící nahrávka, která zve na cestu mezi různými hudebními světy. Album vzniklo poté, co se Gitkin přestěhoval do New Orleans, města, k němuž měl silný vztah už od dětství. Atmosféra tohoto místa se do alba promítá spíše nepřímo. Ne prostřednictvím citací místních hudebních tradic, ale v podobě zvláštní nálady a zvukové hloubky. Budeme poslouchat ještě skladby Pure Whisper a When My Work Is Done.

0: Poslouchali jsme amerického hudebníka Gedkina z jeho nového alba Where the Sound Winds Wail. Dnes ve 14 hodin se v hudebním kompasu budeme věnovat kanadské skupině Tehrány Drum s iránskou zpěvačkou Parisou Karimi Molan. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: Zprávy v 8 hodin budeme přebírat z Českého rozhlasu Plus.
1: Je s vámi čtvrteční ranní Plus datem 16. července, bylo 8 hodin. U poslechu vás vítají Martina Mašková
2: a Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas Plus.
2: A tady jsou naše témata pro následující hodinu. Může zadržení českého podnikatele v Číně souviset s případem Číňana, který je ve vazbě v Česku kvůli podezření ze špionáže?
4: Čína v minulosti už několikrát zadržela a obvinila ze špionáže občana té země, na jehož území byl předtím zadržen čínský občan a daná země jejího člověka později propustila.
1: Německý kancléř Friedrich Merz chce zabránit vítězství krajní pravice v nadcházejících zemských volbách. V jakých regionech se AFD daří?
2: A jak může vypadat pomoc rodinám, které chtějí svým dětem dát dobrý start do života, ale nemají proto vhodné podmínky?
1: Povíme si po zprávách, dnes se jim věnuje Martin Matějka.
5: Íránská armáda tvrdí, že zasáhla radarový systém na základně Spojených států v Kuvajtu. Tamní síly už dřív informovaly, že odrážely útoky íránských dronů. Vzdušné údery údajně trefily i sklady paliva americké armády na základně v Jordánsku. Kvůli hrozící palbě se rozezněly sirény v Bahrajnu, který bývá cílem íránských odvetných úderů. Na Írán předtím rozsáhle zaútočily Spojené státy. Další informace přidáme v ranním plusu v této půlhodině. Čínské úřady nedávno zadržely českého občana. Čeští diplomaté v Pekingu jsou s ním v kontaktu. Potvrdil to mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. A podle Seznam zprávy jde o podnikatele, kterého čínské bezpečnostní složky zatkly v červnu na letišti. Teď má být ve vazbě a není jasné, z čeho je obviněný. Do Číny příští týden odcestuje s delegací podnikatelů předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Ten bude o propuštění Čecha v Číně jednat. Pokud to po něm bude chtít ministerstvo zahraničí, Okamura to řekl v České televizi.
6: Pakliže bude ten požadavek, zítra je porada s ministrem zahraničí, tak jsem tomu otevřen. Zatím jsem ten požadavek neobdržel. Já si myslím, že bychom měli samozřejmě bojovat za české občany. To je v pořádku, ale podle mých informací v této chvíli se ještě vůbec identifikují, řekl bych, základní záležitosti. Takže jestli ty informace budou, tak já říkám, proč ne?
5: Čínská ambasáda v Praze zadržení Čecha odmítla komentovat. Téma podrobně rozebereme v ranním plusu hned po zprávách. Rusko v noci zasáhlo ukrajinský Kyjev balistickými raketami. Starosta města Vitalij Kličko uvedl, že při útoku zemřeli nejméně dva lidé. Dalších 6 utrpělo zranění, včetně 16-letého chlapce. Podle starosty ukrajinské metropole střely zasáhly sklady a nebytové budovy. Letecké poplachy se v noci ozývaly i v dalších regionech, mimo jiné ve Vinnické oblasti daleko od frontové linie nebo v severoukrajinské Charkově.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Na českých silnicích letos umírá výrazně víc motorkářů než loni. Za první půl rok to podle policie bylo 29 motorkářů a 2 spolujezdci, tedy o 11 obětí víc než za loňské první pololetí. Důvodem je hlavně rostoucí popularita motorek, ale i příznivé počasí, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
7: Zkrátka letos bylo velmi vysoký počet teplých dnů, v podstatě letních už od května. To třeba v tom loňském roce tolik nebylo, ale jakmile máme o víkendech víc motorkářů, máme bohužel i vyšší počty těch závažných nehod.
5: Příčiny a další detaily k nehodám motorek dnes představí zástupci policie a ministerstva dopravy na odpolední tiskové konferenci. Epidemie eboly v Demokratické republice Kongo se zdravotníkům nedaří dostat pod kontrolu. A tvrdí to Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic, podle které se nákaza šíří nejrychleji v historii. Úřady ve středoafrické zemi potvrdili více než 2000 nemocných a přes 750 z nich na ebolu zemřelo.
8: Jde zatím o třetí největší epidemii viru, kterou se kdy podařilo zaznamenat. Situaci navíc komplikuje dlouhodobý ozbrojený konflikt v zemi a blížící se období dešťů. Lékaři bez hranic proto vyzývají k okamžitému rozšíření mezinárodní pomoci. Proti kmenu viru, který se z koňské provincie Ituri šíří od poloviny května, zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Ojedinělé případy nákazy hlásí i sousední Uganda. Karolína Lásková, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Jihomoravští hasiči měli včera večera přes noc kvůli bouřkám 188 výjezdů. Nejčastěji řešili čerpání vody nebo odstranění popadaných domů, stromů a větví. Podle meteorologů se supercela s prudkým větrem a kroupami vytvořila nejdřív nad Brnem a další potom u Hustopečí a pokračovala na jih. Zásahy hasičů shrnuje jejich mluvčí Petr Příkazký.
9: napáchala nejvíce škody v obcích Moravská Nová Ves a Průšánky. V Průšánkách hasiči evidují 46 událostí, v Moravské Nové Vsi 24 událostí. Tam se jednalo i o poškozené střešní konstrukce. Čerpali jsme vodu ze sklepů, z chodeba, z garáží, rodinných domů.
5: Americká zpěvačka LP dnes zaspívá na festivalu Colors of Ostrava. Hudební program na hlavním pódiu nabídne i vystoupení Kateřiny Marie Tiché. A k hlavním tahákům festivalu dnes taky patří britská skupina The Libertines nebo duo Tomura.
10: Zpěvačka LP se na festival vrací pravidelně, a to i z toho důvodu, že její první vystoupení na Colors of Ostrava v roce 2017 ji v podstatě otevřelo cestu k tuzemským fanouškům. Českou premiéru dnes naopak bude mít hudební duo Tomora, které tvoří zpěvačka Aurora a producent Tomorrowland. Forum Melting Pot zase otevře téma budoucnosti českého fotbalu. Expert Radiožurnálu Sport Pavel Horvát si bude povídat třeba s legendárním střelcem Antonínem Panenkou. Jiří Štefel, Český rozhlas.
5: Na dálnici D1 jsou kolony v okolí Brna směrem z Prahy do Vyškova. Pomalu se jede od sjezdu na Kývalku z kilometru 182. A to aj za Brno do omezení u sjezdu na Slavkov na kilometru 210. Řeší tam nehodu dvou kamionů ve zúžení. Kolona je nesouvislá celkově, ale zdržení asi 30 minut. Na dálnici D7 je kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova. Před omezením u letiště je zdržení z 5. kilometru od Středokluk asi na 20 minut. Také na dálnici D5 je plný příjezd do Prahy z Plzně. Poprvé se zastaví u Rudné na 5. kilometru. Asi 25 minut se pak popojíždí na Pražský okruh k Ořechu. A v Praze je silná ranní špička. Na jižní spojce se třeba popojíždí směr Smíchov. Před Barandovským mostem se jede v koloně od sjezdu na Pankrác a zdržení asi 25 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme oblačno až polojasno a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Máme 13 minut po 8 hodině a nabízíme přehled očekávaných událostí za tém 16. červenec 2026. Kněží a jáhni brněnské diecéze se vydají na pouť do kostelního Vydří na Jindřichohradecku. Dopoledne oslaví mši svatou s biskupem Pavlem Konzbulem v tamním poutním chrámu Panny Marie Karmelské. Následuje společný duchovní program, včetně přednášky generálního delegáta řádu karmelitánů Korazda Cetkovského o službě Bohu v proze spisovatele Jana Čepa. Při mši svaté v kostele na Nebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje v Kyjově liturgicky převezme farnosti nový děkan páter Pavel Šupol. Bohoslužbu oslaví společně s generálním vikářem olomoucké arcidiecéze Ladislavem Švirákem. Pouť ke cti Panny Marie Karmelské pořádá farnost Jablunkov na Frýdecko-Místecku. Věřící se pěšky vydají do Salajky, k poutnímu kostelu povýšení svatého kříže v Horní Lomné. Obdobná pouť se chystá také v Domaslavicích. Bude mít dobročinný přesah. Výtěžek pomůže sirotkům v Africe. Katedrálu svatých Petra a Pavla v Brně rozezní koncert švýcarského varhaníka Andrease Liebiga. Ve své domovině hraje v Mínstru, tedy hlavním chrámu města Bazilej. Interpreta doplní jeho manželka, sopranistka Gudrun Sidonie Otto. Slavnostní zahájení festivalu Letní slavnosti staré hudby bude patřit londýnskému vokálnímu souboru Stille Antico. Koncert v pražském kostele Panny Marie a slovanských patronů v Emauském opatství připomene významné postavy křesťanské tradice i 800 let od úmrtí svatého Františka z Assisi. Série koncertů Orgánum Olomoucensis pokračuje vystoupením rakouského varhaníka Manuela Fréšla. V olomouckém kostele svatého Mořice nabídne hudbu výrazných skladatelů historie. Muzeum Vysočiny v Třebíči uvede výstavu s názvem Magen David, v překladu Davidova hvězda. Sleduje životy židovských obyvatel tohoto města z pohledu jejich potomků. Dvě dekády fungování Jihomoravské zdravotnické záchranné služby připomene v Brně nový mural. Slavnostní odhalení malované trafostanice bude v Labské ulici. A do kin vstupuje film Pramen, který ocenili kritici na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Sleduje důsledky státem podporovaných sterilizací romských žen v Československu v 80. letech minulého století. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: V Rošťalovicích na Nymbursku postaví nový domov pro seniory, který nahradí stávající zařízení. Důvodem jsou nevyhovující prostory historického zámku a kláštera, kde aktuálně žije 191 klientů. Vypracovaná studie navrhuje postavit novou budovu, nástavbu stávajícího objektu kláštera o jedno nadzemní podlaží a doplnit technické zázemí zařízení. Středočeský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek k tomu dodává.
2: Cílem projektu je vytvoření převážně jednolůžkových pokojů se samostatným sociálním zázemím. Dosud se museli o pokoje i koupelnu seniori na zámku dělit. Chceme, aby získali více soukromí a důstojnosti, a to přestavba stávajícího domova Rošťalovice umožní. Vznikne také nová kuchyň a prádelna v budově kláštera. Investice do moderního komplexu se odhaduje na 653 milionů korun a momentálně hledáme vhodný dotační program ke spolufinancování projektu. Celková kapacita obou budov bude 190 lůžek.
1: Stavba má probíhat 2,5 až 3 roky s ukončením nejpozději do prosince 2031.

0: To byla Judita Čerovská v písni Má vina. Na západu České univerzitě v Plzni probíhají největší mezinárodní letní školy, jazyková a umělecká. Trvají 3 týdny, obě nabízí po 41 kurzech pro dospělé i děti. Na mezinárodní letní jazykovou školu se přihlásilo 460 studentů méně než loni, což je podle organizátorů dáno vyšší nabídkou letních škol. Mezinárodní škola umění Art Camp, kterou pořádá Fakulta designu a umění, má přes 400 účastníků starších 15 let. Mírně více než loni. Hovoří koordinátorka jazykové školy Zdeňka Hončarová.
1: Co se týče angličtiny, protože těch kurzů nabízíme a realizujeme nejvíce, bylo v letošním roce takové překvapení pro nás menší a to, že ti studenti mají zájem o vyšší úrovně angličtiny už, že už se nehlásí na začátečníky nebo úplně falešné začátečníky, ale mají zájem spíš o úrovně středně pokročilý, vyšší středně pokročilý a výš. My máme skupinky do 15 účastníků.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

8 hodin a 30 minut s datem 16. červenec 2026. Máte naladěný Proglas a od mikrofonu vám pěkné čtvrteční ráno přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je památka Panny Marie Karmelské jako vzoru modlitby, rozjímání a oddanosti Bohu. 810 roků nás dělí od úmrtí papeže angažovaného výrazně i v sociální oblasti, Inocence III. Před 365 lety Stockholmská banka vydala první bankovky v Evropě. 95 by oslavil jezuita páter Jan Rybář. Někdejší rychnovský děkan se zkušeností komunistického pronásledování a vězení. Vyhledávaný duchovní rádce, spisovatel a exercitátor. Na věčnosti je od roku 2021. 64. narozeniny dnes slaví duchovní v České katolické misi v Kalifornii páter Libor Švorčík. 83. narozeniny má slovenský herec Martin Huba. 99. slaví francouzský dirigent s nebývalými zásluhami o rozvoj pražského hudebního života Serge Bodo, bývalý šéf dirigent symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. A svátek slaví Luboš. České jméno znamená míru milovný. Tak Lubošům k dnešnímu svátku posíláme pozdrav a také blahopřání. A jaké bude počasí? Bude oblačno až polojasno. Ráno a zpočátku dopoledne čekáme místy až zataženo s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Postupně se budou vyskytovat lokální přeháňky, ojedinělé také bouřky. Večer by měly srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32 a v 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu ještě pokračujeme proudem písniček až do 9. hodiny, kdy nabídneme pořad Na stole je téma. O některých postavách naší a evropské historie toho víme více, o některých méně. Někdy se stane, že originální příběhy některých významných osobností zůstávají skryty za příběhy jiných, výraznějších osobností. Jeroným Pražský patří těm, o nich stojí za to dozvědět se co nejvíce. O jeho strhujícím údělu nám v dnešním pořadu poví Jiří Tengler, farář Českobratrské církve evangelické v Poličce, se kterým vedl rozhovor Daniel Ženatý. V 10 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus, potom nabídneme relaci Rádia 7 nejen chlebem v 10 hodin a 15 minut, v 10.30 voničku pro milovníky dechovky a od 11. hodiny se můžete těšit na čtení na pokračování. Máme rozečtenou knihu Školák Kája Mařík ve škole i doma. Dnes nabídneme 6. část Kája, vyndávací zuby a apríl. Pro Proglas načetla Marcela Kopecká. To je tedy pozvánka na ráno a dopoledne s Proglasem. Teď nám bude zpívat Václav Neckář.

0: Zítra začíná Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, který letos slaví 35 let. Během své existence se zařadil mezi významné festivaly klasické hudby u nás. Je také držitelem označení EFFI pro období 2024 až 2025, tedy evropské značky kvality, kterou Evropská festivalová asociace uděluje festivalům splňujícím vysoké umělecké a organizační standardy. A já už teď vítám v živém vysílání Proglasu generální ředitelku festivalu Gabrielu Rachidy. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Paní Rachidy, téma letošního ročníku festivalu je Labyrint příběhů. Co si pod tímhle můžeme představit?
1: My jsme se inspirovali krásnou zámeckou zahradou, která historicky měla krásné labyrinty, a které tedy už nejsou dochovány. A samotné město je labyrintem statitých uliček a příběhy, to víte, tak chceme letos vyprávět víc příběhů o tom, jak vznikaly díla, příběhy o našich umělců, a tak proto i zahajujeme Tisíce a jedné noci. A to je naše vlastně téma, který je pro celofestivalový ročník.
0: V čem je festival Krumlov specifický? Jak byste ho charakterizovala?
1: Specifický je tím, že nabízí opravdu jak komorní díla, tak symfonické díla, celistvé opery i v rámci barokního divadla, a nabízí opravdu až 14 lokací ročně, to znamená 14 míst, kde se nachází koncerty, kde se konají koncerty, ať už v Krumlově, tak jeho blízkém okolí. A ty koncerty úzce, tu dramaturgii vymýšlíme tak, aby byla úzce spjata s těmi místy, kde se koncerty nachází.
0: Mohla byste nějak v krátkosti představit program letošního ročníku?
1: Tak už jsem zmínila, že budeme zahajovat pod tématem Tisíce a jedné noci. A mnoho skladatelů bylo inspirováno postavou Šeherezáda. A tedy tomu budeme věnovat naše zahání. Přijde egyptská sopranistka Fatma Said. A druhý večer zazní nádherný klavírní koncert od Rachmanina číslo 2 a v podání skvostného výjimečného klavíristy Lukáše Mumráčka. A také bych posluchače ráda pozvala do barokního divadla, kde letos uvedeme operu Číňanka v podání Collegium 1704. A taktéž v Pivovarské zahradě budou tři nádherné koncerty, ať už je to Magická noc, také s hudbou z filmu Harry Potter, či hudba, která vznikla k videohře Kingdom Come Deliverance, a závěr bude patřit opeře. Koncert s názvem Labyrint lásky.
0: Kromě toho tady hlavního programu nabízíte i nějaký doprovodný, tak co můžeme čekat tam?
1: Doprovodný program, ten má název, nebo se skrývá pod názvem Festivalová zóna. Je to náš takový druhý festival, který je otevřen zdarma široké veřejnosti. Je to v klášterní zahradě, trvá celou dobu po dobu konání festivalu hlavního programu. A nabízí doprovodné aktivity, malování, výtvarné díly, letní kina, cvičení jogy v nástroji. A jsou tam besedy s umělci z toho hlavního programu a také několik, asi 30 multižánrových koncertů.
0: A na závěr se vás zeptám, na co vy osobně se nejvíc těšíte?
1: Já se osobně těším na zahajovací koncert a letos, tak jak už je naším tak trošku zvykem, jsme před ten samotný koncert ještě připravili takovou malou hudební ukázku, která je takovým malým překvapením, ale můžu prozradit, že půjde o perské bubny, perkuse, a po zakončení samotného koncertu potom zveme návštěvníky do Štěpnice, do zahrady, která je hned vedle, kde vytvoříme marocké tržiště, tak na to já se osobně velmi těším, tak jenom doufám, že nám bude přát počasí.
0: To říká Gabriela Rachidy, generální ředitelka Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Moc vám děkuji za rozhovor a přeji vám i všem návštěvníkům krásné festivalové zážitky a ať se vše vyvede a vyjde vám to počasí.
1: Také děkuji, těšíme se brzy na viděnou v Krumlově.
0: Hezký den, naslyšenou.

0: První plně pohyblivá loutka Hurvínka vyrobená dráteňnickou technikou je nově k vidění v Pelhřimovském muzeu rekordů. Autor Petr Bém věnoval práci na 37 cm vysoké postavě přes 80 hodin a spotřeboval na ní více než 500 metrů drátu. Postava Hurvínka se poprvé na divadelních prknech objevila v květnu 1926. Petr Bém k výrobě loutky doplnil.
1: Za prvé mě ta loutka napadla z toho důvodu, protože Hurvínek slaví 100 let, takže na počest toho Hurvínka, takže jsem si udělal, nebo chtěl jsem udělat tu loutku, jenom šíle, nebo loutku, chtěl jsem první udělat jenom figurku Hurvínka. Jenomže jsem říkal, je to takový objekt, bylo by to v rámci možností jednoduchý, takže jsem si to chtěl jako stížit jako dráteník, takže jsem si říkal, hele, zkusím udělat plně funkční loutku, aby se to hýbalo všechno. Takže jsem na to konto začal prostě vymýšlet kostru, já jsem první udělal jenom jakoby hlavu, rám, tělíčko, no a pak jsem začal k tomu přidělat.

valech plavců chaty olisalé dřímou v kořenatých mokrých základech.

stavy, rámy suknem zbožím, o těch rámů suken napjatých, podepřených o dům u anděla.

Františku na Valech, vítr drápe pískovcové rány, v kořenatých mokrých základech zmrzle zívá kráter probourání.

plav v puse dá ti někam přes vodu a kameny, kde tvůj záliv toužně zaspívá ti. Těžko hochu dneska pochopit, proč si tenkrát pažil ještě dále. Vždyť je možno žízeň utopit stejně tady jako na močále.

0: Letní slavnosti staré hudby startují v Praze. Festival nabídne 7 koncertů na různých místech. Ten zahajovací bude dnes večer v kostele Panny Marie a slovanských patronů v Emauzích. Má název Legende Sanctorum.
1: Letní slavnosti staré hudby budou zahájeny v Emauzském opatství v kostele Panny Marie a slovanských patronů vystoupením britského souboru Stile Antico, který se představí v celé České republice úplně poprvé. Je to 12členný soubor, který je velice renomovaný. Obdržel dokonce i několik nominací na cenu Grammy, protože natočil několik vynikajících nahrávek. Stile Antico nám zaspívá vybrané skladby vokální polyfonie z těch nejslavnějších skladatelů tohoto žánru, které vzdávají úctu vybraným světcům, například svatému Jakubovi, Ondřejovi, Vilémovi, svaté Cecílii, Kateřině. Nechybí František z Assisi, který letos slaví 800 let od svého úmrtí.
0: Uzavírá ředitelka pražských letních slavností staré hudby Josefína Matyášová.

0: V Plzni včera oficiálně otevřely dvě schránky nalezené při opravě Sanktusové věžičky nad hlavní lodí katedrály svatého Bartoloměje. Co se v nich ukrývalo, prozradila na Proglasu Terezie Centková z plzeňského biskupství.
1: Jedná se o výjimečný okamžik, protože za 33 let existence plzeňské diecéze jsme nic podobného ještě nezažili. A je důležité říci, že nejde jenom o významnou událost pro církev nebo pro naši diecézi, ale pro celé město, protože katedrála svatého Bartoloměje je symbolem Plzně a mnoho Plzněnů si troufám říci, že ji vnímá jako svůj ohled a svůj klenot, bez ohledu na to, jestli jsou věřící nebo ne. Po otevření se ukázalo, že obsahují především svědectví z doby 90. let. Do Sanktusové věžičky byly obě dvě schrány uloženy 30. září 1991 a našli jsme v nich mince, noviny z let 90 a 91, farní věstník, různé propagační materiály nebo například i informační buletin občanského fóra. Byl tam studentský zpravodaj Krsadlo, který byl předchůdcem plzeňského studenta. Zajímavostí byl také list s cenami potravin, jízdného, pohonných hmot, které dokumentují každodenní život tehdejších obyvatel. Samozřejmě schrány nám přinesly i zajímavé vysvětlení, proč tam ty starší předměty nebyly. Protože v jedních novinách se psalo o původní schráně, která byla z roku 1881, ale byla pravděpodobně prostřelena za druhé světové války. Tím došlo k jejímu poškození, začalo do ní zatékat a poškodil se i ten obsah. Takže právě proto byla v roce 1991 nahrazena těmi novými schránami. A my se nyní budeme pokoušet v archivu města Plzně dohledat, jaké předměty tam byly.
0: Nalezené předměty nyní čeká odborné zkoumání, vysvětluje Terezie Centková.
1: Budou je zkoumat historici, památkáři a poté budou opět uloženy do chrán, bude k ním přidán i nějaký vzkaz od nás z dnešní doby pro další generace a budou opět uloženy do katedrály svatého Bartoloměje. Slavnostní otevření se zúčastnil samozřejmě plzeňský biskup monsignor Tomáš Holub, byl přítomen také primátor města Plzně Roman Zarzický i starosta třetího obvodu pan David Procházka. Za plzeňské biskupství tam byla vedoucí projektového oddělení paní Iva Fittumová, která má na starosti rekonstrukci střechy katedrály. Zajímavostí je, že vlastně schrány otevíral pan Žáčík se svým synem, to jsou možná dva neznámí muži, ale jedná se přímo o nálezce těch schrán.

0: Milí posluchači Rádia Proglas, hostem pořadu Na stole je téma je farář Českobratrské církve evangelické v Poličce, pan Jiří Tengler. Dobrý den, Jiří.
1: Dobrý den.
0: Povídat si s Jiřím budeme o Jeronymu Pražském, tedy o mladém muži, který ani ne za rok zemřel stejnou smrtí na stejném místě jako mistr Jan Hus. Jiří, pokud vím, tak Jeroným Pražský nám toho v písemné formě po sobě mnoho nezanechal. Co víme o jeho životě?
1: Je pravda, že ty střípky z Jeronymova života se skládají dost složitě. To je velký rozdíl oproti Janu Husovi, který psal jako divý. Od Jeronyma nemáme prakticky skoro nic. Máme hodně svědectví z jeho okolí, protože Jeroným byl výrazná postava a hodně lidí nějakým způsobem rozdráždil, takže ti o něm později píšou. Jak samotné jméno napovídá, Jeroným pocházel z Prahy, přesněji z Nového Města, což bylo v té době opravdu nové město pražské, protože Jeroným se narodil na sklonku vlády Karla IV. Karel IV., jak známo, chtěl z Prahy udělat světovou metropoli a založil kolem starého města pražského Nové Město pražské, kam přicházela řada českých obyvatel z okolí a tam se Jeroným v roce 1378, 79, 80 narodil. Přesnější údaje nemáme, vypočítáváme to zpětně z nějakých záznamů ve školských knihách. Vyrůstal v Praze a právě ta Praha, která v té době nebyla jedním městem, byla to vlastně tři města vedle sebe, Staré Město pražské, Nové Město pražské a Malá Strana. Pražský hrad ten stál ještě úplně stranou, jakožto sídelní místo. Tak každé to město mělo svůj charakter. Staré Město bylo vznešené, zakotvené v tradicích. Nové Město byla dynamicky se rozvíjející oblast a docházelo taky k napětí jazykovému, možná bychom dnes řekli národnostnímu, protože Staré Město pražské bylo ještě v rukách německy mluvících končelů, zatímco Nové Město pražské, tam byl ten česky mluvící živel naprosto vedoucí a dominantní. Díky tomuhle původu zřejmě Jeroným už od dětství byl konfrontovaný s němčinou a tu němčinu na slušné úrovni ovládal, jak pak ukazuje jeho zdatné cestování po cizích krajích.
0: Tak to moc děkuju za to, i za to rozdělení té Prahy na ta města. Nikdy jsem si asi takhle to úplně nepředstavoval, že to byla na sobě nezávislá města, i když jo, no, slyšel to člověk mnohokrát, ale ty jsi to řekl tak hezky, že mě to teďka došlo. Takže asi i v té nějaké konfrontaci a prolínání těch prvků různých kulturních, světových, tam se někde rodila ta jeho osobnost.
1: Určitě a navíc Staré Město pražské bylo sídlem univerzity. Proto tam taky bylo mnoho těch cizinců, kteří mluvili jinou řečí než češtinou, protože Praha byla opravdu velkým magnetem. Počet studentů byl určitě v řádu stovek. A oni sídlili právě, pobývali převážně na tom Starém Městě, kde se odehrávala ta výuka.
0: Je takže možné, ta konfrontace byla i s těmi studenty, že jo? Potkával
1: je, tak.
0: Hrál s nimi hry na ulici, chodil do hospody a tak dál.
1: No, lze se domnívat, že Jeroným po té univerzitě pošilhával zřejmě už od dětství, protože byl nesmírně nadaný. My o jeho předuniverzitním vzdělání zas tak moc nevíme, ale můžeme vycházet z těch vzorců vzdělávacích, které se tenkrát uplatňovaly, zejména v Praze, kde žilo hodně vzdělanců, bylo těžké je uživit, určitý způsob obživy jim nabízelo školství, takže existovaly při farách školy, kde se vyučovalo základním dovednostem, hlavně se tam také vyučovala latina, což byl jazyk, který otevíral brány k dalšímu vzdělání, protože veškerá literatura z jakéhokoliv oboru existovala pouze v latině. Dalším takovým zdrojem, kde asi Jeroným přičuchl ke vzdělání nebo vůbec, které rozšířilo jeho obzory, byla církev a chlapecké pěvecké sbory, které zpívaly při bohoslužbách, samozřejmě v latině. Víme, že byl dobrým zpěvákem a tu průpravu měl zřejmě z nějaké takovéto pěvecké školy, která doplňovala to jeho vzdělání a taky mu umožnila vlastně zapustit kořeny v tom širokém proudu života, který byl kromě školského vzdělání i ten náboženský život. Takže když pak se přihlásil na univerzitu, tak tu latinu měl podle všeho velmi dobře zvládnutou už, takže pro něj nebyla překážkou, nemusel nic dohánět. Z toho, že se na univerzitě nedochoval v seznamu studentů, kteří žádají o prominutí poplatku, se usuzuje, že nepocházel z úplně nuzných poměrů, že byl nějak zabezpečený. Otec si měl nějaké řemeslo na Novém Městě, takže...
0: Takže o jeho rodičích a sourozencích případně nevíme nic.
1: Nic se neví, akorát to, že byl Pražan.
0: No. Jo. A studoval jenom v Praze, nebo šel pak někam dál?
1: No, on toho studia zvládal nesmírně hodně. Když nastoupil na univerzitu, to bylo zhruba, když mu bylo tak 19 let, tak se tam setkal už s Janem Husem, který byl o pár let starší než on a vzhledem k tomu pokročilejšímu stavu studia měl také odpovědnost za výuku studentů. Oni se poměrně brzo spřátelili a na té fakultě artistické, která se tenkrát nazývala, dnes bychom ji přirovnali fakultě filozofické, se prováděla průprava studentů k myšlení, k mluvení, k osvojení těch základních znalostí představ o světě. Obzvláště mezi těmi českými mistry bylo hodně rozšířené učení Jana Wyclifa z Anglie, John Wyclif, který poskytoval svými nevšedními úvahami hodně podnětů k úvahám. Jeroným Pražský se přidal k tomuhle kroužku, nebo už vlastně kruhu, lidí, kteří se o Wyclifa živě zajímali a dokonce se mu podařilo získat stipendium pro studium na některé ze západních univerzit. Bohatý mecenáš, který chtěl podporovat české studenty jinde než na Pražské univerzitě, aby jim rozšířil obzory, poskytoval tato stipendia a on toto stipendium, které nebylo nějak bohaté, využil k tomu, aby se vypravil do Oxfordu, což je univerzitní město v Anglii, kde Wyclif působil, protože se právem domníval, že tam u zdroje nalezne mnoho Wyclifových spisů. Někdy mezi lety 1401 a 1403 pobývá v Oxfordu, kde žije teda hodně bídným životem, jenom proto, aby si mohl opatřit co nejvíc Wyclifových spisů. Jsme v době, kdy ještě neexistuje knihtisk, takže každé psané dílo je originál, patřičně drahý. On si snaží něco opisovat, prochází všechno možné, co od Wyclifa najde, vybírá to, co považuje za nejcennější, nachází texty, které v Praze vůbec nebyly známy, takže takto čerpá a velice obohacen o poznání se vrací do Prahy.
0: On toho cestoval ještě mnohem víc potom, že to bylo strhující na něm, ale ještě k tomu Oxfordu. Já když slyším tady ty příběhy, si říkám, no jak tam ti mládenci, jak tam cestovali, kolik dnu jim to vzalo, jak se přes ten kanál dostali. O tom se asi nejsou žádné záznamy.
1: Nejsou. Bohužel v té době cestopisy nebyly ještě úplně populární. Navíc pro ty mladé lidi, studenty, to cestování muselo být opravdu tření bídy z nouzí. Značnou část pěšky, případně pokud je někdo vzal, nocování všelijaké. Ty cesty samotné nebyly příliš bezpečné, takže čím chuději ten student vypadal, tak tím větší měl šanci, že ho loupežníci neokradou. Takže nějakým způsobem tam dorazil. V porovnání s Prahou ten Oxford byl provinční díra. Praha v té době, odhaduje se, mohla mít přes 30 000 obyvatel, ten Oxford měl desetinu. Ale v tom Oxfordu snad čtvrtinu obyvatelstva tvořili studenti a ta škola byla vyhlášená. Takže se ocitl ve starém univerzitním prostředí a já si myslím, že co se vzdělání týče, tak si tam musel připadat jako v ráji.
0: Tak Oxford, pak se vrátil a pak ještě někam vycestoval?
1: On v tom Oxfordu nedosáhl na žádný akademický titul. To studium bylo tenkrát strukturováno do stejných stupňů, jaké máme dnes po celé Evropě. Základní úroveň bakalářská, na ní navazuje úroveň magisterská neboli mistrovská, to je to označení mistr Jan Hus, je počeštěná slova, verze slova magistr. Málo kdo už pak se pustil do doktorského studia. Ono už to mistrovské studium bylo dosti pokročilé. Takže když se Jeroným vrátí do Prahy, tak jeho spolupracovníci jsou nadšení z jeho věcí, které přinesl sebou o Wyclefovi. A on se pro mistrovský titul vypravuje na západ. Já si myslím, že on měl docela velké sebevědomí o sobě. Že si troufl na věci, do kterých by se jiný nepustil. Možná v tom byl takový kus fanfaronství. Jo, já vám ukážu, jak se to dělá. Tak v roce 1404 se vydává do Paříže na Sorbonskou univerzitu, která v té době platila jako nejlepší univerzita v Evropě. Tam získává svůj první magisterský titul. Následují pobyty na univerzitách v Kolíně a v Heidelbergu. To bere při zpáteční cestě.
0: Kolín nad Rýnem, teda pro jistotu řekneme.
1: Kolín nad Rýnem, ano. Kolín nad Rýnem, kde pobyde jenom krátce. V Kolíně tam ho to moc nebavilo, protože tam se hlavně studovala práva, ale on tam ten mistrovský titul také získal. A v Heidelbergu, kde pak byl, tak tam vyvolal pozdvižení. On už vyvolal pozdvižení.
0: Co si máme představit pod pojmem vyvolal pozdvižení?
1: Jeroným byl ježatý. On byl ironický, byl nesmírně vzdělaný a díky tomu rozsahu svého vzdělání se rád pouštěl do konfrontací. Takže už když byl v té Paříži, první mistrovské působení jeho, tak už to tam vyvolalo rozruch, protože mistři na univerzitě, oni měli právo přednášet na univerzitě. To jim otevíralo dveře do poslucháren. Jak to organizačně probíhalo, to přesně nevím, ale Jeroným ohlásil svoji řeč, že bude vést a začal to v normálních rozměrech, jeden den, ale to je dobré. Druhý den přišlo mnohem víc lidí, myslím, že dokonce pak museli měnit i sál. A třetí den tam bylo úplně narváno, přišli lidi i z jiných fakult, aby si poslechli učeného mistra, který nejen přednášel o vážných věcech, ale zřejmě z toho dělal jakou estrádu. A spor, který se vedl, byl ozvěnou dlouhotrvajících filozofických disputací, kdy učenci zkoumali způsob, jakým my poznáváme svět a jakým o něm mluvíme. Ten spor se přikláněl na stranu takzvaných nominalistů, což byl proud, který říká, že neexistují žádné skutečné předlohy věcí, které my máme v tomto světě. Že to jsou jenom jména, nomina, proto nominalisté. To je proud, ze kterého čerpáme vlastně my do dneška. Zatímco Jeroným spolu s Husem, spolu s Wyclefem, ze kterého hodně čerpali, spolu s určitým proudem starověkých filozofů, říkali, ne, ne, ne, každá věc v tomto světě má svoji dokonalou předlohu, skutečnou předlohu v dokonalém světě a ta je reálná, ta předloha, to není jenom jméno. A proto se jim říkalo realisté. pro většinu univerzitních učenců tenhle přístup už byl mimo, už byl pase, zastaralý.
0: Ten realismus.
1: Ten realismus, mm-hmm. ten realismus právě. A, ale Jeroným ho uměl tak podat, že i ti nominalisté byli zaraženi. Teď on přece neříká hlouposti. Tak jak to je vlastně, že to, co si mysleli, že už je dávno rozhodnuto, on jim zproblematizoval. Jak už jsem říkal, byl ježatý, takže to prokládal ironii, šťouchanci. Pro lidi to muselo být opravdu hodně atraktivní. A v té Paříži to nakonec vyvolalo rozruch, kdy Jeroným se před ničím nezastavoval, takže se tam objevovala i nařčení z kacírství. Sebral a odjel. A v tom Heidelbergu to vygradovalo ještě víc teda. Tam to mělo mnohem ostřejší průběh.
0: A ví se o tom něco? Neví se nic blížšího?
1: V tom Heidelbergu.
0: Házeli stoly po sobě.
1: V tom Heidelbergu, ano, ten průběh tam je. Tam, to je docela zpracované. Jeroným přišel do Heidelbergu někdy v květnu 1406. Prokáže mistrovské znalosti, čili získává titul mistra, co už je třetí univerzita, kde ten titul získává. A jakožto mistr má právo na veřejné slyšení, takže svolá přednášku a tam vyvolá podobný rozruch jako v Paříži, akorát tam jsou ty tábory mnohem víc vyhrocené. Tam ho považují za vyloženě za provokatéra, který přináší jakési diverzní vlivy úplně. Tak mu zakážou pokračovat v té přednášce, zakážou studentům, aby tam na tu přednášku přišli, tak on, ale jak je rozjetý, tak napíše pozvánky, oblepí město plakáty, že bude pokračovat na nějakém prostranství u hřbitova o den později a před nějakým větším incidentem ho zachrání pouze to, že v tom městě se strhnou nějaké potyčky, bouře, něco úplně jiného, po jiné koleji, nějaký konflikt, takže Jeroným zůstane stranou a odjíždí pak do Prahy. Následkem tohoto Jeronýmova vystoupení v Heidelbergu bylo, že univerzita přijala předpis, podle kterého nový mistr, když má mít přednášku, tak musí předložit ke schválení její osnovu, aby nevyvolal podobný rozruch jako Jeroným.

0: всегда вобец кшецки к собе, тепер в тегди стеще к собе.
1: Hostem pořadu Na stole je téma je farář Českobratrské církve evangelické v Poličce, pan Jiří Tengler. Povídáme si, nebo spíš on nám povídá o Jeronýmu Pražském. Slyšeli jsme, nesmírně vzdělaný, nadaný, ježatý, provokativní. Studoval v Oxfordu, Paříži, Kolíně nad Rýnem, Heidelbergu, v Praze. Jsme teda v té době, kdy se to schyluje ke Kutnohorskému dekretu 1409. Ty už si mluvil o tom napětí, nebo životě, ne napětí, ale životě v Praze česko-německém, o tom sporu realismus a nominalismus. Jak to teda bylo s tím dekretem Kutnohorským? A myslíš, že to teda byla výhra pro nás, že ta německá část odešla, nebo jsme to spíš něco prošustrovali?
2: No, to je dobrá otázka. Kutnohorský dekret 1409, to už je Jeroným několik let v Praze. I když dovolím si malou odbočku, my úplně přesně nevíme, jak to bylo s trvalostí jeho pobytu v Praze. Z Heidelbergu přišel do Prahy, 1407 získává čtvrtý mistrovský titul, což je poměrně unikátní. Je otázka, k čemu mu to bylo dobré, ty čtyři tituly. To
1: mohl tak mluvit, no, museli mu dát prostor.
2: Tak, že se stává nakonec mistrem v Praze a zapojuje se do veřejného života. Mezitím on podniká ale zřejmě i nějaké cesty zahraniční. Podle všeho podnikl taky cestu, pouť do Jeruzaléma. Přesně nevíme, ve kterém roce, zřejmě jako doprovod nějakého šlechtice, kterýho si ho vzal jako pomocníka, zřejmě z jazyky, protože v tomhletom Jeroným byl velice nesmírně nadaný. Takže někdy tam se do toho ještě vsunula ta cesta, to přesně nevíme kdy, ale většinu času tráví v Praze, je v úzkém kontaktu s mistrem Janem Husem, jsou dobří přátelé a zajímá se o veřejné dění. Za svého pobytu v cizině viděl, jakým způsobem jsou spravovány zahraniční univerzity. Že ta jejich správa leží převážně v rukou místních lidí. Zatímco Karlova univerzita byla svým zakladatelem Karlem IV. Koncipována velice široce. To byla císařova ambice, aby v Praze bylo vysoké učení, které přiláká lidi z širokého okolí. To byl jeho důraz na posílení vlivu Prahy. Což takhle až do toho počátku 15. století fungovalo. Správa univerzity se dělila mezi takzvané čtyři národy. Nepředstavujme si národy ve smyslu našem dnešním. Spíše to pojímejme jako to oblastní členění. Lidi, kteří se narodili v tamté části, řekněme krajané, nebo dneska bychom řekli středoevropán, jižan, západňák a tak dál. A to tenkrát byly ty národy, národ český, místní, národ saský, který zahrnoval oblast severního Německa, národ bavorský, který zahrnoval například i Francouze, pokud nějací přišli, a pak národ uherský, který zahrnoval lidi z Balkánu také. No, takže takové hrubé orientační dělení. Každý z těchto národů měl jeden hlas při správě univerzity. To znamená, že ten český národ domácí měl pouze čtvrtinové zastoupení. A to se ukazovalo jakožto nedostatečné, protože těch Čechů tam nebylo zas až tak málo. Zároveň ale tam bylo poměrně hodně těch cizinců, takže jak to vybalancovat, byla otázka. Jiná věc, která do toho vstupovala, byl spor, který tehdejší král Václav IV. Vedl na mezinárodním poli. Církev tenkrát prožívala složité období, nebyl jeden papež, byli dva papežové, ale král Václav se klonil k té myšlence, že toto rozdělení lze překonat volbou nového papeže a k tomu potřeboval podporu univerzity. Nicméně ti zahraniční studenti a představitelé univerzity se klonili k římskému papeži, který už byl, a nepodporovali tu myšlenku zvolit nového papeže. Tudíž univerzita nestála za králem v tomto poměrně delikátním jednání. A takže se běhly dva vlivy, kdy čeští studenti a akademici chtěli silnější postavení na univerzitě a zároveň král potřeboval, aby univerzita ho podpořila, tak udělal výměnu, že prohodil počet těch hlasů. Cizinci jeden hlas, Češi tři, a rázem univerzita stála za králem, protože čeští akademici podporovali novou volbu papeže. Následkem tohoto přeskupení sil byl odchod řady zahraničních studentů do ciziny. Někteří odešli na nově založenou univerzitu do Vídně, někteří odešli do Lipska, kde založili tamnější univerzitu. Vedlo to taky k počeštění Starého Města, kde ten vliv německy mluvících obyvatel, z nichž mnozí byli navázáni na univerzitu, pochopitelně oslábl. Je taky možné, že to jazykové napětí hrálo roli už před tím Kutnohorským dekretem, že vlastně některým to asi přišlo i vhod, že to město, které bylo takové národnostně vyšponované, jim nepřipadalo už zcela pohustinné a i bezpečné.
1: A Jeroným Praský v tom hrál nějakou roli? V tom?
2: Ta strana, která za univerzitu nebo za český veřejný prostor tlačila na tuto změnu, měla tři předáky. Jan Hus, který měl už poměrně vysoké postavení v té univerzitní správě a později se stal i rektorem univerzity, Jeroným Pražský, jakožto mluvčí nejzdatnější, a pak tam byl ještě jejich přítel Jan z Jesenice, což byl velice zdatný právník, tak ten poskytoval argumenty právního rázu.

0: Farář Českobratrské církve evangelické Jiří Tengler a v jeho povídání Jeroným Pražský jsou hosty pořadu Na stole je téma. Jiří, ten Jeroným Pražský teda hodně cestoval, to se zdá z dnešního pohledu až neuvěřitelné. My máme takových možností a když se někam rozkýveme a zdaleka jsme neobsáhli všechna místa, kam se podíval on, ještě to pokračovalo, to jeho cestování?
1: My můžeme jenom litovat, že si nepsal nějaké zápisky, které by se nám dochovaly, protože on byl v Budapešti, kde se setkal s tehdejším uherským králem Zikmundem, byl ve Vídni, kde se s žádným panovníkem nesetkal. Ten pobyt ve Vídni byl pro něj hodně takový vypjatý, protože tam potkal mnoho svých přátel z Prahy, nebo spíše nepřátel z Prahy, tak ti tam proti němu začali nasazovat. Zřejmě se účastnil diplomatických výprav do Polska. Tehdejší kontakty mezi Českým královstvím a Polským královstvím byly intenzivní. Vzpomeňme na Jana Žižku z Trocnova, který bojoval v roce 1410 v bitvě u Grunwaldu a setkal se s polským králem. Z Polska, kde ho označili za příliš učeného na polský národ, odešel bez nějakého vážnějšího konfliktu směrem na východ do Litvy, čili do oblasti dnešního Běloruska a Litvy, kde se intenzivně setkal s pravoslavnou kulturou, což byla do jisté míry voda na jeho mlýn, protože už od Wyklefa znal obdiv k východnímu křesťanství, které nedopustilo ve svém vývoji některé nešvary známé v západní církvi. Prodej odpustku, nucený celibát kněží, přijímání pod jednou. Jo, tohle všechno bylo na východě neznámé, takže i později husité k tomu pravoslaví svým způsobem vzhlíželi. Takže procestoval tyto oblasti. Je možné, že účast na diplomatické výpravě do Krakova ho zdržela od toho, aby do Kostnice doprovodil mistra Jana Husa. Hus, když zvažoval, zda má jít do Kostnice nebo ne, tak Jeroným ho povzbudil. Zřejmě zatím byla i jeho vášeň pro diskusi, pro disputaci. No, Honzo, běž tam, tam jim to všechno vysvětlíš. Jo? A to byl ten jeho styl, který Jeroným razil. Tady možná ještě zmíním v této souvislosti, že na rozdíl od Husa, Jeroným nebyl knězem. On se nenechal vysvětit, fungoval jako takový nezávislý akademik. Tomu pak taky častokrát bylo vyčítáno, že se jakožto neduchovní osoba pouští do výpovědí teologických. To přece nemůže. No, on může mluvit tak o filozofii, to má vystudováno, to je jeho. O tom, jak se má přemýšlet, jak se má mluvit, ale ne, jak je tomu s Bohem. To nebyla jeho parketa údajně. Ale on se na ní rád pouštěl a byl vzdělanější zřejmě než většina tehdejších kněží.
0: To byl teda frajer, to byl trošku takový minister zahraničí, viď? Nebo
1: spíš náměstek, že tu diplomaci tenkrát provozovala šlechta, ale on jim poskytoval takový...
0: Oni ho potřebovali, aby s nimi jezdil a trošku jim dělal vlastně takového rádce.
1: Zřejmě, no.
0: Protože jsou vzdělanosti a šarmem a nebojácností asi uměl prorazit cestu tam, kde si oni nevěděli rady.
1: On za svého života nejenže byl čtyřnásobný mistr, ale setkal se 4 hlavami státu.
0: Tak, no a pak se ocitnul nějak v Kostnici, viď? Jak to všechno bylo?
1: Jak už jsem zmínil, tak nešel do Kostnice spolu s Janem Husem, přestože o té jeho záležitosti věděl. Do Kostnice se dostavil až se zpožděním.
0: A on tam šel dobrovolně, nebo ho pozvali, nebo on, si řekl, že pomůže?
1: On slíbil, že Husovi bude pomáhat, takže se tam za ním vypravil až na jaře 1415. Přesně v tom svém rozevlátém debatérském stylu dorazil ne přímo do Kostnice, zůstal stranou, ale zase nechal nadělat plakáty, že by chtěl vystoupit na obranu Husovu a obranu Českého království a čisté víry v Českém království. A žádal taky o to, aby mu byla zaručena beztrestnost Glejt, který by ho doprovázel k tomu vystoupení na koncilu. Jenže v té době už ten proces s Janem Husem byl celkem v pokročilé fázi a byla tam taky řada pozorovatelů z českých zemí, kteří Jeronima od toho odrazovali. Řekli, tohle nejde, to tady takhle nechodí jako na univerzitě svobodně, tady to je koncil, tady jde opravdu o život. A tak Jeroným se rozhodl, že to vzdá, že odjede, napsal nějaké vysvětlení, proč tomu tak je. Vracel se zpátky do Čech.
0: Takže ještě k tomu, on tam byl, nechal si teda rozmluvit, že ten způsob, kterým to chce provést, asi nepůjde.
1: Ano, ano.
0: Asi je důležité zmínit, s Husem se nesetkal.
1: Nesetkali se.
0: To nešlo.
1: Ne, to nešlo, no.
0: Tak se vracel zpátky.
1: No. No, vracel se zpátky. Paradoxně ten s ním tu výzvu přijal, ale on už byl pryč, tak to brali jakožto doklad nějaké zbabělosti nebo podezřelosti. Jeroným takovým nepřekvapivým způsobem se prozradil na zpáteční cestě, když v nějakém hostinci si pustil pusu na špacír a navážel se do koncilu. Buď ho někdo poznal, nebo ho, se to někomu nelíbilo, tak ho udal a Jeroným byl zatčen.
0: A to bylo někde až poměrně už na současných česko-německých hranicích?
1: Někde blízko to bylo, už ne, poblíž. No.
0: A tak tu zmínku, kterou si před chvílí řekl, že ten koncil byl teda připraven ho slyšet, to je asi dobré vědět, že jo? Takové trošku v našem takovém nahlížení na to, že to nebylo všechno jenom nefér, že jo?
1: No,
0: že měli prostor.
1: Vždycky taky záleželo na momentální náladě toho koncilu taky, jo? A zřejmě taky dost na tom, jak jim ten, který požadavek byl předložen, jak byl zabarven, odstíněn a pak podle toho k tomu...
0: No, když si to taky člověk představí, bez mobilů, počítačů, prostě, že by to všecko hlasování, jak se vůbec ta informace, že se to projednalo, že by ho slyšeli, dostala a k němu, k tomu adresátovi, to muselo trvat, nebo jakou to mělo věrohodnost, nebo pak to někdo zpochybnil, no nechce se mě ani přemýšlet. No. Ale tak dobře, zajali ho a...
1: A přivezou ho zpátky do Kostnice, to je 23. květen 1415, čili do smrti Jana Husa zbývá 6 týdnů. Tentokrát s tím Jeronýmem zacházejí velice tvrdě. Tráví svázaný, měl přivázané ruce k nohám několik dnů bez jídla. Úplně ho takhle zdeptají, rozloží. Pak mu to trošičku zmírní, ale ne moc. On nemá vůbec žádné zprávy o Husově smrti. A Hus byl v kontaktu přes své dopisy s okolím. Ten, vlastně Hus, i když byl ve vězení, tak byl v kontaktu s okolí. Ten Jeroným byl v izolaci, on se o Husově smrti dozvídá s dvoutýdenním zpožděním.
0: A ještě, prosím tě, když teda prvně ta informace, že by ho slyšeli a po nějakém čase takhle ho s ním jedná jako s vězněm, na základě čeho ho takhle zajímají?
1: Tam oni ten jeho útěk berou jako doklad jeho kacířství, že chtěl a pak nechtěl. On má velkou černou skvrnu ze svého pobytu ve Vídni, který byl 5 let předtím, kde se potkal s těmi svými soky pražskými a ještě tam popudil další ve Vídni. Ti vídeňští akademici ho chtěli nějakým způsobem konfrontovat, střetnout se s ním, ale nemohli, protože on nebyl členem Vídeňské univerzity. Takže to nemohli udělat na univerzitním poli, tak na něj zaútočili přes kacířství. Právě přes ty chybné články Wyclefovi. Wyclef v Anglii nebyl od počátku nahlížen jako kacíř, to teprve postupně gradovalo a vyvíjelo se to hodnocení Wyclefa jako kacíře, tudíž i ti příznivci Wyclefovi postupně byli čím dál tím víc podezřelí. Co ze začátku procházelo, později byl mnohem větší problém, takže on tam je známý už tím, že je odsouzený kacíř ve Vídni. Ale to nemělo žádný dopad, protože to nikdo nebyl schopný provést. To minus. Tak on se ocitá před tím koncilem. Paradoxem je, že vlastně mnozí z těch takzvaných koncilních otců jsou lidé, kteří se s Jeronýmem setkali

0: a také, že se pouštěl jakožto filozof do teologických témat. Po Husově smrti ale koncil zvolil trochu jinou strategii, nebo dost jinou strategii, protože říkal, tak odsouzeného kacíře už máme. Teď bychom potřebovali napraveného kacíře. A oni začnou s Jeronýmem jednat výrazně, výrazně lépe. Dokonce za ním pošlou jednat, on nevystoupil ještě před tím koncilem, do toho vězení posílají delegáty, kteří s ním jednají, jakým způsobem by on mohl odvolat.
1: Takže když si to představím, jenom já, tak jsou oba v Kostnici, Hus i Jeroným, nenavštíví se, Hus je upálen, Jeroným se to dozvídá ze zpoždění, je stále ve věznici nebo vězněn a pak za ním takto přichází.
0: Přicházejí ti nejsmířlivější a nejvzdělanější. Myslím si, že pro obě dvě ty strany to musel být požitek spolu navzájem debatovat. Jo. A opravdu zacházejí s ním ohleduplně a nabízejí mu diplomatickou cestu, jak se zachránit. Ale zároveň moc sám sebe nepopřít. Jo. Takže se shodnou na tom, že on se zřekne bludných článků u Husa a u Wyclefa, ale nezřekne se toho, co je v jejich učení pravdivé. Že to nechají pod tímhletím obecným zastřešením. To je dohoda, se kterou Jeroným přichází před koncil. Nicméně zdaleka ne všichni v těch koncilních lavicích jsou naladěni podobně smířlivě jako vyjednávači. A ti na Jeronýma útočí a žádají od něho výraznější odsudky. A na to on přistoupí.
1: Takže ještě k tomu taky to drama těch vyjednávačů někde teda ve vězení, na něčem se domluví, on pak přijde před ten koncil a jak už to bývá, vlastně to domluvené tak úplně neplatí, protože najednou přichází nová skutečnost a pravděpodobně tuší požadavky nebo tvrdší vůči Jeronýmovi a on to znovu se s tím musí teda nějak vyrovnávat a na to přistoupí, jo?
0: Na to přistoupí, takže on, tam těch kroků bylo ještě několik, ale výsledek je takový, že on se Husa zřekne. Zřekne se kacířství, ale není propuštěn z vězení.
1: Ví se zhruba ten čas, kdy to
0: To
1: bylo?
0: je podzim
1: 1915.
0: 1415. Jo.
1: Jo.
0: Ono se to vleče.
1: Takže se zřekl Husa, ale nebyl propuštěn
0: Nebyl
1: z vězení.
0: propuštěn. Ta jeho zkušenost ze samovazby, z toho krutého zacházení musela být strašná. Taky on byl v izolaci. A ten koncil vlastně neměl moc chuti se zaobírat s nějakými jednotlivými kacíři. On řešil mnohem větší úkoly, odstraňoval dvojpapežství, trojpapežství, snažil se o určité církevní reformy a tadyhle tento plevel drobný, jo, je vlastně jenom obtěžoval a stěžoval jim ty veliké úkoly, které oni si přece vzali. Mimochodem, ten Kostnický koncil byl velkým úspěchem Zikmunda Lucemburského na evropské politické scéně. Můžeme ho plně srovnávat tím významem s jeho otcem Karlem IV., no, že se mu podařilo odstranit trojpapežství. Když je Jeroným v tom vězení, tak zase v tom koncilu převáží myšlenka, že je zapotřebí ho konfrontovat s tím kacířstvím důrazněji. A oni mu řeknou, tak my tě předvoláme a budeme ti dávat výpovědi a ty řekneš, věřím, nevěřím. Jinou možnost nemáš. No. A to už je ve chvíli, kdy, to už jsme se přehoupli do jara 1416, to je ve chvíli, kdy Jeroným už lituje toho, že se zřekl Husa. Taky mu dochází, že když už jednou odvolal, oni ho nepustili, takže ta cesta pryč zřejmě není. Také tam asi hrálo roli vědomí, že mučednictví patří k jednomu z rysů křesťanství. Že to je znak pravé církve. To je to, oč Husovi Jeronýmovi šlo. Jaká je ta pravá církev? Která církev tady na zemi nejvíc odpovídáte

0: skutečné reálné církvi v tom dokonalém světě. A oni řeknou, to je ta církev, která naráží na odpor mocných. To je ta církev, kde mučedníci přicházejí o svůj život vůli víře v Krista. Takže toto vědomí Jeronýma posiluje a on se vědomně rozhodne, že se k Husovi přihlásí, že se zřekne toho, co odvolal a že se vypraví na tu cestu mučednictví. Protože to je cesta, která je dobře křesťanská z jeho pohledu. No.
1: Ví se něco o reakci koncilu, když takhle měli pocit, že už ho zpracovávají a najednou teda po tři čtvrtě roce jim řekne.
0: Ono to vygradovalo. On, jemu náleželo nějaké právo na slyšení a to už bylo zřejmé, že on z toho vycouvá z těch původních postojů a že se vrátí ke svému počátečnímu přesvědčení, že se postaví za Husa. A on to svoje vystoupení před koncilem pojme opravdu ve velkém stylu. Napadne celou tu proceduru, tak já mám odpovídat věřím, nevěřím, zatímco ostatním je tady dáno plné slovo, co to je. Já mám odpovídat ve zbědovaném stavu, rok jsem v žaláři a oni jsou v plné síle, co to je. A provede to takovým dost velkolepým způsobem, ve kterém uplatní právě ty své řečnické dovednosti a ty posluchače vlastně osilní svým vědomím. Jeden ze svědků toho koncilu nějaký, nevím, jestli byl přímo účastník nebo jenom pozorovatel z Itálie, tak ten si poznamená, no jasně, jako kacíře jsme ho museli upálit, ale filozof byl výborný. Jo, tak já to trošku paroduji, ale tímhle způsobem on to zhodnotil. Nakonec takovou tu kacířskou čepici, kterou známe z obrázku pomalovanými ďábly, tak tu odhodil někam do posluchačstva a řekl, Kristus šel s trnovou korunou, tak já jako mučedník půjdu na smrt taky. Taky prohlásil, že lituje, že se Husa zřekl, že to byl jeho přítel a že mu slíbil podporu a že to udělal pod velkým nátlakem. A 30. května 1416 je odsouzen a protože je kacíř, tak z pohledu tehdejší společnosti, on v té společnosti nemá místo, proto musí být i hned zlikvidován, vlastně odstraněn, anihilován, spálen na popel, hodzen do řeky. No. A o té jeho smrti je svědectví podobně jako o Husově smrti, že když je na hranici, tak ještě promlouvá německy k těm lidem kolem, sděluje jim, o co vlastně šlo, pak se modlí v latině nebo zpívá v latině a nakonec pronáší modlitbu, aby mu Bůh odpustil. Tak to je jeho konec. No.

0: S evangelickým farářem Jiřím Templerem si Daniel Ženatý povídá o Jeronýmovi Pražském. Už jsme došli k jeho smrti v Kostnici 30. května 1416. Na stejném místě se traduje, jako byl upálen jeho přítel, mistr Jan Hus. Je to těžké téma, ale říká se také, že Hus měl v něčem tu smrt snazší než Jeroným. Jak to bylo?
1: Kolem Husa byl okruh přátel, kteří si mohli dovolit to, co prý tenkrát při upalování bývalo běžné, podplatit katovi pacholky, aby nachystali obzvlášť suché dřevo, čímž ta poprava byla rychlejší. Jeroným už tolik pozornosti neměl, čeští páni odcestovali po neúspěchu Husově z Kostnice, takže jich tam moc nebylo a údajně ta Jeronýmova smrt byla hodně trýznivá, protože to dřevo špatně hořelo, takže on se tam dusil dlouho v dýmu. No, po smrti oba dva ale svorně společně začali být uctíváni českou církví jako mučedníci kostničky a byli uctíváni pospolu. Jo, nebylo to, že by Jan Hus byl nějak výš, zvlášť oba dva byli nahlíženi na stejné úrovni.
0: Jak se stavět k historickým událostem, k těmto příběhům? Je nějaká paralela, nějaká spojnice, odkud můžeme něco čerpat, co nám může pomoct? Jak se k tomu ty jako Jiří Tengler stavíš?
1: Určitě je tam několik věcí. Tak jednak hluboké přátelství mezi lidmi, které drží, podněcuje k činům, k myšlenkám. Druhá věc, která je na Jeronýmovi uchvacující, přímo je jeho vzdělanost. Ta touha po moudrosti, po poznání, potom vyjádřit se, diskutovat, mluvit otevřeně, zároveň ale s pádnými argumenty. To je věc, kterou v současnosti nesmírně potřebujeme. Také, to je třetí věc, která je na Jeronýmovi pozoruhodná, právě díky tomu nadhledu se umět vysmát hloupým lidem. Poučeně, trefně, bez nenávisti, ale zároveň s tím, že tu její hloupost odhalíme. To bychom se mohli učit.
0: To si mohou dovolit, ale opravdu lidé jaksi vzdělaní a jistí v kramflecích.
1: Proto je... potřebujeme vzdělance, proto aby potřebujeme... se smáli hlupákům, tak aby tomu ostatní rozuměli, oč tam jde.
0: Jiří, moc ti děkujeme, bylo to strhující vyprávění o Jeronýmovi Pražském. Jsem moc rád, že jsme si takhle spolu mohli povídat. Děkujeme, měj se moc pěkně. Vzdělávej se, abys mohl mluvit i k nám a abys nám mohl takovéto příběhy podávat. Díky. Měj se moc hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak to bylo, milí posluchači, povídání s farářem Českobratrské církve evangelické v Poličce, panem Jiřím Tenglerem. Jemu i vám přeje pěkný den Daniel Ženatý. Naschledanou.

0: nejdech, teprv tesknosti dojdech. Otázá mne jeden z nich, Jisav Černé, chápí jakž to mních.
1: Pravdou. Proč si ty sem přišla? Co

pryč od toho. Když jsem byla po všem světě, tak snadí, jakožto dítě, žádný mě nechtěl přijeti, teprv rozbych v nebi sjetě.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: A v 10 hodin přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 10 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Spojené státy ukončily další vlnu útoku na Írán. Nejméně dva mrtvé si vyžádal ruský raketový útok na Kyjev. A poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie ho vykázala z bytu a zabavila mu zbraně. Zprávy a Martin Matějka. Armáda Spojených států ukončila další vlnu údajů na Írán, oznámilo to oblastní velitelství amerických sil CENTCOM a podle toho se podařilo zasáhnout mimo jiné iránská velitelská centra, pobřežní sledovací zařízení a protivzdušnou obranu. Armáda cílila i na klíčové město Bandar Abbas. Agentura AP informovala, že Spojené státy poprvé zasáhly taky oblasti na severu Íránu. Palba trvala přibližně 6 hodin a kvůli hrozící odvetě se rozezněly sirény v Bahrajnu, který bývá cílem íránských úderů, a Kuvajt to známil, že odráží útoky dronů z Íránu. Rusko vystřelilo několik balistických raket na Kyjev. Podle tamních úřadů zahynuli dva lidé a asi 6 bylo zraněno.
3: Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích napsal, že při ruském vzdušném útoku byly poškozeny nebytové domy a sklady v Darnickém a Svjatošinském městském obvodu. Na místě příletu raket a dronů vypukly požáry. Ukrajinské drony podle ruských telegramových kanálů zaútočily na ruské vojenské letiště Engels 2 v Saratovské oblasti. Rusko ráno z letadel vystřelilo několik raket na Oděsu. Zasáhly mimo jiné prázdnou školu a čerpací stanici. Hasiči po včerejším útoku 12 hodin likvidovali požár sil se slunečnicovým olejem společnosti Kernel, podle které schořelo 25 000 tun oleje. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Poslance SPD Jaroslava Foldynu vykázala policie na 14 dní z domu kvůli domácímu násilí. Foldyna je podezřelý z toho, že minulý týden napadl svou manželku. Investigativní týmu Radiožurnálu to potvrdili tři zdroje obeznámené s vyšetřováním. Kriminalisté Foldynovi zabavili i několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní. Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala, prohlásil ale, že je nevinný.
4: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka.
2: Foldyna žije s manželkou v Děčíně, ta se k tomu odmítla vyjadřovat. Okresní státní zastupitelství v Děčíně nechtělo případ komentovat. Případ je teprve na začátku a Foldyna nebyl z ničeho obviněný.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Čínské úřady potvrdily nedávné zadržení českého občana. Podle tamní diplomacie českého podnikatele podezřívají z ohrožení národní bezpečnosti a bezpečnostní složky ho zadržely na letišti koncem června. Peking se vymezil proti lednovému uvalení vazby na čínského novináře v Česku a vyzval Prahu k jeho okamžitému propuštění. České úřady Číňana obvinují z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Muž momentálně čeká na soud. Serve Seznam zprávy včera napsal, že vězněným Čechem v Číně je podnikatel, který v zemi obchodoval. Diplomaté českého ministerstva zahraničí s ním jsou v kontaktu. Francouzský prezident Emmanuel Macron míří na jedno ze svých posledních zasedání francouzské a německé vlády před prezidentskými volbami příští rok. V Kolíně ho přivítá kancléř Friedrich Merz. Jednat budou o konfliktech ve světě i o společné obranné spolupráci.
5: Francouzský prezident Emmanuel Macron v jednom z posledních projevů před francouzskými vojáky přiznal, že ho mrzí krach francouzsko-německého projektu SCAF na vývoj stíhačky budoucnosti. Podle francouzské televize TF1 za ní můžou neschody mezi francouzskou zbrojovkou Dassault, která vyrábí stíhačky Rafale, a evropským Airbusem. Končící předseda správní rady Airbusu René Obermann v rozhovoru pro deník Le Monde a Frankfurter Allgemeine Zeitung vyzývá ke konci průmyslového nacionalismu a upřednostnění společných evropských zájmů. Varuje přitom před nejistým zapojením Američanů v případě konfliktu v Evropě a stále větší hrozbou ze strany Ruska. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Policie nejspíš opět neuzavře vyšetřování krádeže desítek milionů korun v české obci Sokolské a prověřování případu by se tak prodloužilo už po třetí. Zdržení podle policie způsobily stížnosti samotných Sokolů. Nelíbí se jim, že by majetek po bývalé asistentce, která za krádeží zřejmě stála, skončil v soudní úschovně. Podle vedení Sokolské obce by se tak zkomplikovala možnost majetek použít na zaplacení škod, které krádeží vznikly. A prostředky na jejich zaplacení chtějí Sokolové vymáhat i po externě starostce obce Haně Moučkové a bývalém jednateli Josefu Těšiteli. Ti měli finance na starosti a podle auditorů byli jediní, kteří si zmizení 55 milionů mohli všimnout. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Lidé dnes na Kalrsov Ostrava můžou zjistit, co nevíme o Tomáši Garriku Masarykovi. Moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný bude debatovat s historičkou Dagmar Hájkovou. Ta jako první v projektu Radiožurnálu Tajemná obálka četla slova prezidenta, která zaznamenal Jan Masaryk. S Janem Pokorným se k události a textu s odstupem vrátí.
6: Je otázkou, zda text v té obálce nenasměroval historiky k dalším zajímavým pátráním a bádáním. Určitě ale budeme mluvit i o Masarykově odkazu dnešku a rozhodně se nám v debatě prolne další postava, která je objektem zkoumání Dagmar Hájkové, tedy Edvard Beneš.
2: Komplikace jsou na výjezdu z Prahy po dálnici D1 směrem do Brna u Průhonice. Na 5,5 kilometru je nehoda 3 aut v prostředním pruhu. Kolona je aktuálně odchodová ze 3. kilometru a je asi na 20 minut. Na dálnici D7 je kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště zdržení z 5. kilometru od Středokluk asi na 20 minut. Také na dálnici D5 je plný příjezd do Prahy z Plzně. Poprvé se zastaví u Rudné na 6. kilometru a asi 30 minut se pak popojíždí na Pražský okruh k Ořechu. Na silnici 3 mezi Benešovem a Prahou jsou kolony předemračí, je tam omezení a zdržení v obou směrech asi na 20 minut. V Praze jsou stále komplikace, a to třeba na výjezdu z Prahy po dálnici D1 do Brna u Průhonic na 5,5 kilometru. Na jižní spojce pak popojíždí kolona směr Smíchov. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme oblačno až polojasno, postupně se objeví přehánky a ojedinělé bouřky, ale jen lokálně. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začínáme.
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Moje babička byla učitelkou hudební výchovy a ještě v 69 udělala výmyk na hrazdy. Ráno ji na ulici kolem jdoucí zdravili. Byla to nejen moje oblíbená babička. Za mlada jezdívala z Kroměříže do Hulína na koních.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

Dnes začneme malým příběhem, který je spíše vtipem, ale může posloužit i k zamyšlení. V jedné rodině vyrůstal malý chlapeček, který byl na svůj věk velmi šikovný. Zdálo se, že rozumí všemu, co se mu říká, ale vůbec nemluvil. Jeho rodiče si s tím dělali starost, chodili s ním k lékařům, ti žádnou vadu nenalézali, nicméně chlapeček nemluvil. Jednou, tomu mohlo být asi 4 nebo 5 let, si sám hrál ve svém pokoji v horním patře domu. Tu najednou se běhl ze schodů a vykřikl na totálně překvapené rodiče: "Nahoře hoří!" Oheň to nebyl velký a brzy se jej podařilo uhasit. Pro rodiče bylo ale největším šokem to, že slyšeli svého syna promluvit. Ptali se ho: "Proč si nikdy nic neřekl, když umíš mluvit?" Chlapec odpověděl: "Ještě nebyl důvod." Tento úsměvný příběh je samozřejmě trochu přitažený za vlasy. Ukazuje nám však, že jako lidé máme různou míru důvodů pro to, abychom s druhými mluvili. Tento měsíc jsme na návštěvě v Ježíšově škole a v ní se nejen učí, jak jsme o tom mluvili před týdnem, ale i sdílí. Asi v běžných školách učitelé většinou nemají moc rádi, když se žáci spolu baví, zvláště když to dělají při výkladu učitele nebo samostatné práci či písemce. V tom je Ježíšova škola jiná. Vzájemné sdílení se učedníků je zde velmi důležité. Budeme nyní zkoumat, co by mělo být těmi správnými důvody ke sdílení. Podíváme se na 2 konkrétní biblické situace, ve kterých vystupuje Ježíš a jeho učedníci. První situace se odehrála v tomto kontextu. Ježíš už míří na svou poslední cestu do Jeruzaléma, vyučuje své žáky ohledně následování a potom vysílá 72 svých učedníků na misijní cesty. Co se dělo, když se učedníci vrátili z těchto misijních cest, nám popisuje evangelista Lukáš v 10. kapitole, verších 17 až 24. Když se těch 72 vrátilo, radostně mu říkali: "Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu." Odpověděl jim: "Viděl jsem, jak Satan spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží. Neradujte se ale z toho, že se vám poddávají duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích." V tu chvíli se Ježíš rozveselil v Duchu svatém a řekl: "Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je nemluvňatům. Jistě, Otče, neboť tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo neví, kdo je syn, jedině Otec, a kdo je Otec, jedině syn a ten, komu by ho syn chtěl zjevit." V soukromí se pak obrátil k učedníkům a řekl jim: "Blaze očím, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli spatřit, co vy vidíte, ale nespatřili, a slyšet, co slyšíte, ale neslyšeli." Učedníci se vracejí z misijní cesty plní radosti a tuto radost sdílejí s Ježíšem i mezi sebou navzájem. Zažili, že Boží moc funguje, a nejen to, že navíc funguje skrze ně, slabé a křehké lidi. Pamatuju se, když jsem byl účastníkem jedné trochu tajné modlitební skupinky v klášteře, že jsme docela často sdíleli radost z toho, že Bůh odpovídal na naše modlitby. Ježíš komentuje sdílení svých žáků a zmiňuje určitou teologickou skutečnost o Satanovi, které dodnes přesně nerozumíme. Co je jasnější, jsou její důsledky. Ježíš dal svým učedníkům moc nad duchovním nepřítelem. Ukazuje jim, kým v Ježíši jsou a jakou v něm mají autoritu. A právě to je věc, kterou je dobré v křesťanských sdíleních často připomínat. Ježíš navíc své žáky usměrňuje. Nechce tlumit jejich radost, chce však změnit její předmět, to, z čeho se radovat. Nabízí jiný úhel pohledu. Zatímco původní radost učedníků
se soustřeďuje na ně samotné, říkají, démoni se nám poddávají ve tvém jménu. Ježíš směřuje jejich radost k nebi, k Bohu a božím záměrům pro budoucnost. Hlavním důvodem jejich radosti a vděčnosti má být to, co je v budoucnosti a věčnosti, a to je Bůh a to, co on pro ně připravuje, tedy Ježíšovými slovy, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Sdílení mezi Kristovými učedníky by nemělo nikdy ztrácet ten správný nadhled boží perspektivy. Když se díváme do Bible, tak vzhledem k situaci porušeného světa, ve které se nacházíme, tam asi častěji nacházíme sdílení trápení, než sdílení radosti. Ale že má dobrý smysl sdílet i bolestivé věci, nám říká i známé rčení sdílená radost, dvojnásobná radost, sdílená bolest, poloviční bolest. V této chvíli se zaměříme jen na sdílení jednoho typu trápení, a to vlastního selhání. Podíváme se na dnešní druhou biblickou situaci. Učedník Petr, jistý si sám sebou, večer před Ježíšovým zatčením mu tvrdí: položím za tebe život. Petr je upřímně horlivý, ale nezná sám sebe. Ježíš jeho tvrzení zpochybňuje a předpovídá Petrovo zapření. To čteme mimo jiné v závěru 13. kapitoly Janova evangelia. Ještě týž večer se to naplní. Ježíš je zatčen, Petr jej třikrát zapírá, Ježíš je potom odsouzen a popraven, ale třetího dne vstane z mrtvých. Potom jako vzkříšený se znovu setkává s Petrem, jak o tom čteme ve 21. kapitole Janova evangelia. Ježíš se třikrát Petra ptá, jestli ho miluje. Zkoumá Petrovo srdce. Ten pokorně vyznává svou lásku k němu, vždy s odkazem na Ježíše, který jej přece zná. Zná jeho selhání, ale i jeho hluboké pokání a touhu následovat Krista celým srdcem. Ježíš dává Petrovi nové poslání a zároveň mu předpovídá cenu, kterou bude muset při následování Krista zaplatit. Rozhovory mezi Ježíšem a Petrem nebo se skupinou učedníků vracejících se z misijní cesty jsou určitým znázorněním Ježíšovy strategie. Kromě své služby zástupům si Ježíš vybral několik konkrétních lidí, do kterých dlouhodobě investoval, nebo ještě výstižněji, i když obrazně řečeno, do kterých vkládal svůj život. Pro něj totiž základní strukturou budoucího božího království byli lidé. Každý učedník byl výsledkem jeho osobního a důvěrného nasazení. Ježíš se svými učedníky sdílel svůj život a chtěl, aby i oni s ním sdíleli své životy a také jim do života mluvil. Ale co teď, když mezi námi Ježíš není fyzicky přítomný, ale je přítomný mezi námi jeho duch a jako Ježíšovi učedníci máme v Duchu svatém právo a zároveň úkol sdílet mezi sebou své životy a mluvit si do nich. Greg Ogden, známý duchovní autor, zabývající se především učednictvím, píše o třech složkách učednictví. První jsou vztahy mezi učedníky, které mají být čestné, otevřené a zranitelné. Druhou složkou je samozřejmě pravda Božího slova v Bibli, vůči které učedníci otvírají svůj život. A třetí je vzájemná vykazatelnost, čím se rozumí dovolit druhým, aby nás vybízeli aplikovat Boží pravdy do našeho života. A tady vidím souvislost s Ježíšovou chválou maličkých či nemluvňat, o které jsme dnes četli v Lukášově evangeliu. Bůh pracuje v těch, kteří jsou maličtí, pokorní vůči Božímu slovu, ale také jeden před druhým. V dnešní době a kultuře ty tři složky učednictví se asi nejlépe dají uskutečňovat v malých skupinkách. Tam se můžeme učit důvěře a upřímnosti ve vzájemném sdílení, dále otvírat naše životy pravdě Božího slova a v některých typech skupinek také realizovat vzájemnou vykazatelnost. Ale ať už zvolíme jakoukoliv formu, klíčové je,
že v Ježíšově škole potřebujeme jeden druhého, a to zvláště ve vzájemné vykazatelnosti. Na závěr mi, milí posluchači, dovolte několik otázek přemýšlení. Podobně jako minule, jsou určeny především pro žáky v Ježíšově škole. Nicméně věřím, že mohou přinést užitek i těm, kteří se za věřící křesťany nepokládají, ale sami chtějí růst a pomáhat k růstu i druhým. A teď už ony otázky. Máš místo nebo lidi, kde jsou pravdivé a otevřené vztahy, kde je ochota otvírat se pravdě Božího slova? Může to být tvé manželství, či dvojice blízkých osob, nebo malá skupinka? A druhá věc, máš někoho, komu jsi vykazatelný, s kým sdílíš i své zápasy, selhání, dílčí prohry, kdo ti pomáhá vracet se k dobrým a správným rozhodnutím? Pokud tvé odpovědi na tyto dvě otázky jsou ano, můžeš rozvažovat nad tím, jak by to šlo dále rozvinout. A pokud takové lidi nemáš, není čas se za takové osoby modlit a je hledat. Potřebujeme se totiž navzájem.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u čtvrteční voníčky pro milovníky dechovky. Chystá se další řada prázdninových a dovolenkových hudebních akcí a festivalů. Další prázdninová pozvánka k nám zamířila z Mělníka, kde se v neděli 19. července od 13 hodin na náměstí Míru koná setkání dechových orchestrů na Mělníku. Zazní tradiční lidová hudba v podání dechových souborů Krajanka Václava Hlaváčka, Kvíteček a domácí švitorky z Mělníka. Přijďte se pobavit s dechovou hudbou v letním čase. Krajanka Václava Hlaváčka nám hraje také v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný den, nejen s Proglasem.

Další akcí bude 9. ročník festivalu lidových a dechových kapel v Kadani, který proběhne v neděli 19. července od 13 hodin v zahradě františkánského kláštera v Kadani. Na festivalu postupně vystoupí budějická kapela, veselí muzikanti z Podkrušnohoří a moravští muzikanti. Po celé odpoledne vás bude provázet Helena Pokutová-Hínová. Vstupné na festival je zdarma.

Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část šestá, Kája, vyndávací zuby a apríl. U Lešku vykládala teta Číškovic, jak je to dobře, že se v Lážově usadil zubní technik. Že tam chodí moc lidí, protože tu mají moc pokažené zuby od té tolik železité vody. Paní mámě Fichtlovic vysadil všechny zuby a moc to nestálo. Končila teta svou řeč. To teta vyndávací? Ptal se Kája se zájmem. Pan Leška navážil maso, rozdělil do obou tašek, podal každému suchý cervulát a řekl s úsměvem. Ten je jak uherský salám. A děti šli. Zdeňo, já bych se moc rád zeptal toho zubního pána, jestli by mi udělal taky vyndavací. Třeba by jsme mu přinesli maliny, mohl by si z nich navařit šťávu. Škoda, že jsem se nezeptal, kde zvostává. Míjeli zrovna hokynářský krámek, když Kájovu pozornost zachytla bílá tabule s červeným nápisem. Heleď, Zdeňo, že to bude tady u tety Červenkovic. Tahle tabule tu dlouho nevisí. A už otvíral dveře krámku. Zadrnčel nad nimi zvonek, vyšla hokyně. A Kája, neseš mi tvaroh? To jsem ráda, ten od tvojí maminky jde na dračku. Ba ne, teta, tvaroh bude zítra, ale prosím vás, zvostává u vás ten zubní pán? Ptal se Kája. Zůstává, Kájo, má náramné obchody, svědčila hokyně. Já bych se ho chtěl na něco zeptat, vyhrkl Kája. Tož jen jdi touhle chodbou vpravo, ukázala hokyně rukou a Kája s taškou šel. Zdeňa ovšem za ním. Klepal na bíle natřené dveře. Nic neslyšel. Dodal si odvahy, stiskl kliku, vešli do čekárny. Hned také otevřeli se dveře naproti a vešel vysoký, usměvavý pán v bílém plášti. Kája se uklonil a spustil. Pěkně vítám, pane, vzácný pane zubní, a to jsou k nám hosti. Sedněte si u nás, abyste nám nevynesl spaní. Pán se usmíval ještě víc a hned poděkoval. Děkuju pěkně za tak vlídné uvítání, a co pak bys rád, hošíčku? Já prosím, jestli vzácný pán zubní dělá Lacino vyndavací zuby, že by se mi je měl moc rád a tuhle Zdeňa taky. Zač by to bylo doslova? Snad by jsme se smluvili. Dívá se velkýma očima do očí pána, který se usmívá stále upřímněji. No, hošíčku, to víš, navenku já podle kabátu. A já prosím, mám jen budničku, to by bylo lacinější. Chytal se Kája slov pánových. Tož já ti prohlídnu zoubky, řekl. Pojď si tamhle sednout. Ukázal do druhého pokoje. Tam se Kájovi moc nelíbilo. Všelijakých přístrojů tam bylo a taková divná židle s opěradlem, ale už na ní seděl. Otevři ústa, řekl pán. Ty máš, hošíčku, zoubky jedna radost. Jako bys nepila lážovskou vodu. Zcela bezvadné. Počkej, ještě se podívám na tamhle tu stoličku. Vzal do ruky jakýsi lesklý vrtáček, ale v tu chvíli sjel Kája ze židle, přeběhl čekárnu, chyt do jedné ruky tašku, za druhou Zdeňu a už uháněli. Nezastavili se až za Lážovem. To jsem se polekal, Zdeňu. Snad mi pan zubní chtěl vrtat stoličku. A teď si musíme pospíšit. V lesovně bylo veselo. Když konečně děti vešly do pokoje a pěkně pozdravili, každý dostal sáček všelijakých mlsot, dospělí zase hovořili mezi sebou. Kája mohl na nich oči nechat. Jakž by ne, tři a všechny v krojích, krátké sukně, rukávce jako nadýchané. To se tu sešlo najednou, holek, vyhrkl neočekávaně. Pan lesní hned pochopil a vysvětlil. Kája neviděl ještě kroje. Máte krátké sukně, tož podle něho jste holky.
Mařenko, to si ráda, viď? To už ti moc dlouho žádný neřekl při tvé padesátce. To je moje sestra a dvě neteře, Kájo. Zdenina teta. Kája vrtěl hlavičkou. Ba ne, vzácný pane. Tety nosí dlouhé sukně a neříká se jim Mařenko. Ty se mi líbíš, Kájo, řekla stará paní. Jen se na mne dobře podívej, že už jsem stará a ne holka. A což to děvče, ani nemluví. Jeje, to byl Kája rád, že paní lesní zavolala z chodby. Děti, pojďte sem. Jen řekl, my prosím zas přijdeme. To asi vzácná paní nám chce povědět, že jsme se zdrželi v Lážově. My jsme zašli k tomu zubnímu pánovi, jestli by nám udělal vyndavací zuby. Povídal, že je dělá podle budničky, nebo to ne, povídal. Všichni se smáli a paní lesní opakovala důrazně. Děti, honem! Děti vyrazily z pokoje. Což vám neřekla Týna, že se máte stavit v pivovaře, aby nám poslali pivo? Tuhle si snězte kousek šunky, přivezli ji z Prahy a už pálte. Jak byly děti u panského dvora, vrata byla zrovna zširoka otevřena a bylo jimi vidět upravený rozlehlý dvůr. Bylo vidět i čistoučkou pískovou cestu až tam k zámeckým vratům, cestu běžící trošku do vršku, lemovanou širokými záhony rozkvětlých lobelek a petunií. To je krása, vzdychl Kája. A což ten zámek, Kájo, šeptala Zdeňa. Málo kdy tou cestou šli, dnes prvně se tam rozhlíželi. Já bych chtěla taky takový zámek, pokračovala Zdeňa. Jeje, ty seš dnes vejběračná, pojď už do toho pivováru. Po smutném pivovarském dvoře přecházel pod starší. Prosím vás, pane pivovár, my neseme tuhle ceduličku z lesovny. Podstarší se usmál, jak si myslil Kája, až se mu fousy kroutily a povídal. Běž nahoru po schodech, je tam pan starý nebo paní stará, tam to vyřiďte. Pan starý, paní stará, a to on chtěl říci starý pán nebo stará paní. Zdeňo, tak je musíme hledat. Zaklepal na jedny dveře. Otevřel je pán, ale nic nebyl starý. Měl černé vlasy, bílé zuby. A co pak chcete, děti? Ptal se. My jsme prosím asi zabloudili. Hledáme starého pána nebo starou paní, ozval se Kája. Tož ten starý pán budu asi já, usmál se pan Sládek. A stará paní, to bude tuhle Maruška. Ukázal na mladou paní Sládkovou a už četl lístek. Kája chtěl zrovna říci, že asi nejsou dobře u starých pánů, když paní Sládková přinesla každému kus koláče. Vzácná paní si dělá škodu, zakousl se do koláče Kája. Tuze dobrý koláč, to vzácná paní je jistě taky řídícovic, že se tak vyzná. Ba ne, Kájo, smála se paní. Můj tatínek má v Praze restauraci. A je, restauraci, divil se Kája. To jsem ještě nikdy neviděl. Leze to vzácná paní? Ptal se, protože by rád přišel věci na kloub. Neleze, Kájo. To je jako velký hostinec, víš? V poledne chodí hodně lidí na oběd. Pan Sládek přinesl každému malou sklenku piva. Máte jistě žízeň. Kája přisvědčil. To máme vzácný, pane, ale kde pak na pivo? Říká maminka, že je to jako u trejch a naše maminka nikdy nelže. A taky říká, že by nám násobilka špatně lezla do hlavy, kdybychom pili pivo a breberku. A aby jsme šli, tak s pánem Bohem a zas brzo přijďte. Kája dobře předpovídal, že v lesovně ještě něco zapomněli. Sotva začal v pokoji vykládat, už se ozvala z chodby paní lesní. Děti! A Kája hned řekl. Zdeňo, asi zas poběžíme do Lážova.
Nejspíš Týna zapomněla skořici nebo mandle. Pojď. Když se ho maminka večer ptala, co celý den dělal, že se doma ani neukázal, vysvětlil jí. My jsme, maminko, ráno chodili se strejčkem Gramoforovic a potom jsme pořád běhali do Lážova.

No počkej, Kájo, na 1. apríla tě vyvedu a pořádně, slibovala Týna Kájovi. Ten tomu nerozuměl ani trochu. Nejasný výklad podala mu paní lesní, na kterou se obrátil s dotazem. Byla trochu mrzutá. Špatně se jim líhla kuřata a v lesovně mívali přece březnových celé houfy. Takové je to všecko nedomrlé, stěžovala si zrovna, když Kája přišel. Chocholatá jich má jen 9, 4 z nich jsou jako nic, kropenatá zrovna tak, jen bílá jich vyvede 18, ale co pak je to proti jindy? Papša zběhla z hnízda. No, rozhodila paní rukou sem tam. To je tak, že si o aprílu jeden z druhého dělá legraci. Naše papša, slepice, nečekala na 1. apríla a přispíšila si. A Kája šel s duší plnou otázek. Však maminka mu poví nejlépe, ale taky nepověděla. Strejček Ševcovic přinesl jí spravené bodky a podrážka byla hodně dražší než posledně. Nebyla by ničeho říkala. Vždyť sama uznávala, že je čím dál všecko dražší, ale strejček Ševcovic nechtěl peníze. Chtěl pár kuřat a máslo. Proto se maminka hajných zlobila a na dotaz Kájův, jak je to s tím aprílem, jen řekla. Prosím tě, chlapče, ještě zlob ty. A tak šli děti na 1. apríla do školy, aniž je kdo upozornil, aby si dali pozor. Ve škole na chodbě bylo náramně živo. Paní řídící zrovna posílala na Ninku Stehlíkovic. Přines mi od štulců za korunu komáří sádlo. Pan řídící šel ze zahrady. Hoši, honem, aeroplán! Kluci vyběhli. Pan řídící zavolal. Apríl! Naninka Stehlíkovic dávala paní řídící korunu. Pan Štulc mi povídá apríl a všichni se smáli. Ze zhora zas posílali páni učitelé děti s různými vzkazy a ze všech stran bylo slyšet apríl, apríl a smích. Teď Kája pochopil, co je to apríl. Ale už bylo 8. Pan řídící svolal děti do třídy, když vyběhla z kuchyně Bětuška. Zrovna se srazila s Kájou. Prosím tě, Kájo, doběhni mi ke svobodům, já nemohu bolestí v noze vydržet. Nejspíš jsem si odrazila maso. Řekni za korunu sloní mozek, to mi poleví, moc poleví. Kája se na ní podíval nedůvěřivě. Ale jestli je to apríl, Bětuško? Ba není, Kájo, hleď nemohu se na nohu postavit bez bolesti. Tak ukažte korunu, už běžím. Jakže se to jmenuje? Obrátil se. Sloní mozek. Slovní mozek, opakoval si Kája. Pan Svoboda se usmíval hned, jak Kája otevřel dveře. Snad nejdeš také pro komáří sádlo. Ba ne, vzácný pane, to já vím dávno, že komáři sádlo nemají. Ale prosil bych za korunu slovní mozek pro Bětušku řídícovic. Pan Svoboda se rozesmál. Můj milý Kájo, tak tě taky nachytali. Tak ti tedy musím říci apríl. Kája běží zpátky ke škole a směje se. Je mu dnes pořád do smíchu. Náramně se mu to líbí. Však on taky někoho pošle aprílem. Bětuško, volá zdaleka. Tu máte tu korunu. Slovní mozek je tak jen apríl, ale počkejte, já vás taky někam pošlu. A uháněl do školy. V 10 hodin si ho zavolala paní řídící. Heleď, Kájo, nemám koho poslat pro Bětušku. Odběhla za humna do té naší druhé zahrady, víš? Někdo nám tam vytrhal latě, šla se podívat kolik. Řekni jí, že má hned běžet ke staré poště, že tam na ní čeká Václav Souhrada z Lišnice. Vyřídíš to? Kája jen kývl hlavičkou a už běžel. No, jestli tohle není apríl, tak už nic, řekl si v duchu a byl náramně rád, že taky Bětuška někam poběží.

0: Větuška vytrhané laťky už dávno spočetla. Stála s tetou Číškovic v důležitém rozhovoru, když přiběhl Kája se vzkazem. Teta Číškovic řekla, tak vidíte, Bětuško, třeba to není ani pravda, že chodí za tou Strnadovic. To by sem ve všední den neběžel z Lišnice. Bětuška uháněla k poště. Kája pln radostného vzrušení vklouzl do třídy. Pan učitel jim vykládal, ale Kája nevěděl o čem. Najednou zdvihl ruku. Prosím, pane učiteli, já pojedu zítra do Prahy. No, to si rád, viď, usmál se pan učitel. A Kája na to. Prosím, ne, to je apríl. Děti se rozesmály, ale pan učitel ne. Zlobil se. Moc se zlobil. A tak dlouho se zlobil, až Kája přišel ke stolu a řekl upřímně. Prosím vás, pane učiteli, nic se na mne nezlobte. Já myslil, když mne paní řídící poslala za Bětuškou, že na ní čeká Václav Souhradovic z Lišnice u staré pošty, že smí každý něco řeknout. Já už to vícekrát neudělám. Jeho oči prosili víc než ta slova, až se pan učitel zasmál a bylo zas dobře. Jdou děti ze školy domů. To se nám ten apríl poved, liboval si Kája. Jak děti přišly do lesovny, paní lesní byla moc smutná. Týna stůně, děti, je jí moc zle, leží. Nasvačte se a musíte běžet do Lážova k panu Svobodovi. Nic jí nepomůže, než vajtr dál. Namažují tím a bude zas chlapík. Stavila před ně svačinu. Tak to je už po aprílu, řekl Kája tiše. Sotva posvačili, dostal Kája 5 korun. Za 5 korun vajtr dál, řekni. Opakuj to po mně. A Kája opakuje. Vajtr dál. A pospěšte si, Týna moc běduje. Děti pospíchají průsekem. Bylo by jí škoda, viď, Zdeňo? Koho? Ptala se Zdeňa. No Týny, a to jí musí být zle. Heleď, Zdeňo, což aby jsme se zastavili pro pana doktora. Jo, maminka nic neříkala, namítala Zdeňa. Nebo aspoň pro tetu Dvořákovic. Povídala teta Pekařovic, jak jí tuhle bylo bídně a teta Dvořákovic jí dala mast a hned bylo lepší. Paní máma Fichtlovic stála u dvířek. Kam pak běžíte, děti? Ptala se s účastí. Týně je zle, běžíme pro tetu Dvořákovic a pro mazání k Svobodovům. Uháněli děti dál. Jen tak v běhu zavolal Kája. Tamhle je teta Kovářka. Paní máma Fichtlovic protáhla obličej do otázky. Koukejme se. A kdo by to byl řek? Inu tichá voda břehy bere. Teta! Volá přes cestu, kudy pospíchavě si vykračuje teta Kovářka. Víte, co nového? A to ani nevím, paní mámo. Třese se touhou zvědět novinu Kovářka. Děti z lesovny utíkají pro tetu Dvořákovic. Týně je zle. Kovářka se chytla plotu. Ten kejvavý zub se rozkodrcal, jednou dvakrát otevřela ústa na prázdno, chytla vzduch a vyhrkla. Musím to jít honem povědět staré divišce. Děti se zastavily u Dvořáků. Teta, máte honem uhánit k Týně Pánovic, vyřizoval Kája. Je jí moc zle, my běžíme k Svobodovům. Teta Dvořákovic stojí rozmýšlivě uprostřed světnice. Pro pána krále, kdo by to byl řek? Musím si pospíšit. Než došli děti k Svobodovům, teta Kovářovic a stará diviška roznesli po Lážově, jak zle stůně Týna z lesovny, že už pro tetu Dvořákovic museli nahonem poslat. Pan Svoboda zase se tolik hezky usmál, když děti vešly. Kája honem po pozdravu vyřizoval. Prosím, za 5 korun vajtr dál. Pan Svoboda se rozesmál. No, to se jim povedlo, Kájo. Vajtr, to je německé slovo a znamená po česku dál. Tož oni ti to řekli německy i česky. Vajtr dál. No a Tomáš zase jen apríl. Teď už se Kája nesmál a taky už tak nepospíchal.
1: Když je Vajter dál apríl, tak Týně nic není a oni jí tam poslali tetu Dvořákovic. Děti ani nemluvili. Jak vyšli na vršek, řekl Kája smutně.
0: Vidíš, tamhle před námi uhání teta Dvořákovic s taškou. To už si zasnese bandasky na mléko. No, je hnedle v průseku, už ji nechytnem.
1: Ale heleď, zastavuje se. Nakopla si asi palec u nohy.
0: Vidíš? Zouvá se. Pojď, vezmeme to tuhle pěšinou, ať jsme doma dřív, než přijde.
1: Uhánějí pěšinou.
0: Na dvoře poskakuje Týna a z dálky volá na děti. Apríl, apríl, a ten se poved. A směje se.
1: Kája poskokem je na dvoře.
0: Týno, vzácná paní povídala, že je vám moc zle. Tak jsme se zastavili pro tetu Dvořákovic. Uhání už průsekem. Pan Svoboda povídal, že Vajter dál je apríl. Paní máma Fichtlová se divila, že jdeme pro tetu Dvořákovic. A teta Kovářka
1: už nedopověděl.
0: Týna vykřikla. Rány do hlavy, vzácná paní. Teta Dvořákovic, teta Kovářovic. Já se zblázním. No ten apríl se nám vyved.
1: Přitrefil se k tomu pan Lesní. Ze zmatených řečí všech pochopil, co se stalo, a vykročil naproti tetě Dvořákovic. Protože nedaleko za ní uháněla Kovářka a za ní se šinula stará Diviška, rozkřikl se z plných plic.
0: Dneska je 1. apríla, báby. Pro košťata si přijďte až před 1. májem.
1: A když se vrátil a slyšel, jak Týna hubuje Káju, řekl jí stranou.
0: No, poved se vám ten apríl, Týno, jen co je pravda. A Káju nechte být.
1: Tento jistě myslel dobře.

0: Tak to byla veselá šestá část z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma Marie Wagnerové, která psala pod pseudonymem Felix Háj. Četla nám Marcela Kopecká.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Máme 11 hodin a 30 minut a vy posloucháte Proglas už s Alenou Rubášovou. Spolu budeme nyní až do 16. hodiny, kdy štafetu ve studiu Gabriel v Proglasu převezme kolegyně Lenka Pekařová. Prožíváme společně čtvrtek 16. červenec 2026 a podle katolického kalendáře je památka Panny Marie Karmelské jako vzoru modlitby, rozjímání a oddanosti Bohu. 810 let nás dělí od úmrtí papeže angažovaného výrazně i v sociální oblasti Inocence III. Před 115 lety se narodila americká oscarová herečka a tanečnice Ginger Rogersová, hvězda romantických muzikálových filmů, zemřela v roce 1995. 95 by dnes oslavil jezuita pater Jan Rybář, někdejší rychnovský děkan se zkušeností komunistického pronásledování a vězení, vyhledávaný duchovní rádce a také spisovatel. Na věčnosti je od roku 2021. A ještě oslavenci 64. narozeniny dnes slaví duchovní v české katolické misii v Kalifornii pater Libor Švorčík. 83. narozeniny má slovenský herec Martin Huba a 99. slaví francouzský dirigent s nebývalými zásluhami o rozvoj pražského hudebního života Serge Bodo, bývalý šéf dirigent symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. V občanském kalendáři dnes najdeme jméno Luboš. České jméno znamená míru milovný. Blahopřejeme. Na našich vlnách pomalu končí dopolední proud písní a zpráv, zbývá také myšlenka na den Daniela Ženatého s názvem Dědo, si bohatý. Pak už bude následovat polední modlitba od nás z Proglasu a hudební siesta. Dnes se zaposloucháme do děl Wolfganga Amadea Mozarta a Josefa Haydna. Dobrý poslech.

Poslouchali jsme francouzskou skupinu Le Primitif Diffitir. Na pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic u Nového Města se v sobotu vydají lidé ze 7 míst. Prahy, Mladé Boleslavy, Fulneku, Hodonína, Českých Budějovic a polského Mezilesí a Sirakova. Na lince máme hlavního vedoucího pouti, pater

0: Ano, tak jak jste vyjmenovala ty jednotlivé proudy trasy, tak je to dobře. Ten poslední, ten ze Sirakova, je jenom jednodenní. To znamená, oni vyjdou v pátek ráno a přijdou v pátek odpoledne. Ale těch dalších šest, tedy vlastně Praha, Mladá Boleslav, České Budějovice, Fulnek, Hodonín a z Polského Mezilesí, ty jsou vlastně ty denní a ta cesta je zhruba podobná. Byť ano, jsou trasy, které jsou delší, třeba vlastně Fulnecký proud a asi Český Budějovice, ty jsou ty nejdelší. Nejkratší oproti tomu bude asi Hodonín, možná Mezilesí je trochu kratší.
1: Jak náročné je takovou pouť organizovat? Jak je to vlastně ošéfováno?
0: Tak jak všechno, co se organizuje, tak je trochu náročné. Lidé se často přihlašují na poslední chvíli, byť už vlastně jako předevčírem jsme uzavřeli jako přihlášky, řekli jsme si, že asi už nikdo se nepřihlásí. Ale ano, mám tu zkušenost, že někdo ještě se do poslední chvíli, ještě posledního dne jako volá, chce se přihlásit. Je to náročné, ale na druhou stranu jako já se velice těším na to, až bude sobota, po mši svaté tady ve Fulneku, já doprovázím Fulnecký proud, prostě vyjdeme a už to všechno poběží tím rytmem vlastním tomu pěšímu putování. Moc se těším vlastně na toto.
1: A to letošní putování budou tedy provázet slova svatého Františka: jdi a obnov můj dům. Proč jste zvolili zrovna toto heslo?
0: Ano, jsou to slova, které František uslyšel od Ježíše, když se modlil v kostele svatého Damiana, modlil se před křížem a vlastně z toho kříže uslyšel tato slova. Františku, jdi a pozdvihni, obnov můj dům, vždyť vidíš, jak chatra. František to pochopil jako takhle do slova, že byl v kostelíku, tak, který nebyl v nějakém nejlepším stavu, tak pustil se vlastně k té práci, k tomu obnovování tohoto kostelíku. Přičemž až po letech vlastně pochopil, že tady šlo o Boží dům, jakým je církev. Ta slova jsou velmi blízké. To, jakým František byl velkým obnovitelem církve, ale ne nějakým způsobem, který by nějak bouřil, ale vlastně skrze poslušnost Ježíši Kristu, poslušnost církvi, poslušnost papeži. Ta jeho obnova, myslím si, že do dneška jako těžíme vlastně z toho všeho, jakým způsobem František žil, v jakém přátelství byl se svým pánem Ježíšem a jaké vytvářel vlastně komunity, společenství.
1: A měl byste pro dnešní poutníky nějaké poselství, doporučení? Měli by se nějak připravit poutníci, kteří se účastní pouti k Božímu milosrdenství do Slavkovic?
0: Tak snad už jsou připraveni. Ti, kteří vyjdou, tak už snad mají všechno pomalu jako zbalené a snad už jsou taky i během, dejme na to, posledních dvou týdnů udělali nějakou připravu tím, že vlastně chodili na nějaké kratší nebo delší cesty, protože ano, každý den my tam ujdeme až 33 kilometry, to jsou ty nejdelší dny, někdy je to, obvykle je to kolem 26 či 28 kilometrů. Ale je to záležitost především jako i duchovní, to znamená vlastně, my jdeme pěší pouť, jdeme pěšky, je to únava, je to namaha, ale jsme tam, abychom tvořili společenství, abychom společně se modlili, abychom naslouchali.

0: prednáškam. To, co je pro mě na té pouči důležité, k čemu taky poutníky vybízím, tak je to, aby po přednášce vlastně jako sdíleli svoje zkušenosti, aby mluvili také vlastně v tomto tématu, který tam zazní k tomu vlastně, co oni uslyší. Pokud by někdo chtěl uslyšet, přečíst, co tam zazní na naší pěší pouči, tak srdečně zvu na stránky pout.cz. Tam máme ABC poutníka, ta založka, a pak potom dole, když si jdete dole, tak jsou materiály ke stáření a tam jsou vlastně ke stáření přednášky na tu letošní pěší pouč. Takže kdyby někdo třeba nemohl se zúčastnit pěší poučí, ale chtěl by vlastně uslyšet, přečíst, co tam zazní, tak může i tím způsobem se zapojit.
1: Tak na pouť do Slavkovic u Nového Města nás pozval pater Palotin Tomáš Kazaňský. Přeji hluboký duchovní zážitek a ať máte i příhodné počasí. Naslyšenou.
0: Děkuji pěkně. Zvu do Slavkovic, protože vlastně my přijdeme za týden v pátek do Slavkovic. Zůstáváme tam až do soboty, tak kdo tam se ocitne v blízkosti nebo může přijet i zdaleka, tak můžete přijet, můžete spolu s námi být tam a vlastně i uslyšet, co jsme zažili během pěší pouči. Naslyšenou.
1: Děkujeme, naslyšenou.

0: Na Proglasu dospívala Dana Chytilová. V Plzni včera oficiálně otevřeli dvě schrány nalezené při opravě Sanktusové věžičky nad hlavní lodí katedrály svatého Bartoloměje. Co se v nich ukrývalo, prozradila na Proglasu Terezie Centková z plzeňského biskupství.
1: Jedná se o výjimečný okamžik, protože za 33 let existence plzeňské diecéze jsme nic podobného ještě nezažili. A je důležité říci, že nejde jenom o významnou událost pro církev nebo pro naši diecézi, ale pro celé město, protože katedrála svatého Bartoloměje je symbolem Plzně a mnoho Plzněnů si troufám říci, že ji vnímá jako svůj ohled a svůj klenot, bez ohledu na to, jestli jsou věřící nebo ne. Po otevření se ukázalo, že obsahují především svědectví z doby 90. let. Do Sanktusové věžičky byly obě dvě schrany uloženy 30. září 1991 a našli jsme v nich mince, noviny z let 90 a 91, farní věstník, různé propagační materiály nebo například i informační buletin občanského fóra. Byl tam studentský zpravodaj Krsadlo, který byl předchůdcem plzeňského studenta. Zajímavostí byl také list s cenami potravin, jízdného, pohonných hmot, které dokumentují každodenní život tehdejších obyvatel. Samozřejmě schrany nám přinesly i zajímavé vysvětlení, proč tam ty starší předměty nebyly. Protože v jedních novinách se psalo o původní schráně, která byla z roku 1881, ale byla pravděpodobně prostřelena za druhé světové války. Tím došlo k jejímu poškození, začalo do ní zatékat a poškodil se i ten obsah. Takže právě proto byla v roce 1991 nahrazena těmi novými schránami. A my se nyní budeme pokoušet v archivu města Plzně dohledat, jaké předměty tam byly.
0: Nalezené předměty nyní čeká odborné zkoumání, vysvětluje Terezie Centková.
1: Budou je zkoumat historici, památkáři a poté budou opět uloženy do chrán, bude k nim přidán i nějaký vzkaz od nás z dnešní doby pro další generace a budou opět uloženy do katedrály svatého Bartoloměje. Slavnostní otevření se zúčastnil samozřejmě plzeňský biskup monsignor Tomáš Holub, byl přítomen také primátor města Plzně Roman Zarzický i starosta třetího obvodu pan David Procházka. Za plzeňské biskupství tam byla vedoucí projektového oddělení paní Iva Fitztumová, která má na starosti rekonstrukci střechy katedrály. Zajímavostí je, že vlastně schrány otevíral pan Žáčík se svým synem, to jsou možná dva neznámí muži, ale jedná se přímo o nálezce těch schrán.

co jsme se neviděli, už je to dlouho, snad jsme i trochu zapomněli, nosila skorál.

0: Máme 11 hodin a 56 minut a je tu tedy myšlenka na den Daniela Ženatého s názvem Dědo, jsi bohatý?
1: Sledoval jsem fotbal na mistrovství světa, právě říkali, jaký plat ten hvězdný útočník má. Manželka od psacího stolu polohlasně zabrblala, že to je nemorální. A od stolu plného výkresů, pastelek, lepidla a papírových ústřižků se ozval jasný hlas vnučky. Dědo, jsi bohatý? Už jsem měl na jazyku lehce uražené, no to teda nejsem, podívej se na toho kopálistu. Naštěstí jsem svou dotčenou reakci spolknul. Došlo mně, že se přede mnou otevírá velká šance. Ona sama se ptá, chce to slyšet. Třeba v ní někde má odpověď, aspoň kouskem uvízne a bude jí v životě k dobrému. Protože však to znáte, říkat moudra vnoučatům, to není jen tak. A tak jsem jí řekl, že bohatý jsem. Že mám mnoho dobrých přátel, dobrých sousedů, že nás doma bylo mnoho a měli jsme se rádi, že mám v hlavě tolik vzpomínek, že bych mohl vyprávět od rána do večera a od večera do rána, že jsem mohl cestovat, studovat, mít manželku, děti, vnuky. Už jsem chtěl pokračovat, že peníze nejsou třeba, ale naštěstí jsem to neřekl, protože peníze třeba jsou a ona je vnímavá a v různých souvislostech to kolem sebe slyší. Spolkl jsem i poznámku, však, že ani ten fotbalista s astronomickým platem ještě nemusí být šťastný, protože, co já vím, třeba šťastný je a bude, přeji mu to. A tak jsem se zmohl na závěrečnou větu, že mé bohatství není tvořeno pouze penězi, ale také tím, co jsem prožil, co prožívám, tím, že pořád dýchám a raduji se z toho, že po velkém suchu konečně trochu prší. A to všechno dohromady a spousta dalších věcí, že tvoříme bohatství a proto si myslím, že bohatý jsem. Zvedl jsem zrak, abych viděl, jak vnučka hltá má moudrá slova. Měla velmi soustředěný výraz, to ano, ani se nehnula a nůžkami pečlivě vystřihovala na pomalovaném papíře cosi velmi zaobleného. No tak nevím, ale chvíle to byla pěkná, fotbal také. A kdo vyhrál, si už nepamatuji. Pěkný den vám, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.

0: Přejeme dobré poledne z kaple Ducha Svatého v Proglasu. V dnešní modlitbě chceme pozdravit obyvatele obcí Starý Plzenec, Šťáhlavy a Nezvěstice. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval paní Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého. Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
2: A přebývalo mezi námi. Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbení.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
2: a světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: A připojíme modlitbu ke svatému Františkovi. Svatý Františku, náš bratře, ty, který si před 800 lety šel vstříc sestře smrti jako smířený člověk, přimlouvej se za nás u Pána. Ty, který si v ukřižovaném u svatého Damiana našel pravý pokoj, nauč nás hledat v něm pramen veškerého smíření, jež boří všechny zdi. Ty, který si neozbrojený překročil hranice války a neporozumění, dej nám odvahu stavět mosty tam, kde svět staví hranice. V této době sužované konflikty a rozdělením pros, abychom se stávali tvůrci pokoje, neozbrojenými a odzbrojujícími svědky pokoje, jenž pochází od Krista. Amen. Panno Maria Karmelská,
3: oroduj za nás.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
3: Amen.
0: Dobrořečme Pánu,
3: Bohu díky.

Několik minut po 12. hodině vás na Proglasu vítám u hudební siesty. Začneme dnes koncertem pro klavír a orchestr D-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Svetlanu Stancevu doprovází Mozartův festivalový orchestr, diriguje Alberto Licio.

Dozněl koncert pro klavír a orchestr D-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Svetlanu Stancevu doprovázel Mozartův festivalový orchestr, dirigoval Alberto Licio. A dále se zaposloucháme do symfonie C-dur Marie Terezie Josefa Haydna. Soubor Kapela Istropolitana diriguje Barry Wordsworth.

0: Na vlnách Proglasu dozněla symfonie C-dur Marie Terezie Josefa Haydna. Soubor kapela Istropolitana dirigoval Barry Wordsworth.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut.

0: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Lidé nakoupili státní dluhopisy za 74 miliard korun. Nově budou pomáhat lidem v bytové nouzi i úřady práce. Novelu podepsal prezident. Německý kancléř Merz přivítá před společným zasedáním obou vlád francouzského prezidenta Macrona. Dobré odpoledne u zpráv přeje Naďa Procházková. Státní dluhopisy se v první emisi nakoupilo 92 tisíc Čechů. Cenné papíry pořídili v celkové hodnotě 74 miliard korun. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem mírně přes 4,5% ročně. Naopak nejmenší byl objem prodaných protiinflačních pětiletých dlužních úpisů. Aktuální hodnota státních dluhopisů v oběhu teď podle rezortu představuje skoro 3,5% státního dluhu. Zájemci budou mít letos ještě dvě možnosti nákupu státních obligací. Dává mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
3: Další příležitost k nákupu začne 24. srpna, kdy bude v nabídce pouze Flexibond. V předvánočním období pak proběhne třetí upisovací období s nabídkou opět všech tří typů dluhopisů.
2: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se skoro 70% upisovatelů rozhodlo pro státní dluhopisy poprvé. Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí. Budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení. Dnes ji podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovující bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Francouzský prezident Emmanuel Macron míří na jedno ze svých posledních zasedání francouzské a německé vlády před prezidentskými volbami příští rok. V Kolíně ho přivítá kancléř Friedrich Merz. Jednat budou o konfliktech ve světě i o společné obranné spolupráci.
4: Francouzský prezident Emmanuel Macron v jednom z posledních projevů před francouzskými vojáky přiznal, že ho mrzí krach francouzsko-německého projektu SCAF na vývoj stíhačky budoucnosti. Podle francouzské televize TF1 za ní můžou neschody mezi francouzskou zbrojovkou Dassault, která vyrábí stíhačky Rafale, a evropským Airbusem. Končící předseda správní rady Airbusu René Obermann v rozhovoru pro deník Le Monde a Frankfurter Allgemeine Zeitung vyzývá ke konci průmyslového nacionalismu a upřednostnění společných evropských zájmů. Varuje přitom před nejistým zapojením Američanů v případě konfliktu v Evropě a stále větší hrozbou ze strany Ruska. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vystoupením londýnského vokálního souboru style Antiko večer začnou 27. letní slavnosti staré hudby. Letošní ročník festivalu potrvá do 5. srpna a nese podtitul Mýty a legendy.
5: 12členný soubor v kostele Panny Marie a slovanských patronů v Emauském opatství oživí hudbu 16. a 17. století z per anglických, italských i španělských skladatelů. Mezi vrcholy letošního ročníku bude patřit virtuózní program z díly italské houslové školy v podání španělské houslistky Miriam Hontány. Závěrečný koncert v kostele svatého Šimona a Judy 5. srpna tradičně odehraje soubor Collegium Marianum. Jeho program propojí operní tvorbu Georga Friedricha Händla se světskými kantátami Johanna Sebastiana Bacha. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Připojíme dopravní informace. Na D1 z Prahy do Brna zpomalte za sjezdem na Rosice na kilometru 178 se dojíždí do Kolony. Nesouvisle pokračuje až do Brna na kilometr 196. Na Pražském okruhu ve směru na D1 zpomalte za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. kilometru fronta pokračuje na 19. kilometr. Tam vyšetřují nehodu osobního auta s dodávkou v levém pruhu. Zdržení je zhruba 40 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude polojasno, během odpoledne přehánky nebo bouřky později ustanou a teploty do 30 stupňů. To byly zprávy na řadě.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Máme 13 hodin a 11 minut. Na Proglasu pokračujeme odpoledním proudem písní a zpráv. Od mikrofonu vám hezký čtvrtek přeje Alena Rubášová. V nejbližších chvílích nás čeká rozhovor s Monikou Pustovkovou z tiskového oddělení Ostravsko-opavské diecéze o novém podcastu. Dále si povíme něco blíž k dnešním výročím, to bude zhruba okolo 13.30. Od 14 hodin se můžete těšit na hudební kompas Milana Tesaře, věnovaný mezinárodní kanadské skupině Tehrány Drom s íránskou zpěvačkou Parisou Karimi Molan. A od 16 hodin naladíte hitparádu Josefa Javůrka, její 1531. kolo. Nejen proto, zůstaňte s Proglasem.

0: Tak to byla alžírská zpěvačka Suad Massi a píseň Tyry. Nový podcast spustila ostravsko-opavská diecéze, nese název Poodcast. Včera vyšel jeho první díl, jedná se o rozmluvu s biskupem Martinem Davidem. Obdobné rozhovory budou vycházet jednou za měsíc a my jsme nyní ve spojení s autorkou pořadu Monikou Pustovkovou z tiskového oddělení diecéze, která nám sdělí podrobnosti. Vítejte na vlnách Proglasu.
1: Dobrý den.
0: Mohla byste prosím na úvod vysvětlit ten zajímavý název Poodcast?
1: Ano, my jsme dlouho s kolegy přemýšleli a předcházela tomu poměrně dlouhá diskuze, jak ten náš podcast nazvat. No a pak nás napadlo zkusit vlastně do toho samotného názvu tak trošku vlastně zašifrovat tu naši diecezní značku, když to tak řeknu, i když je to trošku otočené, protože i náš web je vlastně doo.cz, nicméně nám přišlo zajímavé takovou, jestli můžu říct, přesmyčkou nebo šifrou ten název schovat dovnitř. Tak doufám, že se to bude posluchačům líbit.
0: Tak také doufáme, čím se ten úvodní díl podcastu zabývá.
1: Tak v prvním díle jde vlastně o rozhovor s naším otcem biskupem Martinem, se kterým jsem si povídala vlastně o spoustě věcí. Představila jsem si, jak lidé vlastně otce biskupa znají. A myslím si, že nejčastěji to může být z různých bohoslužeb nebo slavností mší svatých, běžmování, ale vždycky je to ten člověk vepředu v tom ornátu s mitrou na hlavě, s berlou v ruce. A říkala jsem si, že by možná bylo fajn si o něm popovídat jako o člověku, co má rád, co ho baví, co dělá ve volném čase, pokud nějaký volný čas má, co jsou jeho záliby, jestli se přemluvit k nějaké bláznivé věci. Samozřejmě, že v tom díle je i nějaký jeho životní příběh o tom, jak se dostal na biskupský stolet, o tom, že vlastně, než se vydal do semináře, tak pracoval v Kopřivnické Tatře jako technik, kde uslyšel to boží volání. Ale chtěla jsem hlavně ho představit jako člověka, tu jeho lidskou stránku. Asi tolik.
0: S jakým záměrem?
1: Ještě prozradím, že jsem se ptala také na to, jestli by se nechal pozvat do pořadu Stardance.
0: Jaká byla jeho odpověď?
1: No to si budete muset poslechnout náš podcast.
0: Dobře, rozhodně. S jakým záměrem jste tuto sérii, tento podcast vlastně spustili?
1: Ta hlavní myšlenka byla o tom, že nechceme vlastně úplně prezentovat nějaké projekty biskupství nebo že není to ten hlavní důvod, ale chtěli bychom dát prostor vlastně obyčejným lidem z diecéze. Moc hezky to vystihl vlastně otec biskup hned v tom prvním díle, když jsem se ho ptala na to, zda se cítí být obyčejným člověkem, tak řekl, že biskup je obyčejný člověk, kterému byly svěřeny neobyčejné věci. A mám pocit, že vlastně takových lidí je mezi námi mnoho, a často se nedostanou na titulní stránky novin nebo do televize, ale jsou to takový ti skrytí hrdinové, možná bych si půjčila to známé označení svatí odvedle. Lidé, kteří mají zajímavý životní příběh, mají třeba těžké zkušenosti za sebou, které se jim podařilo v životě překonat a myslím, že nás mohou hodně inspirovat, že mají co předat dál. A z mojí zkušeností, protože samozřejmě rozhovor už mám za sebou nespočet, tak většinou lidé, kteří mi na první větě řeknou, že můj život není zajímavý, já vám moc nemám co říct, nevím, co bych vám řekl, tak když se s nimi dáte do řeči a dáte jim ten prostor a pokládáte ty otázky, tak zjistíte, že to často hodně hlubocí lidé, kteří mají za sebou třeba těžkou zkušenost a poprali se s tím velmi dobře, mají co předat a vždycky mám pocit, že můj život po tomhle rozhovoru nezůstane stejný, že i mě samotnou osobně to nějakým způsobem posune a inspiruje.
0: A co bylo nejnáročnějšího na rozběhnutí tohoto podcastu?
1: To je dobrá otázka. Myslím si, že není náročné až tak třeba natočit podcast, zveřejnit ho, možná vybrat nějakou vhodnou hudbu, kde já jsem chtěla, aby šlo o chválovou hudbu, worshipovou, ale zase ne úplně známou, takže i tohle jsme vybírali. Ale možná nejnáročnější na tom všem mi připadá potom nějakým způsobem uchopit nebo shrnout, upravit ten životní příběh toho člověka, protože často jsou to dlouhé desítky minut někdy i hodiny povídání, určitě mi dáte za pravdu. Potom nějakým způsobem to upravit na nějakou poslouchatelnou délku a zároveň nepřipravit to o tu hlavní myšlenku. Dostat to do té formy tak, aby to posluchače zajímalo, aby to mělo tu dobrou délku a zároveň, aby člověk nevynechal nic podstatného. Tak to mi přijde na tom asi nejtěžší, no.
0: A máte už představu, kdo bude třeba hostem toho následujícího podcastu?
1: Ano, představu máme, už se na tom pracuje a bude to tentokrát taková návštěva v nádherném místě, které já osobně mám moc ráda, a to je Karlova Studánka. A tam žijí Jan a Marie Vrabcovi, což jsou pan a paní, kteří už jsou v důchodu, ale pan Vrabec ještě pořád pracuje jako lázeňský lékař. A jsou to lidé, kteří jsou nesmírně důležití pro tamní farnost, protože vedou bohoslužby slova. A to téměř každý den. Tuším, že tam mše svaté bývají jenom jednou nebo dvakrát do týdne. A je to velmi důležité nejen pro tu farnost, ale vlastně i pro ty pacienty, kteří tam tráví svůj volný čas. A právě podle svědectví pana Vrabce velmi často přichází do kostela a hledají tam třeba v útovkách takovéto něco. Nejsou to lidé, kteří pravidelně chodí do kostela a velmi jim to může pomoct i při tom léčení té tělesné schránky, když to tak řeknu, protože i ta duševní je s tím velmi provázaná a potažmo duchovní samozřejmě. A manželé Vrabcovi mají také velmi zajímavý příběh. Byli za totality součástí podzemní církve, vzdorovali režimu, odmítali se vzdát víry a to jejich svědectví je také velmi hluboké.
0: Tak to zní velice dobře, moc ráda bych si to sama poslechla a doufám, že budu mít příležitost. Tak to říká na Proglasu autorka podcastu Monika Pustovková za Ostravsko-Opavskou diecézi. Děkuji vám za představení tohoto nového podcastu a přeji za Proglas příjemné chvíle a třeba i hezké prázdniny, pokud je zrovna prožíváte. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Poslouchali jsme Beatu Bocek. Nový azylový dům v Kolíně brzy zahájí svůj provoz. Nabídne útočiště obětem domácího násilí. Funguje nepřetržitě a jeho adresa je kvůli bezpečnosti utajená. První kontakt s klienty probíhá telefonicky či e-mailem. Toto zařízení provozuje nezisková organizace Prostor Plus. Jejíž ředitel Petr Steklý pro Glasu přiblížil cílovou skupinu.
1: Lidi nebo rodiny, kde se ocitá domácí násilí. Máme kapacitu 27 lůžek, z toho dvě jsou krizová. Znamená to, že jsme teď propojení s organizacemi, které se tomu tématu věnují, na který se obracejí lidi, kteří zažívají násilí v rodině a kteří se s náma propojí a my zajistíme nějaký azylový pobyt plus následnou terapeutickou podporu. Náš dům má v tuhle chvíli spárovou oblast Středočeský kraj, jiný azylový dům obdobného profilu v Českém kraji není a samozřejmě jsme schopni přijímat klienty v rámci celé České republiky.

Beatles na fialovou kazetu. Do ruky mi prvně vtiskli kytaru, tvrdou jak první lekce jazzu. Červeně obsedený géčko, zlatá liško, dodnes se v tom vezu.

13 hodin 33 minut, nejvyšší čas otevřít dnešek v kalendáři Kateřiny Vitouchové. Prožíváme čtvrtek 16. července 2026. Právě před 775 lety v tento den roku 1251 se podle tradice zjevila Boží matka generálnímu představenému karmelitánů Šimonu Štokovi a darovala mu škapulíř na znamení své ochrany a pomoci. Dnešní památku Panny Marie Karmelské jako vzoru modlitby, rozjímání a oddanosti Bohu slaví řád od 14. století. Od roku 1726 platí pro katolíky celého světa. Slovo Karmel vyjadřuje v hebrejštině zahradu či sad. 317 let trvání si o této památce připomíná poutní místo Panny Marie Karmelské v kostelním Vydří. 16. července 1997 biskup Vojtěch Cikrle požehnal v areálu kláštera nový exerciční dům. A svátek mají dnes všichni Lubošové. Toto české jméno znamená mírumilovný. Přejeme všem Lubošům všechno nejlepší.

Na Proglasu pokračuje dnešek v kalendáři. 95 by dnes oslavil jezuita pater Jan Rybář, někdejší rychnovský děkan se zkušeností komunistického pronásledování a vězení, vyhledávaný duchovní

smyslu. A měl též odvahu problémy otevřeně pojmenovávat a statečnost hledat nové cesty. Jsem přesvědčen, že drobný důchodce z trutnovského sídliště byl jednou z nejkomplexnějších a nejinspirativnějších osobností České katolické církve druhé poloviny 20. století. Malý velký muž, který už teď obrovsky chybí, vyjádřil Tomáš Petráček po odchodu Jana Rybáře počátkem roku 2021. A před 14 lety, 16. července 2012, odešel profesor Antonín Holý, organický chemik, který objevil lék proti AIDS a také další medikamenty, jež pomáhají léčit desítky milionů lidí. Na objevení nových antivirotik spolupracoval s kolegy z Katolické univerzity v Lovani. A mnozí vzpomínají na tohoto profesora jako na skromného, laskavého génia.

Tak to byla Řeka a kapela Za koncem. A ještě dnešní oslavenci. 64. narozeniny slaví pater Libor Švorčík v České katolické misii v Kalifornii. Z tamního centra Velehrad slouží krajanským komunitám v San Diego, Los Angeles a San Francisco. 75. slaví emeritní biskup starokatolické církve a někdejší místopředseda Ekumenické rady církví v České republice Dušan Hejbal. 83 let se dožívá slovenský herec Martin Huba. 90. pak slaví obnovitel drobných sakrálních památek na Šumavě a amatérský fotograf Stanislav Schnédorf, autor dvou knih příběhů Šumavských křížků. A 99. narozeniny má dnes francouzský dirigent s nebývalými zásluhami o rozvoj pražského hudebního života Serge Baudo, dříve šéf-dirigent symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a spolupracovník České filharmonie, nositel českých vyznamenání za vztah k českému umění a šíření jeho dobrého jména v zahraničí.

Sadě mi horami, sadě mi poli, nás byli ranami. Vím, jak to bolí, tam, kde válka zuří a děla střílí. Tam, kde jsi nikdy nebyl ani na chvíli, tam je vše v ruinách a smrt se sklání. Tam, kde mě nikdo už nezachrání, tam, kde země hoří a řeže dýmem. Tam, kde se celý svět zavírá klínem. Za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam válka bolí. Za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam válka bolí.

0: za poliami, nás byli hradami, byli vohami, tam, kde vy najde, i b'ють гармати, там, де ніколи вам не побувати.
1: Píseň Za těmi horami ke čtvrtému výročí vpádu Rusů na Ukrajinu zpíval Pavel Helán a doprovázel Sonja Šnik. Nyní bych vás chtěla pozvat k poslechu večerních pořadů Proglasu. Budou to Jak se vám líbí a Radio Report. Ve 7:45 večer v pořadu Jak se vám líbí představí herečka, zpěvačka a violistka Julie Goetz své první solové album Non Te Audio a přiblíží okolnosti jeho vzniku. Řeč bude o propojení hudby s divadlem, o psaní autorských písní, o práci s Looprem i spolupráci s producentem Ivanem Acherem a uslyšíte také několik ukázek z alba. Rozhovor povede Martin Kišperský. No a duševní zdraví, to je téma, které se týká každého. Péče o něj nezačíná v ordinaci psychologa či psychiatra, ale často mnohem dříve, nejlépe už v rodinách, ve školách či v komunitách. Ale jak vytvořit podmínky pro zdravý duševní vývoj a co k tomu potřebujeme? Co způsobují pocity osamělosti a jak jim předcházet? Této problematice se věnoval druhý kulatý stůl ze série Systémová podpora rodin jako investice do budoucnosti. Radio Report Jany Rambouskové ve 2015 nabídne rozhovory s odborníky, kteří o duševním zdraví a fenoménu osamocenosti diskutovali.

Minutu po 14. hodině už je opravdu nejvyšší čas otevřít odpolední hudební kompas na čtvrtek 16. července. Unveiled je název alba, které natočila kanadská skupina Tehrány Drom v čele se zpěvačkou íránského původu Parisou Karimi Molan. Začneme skladbou Agrabe Zolfekáč.

Na Proglasu posloucháme ukázky z alba Unyield, které spojuje perskou klasickou hudbu, perské a azerbajdžánské lidové písně i prvky dalších tradic Blízkého východu. Vedle zpívaných skladeb obsahuje také instrumentální improvizace, které dávají hudebníkům prostor rozvíjet dialog mezi jednotlivými nástroji a propojují tradici se současným hudebním myšlením. Album natočila mezinárodní skupina působící v Kanadě. Tehrání Drom, v čele s íránskou zpěvačkou Parisou Karimi Molan. Ta se na albu věnuje především písním, které jsou součástí kulturní paměti íránských Ázerů a dalších etnických skupin. Sama pochází z íránské provincie Východní Azerbajdžán. Protože v Íránu ženy nesmějí veřejně zpívat sólově před smíšeným publikem, mohla Parisa rozvíjet svou sólovou kariéru až po příchodu do Kanady v roce 2017. Název alba Unveiled, tedy odhalená či bez závoje, symbolizuje tento nový začátek a osobní svobodu. Nyní si poslechneme ještě písně Size Salam Gerirmishe a Farangi Posh.

Poslouchali jsme íránskou zpěvačku Parisu Karimi Molan s kanadskou skupinou Tehrani Drum. Zítra ráno si v Hudebním kompasu představíme album archivních nahrávek chorvatského saxofonisty a skladatele Ozrena Depola. A zítra odpoledne sáhneme po novém albu brněnské zpěvačky Terezie Šters. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.

Tak to byl švýcarsko-portugalský kytarista Tiago Almeida, kterého vystřídá kanadská skupina Konstantinople a senegalský hudebník Abiale Sissoko.

Jak se to stalo, že dítě zaplakalo? Přitom radost mělo, na svět se mu chtělo.

A máme 14 hodin 30 minut, ladíte Proglas s Alenou Rubášovou ve čtvrtek 16. července. K poslechu stále nabízím odpolední proud písní a zpráv. K němuž si teď přidáme pozvánky na akce dnes třeba do Kyjova, Jindřichova Hradce nebo do Hejnic. V 15 hodin krátce přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus. Ve 4 hodiny odpoledne se přihlásí hitparáda, kterou tentokrát bude provázet kolega Josef Javůrek. A v 17 hodin 10 minut začíná repríza pořadu Za 5-5 Petra Viziny. Věnoval se v něm dezinformacím, a to s Jakubem Kalenským z Evropského centra pro boj s hybridními hrozbami. Hezké odpoledne a příjemný poslech.

0: Poslouchali jsme pražskou skupinu My tři a vy a píseň Nic není nemožný z nového alba Za horizonty. A do kin míří slovensko-česko-maďarský snímek Pramen, který přednedávnem ocenila nestatutární porota Mezinárodní asociace filmových kritiků na Karlovarském filmovém festivalu. Režisér Ivan Ostrochovský v něm odhaluje citlivou kapitolu československých dějin, uvedli porotci. Více filmový publicista Lukáš Jirsa, vedoucí pražského studia televize Noé a její dramaturg.
1: Získal cenu našich kolegů, cenu filmových kritiků Fipresci, a ten mohu posluchačům Proglasu tedy rozhodně doporučit, protože to je snímek, který vypráví o nucených sterilizacích romských žen na konci 80. let v komunistickém Československu, a hlavní roli v něm hraje Anja Geislerová, která vlastně hraje roli doktorky, která zprvu na těch sterilizacích také participuje, ale potom je, jak uvidí v tom filmu, nějakým způsobem proměněná. Je to film, který jak si na jednu stranu ukazuje na tenhle ten problém, který jakoby bychom mohli vnímat, že patří do minulosti. Nicméně ono vlastně tím neustále přetrvávajícími předsudky a rasismem, ať už vůči romské menšině nebo vůči dalším lidem, nebo i obecně řečeno xenofobii, která stále se v člověku probouzí, tak není to jenom historický film, ale je to vlastně film, který upozorňuje na tenhle ten asi lidský sklon se zaměřit vždycky na nějakou skupinu a říct si, tak teďka ty, které budeme více kontrolovat, budou právě ti to. A potom až zpětně vlastně společnost vidí, že to, co pokládala třeba v dané době za normální, tak vlastně bylo naprosto nelidské. A tenhle ten film možná také trochu nás vyzývá k tomu, abychom si všímali toho, co dneska vlastně pokládáme za normální a co by třeba mohlo v příštích desetiletích být odsouzeno jako naprosto nepochopitelné a překračující nějaké hranice lidské důstojnosti.
0: Přiblížil snímek Pramen filmový publicista Lukáš Jirsa. V kinech je Pramen k vidění ode dneška.

0: Hrálo a zpívalo nám argentinské sesterské duo Las Hermanas Caroni. A tady je další dnešní pozvánka. Kyjov v 9 staletích. To je název výstavy v tamním vlastivědném muzeu. Vznikla u příležitosti oslav 900 let od první písemné zmínky o městě, která pochází z roku 1126. Podrobnosti má Vojtěch Urbančík, odborný pracovník muzea.
1: Snažili jsme se výběrovou formou návštěvníkům představit kyjovskou historii a folklor. No ale samozřejmě osídlení na katastru současného Kyjova je mnohem starší než ten rok 1126, takže bylo jako pozornost věnována i období před tím zmíněným rokem 1126. Návštěvníci uvidí celou řadu exponátů spjatých s Kyjovem a snažili jsme se vycházet toho, aby to byly předměty spjaté přímo s Kyjovem, že vypůjčených předmětů, které tam mají dotvořit tu atmosféru, je tam

0: minimum. Krom toho je tam ještě, co je celkem důležité, filmová svíčka, která tam bude sestříhaná nejen z profesionálních, ale z amatérských videonahrávek, které dokumentují často běžný život v kyjevských ulicích 50. až 70. let minulého století. Vzhledem k tomu, že kameru měl tehdy málo kdo a pokud ji měl, zachycoval hlavně rodinný život, tak jde do značné míry o unikátní záběry.
1: Nejstarším exponátem výstavy je část stoličky Mamuta. Pokračuje Vojtěch Urbančík.
0: Je tam i pečetidlo ve tvaru skarabea, které se tady našlo na Masarykově náměstí a neví se, jakým způsobem se sem dostalo, to je ze starších sbírek. Ale je tam třeba i krásná lampona germánská z 5. století našeho letopočtu, kdy tady se z Kyjov migrovaly germánské kmeny.
1: Výstava potrvá až do 13. září a kromě této události se k 900. výročí ve městě koná i řada dalších akcí. V plánu jsou například komentované prohlídky městem nebo koncerty. Kompletní program je na webu města Kyjov.

Hvězdy mizí od tmy, ty ostatní dál klidně svítí. Nedotýkejte se drátů ani padlých na zem,

0: Na Proglasu dohrála kanadská skupina The MacDaids. A s tipy na koncerty přichází naše severočeská spolupracovnice Olga Valentová.
1: Zpívejte, radujte se, oslavujte. To je název varhanního koncertu, který se koná v sobotu 18. července v Hejnicích v Bazilice Navštívení Panny Marie. Na varhany zahraje Mikuláš Troub a sopránový part zaspívá Eva Bennett. Zazní díla skladatelů Bacha, Händla a Mozarta a jejich českých současníků. Krásnou hudbu tu můžete poslouchat od 15.30 do 20 hodin. Koncert duchovní hudby se koná i v Turnově v kostele svatého Mikuláše. Od 16 hodin tu zaspívají Jakub Pustina tenor, Olga Jelinková soprán a varhaní doprovod obstará Marta Vašková. Tam, kde se folklor s popem mají rádi. To je podtitul koncertu, který je připraven na sobotní podvečer v kostele svaté Máři Magdalény v Sobotce. Přijďte si poslechnout v 17 hodin. Pěkné letní dny vám ze severních Čech přeje Olga Valentová.

0: In motion, his box down round the bend. Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé Hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: A nyní přebíráme zprávy s laskavým svolením Českého rozhlasu Plus.
3: 15 hodin. Odpoledním vysíláním Plusu vás provází Lucie Vopálenská. Přeji příjemný poslech.
4: Český rozhlas Plus.
3: Peking vyšetřuje zadrženého českého občana pro podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Jak by se k tomu měl postavit Černínský palác? Jak rozdílně na sebe útočí síly Ruska a Ukrajiny? A jeden z nejslavnějších příběhů lidské historie se vrací na filmová plátna. Christopher Nolan natočil vlastní verzi Homérovy Odyseje. Proč právě tento 3000 let starý epos stále inspiruje? To jsou témata pro další půl hodinu, teď ale zprávy v podání Nadi Procházkové.
5: Dobré odpoledne. Čech zadržený v Číně tam byl na soukromé návštěvě. Uvedl to šéf české diplomacie Petr Macinka z Motoristů. Čína muže zadržela kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Zadržený neměl podle Macinky žádné vazby na české státní instituce.
6: Všímám si různých spekulací, zejména mediálních, které se snaží spojovat tady tento případ s tím případem zadrženého čínského občana v Praze. A já toto musím tedy vyvrátit. Tyto dva příběhy spolu absolutně nějak nesouvisí.
5: Víc k tématu už za chvilku v odpoledním Plus.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Americká armáda v noci znovu útočila na Írán. Údery opět zdůvodnila tím, že chce oslabit íránské schopnosti ohrožovat lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Američané v Perském zálivu zastavili loď plující směrem k Íránu.
7: Zásah do komína podle americké armády vyřadil prázdný tanker z provozu. Loď pod vlajkou karibského ostrova Curaçao podle oblastního velitelství amerických sil plula v mezinárodních vodách směrem k íránskému ostrovu Chark. Tehrán trvá na tom, že podle červnového memoranda o příměří se má doprava v Hormuzském průlivu řídit íránskými pravidly. Iránská armáda a islámské revoluční gardy se zároveň přihlásili k odvetným útokům na americké síly v Kuvajtu a Jordánsku. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
5: Francie podle prezidenta za posledních 80 let nikdy nečelila tolika silným požárům jako teď. Emmanuel Macron to řekl nedaleko lesu u Fontainebleau, kde se v uplynulých dnech šířily plameny. Spálily skoro 2000 hektarů z rezervace zapsané na seznam UNESCO.
8: Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že z plameny nedaleko Paříže bojovalo skoro 1000 hasičů, přes 100 vojáků a vůbec poprvé se do hašení v této oblasti zapojila i specializovaná letadla. Policie zadržela dva 18-leté muže podezřelé ze žhářství, jednoho studenta a jednoho dobrovolného hasiče. Požáry ve Francii už letos spálily 35 000 hektarů, což je víc než za celý loňský rok. Do bojů z plameny se na jihu Francie v uplynulých dnech zapojili i dva vrtulníky z Česka, které pomáhali s hašením ve výše položených místech, kam se nedostaly pozemní jednotky. Z Francie Martin Baluch a Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na Břeclavsku a Hodonínsku pokračuje odklízení škod po včerejší silné bouři. Nejvíc zasažené jsou Prušánky na Hodonínsku, kde obec eviduje desítky poškozených míst, třeba i základní a mateřská škola. Hodonínská charita obci zapůjčila vysoušeče a hasiči odklízejí popadané stromy, části střech a očerpávají vodu ze sklepů.
9: Křidlice popadaly, no to bylo hrozné, to byl taký rachot, neměli strach, co se děje.
10: Popisuje Marie Hosajová z Prušánek na Hodonínsku. Jejich domů na okraji obce strhl vítr štít a část střechy. V obci hasiči řešili asi 5 desítek poškozených domů a popadaných stromů. Škody na úrodě mají i vinaři, popisuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
11: Kolegové, kteří hlásí 100% zničení úrody, nejenom na letošní rok, ale na příští, nejsou výjimkou, většinou se ty škody pohybují kolem 50%.
10: Podle meteorologů šlo o takzvanou supercelu. Jihomoravští hasiči kvůli bouřce zasahovali u více než 200 událostí. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Realitní platformu bezrealitky.cz bude kvůli údajným nekalým praktikám prověřovat Česká obchodní inspekce. Podnět k tomu dala Asociace realitních kanceláří. Server bezrealitky letos spustil službu, která klientům zajistí nacenění a prezentaci nemovitosti za poplatek ve výši 1,5% z ceny bytu nebo domu. Chce tak ukázat, že 4 až 5% provize, kterou si berou některé realitní kanceláře, je zbytečně vysoká. Podle makléřů jde ale o netransparentní jednání a bez realitky tím kryjí skutečnou cenu služby. Platforma se brání, podle ní se makléři bojí o své provize a nechtějí upravit svoje marže. Na českých silnicích zemřelo za letošní půl rok 31 motorkářů. To je o 11 víc než v prvním pololetí loni. Zhruba 6 nehod z 10 zaviní podle policie sami motorkáři. Často je ale přehlednou i řidiči osobních aut a nedají jim přednost. I na to upozorňuje kampaň ministerstva dopravy spolu s organizací BESIP Hele Motorka, říká ředitel BESIPu Tomáš Neřold.
12: Snažte se vždycky, když vidíte motorku, si buď v duchu, nebo nejlépe i nahlas říci, hele, motorka. Je to vlastně postaveno na psychologickém principu, že když něco opakuju, ten mozek to vlastně zaktivuje a už se příště po té motorce dívá.
5: Na řadě jsou dopravní informace na D1 z Prahy ve směru do Brna. Zpomalte za sjezdem na Koberovice. Na 78. kilometru je fronta, pokračuje až na kilometr 84, kde vyšetřují nehodu osobního auta. Teď se zdržíte kolem půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice na kilometru 178 se dojíždí do kolony, která pokračuje až na kilometr 196 do Brna. Na okruhu směrem na D1 se táhne fronta za sjezdem na Karlovy Vary u Ořechu mezi 24. a 19. kilometrem. Celé je to zhruba na půl hodiny. Plný je taky příjezd po D5 z Plzně, tam se zastavuje na 14. kilometru. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí zítra čekejme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se rozšíří na celé území. Teploty zítra 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32, na horách kolem 20, v Jeseníkách a Beskydech až 25 stupňů. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: Poslouchali jsme americkou skupinu The War on Drugs. V Rožďalovicích na Nymbursku postaví nový domov pro seniory, který nahradí stávající zařízení. Důvodem jsou nevyhovující prostory historického zámku a kláštera, kde aktuálně žije 191 klientů. Vypracovaná studie navrhuje jednak postavit novou budovu, jednak navrhuje nástavbu stávajícího objektu kláštera o jedno nadzemní podlaží a doplnění technického zázemí. Středočeský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek k tomu dodává.
1: Cílem projektu je vytvoření převážně jednolůžkových pokojů se samostatným sociálním zázemím. Dosud se museli o pokoje i koupelnu seniori na zámku dělit. Chceme, aby získali více soukromí a důstojnosti, a to přestavba stávajícího domova Rožďalovice umožní. Vznikne také nová kuchyň a prádelna v budově kláštera. Investice do moderního komplexu se odhaduje na 653 milionů korun a momentálně hledáme vhodný dotační program ke spolufinancování projektu. Celková kapacita obou budov bude 190 lůžek.
0: Stavba má probíhat 2,5 až 3 roky s ukončením do prosince 2031.

0: Bohu zpívala na Proglasu Lenka Nová. A nahrávka byla z roku 2020. Galerie a muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě představí zítra díla malíře Oldřicha Blažíčka. Návštěvníci uvidí výběr z tvorby tohoto představitele české moderní krajinomalby první poloviny 20. století. Pokračuje kurátor výstavy Aleš Veselý.
1: Oldřich Blažíček se snažil malovat to, co vidí. Snažil se zachytit tu krajinu. U těch krajin Vysočiny, tak krajinu jeho mládí, krajinu jeho dětství. A už vlastně ve 20. a 30. letech tak se stal velice uznávaným malířem a dokonce už v téhle té době tak vznikaly falza jeho děl.
0: A doplníme, že výstava v Havlíčkově Brodě potrvá až do 4. října.

Blíží se 15. hodina a 31. minuta a vy stále posloucháte Proglas s Alenou Rubášovou ve čtvrtek 16. července. Podle katolického kalendáře je památka Panny Marie Karmelské jako vzoru modlitby, rozjímání a oddanosti Bohu. 810 roků nás dělí od úmrtí papeže angažovaného výrazně i v sociální oblasti Inocence III. Před stem a 15 lety se narodila americká Oscarová herečka a tanečnice Ginger Rogersová, hvězda romantických muzikálových filmů, zemřela v roce 1995. 95 by dnes oslavil jezuita pater Jan Rybář, někdejší rychnovský děkan se zkušeností komunistického pronásledování a vězení, vyhledávaný duchovní rádce, spisovatel, na věčnosti je od roku 2021. 83. narozeniny má dnes slovenský herec Martin Huba, 99. slaví francouzský dirigent s nebývalými zásluhami o rozvoj pražského hudebního života Serge Baudot, bývalý šéf-dirigent symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. A v občanském kalendáři najdeme jméno Luboš. České jméno znamená míru milovný. Tak ještě jednou všechno nejlepší z Proglasu. Na našich vlnách už v 16 hodin se přihlásí hitparáda, kterou tentokrát bude provázet Josef Javůrek. V 17 hodin a 10 minut začíná repríza pořadu Za 5.5 Petra Viziny. Věnoval se v něm dezinformacím, a to s Jakubem Kalenským z Evropského centra pro boj s hybridními hrozbami. A ve 7:45 večer v pořadu Jak se vám líbí představí herečka, zpěvačka a violistka Julie Goetz své první sólové album Non Te Audio a přiblíží okolnosti jeho vzniku. Řeč bude o propojení hudby s divadlem, o psaní autorských písní, o práci s Looprem i spolupráci s producentem Ivanem Acherem. Uslyšíte také několik ukázek z nového alba. A rozhovor s Julií Goetz povede Martin Kišperský. Nenechte si to ujít.

taky tlumí sníh. Když blíží se vlk má noci, přítel z časů zlých, jde za mnou dlouhá léta a každým dnem je blíž. Veden voláním krve vyčenichal moji skrýž. Je pozdě myslet na útěk, už na záda mi dýchá, v jeho dechu vločky tají, spolu s nimi moje pícha. Já vykoupal se v řece a připravil tělo k oběti, když zahlédl jsem jeho očích soucit,

myslíš já, že jsem na konci sil, že ztratil jsem cestu, v lesích zabloudil, že naděje ve spásu často snídá s prokletím a že svět tuhle noc skončí ve vlčím obětím.

0: To byl Mirek Kemmel a Vlk z alba Vlčí stopy. Až do 30. září potrvá projekt Otevřené brány. Přivádí návštěvníky do duchovních památek Zlínského kraje. Mnohé z nich jsou za běžných okolností nepřístupné. Více mluvčí kraje Soňa Ličková.
1: Funguje ve Zlínském kraji už od roku 2009. Tento projekt propojuje kulturní dědictví regionu, cestovní ruch a zároveň i duchovní tradice. Na začátku ten první ročník se přihlásilo 9 kostelů, postupně se přidávali další a další a dnes jsme na krásném čísle 22, takže z těch si mohou zájemci vybrat například krásné kostely v Kroměříži, v Holešově, kostel svaté rodiny v Luhačovicích, poutní chrám narození Panny Marie ve Štípě a spousta dalších. Mohou využít zdarma komentovaných prohlídek s průvodcem, ale potřeba se dopředu podívat na otevírací dobu, případně se informovat na konkrétní farnosti, jak a kdy je průvodce k dispozici.

Franca Jordana Bruna, v nebeský kytaře však praskla struna a čertů je najednou víc, než zůstalo nám andělů. Vrchní kovář asi došel k závěru, že vzdává to s náma a sundal zástěru, aspoň z dálky se to jeví, blíže k rezignaci nežli k záměru.

na Boh, ať nestrácím víru. Že jednou z hůry, až ozvou se zvony, přiletí stepí na své pozy a bude nás učit.

0: Práve sme poslúchali portugalskú spievačku Máriu Joao. A sme tu s další pozvánkou. V sobotu 18. července rozezní Jindřichův Hradec lidová hudba. Folklorní festival zde pořádá místní regionální muzeum spolu s krojovanou družinou z nedalekého Jarošova nad Nežárkou. Etnografka muzea Jindřichohradecka Alexandra Zvonařová vysvětlila.
1: Folklorní festival je oslavou živých lidových tradic, které mají v našem regionu pevné kořeny. Každý ročník přináší setkání různých folklorních souborů i generací a ukazuje, že lidová kultura stále dokáže oslovit širokou veřejnost. Velmi nás těší, že se do Jindřichova Hradce opět sjedou výborné soubory z různých koutů celé naší krásné republiky.

0: Píseň Rybáři hrála na Proglasu pražská kapela Nasycen. Plzeň staví nové domovy pro lidi s kombinovaným postižením a pro lidi s poruchou autistického spektra. Dvě pobytová zařízení, která vyrostou v ulici Na Chmelnicích, budou fungovat odděleně. Více mluvčí magistrátu Eva Baborková.
1: Míst za necelých 177 milionů korun by měla být dokončena za 18 měsíců. V podstatě se tím vyřeší kritický nedostatek těchto sociálních služeb v regionu.
0: Zázemí v nových prostorách najdou lidé, kteří nejsou vzhledem ke svému handicapu schopni samostatného plnohodnotného života. Obě budovy nazvané Nováček 2 a Domov pro osoby s PAS budou jednopodlažní a bezbariérové.

Dozněla Karolína kapely Marau. Odpoledním vysíláním Proglasu vás provázela Alena Rubášová. Nyní je téměř 16 hodin a začíná hitparáda Jožky Javůrka, její 1531. kolo. A mikrofon ve studiu Gabriel přebírá kolegyně Lenka Pekařová.

0: Na Proglasu začíná 15.31. kolo hitparády, kterým vás provede Josef Javůrek. Během následující hodiny se dozvíte, jak se umístily vaše oblíbené písně, pro které jste celý týden až do středečního poledne hlasovali. O zajímavosti tohoto kola svědčí, že 4 písně dostaly stejný počet bodů, ale nepředbíhejme. Pokud pořad posloucháte poprvé, seznámím vás s jeho pravidly, která jsou jednoduchá. Vyberete si 3 písně a udělíte jim 1, 2 a 3 body. Posílat je můžete prostřednictvím webové adresy hudba.proglas.cz/hitparáda nebo e-mailem hitparada@proglas.cz. Každý týden nasazujeme do hitparády 3 novinky, na jejichž výběru se můžete také podílet. Připsáním tipu na konkrétní píseň k vašemu bodovému hodnocení. Jako vždy vám i dnes nabídnu tipy na nová alba, koncerty a výhled chystaných vydání,
1: nevím do jakýho.
2: Jde to slyšet?
0: Chybět nebudou ani odpovědi na minulou.
1: Slyším sluchátka, otázku. Takže zkuste jenom mikrofon 1. Zkuste mikrofon 1 jenom a slyšíte mě. Dobře, takže to by taky šlo. A teďka zkusme zvednout telefon a zavolat na telefon. Kdokoliv z vás vytočte jako, že voláte do živýho. Jo?
0: Autor Semiš je olomoucký.
1: Ale musíte mi to číslo.
0: Který na svém prvním
1: Lenka vám ho nadiktuje. Tak a udělejte, odkročte si třeba metr do recepce a ona si vás vezme napřed na sluchátka na příposlech a potom vás pustí do živého vysílání.

0: Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach.
1: Je to hrát. Ano, a já to slyším dokonce taky v tom Marii, protože jsem připojen. Tady tenhle ten konektor zlobí, ten se bude muset nahradit šestrojkou.
2: Dobré.
1: Ale to bude chtít prostě tady tuhletu zlatou redukci.
3: Šimona teďkom slyšíme krásně.
1: Šimona slyšíme na příposlech a pustí ho do živýho.
3: Teď ho mám do živýho.
1: Do živýho, výborně, takže to taky funguje. A teďka zkusíme tu slavnou... Dobře, můžeme přerušit telefonát. A teďka pojďme na tu krabičku střední. No na tu, na ten X. X mini midi. Behringer. Tak, co to dělá, co to nedělá. Můžeme, takže tady už to taky můžeme odpojit. Můžete odpojit, Lenko?
0: Opracím se zády k světu. V mysli mám jen jednu větu.

0: obě, teď musí svítit dvě světla. Jedno od Marie a jedno od Gabriela.
1: Tak, teď svítí i od Gabriela, ne?
2: Za které mám
0: oba
2: vztah.
0: Svítí. Výborně, když se odpojí Maria, tak by mělo...
2: Na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla rostla tam, kam nepatřila, a tak jsem vzal rýč. Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálili, růže je však preč.

divý, že tak trpím na kopřivy, mě je to však vhod. Tak ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou, bez jazyka škod.

Mám pro vás tipy na nová alba od Milana Tesaře, kterým jistě svůj přehrávač nezarmoutíte. Vyšel záznam koncertu Jiřího Stivína a souboru Collegium Quodlibet, Pocta svaté Cecílii 2025. Jana Infeldová, bývalá zpěvačka skupiny Jananas, nahrála album s triem Nob, nazvala je Sny. Vladimíru Mertovi vyšlo páté pokračování jeho série Nejisté jistoty. Album se jmenuje Nebe nepočká. Pianista a skladatel Marek Novotný se souborem Crossover Collective pojal svou novinku Live Studio Session jako videoalbum s 11 skladbami a akvarelovými animacemi. Britský folkový projekt Spell Songs vydává své třetí album In Thin Air, inspirované knihou The Book of Birds výtvarnice Jackie Morris a spisovatele Roberta McFarlanea, věnovanou kráse i ohrožení ptačího světa. A třebíčská písničkářka Alice Maule vydala album Tóny. Na 11. místo nasazují novinku Báry Polákové s názvem Klíče. Single vznikl pro soundtrack rodinné komedie Nečekané léto režiséra Milana Cízlara. V níž zároveň stvárnila jednu z hlavních rolí. Píseň zachycuje myšlenku, že ne všechno v životě lze ovlivnit a že někdy je nejlepší nechat věci plynout a otevřít se novým začátkům.

Milan Tesař se vás v minulé anketní otázce ptal, zda sledujete seriály a pokud ano, které jsou vaše oblíbené. Posluchačka Tereza nám napsala: mám ráda seriály, na které jsem se dívala dříve. Teď si na to zkrátka neudělám čas. Ale můj oblíbený seriál, který sleduji vlastně i dnes, ale jen někdy na internetu, je Červený trpaslík. Teď jsem byla u mamky a ona je velký fanda detektivních seriálů. Také má modernější televizi a všechny možné televizní stanice. Takže jsem se chtě nechtě trochu dovzdělala, ale stejně mám ráda ty staré seriály, jako třeba FL Věk, Cirkus Humberto nebo také Mesh. Asi se mi tím vrací i vzpomínky na dětství a na dobu pouze u televizních obrazovek, kdy se čekalo většinou týden na další díly. Moc děkuji za odpověď a vyhlašuji poslední novinku 15. 31. kola hitparády Proglasu s názvem Spolu. Píseň je součástí nového alba Takto je to fajn kapely Random Choices, která vznikla v Trenčíně. Žánrově se pohybuje na pomezí rocku, popu a funku.

Cesta po stopách renesančního humanisty Krištofa Hananta z Polžic a Bezdružic se bude konat ve středu 22. července v kostele svatého Mikuláše ve Znojmě. Účinkují kapela Mariana a Saša Rašilov. Koncert je součástí hudebního festivalu Znojmo. V rámci téhož festivalu se bude 24. července ve znojemské kapli svatého Václava konat koncert při svíčkách. Zahraje ukrajinský hudebník, hráč na banduru Viktor Pašnik. Amfolkfest, malý festival na konci světa, se koná 24. a 27. července na Plučinách na Vsetínsku. Zahrají Jasoň, Vojta Šňupárek, Dominika, Za koncem, Podjezd nebo Jaroslav Samson Lenk. Festival folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou se letos koná po 40. Probíhat bude od 25. července do 1. srpna. Na programu budou koncerty umělců jako Beata Bocek, Jan Běťák, Iva Bitová s Petrem Pavlincem, mezinárodní trio Lantidot, Pavel Čadek, Vladimír Javorský, belgická skupina Vér, společně se švédskými Kongero, Kanzoe Orchestra z Burkiny Faso a další. A v pražském klubu Jazz Dog vystoupí 26. července Daniel Bulatkin International Quartet, 18. srpna Libor Šmoldas Organ Trio nebo 27. září skupina Vertigo. Vyhlašují 6. místo Markéta Irglová s písní The Season, která podle pravidel nahradila opakovaně úspěšnou skladbu Nameless Children.

Slíbený přehled vydání pořadu Jak se vám líbí na následující týden je tu. Ve čtvrtek 16. července si budeme povídat s hudebnicí Julií Goetz. Pátek bude patřit repríze rozhovoru s písničkářem Janem Běťákem. V sobotu 18. července budeme poslouchat reprízu koncertu skupiny Nebe z tebe ze studia Proglasu. Pondělí bude patřit koncertu skupiny Rooster Riders ze studia Proglasu. V úterý 21. července bude hostem pořadu Jak se vám líbí Demes Crowes. Skotsko-český hudební projekt. A o středeční 17. hodině a 10. minutě si budeme v repríze povídat s kytaristou Liborem Šmoldasem o albu Sorry Miles. A v 19.15 uslyšíme rozhovor se skupinou Zimní pneu. Pátá je skupina Folk Team s písní Velký vůz.

Nevybrali jste si z nabídky koncertů? Nevadí, protože ještě pár jich tu pro vás mám. Už 35. ročník kytarového festivalu Brno se bude konat od 2. do 8. srpna. Vystoupí na něm špičkoví kytaristé z oblasti klasické hudby, jazzu nebo flamenka z Dánska, Německa, Peru, Černé Hory a dalších zemí. Festival Maraton hudby Brno bude probíhat na různých místech v Brně od 6. do 8. srpna. Rezidenčním umělcem bude francouzský kytarista Nguyen Le. Dále účinkují například Jumbo Agušovy orchestra ze Severní Makedonie, Stefano Saletti z Itálie, Julia Kozáková ze Slovenska, Tereza Richterová, Band of Hejsek, Xantula Dakovanu z Řecka, Maržary, Kumbalu, italský trumpetista Paolo Frézu s kubánským pianistou Omarem Sosou, Lucie Dlabolová, Randefu a další. Francouzský trumpetista Eric Triffa a rozhlasový big band Gustava Broma přednesou poctu Milesi Davisovi 20. srpna na velkém nádvoří hradu Špilberg v Brně. Ve Staré pekárně v Brně vystoupí 29. září skupina Mistr Lovo. A skupina Dunaj bude letos na podzim slavit 40 let od svého vzniku. Chystá velké koncerty 10. října v Brně na Flédě nebo 10. listopadu v Paláci Akropolis v Praze. Místo 4. Roman Dostál a single Touláš se, který nahradil opakovaně úspěšnou píseň Samota.

Na začátku hitparády jsem slíbil, že vylosuji dva výherce balíčku CD. Milan Tesař se vás minule ptal, jestli sledujete seriály a pokud ano, které jsou vaše oblíbené. Posluchač Jiří napsal: Kdysi jsem zastával názor, že nemám rád nic, co má více než jeden díl, ale čas Hrany obrousil a seriály jsem vzal na milost, ale rozhodně ne všechny. Sleduji hlavně české detektivní seriály, výhradně na veřejnoprávní televizi. Mám rád i komediální seriály jako Kosmo, Most nebo Limity. A dítě mne donutilo sledovat na Netflixu americký seriál Stranger Things. Musím přiznat, že rozhodně nepatří k tomu nejhoršímu, co jsem kdy viděl. Moc děkuji a gratuluji k výhře. Ze všech hlasujících ještě losuji Pavla Dřímala a také posílám malý dárek. Na třetím místě Mňau Mňau Band s písní Kanoe.

kajaku plul jsem kránu po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očím houře v pololehu, cvakl jsem tou kánohehu, nahmatat tě kolem pasu poprvé jsem sněl. Vždy jsem toužil po manželce, co ve vodě dýše měl, se sanice mi neohýl.

0: Papuchalk,
1: papuchalk,
2: papuchalk,
3: papuchalk,
0: papuchalk.
4: Posluchač Jaroslav napsal: seriály příliš nesleduji, často v nich je mnoho násilí, akčnosti nebo propagandy. Jsou i výjimky, za kvalitní

0: považuji seriál FL Věk. Je uměřený, výborně zpracovaný a nepostrádá moralitu. I když už je docela starý, nevzpomínám si, že by byl nějak výrazně překonán. Moc děkuji a vyhlašuji druhou příčku, která patří Ivu Viktorinovi a písni Ukázal na mě.
1: Bylo to v předjaří, zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

Zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

15. 31. kole hitparády Proglasu neuspěli Aleš Petržela s Lucí Urbancovou, skupina Králová a bratři Orfové. Naopak na prvním místě se suverénně umístila píseň Pavly Boučkové a Petra Novotného Usnul si ode mne vzdálený.

0: Dnešní kolo hitparády je už téměř u konce, ale než si zrekapitulujeme pořadí všech písní, přečtu ještě jednu odpověď na minulou anketní otázku. Seriály občas sleduji a k mým nejoblíbenějším patří rozhodně český, historicko-dobrodružný seriál Zdivočelá země. Je to vlastně takový western, odehrávající se v poválečném Československu. Ze seriálů, které jsem měl možnost sledovat v nedávné době, bych doporučil šestidílný polský seriál Olověné děti, který je inspirován skutečnými událostmi ze 70. let minulého století. Režisér Macej Pěpšica přináší zdrcující příběh o dětské lékařce, která bojovala proti komunistickému režimu, aby zachránila děti otrávené olovem z místní huti v polských Katovicích. Děkuji posluchači Marcelovi a teď už nastává čas na rekapitulaci.
1: Stala se věc neobvyklá, za které mám strach.
0: 12. místo, Semiš, Růže v kopřivách.
1: I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam nepatřila, a tak jsem vzal rý.

0: nad Ostravou.
1: Páté místo, folk tým, velký vůz.
2: Letíme do noci, do nebytí.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Děkuju. A od mikrofonu už je to vše od Lucie Vopálenské. Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková.
2: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku a dvě děti. Ukrajina má nového premiéra, poslanci schválili Serhije Koreckého. Čeští basketbalisté budou v předkvalifikaci mistrovství Evropy hrát s Belgií a Norskem. Na dálnici D46 kousek za Olomoucí směr Vyškov, pozor na nehodu na 34. kilometru. A počasí pátek bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený. Odpoledne a večer čekejte přehánky i silné bouřky a teploměry zítra ukážou až 30 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslance SPD Jaroslava Foldynu vykázala policie na 14 dní z domu kvůli domácímu násilí. Foldyna je podezřelý z toho, že minulý týden napadl svou manželku a taky nejméně dvě děti. Investigativnímu týmu Radiožurnálu to potvrdili tři zdroje obeznámené s vyšetřováním. Kriminalisté Foldynovi zabavili i několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní. Podle žalobce Lukáše Otypky z okresního státního zastupitelství v Děčíně začala policie případ prověřovat. Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala. Prohlásil ale, že je nevinný.
4: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka.
2: Foldyna žije s manželkou v Děčíně, ta se k tomu odmítla vyjadřovat. Ukrajinský parlament schválil nového premiéra Serhije Koreckého, oznámila to ukrajinská média. Korecký doteď šéfoval energetické společnosti Naftohaz. Jako své klíčové priority před hlasováním označil obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci Ukrajiny do Evropské unie. Jako důležité taky zmínil přípravy na příští zimu. Podle něj může být kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu ještě těžší než ta minulá. Server RBK Ukrajina uvedl, že právě budoucí zima přiměla ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přistoupit k personálním změnám. Čech zadržený v Číně tam byl na soukromé návštěvě. Uvedl to šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů. Čína muže zadržela kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Zadržený neměl podle Macinky žádné vazby na české státní instituce.
5: Všímám si různých spekulací, zejména mediálních, které se snaží spojovat tady tento případ s tím případem zadrženého čínského občana v Praze. A já toto musím tedy vyvrátit. Tyto dva příběhy spolu absolutně nijak nesouvisí.
2: Čínské ministerstvo už předtím kritizovalo lednové zatčení čínského občana v Česku. Kriminalisté ho podezřívají ze spolupráce s čínskou zpravodajskou službou. Fakultní nemocnice v Brně zatím nezačne se stavbou kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie. Odstoupila totiž od smlouvy s dodavatelem. Podle vedení nemocnice odhalila kontrola před zahájením prací nedostatky ve smlouvách. S novou klinikou za víc než 3 miliardy korun ale dál počítá. Stavbu chce zahájit příští rok. Vady se týkaly například statiky celé budovy. Podle ředitele Vlastimila Vajdáka je potřeba projektovou dokumentaci a smlouvy přepracovat. Kdo to bude mít na starosti, to zatím nemocnice nezveřejnila. Smlouvu o dílo se sdružením společností Hochtief.cz, Imos Brno a Metrostav.cz uzavřela nemocnice v dubnu. Radiožurnál firmy oslovil, zatím čekáme na jejich vyjádření.
6: České basketbalisty čekají v předkvalifikaci na mistrovství Evropy týmy Belgie a Norska. Rozhodl o tom dnešní los v Mnichově.
7: Svěřenci trenéra Luboše Bartoně si účast ve druhé fázi bojů o evropský šampionát zajistili poté, co neuspěli v kvalifikaci mistrovství světa a ve své skupině skončili poslední. První utkání odehrají 27. srpna na palubovce Belgie. O tři dny později doma přivítají Norsko. Odvety pak české reprezentanty čekají letos v listopadu a v únoru příštího roku. Ze skupiny postoupí do hlavní kvalifikace mistrovství Evropy pouze vítěz. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
6: Argentina se probojovala do finále mistrovství světa ve fotbale. Nad Anglií vyhrála 2-1. Na oba góly přihrával kapitán úřadujících světových šampionů Lionel Messi. Argentinu čeká v sobotu v boji o obhajobu titulu zápas se Španělskem. Anglie se o bronz utká v neděli s Francií. Oba zápasy nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
8: Překážka na D10 za Bakovem, nehoda na D46 za Olomoucí. Na D10 z Turnova směrem na Prahu stále opatrně za sjezdem na Bakov na 50. kilometru stojí tam v levém pruhu porouchané osobní auto. Na dálnici D46 na výjezdu z Olomouce směr Vyškov pozor na kolonu na 36. kilometru sune se zatím pár minut k nehodě na 34.
9: Auto s převráceným přívěsem, balíky s vámi. Poklid pravý a částečně levý jízdní pruh.
8: Na D1 na příjezdu do Ostravy směrem z Brna se před sjezdem na Rudnou tvoří kolona z kilometru 353 na 355. V levém pruhu tam řeší nehodu. Na D5 se z Plzně do Prahy za Berounem na kilometru 16,5 čekejte kolonu. Popoždí se pár minut na 14,5, kde se po srážce dvou osobních aut jede jenom stoupacím pruhem a o kousek dál na Prahu další kolona od exitu 10 Loděnice až na pražský okruh k Ořechu. Na D6 se před Prahou směrem z Karlových Varů se brzdí u exitu 7 Jeneč, za ním vyletělo auto za Svodidla, průjezdný jenom levý pruh. Na silnici 7 Chomutova na Prahu vzniká kolona od Lotouše na čtvrt hodiny před Slaný, před sjezdem na Mělník najela dodávka do kamionu, kratší kolona je tam i směrem opačně na Chomutov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, zpočátku hlavně na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty v pátek 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32. Tolik zprávy. Teď už začíná...
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte. Za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
2: Česko je coby člen NATO a Evropské unie v hybridní válce s Ruskem. Jen si to málo uvědomuje. Zdá se vám to přehnané? Zavoláme do Finska, zeptám se odborníka, který tématu přímo na místě věnuje svoji pozornost. Posloucháte pořad Za 5-5 z pražského studia Proglasu. Vás vítá Petr Vizina. V Helsinkách působí v Evropském centru pro boj s hybridními hrozbami můj bývalý kolega novinář a nyní odborník na dezinformace Jakub Kálenský. Jakube, ahoj.
3: Zdravím tě, Petře, ahoj.
2: Jakube, my se budeme dneska bavit o dezinformacích, o tom, jak s nimi zacházejí Finové, co to vlastně jsou dezinformace, jestli to vůbec existuje, ale já mám dost času dneska. Já si tě naposledy pamatuju jako novináře v Lidových novinách, potom v České televizi a pak jsem tě viděl už v Evropském centru pro boj s hybridními hrozbami. Jak ses tam dostal?
3: No tak to jsme se neviděli docela dlouhou dobu. Já jsem vlastně novinář dělal od roku 2015 a pak vlastně někdy na jaře v létě jsem hledal něco trochu jiného. Asi si pamatuješ, ta česká mediální scéna se dost dramaticky proměňovala. Tak možná to nebylo úplně nejideálnější prostředí pro mě tehdy. A zrovna v tu dobu mě kamarádka poslala zprávu o tom, že v Evropské unii se otevírá tým pro boj s dezinformacemi, kam schánějí lidi, kteří jednak umějí rusky a jednak mají nějaký background, ať už v komunikaci nebo v novinařině. A já jsem splňoval obě podmínky, já jsem studoval rusistiku na Karlovce a jak už si zmínil, tak jsem vlastně dělal pár let novináře. Tak jsem se hlásil do tohohle týmu. A vybrali mě, takže my jsme v roce 2015 zakládali tu první reakci Evropské unie pro boj s ruskou propagandou. East Stratcom Task Force se jmenoval ten tým a naše kampaň se jmenovala EU versus Disinfo, takže tam jsme se věnovali detekci, dokumentaci a vystavování těch ruských dezinformačních zpráv, abychom před nimi vlastně varovali Evropskou unii.
2: No a jenom mi řekni, co to centrum dělá? Co ti řekli, když jsi tam přišel? Tak co bude tvoje práce?
3: Jo, no takhle, jsou to dvě různý věci. Jo. To, co bylo v Evropské unii, se liší od toho, co je ve Finsku. Takže to, co bylo v Evropské unii, se věnovalo jenom ruským dezinformacím a tam vlastně náš mandát byl navyšovat povědomí o ruské dezinformační kampani, čili upozorňovat publika v Evropské unii na to nebezpečí ruských dezinformací, co to dělá, jak to vypadá, čeho se to snaží docílit. Takže tam jsme se věnovali spíš té dokumentaci a komunikaci o tom, co se děje. To centrum v Helsinkách funguje jinak. To centrum v Helsinkách není jenom Evropské unie, to je Evropské unie a NATO, čili tam je víc členů. Možná jenom bych měl malinko poupravit, já tam vlastně nepracuju od konce února, mě už to vyslání skončilo a teďka od konce února jsem spíš na volné noze, ale strávil jsem tam 4 roky. A v tom centru v Helsinkách to funguje tak, že má členským státům pomáhat lépe chápat a lépe reagovat na hybridní hrozby. A těch hybridních hrozeb je jako celý spektrum, čili tady se nebavíme jenom o dezinformacích, které jsou toho samozřejmě jako velká část, ale jde třeba i o útoky na kritickou infrastrukturu. Určitě si vybavíš, jak v Baltském moři docházelo k tomu přeřezávání kabelů internetových, tak tohle to tam spadá, protože cokoliv, co vlastně, tohle určitě některý experti by se chytali za hlavu, že tohle je jako hrubý zjednodušení, ale taková nejjednodušší definice hybridních hrozeb je, že to je cokoliv, co je mezi válkou a mírem. Už to není fakt jako mírová aktivita, když někdo přeřezává kabely nebo když v té zemi šíří dezinformace, ale ještě to nepovažujeme za vyhlášení války. Takže tam těch hybridních hrozeb je celý spektrum. Kolegové se vždycky věnují jako jedný z nich, někteří se věnují hybridním hrozbám třeba od různých aktérů, takže já jsem se věnoval jako hodně Rusku, kolega se věnoval třeba Číně, jiní lidi se věnují spíš těm jednotlivým tématům, takže právě třeba kritické infrastruktuře, vměšování do volebních procesů, teorii odstrašení, jak bychom vlastně mohli odstrašit ty aktéry, kteří stojí za hybridní hrozbama.
2: Jakube, můžu být trochu jízlivý na chvíli. Ty jsi říkal, že vy jste vlastně měli posloužit těm členským zemím Evropské unie, aby lépe porozuměli dezinformacím a té hybridní válce. V Česku mnozí lidi nevěří, že jsme s Ruskem v hybridní válce. Mají za to, že to je jenom taková povídačka. No tak děláte tedy svou práci pořádně, když prostě Češi stále nevěří, že jsme v hybridní válce?
3: No jasně, ne, tak to je legitimní otázka. Bohužel to centrum nemá neomezený zdroje, no, čili pokud máš třeba jednoho člověka zodpovědného za ten file dezinformací, tak prostě seš limitovaný tím, co ten jeden člověk zvládne. Čili ono to nebylo tak, že my bychom si dávali za cíl zasáhnout nějakým vysvětlováním, nějakýma tréninkama, nějakýma cvičeníma 450 milionů Evropanů, to by prostě nebylo realistický. Dalšíma klientama byly vlády, vládní úředníci, čili většina těch našich produktů měla cílový publikum tohleto, vládní úředníky, aby oni to téma chápali. S tím, že oni už jsou pak zodpovědní za to, aby se taková ta mravenčí práce udělala v jejich zemi. Jo. My jim můžeme pomoct s tou strategií, my můžeme říct, co jsou ty největší problémy, jak se na ně reaguje v tom našem euroatlantickém prostoru, kdo třeba nějakou část dělá dobře, jo, že třeba Finové nebo Estonci jsou dobrý v tom vzdělávání, zatímco Švédové jsou dobrý ve strategické komunikaci. A naopak třeba v jiný zemi, mimo ten náš prostor v Ukrajině, jsou skvělí třeba v té detekci a v komunikaci. Takže my jsme je mohli poukazovat na tady ty principy, ale takovou tu mravenčí práci, to už za ty úředníky v těch hlavních městech neuděláme. Jo. To by se i z těch Helsinek dělalo by spatně, protože nemůžeš být najednou, že jo, v Římě, v Lisabonu, v Praze a v Tallinnu.
2: Tak já to zúžím na Česko. Za minulé vlády Petra Fialy existoval zmocněnec pro dezinformace, to byl nejdřív Michal Klíma, potom Otakar Foltýn. Teď myslím, že se o dezinformacích už vůbec nemluví. My si ještě řekneme, co myslíme těmi dezinformacemi. Ale znamená to, že ta hybridní válka už neexistuje? Nebo jak vidíš současné Česko?
3: Jako musím přiznat, že to můžu hodnotit jenom tak jako trochu z druhé ruky, protože není to úplně tak, že bych s českýma médiama trávil jako 7 dní v týdnu, ale ne, nepřipadá mi, že by se to v České republice bralo dostatečně vážně. Rozhodně ne, rozhodně ne tak vážně, jak to odpovídá vážnosti toho problému. Jo, dezinformace jsou označované za hrozbu číslo 1 nebo hrozbu číslo 2, rozhodně na mediálních pozicích různýma mezinárodníma organizacema, ať už to je EU, ať už je to NATO, ať už je to OSN, World Trade Organization. Ta hrozba to pořád je. To, jestli na to my dostatečně nereagujeme, to je naše volba. A kdyby se zeptal mě, jestli je to volba dobrá nebo špatná, tak já si myslím, že to je samozřejmě volba špatná. Jo? Pravděpodobně svědčí o nějakých politických preferencích. Tak jako, když jsi zmiňoval tu minulou vládu, já jsem se s těma lidma jako trošku samozřejmě bavil a tam představitelé 4 stran říkali, že by to jako hrozně řešit chtěli, ale že holta pátá strana to řešit nechce a proto se to nedělá. Tak pokud nám chybí nějaká elementární odvaha řešit tady ty problémy, když to nějaká menšina nechce, tak pak je holt vyřešit nemůžeme.
2: Rozumím tvé diplomatické odpovědi, tak podívej. Já si představuju, že jsem tady průměrně informovaný posluchač, což vlastně jsem, poslouchám to a říkám si, tak v Česku se často říká, že existují nějaké dezinformace, často se pod to schovají názory, které jsou někomu nepohodlné, často se pod to schovají obyčejné novinářské chyby. Tak co to jsou ty dezinformace?
3: Mm-hmm. No, tam určitě dochází k nějaký jako nepřesnosti v terminologii a v tomhletom je pořád ještě hodně co vysvětlovat. Dezinformace mají poměrně jednoduchou definici. Není to tak, že by bylo až tak složitý i najít. Dezinformace jsou úmyslně šířené nepravdivé informace. Čili ta informace musí být prokazatelně nepravdivá a člověk ji musí šířit cíleně. Čili pokud ty uděláš chybu neumyslně, tak to nespadá do té definice, že jo? Ty tu chybu děláš neumyslně. Pokud třeba novináři udělají chybu, tak mají na to ty opravní mechanismy, kdy zveřejní opravu, omluví se, že tu chybu udělali, tak tohle to rozhodně nespadá do dezinformace. Do dezinformace naopak spadá to, když bude šířit, že třeba MH17 se střelili Ukrajinci. To je naprosto prokazatelná nepravda, potvrzená nejenom novináři a výzkumníky, ale už i justicí.
2: Jakube, promiň, tady tě přeruším jenom. MH17 byl let, jestli se nepletu, z Nizozemska, který letěl nad územím Ukrajiny, které bylo okupované, a to letadlo bylo sestřelené tím protileteckým systémem Buk, a i nezávislé soudy potvrdili, že ti proruští povstalci tenhle ten systém měli k dispozici a sestřelili to letadlo. Je to tak?
3: Je to tak, i když já bych trošku polemizoval i s tím označením proruští povstalci, protože to byli ruští vojáci, kteří přijeli z Ruska a měli ruskou zbraň, takže to byli prostě Rusové. Ale ano, byli na tom území, které okupovali v Ukrajině.
2: No a teď mi řekni, promiň, teďka jenom zase zpátky do české reality. Tak teď sedím v Praze, ty seš tedy v Helsinkách. Jak já poznám, co Rusko nám vypráví a že se to nějak dostává do toho našeho informačního oběhu? Poznám to? Mám šanci to poznat?
3: Já myslím, že jo, i když to samozřejmě trošku práce vyžaduje. Jo. Tohle je třeba jeden z těch důvodů, proč my jsme postavili tu kampaň EU versus Disinfo. My jsme se tam snažili dokumentovat, co je v tom ruském dezinformačním prostoru, a jeden z těch důvodů byl nejenom, abychom to vystavovali, jenom abychom tomu jako dodávali víc publicity, ale jeden z těch důvodů i byl, abychom vlastně těm autoritám v těch členských státech dodali databázy toho, co ty Rusové šíří, aby oni na to mohli být připraveni, až se jim to objeví v tom jejich lokálním jazyce. Čili ta idea byla taková, my vám ukážeme, co zazní na ruské televizi v neděli, abyste, až se to ve středu objeví v češtině, v portugalštině, v maďarštině, abyste na to mohli být už rovno připraveni. Takže tohleto byl cíl třeba té kampaně, s kterým jsme ji dělali. Samozřejmě by to vyžadovalo to, že budeš mít nějakou spolupráci od těch místních autorit, to třeba, že v případě Maďarska nebo Slovenska asi jako nikdo nečekal, a bohužel třeba i v případě zemí jako Česko byla asi trochu omezená. Ale je to podle mě možný, a myslím si, že bys to viděl i v tom, jak pracují některý novináři, spousta novinářů vlastně s tou naší databází pracovala, ověřovala si tam, jestli náhodou nejde o nějakou známou ruskou dezinformaci. Pokud ji tam nenašli, tak se i stávalo, že se nám ozvali, jestli jako náhodou nevíme o tom, že to nebo ono je nějaký ruský dezinformační narrativ. Případně pokud identifikovali něco nového, tak s náma konzultovali, jestli to vykazuje ty typické znaky ruské dezinformační kampaní. Čili jako trošku práce to vyžaduje, ale myslím si, že to možný je, a vlastně už i v České republice máme nějaké iniciativy, které se tady té dokumentaci těch ruských dezinformačních narrativů věnují, čili jde to konzultovat s nima, si myslím taky, pokud člověk nechce vyloženě volat do Bruselu nebo něco takového.
2: Posloucháte pořád Za 5-5 s odborníkem na dezinformace Jakubem Kálenským. Jakube, teďka uděláme takový pokus. Zkusíme se vmyslit do Vladimíra Putina a do té informační války. Tak já, kdybych byl Putin, tak bych určitě chtěl přesvědčit Evropany, že Ukrajina je nacistický stát a že mám plné právo se bránit proti nacistické invazi. Taky bych chtěl přesvědčit Evropany, že Ukrajinci zneužívají moji pomoc Ukrajině. Co dalšího bys ty dělal na Putinově místě? O čem bys mě chtěl přesvědčit jako obyvatel Česka?
3: Jedna z těch věcí, kterou dělají, a zase to je vlastně něco, co už známe z historie, že jo? Oni to používali třeba i proti Polsku v roce 39, takový to přesvědčování, že oběť mojí agrese ani není země, čili je naprosto legitimní jako tam tu invazi provést, protože jdeš do nějakého území nikoho, to je jako terra incognita, a jako my se tam prostě tak jako objevíme. Čili prostě když v 39. Sověti spolu s nacistickým Německem provedli invazi Polska, tak říkali, že polský stát neexistuje. Úplně to samé to bylo teďka s Ukrajinou. Ruští představitelé vypravovali, jak Ukrajina není stát, pokud Ukrajina vůbec někdy něco bylo, tak to byla jenom součást Ruska, nic jiného. Čili my na tohle máme právo tam jít. A jinak si myslím, že z toho dobře vypíchnul ta delegitimizace obětí. To je něco, co bude probíhat na mnoha a mnoha úrovních. Ty jsi zmiňoval ten narrativ s těma nacistama. Další taková populární věc je přehánět jakýkoliv problémy s ukrajinskýma uprchlíkama v Evropě. Čili všichni ukrajinští muži jsou nebezpeční násilníci a všechny ukrajinské ženy jsou prostitutky. To jsou takové věci, které v ruské dezinformační kampani vidíš taky poměrně často. Snaha vlastně dehumanizovat, očernit ten cíl tvý agrese. A jako naprosto klíčová součást toho bude kultivace nějakých domácích pomahačů. Že? Čili ty se budeš snažit v těch svých pseudomédiích dávat prostor komukoliv, kdo hájí ty pozice, které jsou ti příjemný. Kdo bude říkat, že jako my bychom náš stát by Ukrajině pomáhat neměl. Jsou to nejčastěji, že jo. Budeš se snažit zviditelňovat kohokoliv, kdo bude říkat, že Rusko vlastně na tohle má právo a že nedělá nic špatného. A proto tam je v tom ruském ekosystému to zviditelňování těch různých stran jako AFD, Reform, Donalda Trumpa tam samozřejmě vždycky jmenovali, Marine Le Pen, anebo v našem prostoru SPD.
2: Když jsi zmínil Donalda Trumpa, to je jenom odbočka, tak on v lednu letošního roku řekl, že z té organizace ve Finsku, z toho Centra pro boj s hybridními hrozbami vystoupí, je to tak?
3: Pokud vím, tak už Američani vystoupili, ano.
2: No a jak to jako vidíš to jako legitimní, říct, hleďte, no tak my si to budeme dělat po svém, nebo my tak úplně nesouzníme s tím, co děláte, nebo jaký měli důvod?
3: Tak my jsme mohli pracovat jenom s tím, co zveřejnili, pokud si to správně pamatuju, tak označili nás v takovém dlouhém seznamu jako jednu z organizací, která vyvíjí antiamerickou činnost. Uh-huh. Takže pokud mají pocit, že vyvíjíme antiamerickou činnost, tak to asi musí být. A jako já osobně tak i tím, že jsem byl zodpovědný za tu oblast dezinformací, tak jsem to viděl jako pokračování toho, co Američani v informačním prostoru dělali už vlastně od druhého nástupu Trumpa. To, jak nejenom Bílej dům, ale vlastně už i všechny ambasády na světě papouškovali tu lež, pardon, že to tak musím říct, ale to tak nic jiného není, lež, že boj s dezinformacemi je cenzura, což prostě fakt není pravda. Jo. To je jako říct, že boj s organizovaným zločinem je genocida. Je to naprosto jiný smysl. Tak já to beru jako pokračování tady té politiky, kdy Američani už teda od toho druhého Trumpova období dlouhodobě říkají, že jakýkoliv boj s dezinformacemi je proti jejich národním zájmům, což teda o nich něco vypovídá.
2: Jakube, já se to pokusím shrnout, co jsi mi řekl. Ty jsi řekl, že jako rusista vlastně sleduješ to, co se vypráví Rusům v jejich domácích médiích, která jsou, a to není přehnané říct, cenzurovaná, která jsou státní, která vlastně vypráví tu propagandistickou oficiální verzi toho Putinova režimu. A ty říkáš, no, protože jsem rusista, můžu to sledovat a tím pádem varovat evropské státy, Evropskou unii před tím, co se po nějakých linkách a kanálech dostane do toho oficiálního vyprávění v tom státu, v našem případě tedy v Česku, že prostě nějakým způsobem ta ruská propaganda se procedí svými kanály do Česka. A taky si řekl vlastně, že Američani tohleto označili za cenzuru, oni mají takovou představu, že prostě ať informace běhají, jak chtějí, lidi si to nějak přeberou, je to tak?
3: Nakolik jim rozumím, tak ano.
2: Ano, ano. A teďka moje otázka by byla tahle. Když budeme mít dojem, že vlastně potřeba teda ty informace pečlivě hlídat a všechna kritika, třeba vůči Ukrajině, nebo kritika vůči demokratickému zřízení a demokratickým institucím, nahrává Moskvě, což je de facto pravda, nenastane to, že začneme vnímat Moskvu jako příliš velkého hráče, že za každým nesouhlasem s Ukrajinou, za každým nesouhlasem s demokratickými politiky, proukrajinskými politiky stojí Moskva. Není to potom vlastně medvědí služba té veřejné rozpravě, neděláme Moskvu mocnější než je, když si myslíme, že má tolik možností ovlivňovat tu českou rozpravu třeba? A česká média, a české politiky? Nedělají to někteří jenom tak?
3: No kdybychom na tuhle konstrukci přistoupili a kdybychom tohleto říkali, tak by to asi problém trochu byl, ale zároveň bychom se dopouštěli logického klamu. Že jo? Jo, to je jako v tom klasickém antickém příkladu, že člověk je neopeřený živočich, takže když tady ošku slepici, tak je to člověk. Takhle to přece, že on nefunguje. To, že něco vykazuje znaky podobný tomu, co Rusko dělá, ještě pořád neznamená, že to zase dělá Rusko. Čili jasně, že je naprosto legitimní kritizovat naše státy, kritizovat naše mezinárodní organizace. Je legitimní kritizovat Ukrajinu, když jako třeba s tou naší pomocí nenakládá tak, jak bychom si představovali. A neznamená to, že zatím stojí Rusko. Ale myslím si, že je pořád legitimní ukazovat na to, kde toto Rusko právě dělá No zejména poukazoval na ty případy, kde lže, že jo. Tam je podle mě pořád ještě ten klíčový bod, jestli je to pravdivá nebo nepravdivá informace, kterou používáš pro tu kritiku. Takže nezapomněl bych úplně na tady ten aspekt.
2: Rozumím tomu. A teď mi řekni ještě, co si s těmi dezinformacemi počít? Kdybychom tedy žili ve státě, který má instituce, které dovedou informovat Čechy, třeba o tom, co se vypráví v Moskvě a co se pravděpodobně objeví brzy u nás v celém Česku. Představuju si znovu, kdybych se vmyslel do mysli válčícího Ruska, tak já bych potřeboval, aby to veřejné mínění na západě bylo absolutně extrémizované, rozdělené, aby se lidi hádali, aby ničemu nevěřili, aby řekli, no oni vlastně lžou všichni. A jedno, jestli lžou Američani, Evropská unie nebo Rusko, nesmíme věřit nikomu. Je to tak? To by byl jakoby dobrý putinovský cíl.
3: Já myslím, že to popisuješ zcela přesně, ano, ano.
2: No a jak to Rusko dělá tohleto?
3: Možná by se to dalo popsat jako takový ten had, který žere sám sebe, nebo nějaký takový mechanismus, který sám sebe umí krmit. Jo? Protože na jednu stranu ty do toho informačního prostoru házíš nějaký ty toxický informace, typicky třeba právě o Ukrajině, nebo o tom, jak Evropská unie se snaží zničit model tradiční rodiny, jo? A budeš proto používat nepravdivý informace typu Evropská unie zakazuje používání výrazu otec a matka, což je věc, kterou jsem velmi často viděl z toho ruského dezinformačního ekosystému týct na ty naše pseudokonzervativní portály a pak se toho chytnou i některý politici. A to je právě ten druhý krok, že pak se ti toho chytnou ty domácí aktéři a ty, když sedíš na té ruské ambasádě v jednom hlavním městě, tak ty budeš hlásit domů, jako kdo jsou ty aktéři, který ty tvoje narrativy papouškujou, kdo jim pomáhá a pak zase jako přichází ta podpora, že jo, která nemusí být nutně jenom finanční, přestože už je zdokumentovaný, že v některých případech si Moskva tady ty politiky jako platila, ale může být čistě jenom informační, že jo, může jít jenom o pozvání na Valdajský fórum nebo na tu konferenci na Rodosu. Může jít o zvaní do těch médií, do Russia Today, do Sputniku, anebo do Infowars. Čili ty hodíš ty toxické informace do prostoru, podíváš se, kdo ti je pomáhá šířit a pomáháš těm lidem, aby je mohli šířit dál. Je to takový, ty starý KGBáci tohleto vlastně přirovnávali tomu, kdy oni zasadí to semínko, na začátku ho ještě zalejvají, ale pak už se jenom kochají tím, jak ty domácí aktéři chodějí a z toho stromu si trhají jabka a sami ten strom zalejvají, protože už jim ten strom jako vyhovuje.
2: No a teď, kdybys byl rozhodčí a koukal se, jak se to těm Rusům daří, jo, tak já jenom nakreslím ten obrázek. Evropa je dekadentní, zkažená, Vladimír Putin často používá termín gejropa, to znamená Evropa, která je převrácená, kde už neplatí, že muž je muž, žena je žena a tak dál. A z toho taky vyplývá, že Rusko je to místo, kde se ještě daří tomu tradičnímu světu, kde jsou věci v pořádku. Jak se Rusům povedlo z té země, kde je vysoká rozvodovost, vysoká potratovost, alkoholismus, násilí na ženách, kde není občanská svoboda, jak se jim povedlo tu zemi vykreslit jako místo, kde jsou věci ještě v pořádku? No tak nejsou v tom Rusové, není v tom Putin dobrý, není on vlastně v tom tvém řemesle špička?
3: No tak, ale o tom to vůbec není sporu. Já považuji Rusy za nejlepší dezinformátory téhletý planety a jako ne jako o pár bodíků, ale opravdu o hlavu a o ramena. To myslím si, že v tomhle tom jsou naprosto skvělí. A jako jak se jim to povedlo, mě to taky místy připadá jako záhada, jako k tomuhle všemu, co si popsal a s čím docela souzním, ještě přidám právě historku z Bruselu, kde byla nějaká demonstrace muslimů a já jsem zrovna byl v trafice, si něco kupoval a ta paní prodavačka povídala, no tohleto by se v Rusku nestalo. A co myslíte? Jako, no muslimové po ulicích. Rusko má největší muslimskou menšinu v Evropě, jo? Ale nějakým způsobem se jim povedlo přesvědčit jako zbytek Evropy, že tohle to je ten ráj bílých křesťanů s tradiční rodinou. Je to samozřejmě absurdní na mnoha rovinách, ale myslím si, že to ukazuje jeden mechanismus, který Rusové chápou jako velmi, velmi dobře. Že ta negativní komunikace ti prostě dělá daleko lepší rozdíl než ta pozitivní komunikace. A ono to malinko, to přece známe, že jo, i z těch médií, jo? Jako titulek, ministr udělal něco dobře, ten ti nikdy nevyrobí tolik kliků, jako titulek ministr sebral 500 000 a utekl se svojí sekretářkou na Maledivy. No, 500 000 by na to bylo málo, no, ale chápeš, jaký princip myslím, že jo. Takže jako, že ty negativní zprávy se prostě do těch lidí zapisují hlouběji než ty pozitivní. Já jsem kdysi četl, a tady už teda fušuju do úplně jiného řemesla, ale nějaký článek, který se věnoval snad evoluční psychologii, a tam vlastně popisovali, že tohle to má evoluční význam, že ty potřebuješ vyhodnocovat negativní informace jako daleko kritičtější než ty pozitivní. Negativní informace tě můžou ohrozit na životě, na zdraví, zatímco když je všechno v pořádku, tak ty můžeš být v klidu. Když jsi v klidu, tak nejsi agitovaný. Čili oni se neustále snaží lidi agitovat právě nějakýma negativníma informacemi. Ty negativní informace, kterýma je zahlcují, ty se týkají exkluzivně, že jo, Západu, Evropské unie, Spojených států, Ukrajiny, prostě těch cílů, který si vyberou. A když ty posloucháš negativní informace jenom o těch jako nepřátelích, který se Rusko vybere, tak to najednou vypadá, jako kdyby to Rusko bylo nějaký ráj. Je to do nějaký míry jako fascinující mechanismus, ale samozřejmě pro nás je poměrně nebezpečný a měli bychom se mu podle mě daleko víc věnovat.
2: Z pohledu médií bych možná doplnil, že titulek ministr udělal něco dobře, není tak častý z jednoduchého důvodu, že média jsou od toho, aby prostě ministra hlídal, jestli dělá svoji práci, a pokud ji dělá dobře, no tak ho nemusí hladit po hlavě, že dělá dobře svoji práci, za kterou je dobře placen. Tak od toho ta média máme, to je jenom takové jako upozornění na logiku věcí. A řekni mi, jak to dělá Finsko? Ty sedíš teď v Helsinkách. Já fascinovaně sleduju proměnu Finska v době té ruské hrozby. Finsko má historickou zkušenost se Sovětským svazem a s Ruskem, nepříjemnou. Je to malá země, má dlouhou hranici s Rusy. Sleduju finského prezidenta Staba a sleduju, jak se společnost nějakým způsobem cvičí na to, aby se ubránila. To neznamená, že se militarizuje, že přebírají moc na místo demokraticky volených politiků armádní důstojníci, ale něco se v tom Finsku děje. Jak bys to popsal? Jak bys popsal to, že Finsko zvyšuje svoji odolnost vůči těm, s prominutím, kecům, které to Rusko produkuje, ale taky vůči reálné vojenské hrozbě? Jak to dělají Finové?
3: Jo. No, tak v tomhletom je hned několik otázek a nejsem si úplně jistý, jestli na všechny budu odpovědět úplně kvalitně, ale tak, když začnu u té informační oblasti, dlouhodobě se říká, že vlastně taková největší finská síla je v té mediální gramotnosti. A to souvisí prostě s tím, že ten vzdělávací systém v Finsku je velmi kvalitní. Vlastně dlouhodobě Finové byli v těch žebříčcích mediální gramotnosti na prvním místě. V poslední době, pokud si to správně pamatuju, tak už teda první byli snad Estonci, ale Estonci se hodně často jako vlastně modelují podle Finů. A tohle asi vychází z toho, a tady opravdu zase budu mluvit tak, že možná nějaký člověk, který se v Finsku věnuje profesionálně, by mě asi opravil jako v hromadě nepřesností, ale připadá mi, že oni se kdysi dávno rozhodli, že vzhledem k tomu, že jsme relativně malá země, která nemá nějaký jako nekonečný zásoby zdrojů ropy nebo něčeho takového, tak my musíme investovat do lidí. My potřebujeme, jako aby ty lidi u nás byli chytrý a uměli vytvářet nějaké hodnoty. Čili na to vzdělání je tady jako poměrně velký důraz a proto úroveň vzdělanosti tady bude pravděpodobně trochu vyšší. S tím bude souviset i ta úroveň mediální gramotnosti. Co si myslím, že jim strašně pomáhá, je taky jako daleko silnější kondice médií. Tady zase takové jako poznatek z druhé ruky, ale pamatuju si, že když jsem byl v Bruselu, tak jsme tam měli tři korespondenty za Českou republiku, jeden z České televize, jeden z Českého rozhlasu, jeden z ČTK, zatímco Finsko tam mělo snad pět lidí jenom za Yle, což je teda taková jako Česká televize její. Takže a to se bavíme o zemi, která má vlastně poloviční počet obyvatel než Česká republika. Čili evidentně tam ty média jsou v daleko silnější kondici, když si můžou dovolit jako poslat víc zahraničních korespondentů.
2: Jakuby jenom technická poznámka. Trefuješ se doprostřed debaty o České televizi, Českém rozhlasu a ČTK. Je totiž dobře možné, že tam Česko nebude mít už vůbec nikoho, protože Brusel pro současnou vládu představuje vlastně nepřátelské území do jisté míry a znamená to také, že prostě s těmi škrty, které se připraví pro Českou televizi, rozhlas a ČTK, je možné taky, že proti těm pěti Finům tam bude nula zástupců Česka.
3: To je samozřejmě jako strašně špatně a bude to pomáhat jakýmukoliv informačnímu agresorovi. Jo. Za 20 let to možná nemusí být Rusko, za 20 let to může být Čína, ale jakýkoliv informační agresor bude velmi rád, že u nás jsou média jako ve špatné kondici a že nemáme spolehlivý zpravodajství. My jsme se věnovali tomu, že jsme trénovali vlády, ale jako kdykoliv jsme tam přišli, tak jsme jim říkali, tohle to nemůžete vyřešit sami, ten problém je příliš velký. Vy na tohle potřebujete spolupracovat s neziskovým sektorem, potřebujete na to spolupracovat s médiama, potřebujete na to spolupracovat s výzkumníky, s akademií, protože vláda sama tady ten problém nevyřeší. Čili pokud někdo ořezává jednu z těch částí, která je naprosto kritická a média jsou naprosto kritický k tomu, aby nás pomáhali chránit proti té dezinformační agresi, tak pokud někdo oslabuje ty média, tak tím vlastně pomáhá těm informačním agresům.
2: No to si teď si zmínil dvě vlastně neziskové organizace a média, která teď jsou jako trochu terčem té současné moci, ale chtěl jsem se zeptat ještě na něco jiného. Já jsem si představoval finského mediálně gramotného teenagera. Jak se liší oproti českým teenagerům? Jak vypadá ta mediální gramotnost? Já si to překládám, že si nenecháš věšet bulíky na nos libovolně, anebo že nejsi úplně lhostejný, že nemáš dojem, že svět se stejně bude řídit tam, kam chce a ty na to nemáš žádný vliv, nejsi toho součástí a je ti to všechno tak trochu s prominutím burst. Tak jak vypadá mediální gramotnost?
3: Já to bohužel to neznám jako z první ruky, jo? Že jsem nechodil jsem do finské školy, čili ti neřeknu, jak vypadají ty hodiny mediální gramotnosti, ale připadá mi z toho denního kontaktu s těma Finama, že oni jsou daleko víc připravení na nějaký takový ty triky obchodníků s teplou vodou, jo? Že oni velmi daleko s nás poznají nějakou logickou manipulaci, daleko s nás poznají nedůvěryhodný zdroj informací, jo? Daleko s nás poznají, že když někdo tlačí do toho časového presu, aby se rozhodnul teď během 3 vteřin, že tam je zatím pravděpodobně nějaká levá. Jo, tak mi připadá, že tady ty automatizmy, oni mají v sobě daleko víc zabudovaný. Jak přesně se to v těch školách učí, to ti bohužel neřekl, protože jsem do nich nechodil. Ale myslím si, že pokud bychom tohle chtěli dělat dobře, tak rozhodně okopírovat ten program, který ve Finsku by stálo za to. No. Myslím si, že co od nich slyšíš, je, že klíčový je s výchovou tady k tomu jako kritickému přijímání informací začít s tím co nejdřív. No. Jako ideálně na tom prvním, nečekat až na nějaký druhý.
2: No, nám se zdá, že debata o vzdělávání

0: proto vlastně já, když mluvím o těch různých opatřeních, co se proti dezinformacím dá dělat, tak já to, tu oblast jako vzdělávání, tu já mám až někde asi na prioritě číslo 3. Právě protože ji taky vnímám jako strašně dlouhodobou věc a že ve spoustě zemí potřebujeme jako daleko urgentnější řešení. Čímž neříkám, že se vzdělávání nemá dělat, to ne. Ostatně sám se ho dopouštím na College of Europe, ale jako je potřeba brát v potaz právě přesně, že to může přinést výsledky třeba až za 10, 15, 20 let. Co se týče nějakého běžného konzumenta médií, myslím si, že jako je dobrý vnímat, že ten problém tady existuje, jo? A pokud možno načíst si o něm něco, jo? Pokud teda není možný odevřít si třeba ty stránky toho EU versus Disinfo, což si pořád myslím, že jako velmi dobrý zdroj informací. V České republice máme iniciativy, které se tomuhle problému věnují, tak na Českém rozhlasu, že máte tu pověřovnu, což si myslím, že je skvělý počin. Člověk může sledovat tohleto, jako co jsou ty dezinformační narrativy, které se šíří v tom našem prostoru. A člověk si to může porovnávat s tím, co tady v té oblasti dělá Nezisk, právě tak co dělají třeba ty český elfové, co dělají manipulátoři, co dělá Centrum pro informovanou společnost, evropské hodnoty, jako různý neziskovky, které se tomuhle tématu věnují. Ono i z toho porovnávání toho, co dělají ty různí aktéři, ti vznikne takový ten nejdůležitější průsečík, že pokud něco zaznamenají 4 různí aktéři, třeba 2 média a 2 neziskovky, tak je to pravděpodobně poměrně důležitý problém. Čili jako už jenom to, že když se o tom člověk bude chtít vzdělávat, tak si myslím, že to přináší ten první krok a samozřejmě pokud některý lidi chtějí být vyloženě aktivní a působit v tom informačním prostoru, tak myslím si, že tohle jsou přesně ty věci, který se snaží, přesně takový jednotlivce se snaží studovat třeba ty český elfové, že jak může člověk sám pomoct na sociálních sítích v boji proti těm proruským trolům, co tam sám může dělat. Tak tam může jít o nějaký jako investigatice nebo i o nějaký šíření proti narrativu, proti tady těm trolím fabrika.
1: Možná teďka bych to ještě přizpůsobil situaci člověka, který třeba ani nemá čas permanentně sledovat nějaké analytické zdroje. A všimnul jsem si toho, a my už jsme to trochu nakousli, že existuje takový vzorec, třeba že vlastně je velmi nevýhodné v té informační válce být přesvědčený, že jsem strašně chytrý a že jsem chytřejší než ostatní. Třeba u lidí, kteří si myslí, že všichni ostatní jsou ovce, ale já jsem génius, který to všechno vidí zdravým rozumem nejlíp, že to je zrovna myšlenkové nastavení, které je velmi zranitelné. Protože ten člověk, který má o sobě tuhletu monumentální představu intelektu přirozeného, tak velmi často naskakuje na tyhle věci. My jsme se do toho dotkli v tom vyprávění Ruska, že prostě Rusko je třetí Řím, Rusko je centrum světové víry a všechny ostatní víry, náboženské, etnická přesvědčení, jsou tak trošku slabší, než je to pravověří, které sídlí v Moskvě. To přesvědčení, že Rusko je strážce prostě toho normálního světa. Co bys řekl, jaké myšlenkové nastavení tě dělá opravdu zranitelným vůči dezinformacím?
0: No, tohle to je zajímavá otázka. Myslím si, že v tomhletom tohle si asi popsal docela dobře a i ten kontrast jako s tím, co člověk vidí tady ve Finsku, je asi poměrně vypovídající, že asi ano. A jako čím vidíš větší otevřenost jiným myšlenkám, jiným názorům, jiným postojům, asi tím méně zranitelný budeš, to si myslím, že takhle to bude fungovat a přesně taky naopak, že takový ty lidi, co mají ve všem hned jasno, tak asi budou s naším cílem, to asi jo. A zároveň, jako jak jsi o tom mluvil, tak já jsem se snažil přemýšlet nad tím, no dobře, a jak bys teda poradil někomu, kdo už má za to, že má ve všem jasno a od někoho radu, no to je takový jako trošku neřešitelný problém, že jo. Takže vlastně jakkoliv souhlasím s tím tvým popisem situace, možná teďka na první dobrou úplně nemám to nejsnazší řešení.
1: Já se trochu snažím vyznat v tom vzdělávání dospělých lidí, jo? Že vlastně já třeba občas jako morální teolog přednáším jako seniorům. A seniori jsou strašně zajímaví, protože mají nějakou životní zkušenost, na kterou se můžou odvolat. Mají zkušenost velmi často z dob socialismu a už kdo třeba pamatuje média z dob komunistů, tak je citlivý na nějaký druh řeči, druh vidění světa, na propagandu třeba, když to řeknu takhle krátce, ale to jsou seniori třeba tady z farnosti, jo, tak to jsou zase specifičtí lidi, kteří přemýšlejí o víře a tak. Tak si říkám vlastně, že to těm Rusům tak vychází v momentu, kdy jsme přesvědčili,

0: přesvědčení, že všichni to s námi myslí špatně, my jsme jediní, kdo prostě tomu rozumí správně a tohle to nás potom činí zranitelnými, tak tam já mířím.
1: Tohle, tady narážíš jako na zajímavý problém. Já vlastně, jak už jsem zmiňoval, teď jsem odešel jsem z toho centra a co teďka dělám je, že se věnuju se disertaci, která se věnuje právě tomu, jak zlepšit boj s dezinformacemi. A jeden z těch problémů, ono je to postavený na sedmi respondentech ze sedmi různých zemí a to, na co naráží hned několik z nich, je přesně to, o čem jsi teďka mluvil. To, v čem my máme jako slabinu, to, s čím my máme problém, je, jak vzdělávat ty lidi, kteří už jsou mimo ten školský systém. V podstatě dospělí, ale jeden z respondentů i vloženě zmínil jako seniory, lidi v důchodu, tohle to je vlastně naše největší slabina. A málo z nich tam má jako jasný řešení, co mě připadá nadějný, i když zase že narážíme na ten problém, který ty jsi zmínil, jak některé vlády s tím neziskovým sektorem bojují, ale tohle to prostě fakt nechat na tom nezisku a ne nějak jako, ne říct, jako dělejte si to sami, ale aktivně v tom podporovat, jo. Rozdělit si práci, tak tohle to je segment populace, ke kterému mluvíte vy, tohle je segment populace, ke kterému mluvíme my, ale nějak na tom jako spolupracovat, protože mně připadá, že tohle to je ta nejlepší cesta, jo. A když třeba jsem sledoval, co dělal Jarda Valů, že jo, s Elpidou, kdy oni jezdili po těch domovech důchodců a mluvili o tady těch problémech, tak mě připadlo, že vlastně tohle je jedna z těch nejnadějnějších věcí, co se dá dělat, že jo, že přece nemá cenu, abych tam přijel já, že jo, z Bruselu, nebo člověk, který pracoval v Bruselu, člověk, který pracoval pro americký think tank, já už jsem podezřel jako a priori, že jo, ale když tam bude jezdit někdo, kdo minulý týden byl v Krnově a příští týden bude v Šumperku a teďka mluví k někomu ve Frýdku místku, tak je to přece jako daleko, daleko nadějnější. Ten člověk jako už ví, jak tedy s tím publikem mluvit a naladí se na ně líp a bude prostě dělat líp.
0: Jakube, co zní ve Finsku v té veřejné debatě, když někdo řekne, helejte, já nejsem pro válku, já jsem pro mír. Pojďme se nějak dohodnout. Konec konců, ale to slyšíme, to jsme teda donedávna slyšeli i od Donalda Trumpa. A nikdo normální přece není pro válku. Nikomu se přece nelíbí zabíjení a válčení. Ale dobře víme, že takhle to nefunguje. Že tím, že prohlásíme, že jsme pro mír, tak nastane mír. Tak jako, jak to je ve Finsku s tou debatou?
1: No zase, já nejsem si jistý, že jsem úplně nejlepší respondent na tohle, protože zase se ty finský debaty až tolik neúčastním, jo, já porad finsky neumím třeba, ale jako přiznám se, že jsem tady nenarazil tak moc na tohle to, že jako když budeme chtít mír, tak ten mír nastane, tady naopak to je vlastně ta část, kterou my jsme trošku že opak zamluvili, když ty se ptal na to, jak řešit tu odolnost v informační oblasti, jak řešit tu odolnost jako víc vojenské oblasti, tak to mě právě připadá, že oni tady jako naopak chápou, že mír bude jenom tehdy, když my budeme připravení jako na tu válku. A proto tady vlastně ta armáda je, teďka ti neřeknu přesný čísla, mám pocit, že jako lidi ve zbraně tady mají snad dvakrát víc, než máme my, přestože mají jako poloviční počet obyvatel. A rezervistů mají snad jako 100 tisíce. Jestli to je 500 nebo 600 tisíc, teďka taky nevím úplně přesně.
0: Jakube,
1: jako tady ta připravenost na možnost jako vojenský agrese je velká. Do bunkru by si schoval snad jako 80 nebo 90% obyvatel. Tady se počítá s tím, že jako invaze by mohla proběhnout a jsou na ní připravení. A tohleto mentální nastavení tady bylo už před rokem 22 a po roce 22 se 100% jenom jako utvrdilo, usílilo.
0: Jakube, poslední otázka je osobní. Já se ti omlouvám, můžeš z ní klidně nějakým způsobem vykličkovat, když ti nebude příjemná. V souvislosti s válkou je samozřejmě velké téma strachu. Obav osobních, to, co vidíme na Ukrajině, jsou prostě hrozné obrázky. Jak ty jako člověk, který se zabývá dezinformacemi a taky strašením Moskvy, před atomovými zbraněmi a tak, jak se vyrovnáváš s vlastním strachem z války?
1: Nevím, když zmiňuješ takový to jako nukleární strašení, tak já naopak se snažím všude upozorňovat lidi, že tohle to je takový typický moskevský narrativ, který oni používali celou studenou válku, že v roce 56, když poslali tanky do Budapešti, tak říkali na západ, jako opovažte se jim pomáhat. Jenom rozpoutáte nukleární válku, to samý 68. Československo, to samý 79. Afghánistán a teďka to samý dělají s Ukrajinou, takže já vlastně o tomhle nukleárním strašení mluvím jako o jednom z nástrojů té ruské informační války. Co se týče toho, co dělají v Ukrajině, tak jasně, že se mi na to nekouká dobře, ale no, doufám, že to není nějaká úplně tajná informace. Já jsem se vlastně jako nedávno jsem se hlásil na jednu pozici v Kyjevě, takže jako nemám úplně pocit, že by mě tohleto jako odstrašilo od toho. Na druhou stranu, jako je samozřejmě pravda, že když jsem tam jel naposledy, tak jako měl jsem chvíli žaludek na vodě, to jasně, že jo. Prostě jedeš do oblasti, kde na tebe nějaký lidi házejí bomby, no, tak to ti není jako příjemný, ale myslím si, že když seš tam mezi těma lidma, kteří v tom žijí každý den, tak vlastně ten jejich klid na tebe docela dejchne, takže jako ta úvodní nervozita vlastně po nějakým půl dní docela opadla, ale no, tak jako příjemný to samozřejmě není, jasně, že by bylo hezčí žít v příjemnějším světě, ale ten nemáme a pokud se ho nebudeme snažit vybudovat, tak ho ani mít nebudeme.
0: Odborník na dezinformace Jakub Kálenský, já tě moc zdravím do Helsinek, do Finska, děkuju ti, že jsi s námi strávil čas.
1: Děkuju za zájem, ať se daří, mějte se tam dobře.
0: To byl pořad Za 5, 5 na Proglasu, loučí se s vámi Petr Vizina.

Nyní vás veme k poslechu Myšlenky na den. Autorem i interpretem je Daniel Ženatý. Myšlenka nese název Dědo, jsi bohatý?

Sledoval jsem fotbal na mistrovství světa, právě říkali, jaký plat ten hvězdný útočník má. Manželka od psacího stolu polohlasně zabrblala, že to je nemorální. A od stolu plného výkresů, pastelek, lepidla a papírových ústřižků se ozval jasný hlas vnučky. Dědo, jsi bohatý? Už jsem měl na jazyku lehce uražené, no to teda nejsem, podívej se na toho kopálistu. Naštěstí jsem svou dotčenou reakci spolknul. Došlo mně, že se přede mnou otevírá velká šance. Ona sama se ptá, chce to slyšet. Třeba v ní někde má odpověď, aspoň kouskem uvízne a bude jí v životě k dobrému. Protože však to znáte, říkat moudra vnoučatům, to není jen tak. A tak jsem jí řekl, že bohatý jsem. Že mám mnoho dobrých přátel, dobrých sousedů, že nás doma bylo mnoho a měli jsme se rádi, že mám v hlavě tolik vzpomínek, že bych mohl vyprávět od rána do večera a od večera do rána, že jsem mohl cestovat, studovat, mít manželku, děti, vnuky. Už jsem chtěl pokračovat, že peníze nejsou třeba, ale naštěstí jsem to neřekl, protože peníze třeba jsou a ona je vnímavá a v různých souvislostech to kolem sebe slyší. Spolkl jsem i poznámku, však, že ani ten fotbalista s astronomickým platem ještě nemusí být šťastný, protože, co já vím, třeba šťastný je a bude, přeji mu to. A tak jsem se zmohl na závěrečnou větu, že mé bohatství není tvořeno pouze penězi, ale také tím, co jsem prožil, co prožívám, tím, že pořád dýchám a raduji se z toho, že po velkém suchu konečně trochu prší. A to všechno dohromady a spousta dalších věcí, že tvoříme bohatství a proto si myslím, že bohatý jsem. Zvedl jsem zrak, abych viděl, jak vnučka hltá má moudrá slova. Měla velmi soustředěný výraz, to ano, ani se nehnula a nůžkami pečlivě vystřihovala na pomalovaném papíře cosi velmi zaobleného. No tak nevím, ale chvíle to byla pěkná, fotbal také. A kdo vyhrál, si už nepamatuji. Pěkný den vám, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.

Je pár vteřin po 18. hodině, vy posloucháte Proglas a my vás na Proglasu teď už zveme k poslechu mše svaté. Dnes z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Dnešní zpěvy 254. Celebrovat bude pater Filip Jan Ratouský.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Milí bratři a sestry, milí posluchači a diváci, otevřme opět svoje srdce Pánu s prosbou, ať nás očistí od našich hříchů a slabostí. Dnešním evangeliu nás jednoznačně zve. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Přijměme tedy tuto nabídku a udělejme Pánu v tom svém životě, ve svých myšlenkách místo a prostor. Dejme mu svůj čas, když on nám dává ten svůj. Litujme toho, co nás odděluje od něho. Litujme toho, co nám brání vidět svět jeho očima. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám naše hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu. Dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, co odporuje křesťanskému způsobu života, a ať usilují o to, co se s ním shoduje. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
2: Čtení z knihy proroka Izajáše. Stezka spravedlivého je přímá, spravedlivému rovnáš cestu. Ano, čekáme na tebe, jak budeš soudit, Hospodine, tvé jméno, a vzpomínka na tebe jsou touhou duše. Svou duší po tobě toužím v noci, ale i v duchu tě hledám svým srdcem. Až zazáří tvé rozsudky na zemi, naučí se spravedlnosti obyvatelé světa. Hospodine, uděl nám pokoj, neboť i všechny naše skutky jsou tvým dílem. Hospodine, v úzkosti tě hledali, mumlali zaříkání, když je stíhal tvůj trest. Jako těhotná žena, když se blíží k porodu, svíjí se a v bolestech křičí, tak jsme byli před tebou, Hospodine. Počali jsme a jako k porodu jsme pracovali a porodili jsme vítr. Nepřinesli jsme zemi spásu, nenarodili se obyvatelé pro svět. Ožijí tvoji mrtví, moji pobytí vstanou. Zbuďte se a zajásejte, obyvatelé prachu. Tvá rosa je rosou světla, země zrodí stíny. Slyšeli jsme slovo Boží.

0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Slova svatého evangelia podle Matouše.
1: Sláva tobě, Pane.
0: Ježíš se ujal slova a řekl: pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mého netlačí a mé břemeno netíží. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Slyšeli jsme, že Hospodin spravedlivým rovná cestu. Možná si tak můžeme říct, proč jí máme tak klikatou, jestli jsme dost spravedliví, anebo to jsme nespravedliví. A jednou z možných odpovědí je, kdybychom jenom věděli, jak bychom to měli klikat, kdyby nám to Pán Bůh nerovnal. Co bychom dělali, zkusili, žili, prožívali, kdyby Pán Bůh nám nedal velikánské možnosti svého milosrdenství, své lásky. A naše srdce je nepokojné a hledá svého Pána. A to si myslím, že je dobrý směr. A je pravdou, že čas od času se i ta loďka na tom moři vocne někde jinde, než chtěli, protože příznivé proudy nebyly zrovna úplně nejpříznivější, ale pořád na nebi jsou hvězdy, které dávají po staletí, po tisíciletí zcela jasně dobrý kurz. Po čem ve svém životě toužíme? Je mnoho lidí, kteří skutečně naplňuje, řekněme, nějaká pravidla, zachovávají, co se zachovávat má. A můžeme v tom najít častokrát takový jako strach, aby člověk nebyl zavržen. Na druhou stranu, když se člověk zeptá dětí, třeba když se připravují k prvnímu svatému přijímání, co by si vlastně přáli, tak je to, aby se dostali do nebe. A zůstali jsme u toho? Nebo se, řekněme, ty naše obzory trošku rozšířily? Základně je přece jasné, že chceme spočinout v náručí toho, kterého milujeme, být v jeho blízkosti. A tam úplně jasně asi všichni cítíme, že je to ten pocit bezpečí. Že člověk nemusí nic povídat a ten druhý to ví, a Bůh, který je vševědoucí, tak samozřejmě, že ví. Že je to prostor, kde člověk nemusí vymýšlet nějaký výmluvy, ale tam může přijít a ví, že je tam přijmutý, i když neudělal všecko, jak bylo správné. Že se tam může sdílet a kdybych dal prostor vám, což vám nedám, jo, teď mám povídání, ale tak byste mohli věřit, co to znamená, jako když člověk slyší, pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtížení, a já vás občerstvím. Po čem vlastně to naše srdce touží, když je to právě po tom spočinutí? Jenomže v tom může být i kus sobectví, protože člověk myslí na sebe. A já už chci mít ten klid, já chci být pochopen, já chci být přijmut. Jenomže Pán Bůh to dělá i trošku jinak. On nás přivine, ale pak nás zase pošle do toho světa. Protože on chce, aby se hlásalo evangelium tomuto světu, který je nepokojný, který hledá a neví, co hledá, který se chytá hloupostí, ale on chce, abychom to byli my, kdo hlásají evangelium. Pojďte ke mně, abyste se občerstvili, abyste se posilnili, ale potom zase běžte a dělejte, co dělat máte. Když člověk se vrátí z pole nebo z nějakého úklidu, já jsem dneska byl unavený, já jsem si uklízel pokoj. No, to bylo. A nebylo to tak hrozný, ale bylo to převrácený na ruby. Člověk tam najde tolik různých zajímavostí. který dlouho neviděl. A tak je to i s tím, že člověk chce nějak jaksi odpočinout, spočinout a chce cítit tu důvěru. Ale pak člověk není zavřený za těmi dveřmi, ale má jít a dívat se Božíma očima a hledat ztracené. A ono to není jednoduché, protože pochopitelně, že jsou nám lidé, kteří jsou nepříjemní, jsou lidé, kteří nám jsou příjemní. Toužíme po nějakém sdílení, teď častokrát třeba nemůžeme, protože nedostatek těch blízkých, kteří jsou teď po prázdninách rozjetí, že jo, všude. Nebo se těšíme na to, že někdo přijede a už sotva se těšíme, tak už zase plačeme nad tím, že budou odjíždět. To je takový rituál celkem. Ale po čem toužíme je právě to spočinutí. A dnes to slyšíme. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi. Nic mi nevysvětlujte, protože já to znám. Já vidím do vašeho srdce, do vašeho života. A odpočiňte si.

0: Tak jo, pojď na to. S důvěrou prosme našeho Pána. Můžeš.
1: Modleme se za svatého Otce, aby mu Pán pomáhal nést břemeno zodpovědnosti za všechny biskupy, kněze i věřící.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Modleme se za lidi, které tíží břemena práce nad jejich síly a možnosti, aby jim byly ulehčeny těžké pracovní podmínky.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Modleme se za pracovníky v dolech, hutích a těžkém průmyslu, aby jim byla sílou modlitba a mše svatá.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Modleme se za nová kněžská povolání.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Modleme se za sebe, abychom svou práci nebrali jako břemeno a otroctví, ale jako vůli Boží.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme o Boží požehnání pro pana Piotra Parčevského. Prosme i za uzdravení maminky. Modleme se na úmysl všesvaté za zemřelého kněze Františka Líznu.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za naše diváky a posluchače, tak jak vždycky na ně pamatujeme, zvláště za ty, kteří jsou sami bolaví, nemocní, Pane, potěš je. Prosíme tě, vyslyš nás. O to všechno tě prosíme skrze Krista našeho Pána.
2: Amen.

0: Modleme se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci Všemohoucímu. Vzhlédni, Bože, na dary své církve a po světě, aby se nám staly pokrmem, který posvěcuje náš každodenní život skrze Krista našeho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vámi. Z hůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on je tvé slovo, jím všechno tvoříš. On je tvůj milovaný syn, v něm všechno obnovuješ. A proto ti všechno slouží. Vykoupený vesmír tě chválí a tvoji svatí ti vzdávají díky. Také my tě chválíme a také my ti děkujeme a se všemi nebeskými zástupy tě oslavujeme a voláme.

Pravděj jsi, svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rozu svého ducha také na tyto dary a posvěti, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

0: Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, ve tí k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Stanislavem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijm je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Oče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Pomodleme se společně s našimi diváky a posluchači modlitbu, kterou nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlé. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
2: Neboť tvé je království,
0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle naplňuji pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi.
3: Pozdravte se pozdravením pokoje.
0: Pokoj vám, drazí diváci a posluchači.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkovi. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

0: Modleme se. Bože, děkujeme ti, že smíme vždy znovu slavit památku smrti a vzkříšení tvého syna. A prosíme tě, ať v nás stále roste tvůj božský život skrze Krista našeho Pána.
1: Amen.
0: Tak, milí přátelé, ať už vás čeká nějaká cesta nebo zůstáváte doma, rozhodně je to Pán, který je nám blízko v každém okamžiku našeho života a stále od něho můžeme slyšet, že k němu můžeme přijít a spočinout u něho. Se všema těžkostma, problémama, s radostma, s tím, že se můžeme s ním sdílet. Tak ať vám Pán žehná, ať ten váš vztah s Kristem stále je pevný a roste. A nezapomeňte na radost. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen. Jděte ve jménu Páně.
0: Bohu díky.

Slyšeli jste mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, celebroval pater Filip Jan Rathouský. Nyní vám v hudebním zastavení nabízíme 7 chorálů od Johanna Sebastiana Bacha. Všech 7 skladeb zahraje Bach Ensemble pod vedením Helmuta Rielinga.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešního hudebního zastavení. Slyšeli jste 7 chorálů od Johanna Sebastiana Bacha, které přednesl Bach Ensemble pod vedením Helmuta Rielinga.
1: Na Proglasu vysíláme duchovní hudbu. Přináší chvíle pohody, klidu a tichého rozjímání. Ve večerních hodinách každé úterý, čtvrtek a pátek.

Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Ahoj holky a kluci. Růže je vznešená květina, která v dnešní pohádce přinese štěstí jednomu řezbáři.
1: Růže je trnový keř s nádhernými, příjemně vonícími květy. Bylo vyšlechtěno značné množství různobarevných odrůd, od bílé přes žlutou, růžovou až temně rudou. Květy obsahují těkavý růžový olej. Větší množství tohoto oleje obsahují například růže turecká, Rosa damascéna, která má domov v přední Asii, kde se odedávna pěstuje. Růžová voda se vyráběla už ve staré Perzii. Ve středověku byly růžové květy destilovány hlavně s vínem. Výroba růžového oleje se datuje od roku 1580. Známým vývozcem této drahé tekutiny je Bulharsko. Z plátků růží smíchaných s cukrem se vaří příjemně chutnající marmeláda, která se bulharsky nazývá sladko od rosy. Na Balkáně je to velmi oblíbená pochoutka.

0: chalupě na konci vesnice žil řezbář. Byl tak ošklivý, že se ho lidé báli. Když se vypravil pro vodu k prameni, svolávali matky své děti domů, aby se jim v noci nezdály zlé sny. Kluci se do něj strefovali nezralými jablky a dívky, když ho měli potkat, odvraceli hlavy. Byl hrozně šeredný. Jedno rameno měl výš než druhé, šilhal, ústa měl rozšklebená a přes tvář a čelo se mu jako plamen táhl červený pruh. A protože se mu lidé vyhýbali a nemluvili s ním, netušili, že právě tenhle řezbář má překrásné myšlenky. Stačilo jen přivřít oči a už mu tam někde za očima přeletovaly jak světlušky v teplé májové noci. Přivřel třeba oči a uviděl černooké labutě. A protože měl šikovné ruce, vyřezal si ty labutě ze dřeva. Měl jich doma celé hejno. Jindy přivřel oči a uviděl vinou révu. Vyřezal si zahradní branku porostlou dřevěnými listy. Přimhouřil oči a uviděl Venuši, bohyni krásy. Krásu miloval řezbář oddaně a horoucně z celé své duše. Byl sám. Lidé mu ubližovali a tak se naučil mluvit se zvířaty. Rozuměl si s oslem, se psem, s kohoutem, ale nejraději si povídal se slavíkem. Každý večer mu zpíval slavík pod oknem o touze.
1: Krásko, krásko, krásko má.
0: Té písně se řezbář nemohl nabažit.
1: Krásko, krásko, krásko má.
0: Ale jednou, když řezbář večer otevřel okno a čekal na svou milovanou píseň, uslyšel zpívat slavíka docela jinak.
1: Venuše pláče, paní má, ztratila žezlo ubohá.
2: Co to zpíváš, slavíku?
1: Venuše pláče, paní má, ztratila žezlo ubohá.
2: Venuše má žezlo?
1: Nemá, spadlo jí do moře.
2: A ona ho potřebuje?
1: Kdyby ho nepotřebovala, neplakala by.
2: A na čí její žezlo, prosím tě?
1: Aby lidé věděli, jakou má moc.
2: Nepovídej hlouposti, slavíku. Venuše je přece bohyně krásy. A krása má největší moc.
1: To si myslíš ty? Ale je mnoho lidí, pro které bohatství je víc než krása. Venuše pláče, paní má, ztratila žezlo ubohá.
0: Zpíval dál slavík. Že Venuše pláče, to bylo řezbáři líto. Zeptal se.
2: A jaké bylo to žezlo? Ze zlata?
1: Proč ze zlata? Což pak je krásné jen to, co je ze zlata?
2: Vykládané drahokamy.
1: Já jen vím, že bylo krásné.
2: A co myslíš, slavíčku? Dalo by se žezlo pro Venuši udělat ze dřeva?
0: Ale slavíček mu na to už neodpověděl, protože mezi tím uletěl.
2: Proč by nemohlo být ze dřeva?
0: Pomyslil si řezbář a přimhouřil oči. Mhouřil je dlouho. Uviděl tam za očima půvabný květ na stonku ovinutém listy.
2: Už to mám, ano, to je ono, žezlo Venušino.
0: Vzal svá nejjemnější dlátka, vybral nejlepší kousek dřeva a pustil se do práce. Celé dny vyřezával hlavici, obrušoval stvol, leštil listy. Jednou zas večer slavík zpíval pod oknem.
1: Venuše pláče, paní má, ztratila žezlo ubohá.
0: A tu řezbář na slavíka zavolal.
2: Mám žezlo pro Venuši.
1: Žezlo pro Venuši? Ukaž.
0: Když se slavík podíval na Venušino žezlo, dal se do hlasitého chvalospěvu.
1: Pojď, dovedu tě k ní. Venuše se projíždí po moři na lastuře, tažené okřídlenými rybami. Znám cestu k moři, neboj se, povedu tě.
0: A aby nestratili už ani chviličku, vydali se ještě téže noci na cestu. Putovali dlouho. Vpředu slavíček prospěvoval, vzadu řezbář kameny přeskakoval. Předlouho šli, žíznili, hladověli. Až jednou, zrovna když byli oba u konce svých sil, rozevřelo se před nimi z nenadání moře a na tom místě, kde se rozevřelo, plula lastura tažená okřídlenými rybami. Stála v ní Venuše a vlasy jí vlály. Když ji spatřili, dal se Slavíček do hlasitého chvalospěvu. Ale řezbářovi se tak rozbušilo srdce, že se zastavil a jen zíral v úžasu na krásu všech krás. A jak tak stojí u vytržení, předběhl ho zlatník z Pompejí a klenotník z Herkulánea. Zlatník přistoupil první k Venuši a nabídl jí překrásné zlaté žezlo.
3: Co za ně chceš?
1: Je to jemná zlatnická práce. Dej mi za ní tolik zlata, abych si mohl pozlatit dům.
3: Nech si své žezlo. Nechci je. Každý král má takové.
0: Tu k ní přistoupil klenotník z Herkulánea s žezlem, vykládaným drahými kameny.
3: Kolik stojí tvé žezlo?
4: Je vykládáno drahými kameny. Dej mi tolik drahých kamenů, abych si jimi mohl vydláždit cesty na své zahradě.
3: Nechci tvé žezlo. Je těžké. Neunesla bych ho.
0: A tu poklekl před Venuší řezbář se svým žezlem ze dřeva.
3: Kolik si za ně žádáš?
0: Řezbář se díval na bohyni a neslyšel, nač se ptá.
3: Tak kolik stojí tvé žezlo, což pak si němý?
0: Ale řezbář zase nic. Jen Slavíček polekaně zacvrlikal. Venuše se zeptala po třetí.
3: Tak co žádáš za své žezlo?
2: Nemyslel jsem na cenu. Chtěl jsem jen udělat žezlo hodné tvé krásy.
0: A tu bohyně vystoupila z lastury tažené okřídlenými rybami, sklonila se a uchopila darované žezlo. Ale jen se ho dotkla, ožilo jí v ruce a Venuše držela svými jemnými prsty překrásnou růži. I dotkla se tou růží řezbáře a pravila.
3: Ach, jak kouzelné žezlo si mi daroval. Není krásnějšího na světě. To s jeho pomocí budu teď šířit svou moc. Za oddanou nezištnou lásku dávám ti krásu. Dávám ji tobě, tvým dcerám a dcerám tvých dcer i vnučkám tvých vnuček. Povstaň a buď šťastný.
0: Když se Slavíček podíval na řezbáře, nepoznal ho. Stál před ním krásný, urostlý a šťastný muž. A tu Slavíček z radosti nad růží a nad přítelem zanotoval svůj nejveselejší chvalospěv.

0: Tak jste to slyšeli. Zítra se můžete těšit na květinu jménem Chrpa. Pohádkový herbář, který posloucháme, vydal v roce 2009 Pistorius a Olšanská. Dneska máme čas na jednu písničku. Ta se jmenuje Fuj, fuj, fuj. Tak si ji pojďme poslechnout.
1: Obleču, obleču, obleču.

To byla ta slíbená písnička. A teď už musíte děti spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že mě máš rád. Děkuji ti, že tvoje láska ke mně je tak velká, že ji mohu cítit a poznávat i schování lidí kolem sebe. Děkuji ti za to, že nejsem na tomto světě každý sám za sebe, ale máme kolem sebe lidi, o které se máme starat a být jim příkladem. Děkuji za všechna setkání s milými lidmi dnešního dne, za to, co potěšilo i za sílu unést věci, které jsou třeba těžké. Amen. No a teď děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

0: Dobrý den, posloucháte Radio Proglas a u pořadu Jak se vám líbí vás zdraví a vítá Martin Kišperský. Mým dnešním hostem bude Julie Getz. Ahoj Julie.
1: Ahoj Martine, dobrý den posluchačům.
0: Povídáme si s Julií na dálku, ale slyšíme se hezky a dnešním milým úkolem bude rozebrat tvoje první album, které se jmenuje Nonte Audio a věci s tím spojené. No, nevydržím to moc dlouho a zeptám se, co ten název znamená, protože prostě je tak tajemný pro mě, neználce, neználka, že potřebuji rychle vysvětlení, o co vlastně jde. A kdyby to bylo tajemství, tak nemusíš, ale rád bych to věděl.
1: No, rozumím. Já tam těch významů vidím vlastně víc v tom názvu, třeba 20. A já si vlastně přeju, aby si to každý vykládal tak nějak podle sebe. Já to mám jeden jakoby speciální význam, který pro mě je klíčovější než ostatní, ale vlastně jakoby kdo to komu za jakých okolností nebo čemu hovoří, tak já bych byla nejradši, aby si to každý nějak přebral podle sebe.
0: No počkej, ale tak to si
1: přebere.
0: Nepomohla. A hlavně jako 20 významů. Tak řekni aspoň ten jeden speciální a pustíme si první písničku.
1: Říkám to já člověku, který ho chci slyšet, ale neslyším ho, protože mezi náma něco ruší signál, něco ruší ty vibrace a prostě neslyšíme se třeba.
0: OK, takže vlastně taková stížená možnost komunikace, chápu. Ta nás doufám nepostihne, protože si právě teď poslechneme první ukázku z tohoto alba Nonte Audio. Pojďme na to.

0: Julie, to je tvoje první album, tvoje první solové album, které vydáváš pod svým jménem, ale ty už v hudbě se pohybuješ dlouho, ačkoliv si vlastně, pokud se nemýlím, studovala herectví. Pojďme si teda ten vůbec tvůj start kulturní do tohoto prostoru, pojďme si ho trošku zhrnout. Jak to bylo? Co jsi studovala, co jsi myslela, že budeš dělat a co vlastně děláš a jak to s tebou je?
1: No, u mě se vlastně tak nějak odjakživa hodně ta hudba s tím herectvím, s tím divadlem propojovala. Mm-hmm. Že jsem jako dítě jsem chodila na housličky, pak jsem s tím sekla, pak jsem hrála na piano, pak jsem hrála na violu. Ale měla jsem velkou touhu po tom divadle. Šla jsem studovat činoherní herectví. Ale čím dál tím víc se mi to pořád propojovalo i tím, že režiséři vlastně věděli, že jsem nějakým způsobem muzikální, že mám tu violu, která je prostě charismatický nástroj, který vypadá dobře na jevišti, tak jsem to čím dál tím víc začala nějak začleňovat, propojovat, bavilo mě i zhudebňovat si třeba verše do představení. No a pak jsem se nějak chytla Kuby Čermáka a začala jsem hrát u ní v kapele a to vlastně trvá doteď.
0: A to už je spousta let, že? Ty jsi vlastně jako hráčka na violu, zpěvačka s Kubou.
1: Jo, jo, jo. U Kuby, ano, u Kuby v kapele tak hraju na violu a zpívám, ale pak ještě mám housle a piano.
0: No tak počkej, takže vlastně tak ty všechny věci, které vypadaly, že byly tak jako nakousnutý, tak ještě pořád máš v provozu, na jídelníčku. Že hraješ i na ty housle, i na violu, i na piano, zpíváš. Hraješ i pořád divadlo, takže vlastně děláš pořád všechno.
1: Dělám pořád všechno, ale čím dál tím víc se mi to začíná překlápět k té hudbě. Že mám čím dál tím víc právě různých kapelních projektů a dost často teďka moje funkce v divadle je taková, že živě třeba doprovázím nebo zpívám, nebo mám tam tanečníky, kterým hraju a musím říct, že to je asi takovej můj vysněný spot, že je mi v tom vlastně jako nejlíp, když můžu nějakým způsobem propojovat tu performance s hudbou a vlastně být tam trošku víc za toho muzikanta.
0: No a tak když jsi vystudovala činoherectví a potom se mu věnovala asi ve větší míře než dneska, tak je to tak, že se ti jako splnilo to, co jsi chtěla, a nebo ta změna je tím, že prostě třeba ta hudba je nějak intenzivnější, anebo třeba taky pragmaticky, že pro zpěváky je víc příležitostí než pro herce. Čím to je ten odklon vlastně teda od toho hraní v té maximální míře?
1: No, ono to šlo tak nějak ruku v ruce. Já jsem hodně asi víc jsem usilovala o tu činohru. Mm-hmm. Chtěla jsem hrát víc to divadlo, ale postupem času jsem zjistila, že když dělám muziku, tak jsem tak šťastná, že se tomu jako nevyrovná nic jiného. Mm-hmm. A tím pádem jsem se tomu začala víc jako otvírat, i víc to nabízet režisérům a teď jsem vlastně v momentě, kdy jsem hrozně moc spokojená, tak jak to je.
0: A máš pocit, že ti to studium herectví taky vlastně dělá jako nějakou pomoc při tom hraní, když se zabýváš hudbou, když jsi na tom pódiu, nebo to je úplně jiná kategorie?
1: No já si právě myslím, že tím, že nejsem jakoby muzikant, který vyrostl na tom, že vystudoval muziku a pak ji dělá, ale že jsem tam k tomu došla oklikou, přestože jsem vlastně dělala muziku, i když jsem třeba jí tolik nerozuměla, tolik jsem neovládala ty nástroje, ale používala jsem je jako nějaký způsob dramatického vyjádření, vlastně nějaký jako způsob vyprávění. A vlastně oklikou jsem se dostala k tomu, že jsem se jakoby na ty nástroje naučila až vlastně o něco později, než jsem je používala. Tak v tom mám pocit, že je ten můj přístup k hudbě takový možná trošku specifický prostě. No. A i když hraju, neměla jsem to v plánu, ale když hraju to svoje solo, tak mi tam přirozeně leze ten způsob projevu dramatickýho, no. I když jakoby nějak neusiluju o to prožívat nebo to nějak jakoby hrát, tak jsem už na to tak zvyklá skrz to jeviště, že se to tak nějak přirozeně děje.
0: Tak pojďme si dát druhou píseň.
1: Taky, jo.

Martina doma se hodně kouří. Někdy tak moc, že se v tom kouři člověk může úplně ztratit, nebo někomu jinému se může ztratit. A oni si pak navíc ještě pořídili kouřostroj. A mně by se líbilo, kdyby ho teď zapli a celý by to tady zakouřili, až by postupně všechno přestalo být vidět. Já bych nebyla vidět, tahle místnost by nebyla vidět. Dokonce, když bych se zblízka podívala na vlastní ruku, tak ani ta by nebyla vidět. A co by na tom bylo nejlepší, že ty bys si taky nebyl vidět. Já vím, že ty nejsi vidět už teď, protože tu se mnou nejsi, ale ať tu jsi nebo nejsi, tak já tě prostě vidím všude. Ale v tom kouři by všechno zmizelo, jenom by to musela být taková ta opravdická, hustá mlha z večerníčku, co by se dala krájet. A já bych ji taky nakrájela. Já bych vzala žiletku, začala bych hřezat ten vzduch a v té hustotě já bych ani nepoznala, jestli to, co řežu, je už moje ruka nebo pořád ta mlha. A to by byl ten moment, kdybych věděla, že veškerá mlha světa už je venku. Já si v sobě nemůžu vytvářet žádnou další a můžu si úplně jednoduše odpovědět na to, co je to, co mě vtahuje. Proč nemůžu spát? Proč nemůžu spát?

0: Julie, ty jsi říkala, že zhudebňuješ občas něco pro divadlo, ale písničky jako takový, který máš teda na své první desce, tak ty jsi začala psát kdy? A vzpomeneš si vlastně na, to, na ten zlom, třeba jsi řekla, že toho to nebude do žádného divadla, ale že to píšeš pro sebe a budeš to hrát sama za sebe?
1: Jo, já myslím, že to bylo 8, možná 9 let nazpátek, kdy jsem... já už jsem to vyprávěla v jednom podcastu, ale cítila jsem, že ve mně jako začíná pukat nějaká hudba, která se chce dostat ven. A pak jsem byla na koncertě Lenky Duselový, kde jsem viděla skvělý solo vystoupení, kde hrála i Indiánky právě na Upre. A tak mě to jako uchvátilo a tak mě to zároveň jako naštvalo na to, že to ještě furt nedělám. Že jsem se do toho vrhla, no, ale šlo to pak ještě skrze nějaký hodně intenzivní prožitky, kdy já jsem myslela, že budu dělat jenom hudbu, že budu vlastně jenom jako vrstvit a skládat hudbu. Vůbec jsem neměla ambice psát verše, ale pak skrze nějakou jako takovou hodně intenzivní životní krizi, tak mě začaly prostě napadat vlastní texty a zjistila jsem, že mi to ulevuje a že mi to pomáhá.
0: Takže psaní textu máš jako kdyby nějak navázaný na spíš takový jako terapeuticky nepříjemný věci, nebo jak to je? A jak často vlastně píšeš? Kolik toho máš za ta léta?
1: Já toho právě za stolik nemám. Já mám hotových věcí, mám, si myslím, třeba 16. A každá ta skladba vždycky vzniká tak 2 až 3 měsíce. Je to většinou, že se jakoby intenzivně ponořím do nějakého tématu a že se mi to jako samo postupně odkrývá a ukazuje. A většinou mám mnohem víc materiálu, než který použiju, že to tak jakoby z toho vybírám a třídím to, co mi přijde nejvíc zásadní.
0: Ty jsi zmínila ten looper, já jsem tě viděl na koncertě, kdy jsi ho používala hodně. Je to teda vlastně tvůj parťák, se kterým jsi řekla, že budeš hrát spíš než se živými lidmi? Byl ten dojem vlastně z těch možností, které jsi viděla kdysi u té Lenky, tak mocnej, že jsi říkala, jo, toto je prostě lepší, než zase zhánět nějaký živý hráče?
1: Já jsem asi cítila, že potřebuju to všechno začít znázorňovat sama. Že jsem asi neuměla v té době ani předat někomu to co vlastně od té hudby chci a cítila jsem, že se to jakoby musím objevit a ten looper právě byl skvělej skrz to, že jsem mohla začít zjišťovat, jak cítím basové linky, melodie, rytmiku, jak to vlastně vnímám. A teď jsem ve fázi, kdyby se mi hrozně moc líbilo začít hrát i přímo s muzikantama. Mám takový sen, že bych měla 1 až 2 muzikanty k sobě, tak doufám, že se mi to splní, no.
0: Aha. Jako je to tak, že člověk narazí na nějaký limit u toho looperu nebo u té, nebo ti chybí ta komunikace na pódiu s lidma? Jak to máš?
1: No, nemyslím, že by mě to jakoby až tak limitovalo, ale ono jde o to, že když jsi na pódiu sám, asi to znáš, tak prostě vygeneruješ jenom určitý množství energie. A když je vás tam víc, tak se to přirozeně nějak samonásobí. A když jste tam jako spolu rádi a jste tam šťastný, tak se to jakoby přenáší hrozně moc na to publikum a mě láká ten přesah té hudby, že to vlastně mohla bych s někým sdílet, že už se cítím na to, ten obsah prostě jako sdílet i s někým, kdo by mi ho pomohl předávat.
0: No ale v rámci desky, kterou si teda dneska pouštíme, si měla minimálně parťáka v Ivanu Acherovi, který ty nahrávky s tebou produkoval. To bys mohla popsat ještě, jak vlastně vznikla a jak probíhala tahle ta spolupráce?
1: Jo, tahle spolupráce probíhala perfektně, no. Já jsem Ivanovi nejdřív předala ty svoje demo nahrávky, což byly v podstatě jakoby koncertní varianty těch mých písniček a cítila jsem, že je chci prostě mnohem větší, mnohem košatější a nechtěla jsem, aby přesně byly svázaný tím looperovým patternem. A Ivan se toho teda chopil jako úžasně, no. Jsem mu strašně vděčná, protože jako tu svoji neskrotnou a nezměrnou hudební fantazii, tak vlastně dal do služby, bych řekla, těm písničkám, že se jakoby vlastně tam nesnažil kreovat a vytvářet nějaký svoje výmysly, ale opravdu vždycky si citlivě naposlouchal tu skladbu, co se snaží říct. A na základě toho jsme to potom aranžovali, dodávali tam samply a musím říct, že Ivan byl při té práci fakt jako neskutečně vnímavý a inovativní a jako jsem nadšená z té spolupráce. Myslím, že takhle přesně to mělo se stát.
0: Protože člověka napadne, jak to vlastně vlastně jak tebe napadlo ho oslovit a říkám si, že to je možná kvůli nějakým divadelním kontaktům, protože Ivan Acher dělal hudbu k různým představením, třeba k utrpení knížete Šternhocha a spoustě dalších, tak jestli to souvisí s tímhle.
1: Souvisí. Já jsem se s Ivanem poznala v divadle Petra Bezruče, kde on skládal hudbu k bratrům Karamazovým. Potom jsem i hrála v inscenaci Pou, která je teďka na repertoáru Stavovského divadla, kde jsem začala alternovat Teresku Maračkovou. A já jsem jako v té době už nějakou dobu hledala hudebního producenta a furt to tak nějak jako nic nevycházelo, nic nebylo takový, že by mě to nadchlo, že bych cítila, že je to ono, že to praví. A pak se byl, právě protože jsem ani o Ivanovi neuvažovala jako o hudebním producentovi. A pak se na to představení Pou přišel podívat Jakub Čermák právě a řekl mi, a proč ty neskusíš oslovit toho Ivana Achera? A v momentě, jak to řekl, tak já to říká, jo, to je ono, přesně, to musí vyjít, to musí klapnout. A napřela jsem veškerý síly do toho, aby Ivana přemluvila, aby se mnou šel do té desky. Já jsem hrozně ráda, že to vyšlo, protože to je přesně ten člověk, který to měl dělat.
0: Takže takhle se to nabalilo. Tím, že vlastně nemáš kapelu asi sama, tak máš teda vlastně najednou jako jiný hlas který, a jiný uši. Říkala ti něco k těm písničkám ještě jako takovým, kromě toho, že vlastně jako udělal jako víc 3D a bytelnější a tak, tak diskutovali jste spolu nějaký aspekty toho jako melodii, akordu, struktury a tak, všechny tyhle ty věci?
1: Jo, diskutovali jsme spolu úplně všechno. Okay. Úplně všechno od prvního po poslední efekt, od prvního tónu po poslední. Jako Ivan má obrovský právě znalosti těch programů, takže prostě do něčeho jsem mu vůbec nemluvila, protože jsem toho nerozuměla. Stejně tak bicí většinou aranžoval úplně sám. Ale jinak ty melodické motivy, nástroje, jaký se použijou, tak to jsme hodně spolu konzultovali. No, že vlastně jsme seděli u toho spolu celou dobu.
0: Krásný, pojďme si pustit třetí ukázku, neboli plody této práce a pak se vrátíme k povídání s Julií.

0: Posloucháte Radio Proglas, povídám si s Julií Getz a pouštíme si ukázky z nové desky, která se jmenuje Nonte Audio. Já vlastně ani nevím, jestli ta deska vyšla samonákladem, nebo jestli vyšla v nějakém nakladatelství, nebo jaký je teda ten background?
1: Tu disku jsem si vydala sama. Hmm. Založila jsem si vydavatelství s názvem Tiny Silver Echoes. Hmm. Je to první deska toho vydavatelství.
0: A taky by bylo možná fajn říct, jaký formát šel do světa, co se tohleto týče, protože lidi volí stále různé strategie. Máme tady jenom elektronický release, pak tady máme LPčka, kazety, CDčka, tak jak to máš ty?
1: Jo, to album vyšlo jednak digitálně samozřejmě a pak vyšlo na vinylu. Mm-hmm. A pak ještě v takové speciální edici, kdy to je vlastně neonová větev, ve který je pleška, tak to je ještě taky takový objekt, který
0: neonová je větev? A proč neonová větev?
1: No, nevím, asi by bylo dobrý podívat se na ten vizuál přímo té desky, protože já tam utíkám lesem, vlastně, že nemám v ruce, mám takovou neonovou větev právě. I ten vinyl je neonovej. Ale proč to tak je, to už bych vysvětlovala nerada.
0: Dobře, ale to vlastně i narážíme teda na vizuál té desky. Ty k tomu máš taky, já jsem viděl jedno lyric video a jeden opravdu i videoklip. To bychom si ještě mohli něco k tomu říct a nalákat posluchače, aby se to pustili, třeba ten videoklip. Pojď ho představit.
1: Videoklip teďka před necelým týdnem jsme vypustili, je to videoklip k písni Zatopená šachta. Uh-huh. A natáčel ho se mnou František Plzák, se kterým jsme se hodně, myslím, potkali v tom, co nás baví a jak to vizuálně znázornit. Mm-hmm. Máš nějakou konkrétní otázku na ten klip, nebo co bych o tom
0: No jsou tam velmi zvláštní charismatický místa. Mě to na několik málo okamžiků připomnělo takový ten slavný klip kapely Prodigy Firestarter, jak tam chodí v těch podzemních chodbách. Mm-hmm. Nevím, jestli to znáš, ale to je takový jako velký banger 90. let.
1: No tak podívám se.
0: Tak je to prostě takový industriální post-apo tunel a já myslím, že tam bylo něco, co mi to evokovalo. Ale ten tvůj klip byl tady daleko výpravnější, tak mě zajímalo, jak to vznikalo a kdo to dělal, co jsi mi odpověděla. Mm-hmm. To je další otázka vlastně, jak moc třeba jsou pro tebe ty klipy důležitý, jestli chystáš k té desce jako víc

0: klipu, jestli to stojí za tu práci a peníze a síly, protože je to důležitý, nebo ti takhle to vyhovuje, když je třeba jeden velký klip. Jak to máš v plánu?
1: No, uvidím. Tahle práce na tomhle klipu pro mě byla velká radost, protože jsem měla fakt poměrně přesnou vizi, jak by to mělo vypadat, kterou Franta opravdu zobrazil a znázornil tak, jak jsem si to představovala a ještě líp. Ještě samozřejmě měla jsem tam velký pomocníky, scénografku a kolegu herce Ondru Kokorskýho a všichni stylistku a všichni mi pomohli prostě ten klip dostat do té podoby, v jaký jsem se ho představovala. No. A já bych ráda udělala další klip, ale v tuhle chvíli to záleží na tom, jak se mi podaří sehnat peníze, protože vydání desky je fakt nákladná věc. A v tuto chvíli to záleží na těch penězích, ale přeju si natočit ještě něco dalšího, protože mě to baví.
0: Držím palce, pustíme si další píseň a pak bude ještě jeden krátký vstup, kde si řekneme nějaké ještě takové povšechnosti.

0: Máme tady poslední vstup s Julií Getz a taky poslední možnost si něco ještě krátce říct. Konkrétně se zeptám na tvoje další aktivity. Ty třeba hraješ stále s Kubou Čermákem, to vím, že už se děje docela spoustu let a vychází desky a Kuba je taky dost koncertně aktivní, takže takhle tě možná vidět, ale taky jsem viděl, že hraješ v kapele s Tereskou Richterovou. Myslím, že možná už nastálo. Byli jste někde v televizi, měli jste moc pěkný zvuk. Tak to mě třeba zajímá, jak se dostala tady k tomuhle.
1: Tereska mě prostě oslovila, no, že ona začala hrát s kapelou, s jazzovým triem, jak oni se jmenují, veřejně nepřístupná vodní plocha. Ano. A ještě se tam představovala nějaký melodický nástroj a tím, že mě znala už ze studií na JAMU, věděla, že zpívám, že jako se té hudbě věnuju, tak mě oslovila a to je pro mě taky velká radost, protože kluci jsou strašně skvělí muzikanti. Tereska krásně zpívá a je to pro mě zase další výzva, jak se v té muzice posunout dál. No.
0: Skvěle. No, pojďme se ještě říct úplně na závěr, jaký jsou teda plány pro příští blízké časy. Na co se těšíš?
1: Na co se těším? Já se hrozně moc těším, že si odpočinu. To je. Teď jsem chtěla začít rozposílat vinily, ale místo toho jsem onemocněla, protože to byl fakt intenzivní čas toho vydávání desky. A jinak se těším na léto, že budu mít čas se svým synem. No. A ty bys chtěl asi vědět i nějaký koncertní moje aktivity.
0: Ne, to ne, mě léto se synem o odpočinek a rozesílání vinilu až ti bude dobře přijde jako dobrá odpověď. To se mi líbí.
1: Jo.
0: Nemusíš vůbec.
1: Ale ještě bych to teda využila,
0: ano.
1: Že už mám termín křestu. Zatím je tady jenom pražský křest. Uvidíme ještě, jestli se mi podaří zorganizovat nějaký jiný, ale 6.11. v divadle X10 v nádherném industriálním prostoru, tak budu mít křest.
0: Výborně. Tak jo, Julie, děkuju moc za povídání, děkuju za ty všechny hudební ukázky, které jsme mohli pustit a přeju ti, ať jsi zdravá, šťastná a ať se ti daří v hudbě, jak si přeješ.
1: Díky moc, Martine. Díky za pozvání.
0: Děkujeme, tímto tady se loučí Julie Getz a Martin Kišperský. Poslouchali jste desku Nonte Audio a já se na vás těším příště. Mějte se fajn, ahoj.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Je toho ještě známo vlastně o genomech ostatních organismů.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Poslanec Foldyna z SPD čelí podezření, že dlouhodobě kromě manželky týral taky dvě děti. Spojené státy znovu útočily na Irán a zastavili loď plující k iránskému přístavu. Tehrán odpověděl útoky na vojenské základny v Bahrajnu a Jordánsku. 12. etapu cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Merlier. Bittnera zbrzdil pád. A počasí pátek bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený. Odpoledne a večer čekejte přeháňky i silné bouřky a teploměry zítra ukážou až 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Podle zdrojů Radiožurnálu týral manželku a taky nejméně dvě děti. Minulý týden ho policie vykázala z domu v Děčíně. Podle žalobce Lukáše Otipky z okresního státního zastupitelství v Děčíně začala policie případ prověřovat.
4: Dne 11. července 2026 byly zahájeny úkony trestního řízení vůči jedné fyzické osobě, a to pro podezření ze spáchání zločinu týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
3: Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala z domu. Řekl ale, že je nevinný a že se nejednalo o fyzické násilí. Mluvčí SPD Lenka Čejková Radiožurnálu napsala, že Foldyna hnutí SPD řekl, že šlo o vyústění manželské krize po čtvrtstoletí soužití. Meteorologové v části Česka varují před silnou zátěží teplem. Výstraha platí až do zítřejšího večera. Podle předpovědi se týká Polabí, jihu Moravy a taky Ostravska. Lidé by se měli hlavně držet ve stínu a dodržovat pitný režim. V horku by se měli vyhnout zvýšené fyzické zátěži. Český hydrometeorologický ústav taky očekává, že zítra odpoledne dorazí do Česka silné bouřky. Na celém území je můžou doprovázet přívalové deště, kroupy a taky silný vítr o rychlosti až 70 km za hodinu. Americká armáda v noci znovu útočila na Irán. Údery opět zdůvodnila tím, že chce oslabit iránské schopnosti ohrožovat lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Američané v Perském zálivu zastavili loď plující směrem k Iránu.
5: Zásah do komína podle americké armády vyřadil prázdný tanker z provozu. Loď pod vlajkou karibského ostrova Curaçao podle oblastního velitelství amerických sil plula v mezinárodních vodách směrem k iránskému ostrovu Chark. Tehrán trvá na tom, že podle červnového memoranda o příměří se má doprava v Hormuzském průlivu řídit iránskými pravidly. Iránská armáda a islámské revoluční gardy se zároveň přihlásili k odvetným útokům na americké síly v Kuvajtu a Jordánsku. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Správa železnic spustila na dalším úseku evropský zabezpečovací systém ETCS. Vlaky pod jeho dohledem jezdí nově mezi Pražskými Vysočany a Středočeskými Milovicemi. Za zabezpečení 42 kilometrů trati zaplatila Správa železnic 300 milionů korun. Dosud na trati žádný vlakový zabezpečovač nebyl a vlaky kvůli tomu mohly jet maximálně 100 kilometrů za hodinu. S ETCS teď můžou zrychlit až na 160, popisuje výhody Petr Kolář ze Správy železnic.
6: To zvýšení rychlosti, zkrácení jízdní doby a samozřejmě hlavně zvýšení bezpečnosti, kdy tady na tom úseku projede přes 200 vlaků denně. To zvýšení bezpečnosti je opravdu skokové.
7: Po třetí v letošním ročníku Tour de France ovládl etapu belgický cyklista Tim Merlier. Vyhrál rovinatou 12. etapu. Český jezdec Pavel Bittner se do hromadného sportu nedostal, protože ho zbrzdil hromadný pád nedaleko cíle. Bittner nakonec finišoval na 87. příčce a krátce potom popsal svůj zdravotní stav.
8: Jsem trošku dobitej, ale není to tak hrozný, mám spálený celý zadek, ale naštěstí máme takový ochranný materiály na kraťasech, takže to docela hodně pobralo, ale asi nejhorší je, že mám odřenou dlaň, protože nerad vozím rukavice a uvidíme, jestli budu moct držet pořádně řídítka.
7: Nejlepším z Čechů byl 83. Matyáš Vacek. Lídrem Tour de France je dál Slovinec Tadej Pogačar. Obhájce titulu má na celkově druhého Dána Jonase Vingegaarda stále náskok 3 minuty a 36 sekund.
9: překážka na D2 za Brnem a nebezpečí na dálnici D56 u Frýdku Místku. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Slavkov pozor. Na 14. kilometru je mezi pruhy výfuk. Aktuálně D56 na výjezdu z Frýdku Místku do Ostravy na 48. kilometru u sjezdu na Staříč se pohybují po dálnici lidé. D5 z Plzně do Německa u sjezdu na Nýřany na kilometru 93 stále neprůjezdná. Vepředu na 95. kilometru odklízí následky požáru dodávky. Sjíždí se na Nýřany, obě se to dá po silnici 203 k exitu 100. Na trase místy hustý provoz a před Nýřany a ve městě se tvoří kolona. Na Pražském okruhu východní části směr D10 do Mladé Boleslavy. Kolona sjezdy na Běchovice a D11 do Hradce Králové. Vepředu údržba zavřela pravý jízdní pruh. Aktuální zdržení 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude oblačno až polojasno. Zpočátku hlavně na den na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer už se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Jak...
10: Posloucháte. Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz. Pěson popelivý.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

Radio Report. Cyklus reportáží a rozhovorů různých autorů a z různých koutů naší země, ba snad i světa. Co se děje a proč? Jaký to má význam? Co si s tím počít? Dozvíte se více a snad i hlouběji v pondělí a ve čtvrtek po 8. večer a v úterý a v pátek po 10. večer.

Duševní zdraví. Obrovské téma, které by zasloužilo mnohem větší prostor než následujících 30 minut u dnešního radioreportu. Tomuto tématu se věnoval také druhý kulatý stůl v Poslanecké sněmovně v rámci projektu zabývajícím se podporou rodin, který pořádá nadace Sirius spolu s Rodinným svazem České republiky, Unií center pro rodinu a komunitu a sítí pro rodinu. Odborníci z různých oblastí souvisejících s duševním zdravím diskutovali o tom, jak podpořit zdravý duševní vývoj dětí a jak pomoci rodičům zvládat těžkosti spojené s jejich rodičovskou rolí. Na základě podnětů a rozhovorů u kulatého stolu vznikl tento pořad, o jehož poslechu vás vítá Jana Rambousková.

0: Abychom se trochu přiblížili k tématu, začneme rozhovorem s ředitelkou nadace Sirius Danou Lipovou a projektovou manažerkou Anou Blaškovou. Ty nám představí projekt s názvem Systémová podpora rodin jako investice do budoucnosti a přiblíží, proč se v Poslanecké sněmovně uskutečnilo setkání na téma duševní zdraví.
1: Já bych se chtěla nejdřív zeptat, proč jste se rozhodli věnovat kulatý stůl zrovna tomuto tématu osamělosti a duševnímu zdraví dětí?
2: Je to tak, že není to samostatné rozhodnutí, ale my společně s panem poslancem Pláteníkem organizujeme sérii kulatých stolů, které se týkají témat související s prevencí. To první téma se týkalo demografie, úbytku dětí a co s tím můžeme dělat. Tady v tom druhém tématu jsme se zaměřili na osamělost a na vztahy a další dva kulaté stoly se plánují na podzim.
3: Ještě tam bude vlastně nové formy rodičovství, bude další téma a potom slučování rodinného a pracovního života. Takže to jsme vypíchli čtyři důležitá témata, která nějak jako rezonují teďka ve společnosti a také se objevily vlastně ve zprávě pro rodině. Tak jsme je jako vybrali a vlastně jsme se snažili zaměřit na téma právě prevence a také vlastně práce s rodinou a s rodiči, protože to je nějak takové klíčové a my si myslíme, že to je důležité takhle na to jakoby pohlížet. Jo, a vlastně se to zaměřilo, tato série, jako vlastně práce s rodinou jako investice do budoucnosti. Takže to by mělo být takovým klíčovým jako apelem. Je potřeba vlastně vymyslet i nějaká opatření, jak s tím jakoby pracovat. Že ty kulaté stoly jsou koncipované nejenom jako pojmenování té problematiky, ale vlastně jak prakticky s tím pracovat a právě sdělit i nějaká důležitá doporučení a apely právě třeba do té politické sféry, aby věděli, s čím pracovat a aby to byly nějaké impulzy z toho odborného pole.
1: Hodně se mluví o tom, že máme nedostatek psychologů a psychiatrů, ale vy jste se vlastně rozhodli zpracovat tu tematiku prevence. V čem vnímáte, že je ta prevence důležitá?
2: Je to hodně, protože když se bavíme s odborníky, kteří pracují s 12-letými nebo i s dětmi, kteří mají duševní problémy, tak oni velmi často zvedají to, že často tam je zdravotní problém, ale často vlastně tam hraje velmi velkou roli ten kontext v té rodině. To znamená vztahy, úplnost rodiny, to, jestli rodiče mají na dítě čas, nemají, vřelost, blízkost, to, co tady vypadalo v rámci toho prvního bloku. A myslíme si, že tu diskuzi by bylo moc prima otočit i tím směrem, že nepotřebujeme jenom odborníky pro to, aby jsme mohli něco dělat. Ono vlastně, když budeme mít pro děti pochopení, budeme vytvářet jim prostředí pro emoční stabilitu, tak možná ani toho psychiatra nebudou potom potřebovat.
1: A co byste rádi, aby si účastníci z dnešní přednášky odnesli?
2: My bychom byli rádi, aby si odnesli víc věcí. Odborníci připravili několik doporučení a to okomentuje, když tak ještě Anička. Já osobně bych byla moc ráda, aby si odnesli z toho, že vztahy jsou pořád důležitý.
3: Takové důležité, jak už tady padalo hodně, je, že vlastně podporovat nějaké důvěryhodné vztahy pro ty děti, kam se můžou obrátit. A my bychom rádi, aby to bylo taky hlavně v rodině a vlastně podporovat jakoby služby, které jsou jakoby pro rodiny a vlastně pomůžou předcházet tomu, aby ty děti měly nějaké závažnější projevy v té oblasti duševního zdraví. Takže vlastně tohleto a že vlastně ta rodina může ty problémy ještě zachytit dříve, než se třeba rozvinou do nějakých závažnějších poruch nebo problémů.
2: A ještě si můžu dodat, to, co tady zaznívá, je, že oni někdy rodiče i chtějí a mají obrovskou motivaci dělat věci správně nebo dělat je tak, aby to dítě tě podpořilo, ale ne vždycky mají pro to podmínky, nemají kompetenci, nemají kapacitu a ne, jakoby nejsou to schopni dělat. Takže ten jeden z těch apelů, který bychom tady chtěli dát, je, že i takové věci, jako jsou třeba skupinky v rodinných centrech, můžou hrát obrovskou roli pro rodiče, jejich duševní zdraví a potažmo duševní zdraví jejich dětí.
3: A nějak vlastně pomoci i rodinám a rodičům, aby věřili, že tu podporu mohou dostat, aby se nebáli si o ní říct, aby byla tak nějak jako dostupná pro ně a srozumitelná, aby taky rozuměli tomu systému té pomoci, jak tady také zaznělo. Trošku povzbudit v tom, aby tu pomoc nějak mohli využít a využili v případě, kdy to vlastně potřebují. Jo.

0: To byla ředitelka nadace Sirius Dana Lipová a projektová manažerka Anna Blašková. Nyní si poslechneme rozhovor se sociální psycholožkou Eliškou Kodyšovou. Jejíž příspěvek u kulatého stolu se jmenoval Co potřebují rodiče, aby mohli být více a lépe přítomní pro své děti. Eliška Kodyšová působí na klinice adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a dlouhodobě se věnuje podpoře rodičů a primární prevenci. Téma dnešního kulatého stolu byla osamělost a duševní zdraví dětí. V čem je podle vás osamělost největší problém?
1: Osamělost je problém z toho důvodu, že mít dobré sociální vazby, mít kolem sebe blízké lidi, se kterými se cítíme uvolněně a bezpečně, je hlavním předpokladem dobrého duševního zdraví.
0: Co je to podle vás pomoc obecně? Jak si to můžeme představit? Dobrá pomoc.
1: Jo, já to zkusím vzít nějak hodně obecně. Pro mě je dobrá pomoc taková, kdy ten pomáhající se nejdřív podívá na to, jaké jsou potřeby toho, kdo přichází s nějakou žádostí o pomoc. A také samozřejmě ta pomoc by měla být vyžádaná, anebo alespoň s nějakým souhlasem. A že ten pomáhající vlastně nabídne takovou pomoc, která je přiměřená těm potřebám a na kterou vlastně ten příjemce té pomoci má kapacitu, protože ne vždycky máme kapacitu zpracovat nebo přijmout všechno to, co se nám dostává. Musíme to prostě nějak integrovat postupně, ať už to jsou nějaké dovednosti. Samozřejmě ve chvíli, kdy to je nějaká finanční pomoc, tak musíme zvážit, jak ty peníze investovat. A ta pomoc by taky měla být přiměřená kompetencím toho člověka. Někdy jsme v situaci, kdy jsme dejme tomu třeba v bezvědomí nebo nejsme schopni se nějak rozhodovat. I to by vlastně ta pomoc měla zvážit.
0: Děti potřebují bezpečí, blízkost a přítomné rodiče. Co ale podle vašich zkušeností nejvíce brání rodičům být svým dětem skutečně na blízku?
1: Někdy rodiče nevědí, že vlastně děti je potřebují. Jo? Někdy rodiče jsou zkrátka příliš odpojení od těch dětí anebo nejsou dostatečně informovaní. To, že jsou rodiče odpojení, to může nastat z toho důvodu, že jsou přetížení, že řeší příliš mnoho výzev a neuvědomí si, že vlastně v tuhle chvíli by měly ty děti dostat prioritu anebo prostě opravdu nemají fyzicky a psychicky na to kapacitu je podpořit, protože zkrátka ty výzvy existenční, které souvisí třeba se zajištěním bydlení nebo jídla, zejména u solo rodičů, anebo i s tím být dost dobrý rodič, alespoň podle těch měřítek dnešní společnosti, je můžou natolik zahltit, že oni potom můžou se i odříznout od nějakých zdrojů podpory, dejme tomu třeba v partnerském vztahu. Ve chvíli, kdy rodiče oba příliš investují do toho dítěte, nebo jeden rodič investuje příliš do toho dítěte a ten druhý má zájem o to propojení, tak dochází k tomu, že ten partnerský vztah chátrá. To je ten důvod, proč se rozpadá tolik partnerství právě v tom období s těmi malými dětmi. Nebo třeba rodiče vlastně nemají čas na to setkávat se s přáteli, protože jsou pro ně ty děti priorita. Nebo nemají čas cvičit, nemají čas starat se vlastně o sebe, dobře se vyspat. A ve chvíli, kdy se tohle děje, tak potom se v tom rodičovství můžeme dostat do situace, kdy v té dobré snaze udělat pro to dítě to nejlepší. Nakonec my ubíráme z těch svých kapacit a nemáme energii na to, abychom pro ty děti dělali aspoň to dost dobré. Jo, a myslím si, že je to věc i společnosti. Dávat rodičům dostatečnou podporu, neklást takové překážky, mít, dejme tomu, zákony, možnost žádat o dávky způsobem, který je jednoduchý, neklade nějaké bariéry, mít dostupné bydlení, situace s bydlením pro rodiny s malými dětmi je úplně zoufalá. Jo. A zároveň ve chvíli, kdy ti rodiče chtí pracovat, tak alespoň umožnit to, aby to dítě mohlo být nějak ve školce nebo v dětské skupině a tak, aby vlastně rodič mohl být prostě v klidu.
0: Moc vám děkuju. Jedna z metod, která se věnuje duševnímu zdraví v rodinách, je také EFST, Emotion Focused Skills Training, což do češtiny můžeme přeložit jako rozvoj dovedností pro práci s emocemi. Právě o této metodě a o významu práce s emocemi si budeme povídat s klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou Julií Lipskou, předsedkyní iniciativy 2023 odborného uskupení klinických psychologů a psycholožek.
2: Já vás poprosím o ten úvod, proč bychom se měli zabývat emocemi a jak to můžeme udělat.
3: Ano, tak zabývat se emocemi je vlastně taková otázka trochu nesmyslná, hned vysvětlím proč, protože emocemi se nejde nezabývat. Emoce máme všichni a je to úplně normální, přirozené. jsou to fyziologické jevy. Jsou to věci, které se nám dějí nejenom jako na duši, ale i na těle. Často právě i z toho těla přichází ten první signál o tom, že nějaká emoce tady je. A emocemi bychom se rozhodně zabývat měli i z toho důvodu, že to, proč je máme a cítíme, tak je velmi často nějaká zpráva o okolním světě, jestli jsme třeba v nějaký situaci, která je příznivá nebo právě naopak nepříznivá. Takže je to taková forma komunikace nebo kontaktu s tím okolním světem, která může být velmi cenná, někdy může být trochu nespolehlivá, ale určitě bychom jí měli věnovat pozornost.
2: Mm-hmm. Vy jste v příspěvku u kulatém stole zmínila metodu EFST, která pracuje s prožíváním. Můžete ji trošičku přiblížit a říct, jaké jsou její výhody?
3: Ano, ano. EFST je psychoterapeutický přístup, který právě pracuje s prožíváním, s emocemi a učí rodiče, stručně řečeno, jak vlastně být pro svoje děti, o které pečují, takovým jako průvodcem, koučem právě v tom světě emocí.
2: A vy jste taky v příspěvku u kulatého stolu zmínila, jak přistupovat k omluvě. Můžeme to teď přiblížit i posluchačům Proglasu, jak třeba reagovat z pozice rodiče, když jsme udělali něco, co nás mrzí a chtěli bychom se svému dítěti nějak omluvit?
3: Ano, ano. EFST vychází z několika postulátů. Prvním je, že vlastně každý rodič, opravdu každý rodič, chce být dobrým rodičem. Akorát bohužel se mu to ne vždycky úplně daří, jo? A to k tomu rodičovství prostě patří. Ale my k každému tomu rodiči přistupujeme z této premisy a je to autentické. Jo? Často je to ten terapeut, kdo tomu rodiči dává tuhletu důvěru a optimismus, akceptaci a empatii, že věří, že chce být dobrým rodičem. Další výchozí bod je, že pracujeme s termínem radikální odpovědnost a to se vztahuje jednak k té práci jako terapeuta, takže v tom terapeutickém vztahu nese tu radikální odpovědnost ten terapeut, čímž vlastně toho rodiče právě podporuje v tom, aby si důvěřoval a tím učí toho rodiče, že i rodič nese radikální odpovědnost za vztah se svým dítětem. A v momentě, kdy si to ten rodič uvědomí a prožije, ten přístup, to EFST je založený na bezprostředním prožitku těch emocí, tak v ten moment může přijít nějaká změna. A ta změna se začne dít takzvaně zevnitř, ne kvůli tomu, že my nebo někdo jiný bychom mu řekli, hele, to není OK, že prostě biješ svoje dítě, nebo že na něj křičíš. Ten rodič to ví, že to není OK, akorát si v tu chvíli nemůže pomoct. A ta omluva je právě něco, co s tím souvisí, ale ta omluva má to specifikum, a právě proto jsem mluvila o té radikální odpovědnosti, že je cílená velmi na to dítě. A cílem té omluvy není, aby to dítě tomu rodiči nutně odpustilo. Cílem té omluvy je transformace toho vztahu a znovu navázání nějaké důvěry. To dítě by mělo mít možnost na tu omluvu reagovat jakkoliv. Jo? Některé děti můžou tu omluvu odmítnout. A je taky důležité si uvědomit, že tu omluvu ten rodič dělá kvůli dítěti a kvůli tomu jejich vztahu, ne kvůli sobě. A to může být pro ty rodiče velmi těžký a proto právě ten terapeut toho rodiče tím procesem provádí, tak aby se v tom cítil bezpečně a aby byl dostatečně opečován, protože v momentě, kdy terapeut opečuje rodiče, tak rodič může opečovat dítě.
2: Děkuju. To teda musím říct, že to asi není vždycky asi jednoduchý proces, že? To asi musí být občas velmi složité, si umím představit.
3: Přesně tak. Je to složitý proces a opravdu se tam dotýkáme i hlubokých zranění na straně toho rodiče, protože my už dneska víme, máme to i vědecky podložené, že duševní zdraví toho dospělého velmi už se souvisí s tím, co se mu dělo v dětství. Takže bohužel prostě to, co se lidem děje, tak je, že mají tendenci v dospělosti ve vztahu ke svým dětem opakovat vzorce chování, reagování na ty děti, vztahování se k ním, které zažili sami v dětství. Takže úplně typicky třeba, když jsem jako dítě zažil ponižování, tak to dítě nemá možnost na to reagovat jinak, než že se přizpůsobí, protože vlastně skoro každý savec radši jako ztratí sám sebe, než ten vztah, než ten attachment k tomu rodiči. Jo? Protože ztráta toho attachmentu by mě ohrozila na životě. Takže my pak pracujeme v terapii právě s těmito hluboce, hluboce zarytými vzorci vnímání sebe sama, vnímání světa, vnímání toho, jak by se lidé k sobě měli chovat a jak by se měli vzájemně vztahovat. A to je jako velmi transformativní práce, ale právě EFST má v tomhle směru ohromné výsledky a dokonce podle těch studií to vypadá tak, že ty výsledky v čase přetrvávají, což je naprosto jako fenomenální úspěch.

0: Posloucháte Radio Report na Radiu Proglas a dnes se věnujeme péči o duševní zdraví, tedy tématu, kterému bylo také vyhrazeno setkání v Poslanecké sněmovně u kulatého stolu v rámci projektu Systémová podpora rodin jako investice do budoucnosti. V našem bádání budeme pokračovat rozhovorem s psycholožkou, terapeutkou a supervizorkou ve školství Jitkou Musilovou, která působí jako vedoucí Centra prevence a metodické podpory při pedagogicko-psychologické poradně Královéhradeckého kraje. Jak můžeme rozpoznat, když dítě má nějaký problém?
1: Ano, to je těžká otázka, nebo otázka jednoduchá, odpověď může být delší. A když se pokusím to krátce, tak jak jsem říkala už i v rámci toho svého příspěvku, tak většinou to můžeme poznat tím, že se něco promění, že se promění chování toho dítěte oproti tomu, jak jsme byli zvyklí, že se chová předtím. Jo? To znamená, že začne mít nějaké výjimečnosti v tom chování, že třeba začne být více skleslé, smutné, nebo naopak více jako takové aktivnější, ale v tom slova smyslu, že na sebe poutá pozornost, vyrušuje nebo nějak se nevhodně chová, upozorňuje na sebe, anebo naopak, že je hodně poslušné, takové jako zakřiknuté. Mm-hmm. A pokud to nebylo zvykem předtím, tak většinou tyhle ty změny poukazují na to, že se může něco dít, ne že tam něco je, a ne že se něco děje, ale že může a je potřeba to více prozkoumávat, abychom porozuměli tomu, proč vlastně k těm změnám v tom chování dochází.
0: Mm-hmm. A můžete prosím ještě shrnout ty 4 pilíře, o kterých jste mluvila na přednášce?
1: Mm-hmm. Myslíte ty potřeby, které jako lidi potřebujeme k tomu, abychom mohli přispívat společnosti? Určitě, tak je to být součástí nějaké skupiny, být schopný ve smyslu cítit, že mám nějakou kompetenci, že jsem odpovědný za věci, pak je to být důležitý, to znamená, že vnímám, že mě lidi berou takovýho, jaký jsem, a mít odvahu být nedokonalý, což znamená, že chybu vnímám jako příležitost pro rozvoj a ne jako něco fatálního, co mě degraduje, ale jako něco, co mě může posunout dopředu.
0: Mm-hmm. Co mohou rodiče udělat, aby pomohli zvládnout náročné období, například nějaký konflikt nebo rozvod v rodině?
1: Mm-hmm. Myslím si, že to nejvíc, co můžou rodiče pro svoje děti udělat, je, že jsou tam s nima a že přijímají, respektují to, že to dítě v tom může být taky zmatené nebo naštvané třeba, a že jsou v tom prostě spolu, že to není jako, že mu říkají, musíš se cítit takhle, musíš dělat tohle nebo nesmíš, ale že právě říkají, jsem tady pro tebe, když bys potřeboval, potřebovala, tak je v pořádku se cítit smutně, když se nám dějou špatné věci, a vlastně jako to dítě tím nějak provést, ne že jako říkat, bude to v pořádku, protože to nevíme, jak to ty lidi můžou prožívat náročně, těžce, ale teď je to těžký a budeme dělat všechno pro to, aby nám mohlo být líp.
0: Moc vám děkuju. Když děti cítí nějaké těžkosti nebo trápení, se kterými si neví rady a nedokážou nebo nemohou se svěřit nikomu dospělému v okolí, mohou se obrátit na linku důvěry. Následující rozhovor bude se sociální pracovnicí, krizovou interventkou a vedoucí odborného centra podpory a linky důvěry Modrá linka, Alenou Habartovou. Mě by zajímalo, když vám děti volají na linku důvěry s tématem osamělosti, co je nejvíc trápí?
2: Já vlastně ten dnešní příspěvek, který jsem tady měla, byl o tom, že jsem tam mluvila právě o těch problémech, které řeší, což jsou nejčastěji úzkosti, deprese, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, no asi by toho bylo víc, a mluvila jsem tam o tom, že ta osamělost je v tom, že je pro ně těžké se svěřit někomu v okolí. Že vlastně to není téma osamělosti obecně, ale spíš v tom, jako vyhledat nějakou tu pomoc, svěřit se rodičům, svěřit se nějakým odborníkům. Vlastně se jim nevyhýbají jakákoliv témata, která řeší i dospělí, tak se nevyhýbají ani dětem.
0: A překvapuje vás specificky na dětech, na dnešní generaci, něco, co by měli rodiče a prarodiče vědět? Čeho by si měli být vědomi?
2: Myslím si, co se moc neví, že bohužel ani dětem se nevyhýbá téma nějakých sebevražedných myšlenek a je to celkem na vzestupu. Objevuje se to opravdu velmi často, byť ty děti právě o tom třeba nemluví, protože rodiče to může vyděsit, ne vždycky ty reakce na to jsou pro ně nějakým způsobem příjemné, takže o tom třeba nemluví a právě proto se pak třeba svěřují nám. A co jsou teď témata na vzestupu, bych řekla určitě téma nějaké sexuální identity, sexuální orientace, o tom vlastně mluvíme taky docela často. Mm-hmm.
0: A taky jsme i na přednášce slyšeli několik vět o nedostatečné důvěře v to trápení dětí. Proč si myslíte, že určitá část společnosti duševní onemocnění bagatelizuje?
2: Možná je to proto, že ty děti, myslím, dnešní o tom víc mluví, než se mluvilo dřív. Možná i proto, že se o tom celkově víc mluví ve veřejném prostoru. Tak to možná může působit, jako že těch potíží je víc, než bývalo dříve, ale nevím úplně jistě, jestli to tak je, anebo se jenom o tom dříve nemluvilo. A možná tím, že najednou o tom hodně slyšíme, tak to může těm některým dospělým připadat, jako že my jsme to dřív neřešili a najednou každý druhý má duševní problémy.
0: O společném čase v rodinách v rámci svého příspěvku u kulatého stolu hovořila zakladatelka a ředitelka rodinného centra Praha Marie Macounová se svou kolegyní Lucí Smolíkovou. V rozhovoru jsme se tentokrát dotkli nejčastějších fenoménů v rodinném prostředí více prakticky a mluvili o věcech, jako jsou domácí povinnosti nebo práce s chybou. Ve vaší přednášce zaznělo mnoho zajímavých informací. Mě by zajímalo, v čem jsou důležité domácí povinnosti pro děti v rodinách a jak je můžeme použít jako rodiče konstruktivně a jak naopak destruktivně.
3: Tak já si myslím, že ty domácí povinnosti jsou vlastně prostor, kde dítě získává jako vědomí svých kompetencí. Protože to, že nějakým způsobem přispívá do fungování té domácnosti, tak vlastně mu dává pocit nějaké důležitosti toho, že na něm také v té rodině záleží. Samozřejmě destruktivní to bude v situaci, kdy na dítě budeme házet něco, do čeho se nám třeba samotným nechce. Ale v okamžiku, kdy vlastně tomu dítě dáme zažít, že skutečně nějakým způsobem jako na něm záleží, že bez něho by to u nás nefungovalo tak dobře, jako to funguje, tak v ten moment to dítě jako roste a nějakého sebevědomí jako vzrůstá.
4: Mm-hmm. Mě k tomu ještě napadá, že vlastně často k tomu taky takový hodně edukovaný a poctivý rodiče přistupují, takže vlastně my musíme to dítě zapojit vlastně, protože to je jako výchovný a to je důležitý. Ale tam je vlastně potřeba změnit tu optiku na to a dívat se na to skrz to, co říkala kolegyně, vlastně my zapojíme to dítě právě proto, aby ono vlastně rostlo, aby se cítilo vlastně součástí toho rodinného týmu. Mm-hmm.
0: Jak můžeme pracovat s chybou, aby zase to bylo pro nás spíš konstruktivní v tom rodinném prostředí a ne destruktivní?
3: Tak první věc je asi to, že my opravdu se potřebujeme soustředit na to, co se daří a ne na to, co se nedaří. Ale když už k té chybě dojde a nějak si ji všimneme, tak je důležité si uvědomit, co nás ta chyba může naučit. Že to je vlastně nějaká příležitost třeba udělat změnu, příležitost si prohlížet věci, které se nám nedaří, jak by se to dalo dělat jinak.
4: No, mě k tomu napadá určitě, že je hodně důležitý v první řadě zaměřit se sám na sebe jako rodič a přemýšlet, jak já přistupuji k chybě, protože tak potom budu přistupovat k dítěti. Pokud já jako rodič mám chybu jako velký teda problém selhání a něco, co vlastně jakoby je konec a já už to nepřekonám, tak to je vlastně něco, co nás vyzývá jako rodiče k tomu, aby jsme pracovali sami na sobě, pak teprve můžeme pracovat s našimi dětmi, protože jinak to asi nepůjde. Mm-hmm.
0: Setkáváte se s tím, že různé komunitní akce, drakiády, dny dětí a podobně mají větší význam, než si na první pohled uvědomujeme?
3: My se domníváme, že spousta takových zdánlivě volnočasových aktivit je právě prostorem pro nějakou blízkost, pro to jako trávit spolu čas a že to není něco, co je málo. Často naše programy jsou zaměřeny nějak edukačně a třeba i dotační programy jsou tak zaměřené, ale vlastně i ta volnočasová část je strašně důležitá, protože tam je často nestrukturovaný čas, který ty děti hodně potřebují.
4: A taky je důležitý pro propojení, protože zaprvé se na tu drakiádu nebo jinou akci chystáme s těma dětma, něco připravujeme, třeba v případě drakiády toho draka dáváme dohromady, tak to už je akce, kterou děláme dohromady jako rodina. A pak někam přicházíme do prostoru, kde jsou ostatní rodiny a my se zase s nima propojujeme. Takže v rámci nějaký budování vztahu a komunity je to hodně důležitá věc.
0: Dnešní radioreport na Radiu Proglas uzavřeme rozhovorem s poslancem Václavem Pláteníkem, pod jehož záštitou kulaté stoly v Poslanecké sněmovně probíhají.
5: Já bych se chtěla zeptat, co si jako politik odnášíte z dnešní diskuze, co pro vás bylo nejvýraznější?
6: Nejvýrazněji rezonovalo potřeba dobrých vztahů v rodině, nejen v rodině, i v komunitě, protože ten dobrý vztah může sloužit jako preventivní faktor například duševních nepohody nebo onemocnění.
5: Co by podle vás měla společnost udělat proto, aby děti měly víc bezpečných vztahů, méně osamělosti a víc důvodů k radosti?

0: diskusi v klidu a kultivovaně a myslím si, že tady zazněla celá řada podnětů přímo pro legislativu nebo normotvorbu ministerstev, takže je to rozhodně důležité a 3 poslanci tady byli přímo přítomní, což je vzácné, takže je to důležité a já jsem vděčný za to, že jsem ti odborníci dorazili.
1: Děkuji vám, že jste se mnou ušli tuto 30-minutovou cestu získávání nových poznatků v oblasti péče o duševní zdraví a předcházení pocitů osamocenosti. Přeji nám všem, aby se nás problémy související s duševním zdravím a osamoceností netýkaly. A pokud ano, abychom dokázali nalézat účinná a efektivní řešení, jak s nimi zacházet, anebo jak jim předcházet. Od mikrofonu všechny srdečně zdraví Jana Rambousková.

0: Je pár vteřin po 21. hodině, vy posloucháte Proglas a my vás nyní zveme k modlitbě večerních chval. Dnes máme památku Panny Marie Karmelské. Skoro všechny části modlitby najdete na stránce 1225, jen antifonu ke kantiku Panny Marie použijeme ze stránky 1608, tedy v novém vydání 1225 a 1608. Pokud máte původní vydání breviáře, tak je to stránka 1101 pro většinu částí modlitby, 1101. A pro antifonu ke kantiku Panny Marie, tak je to stránka 1431 v tom původním vydání, 1431. Modlit se s vámi bude Lenka
1: a Jiří.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Vesele Bohu zpívejme, čest chválu mu vzdávejme, moc i moudrost jeho znejme, srdcem ústy jej ctěme, vidouce tvorstvo všeliké, k jeho cti chvále veliké, učiněné od něho.
1: Všemohoucí stvořiteli, předivné jsou skutky tvé, nebe, země, slavný králi, budiš ti chvála za ně. Člověku si jasný rozum dal, by tvá díla dobrá poznal a chválil tě na věky.
0: Tím zho nade vše stvoření, zde na zemi zvelebil, dal mu rozkoš utěšení, moudrostí ho ozdobil. Myslel na něj od věčnosti, obdařil ho svou milostí, o štědro to nesmírná.
1: Tvoji svatí Bože, ať radostně jásají v branách tvého příbytku.
0: Pamatuj, Hospodine, na Davida, na veškerou jeho starostlivost.
1: Jak přísahal Hospodinu, sliboval mocnému Jakubovu.
0: Nevkročím do svého obytného domu, nevstoupím na své připravené lůžko.
1: Nepopřeji spánku svým očím, svým víčkům odpočinku.
0: Dokud nenaleznu místo pro Hospodina, příbytek mocnému Jakubovu.
1: Hle, slyšeli jsme o ní v Efratě, nalezli jsme ji na polích járu.
0: Vejděme do jeho příbytku, klaňme se u podnože jeho nohou.
1: Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa.
0: Tvoji kněží, ať obléknou spravedlnost, a tvoji zbožní, ať se jásotem rozjásají.
1: Pro Davida, svého služebníka, neodmítej tvář svého pomazaného.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Tvoji svatí Bože, ať radostně jásají v branách tvého příbytku.
1: Hospodin si vyvolil Sion za své sídlo.
0: Přísahal Hospodin Davidovi s věrností, kterou neporušil.
1: Potomka z tvého rodu dosadím na tvůj trůn.
0: Budou-li tvoji synové dbát na mou smlouvu, na mé příkazy, kterým je naučím.
1: Též jejich synové na věky budou sedět na tvém trůně.
0: Neboť Hospodin si vyvolil Sion, přál si ho mít za své sídlo.
1: To je můj příbytek na věky, zde budu sídlit, ten jsem si zvolil.
0: Jeho pokrmy štědře požehnám, jeho chudé nasytím chlebem.
1: Jeho kněze obléknu v spásu, jeho zbožní se jásotem rozjásají.
0: Zde dám vyrašit rohu Davidovu, rozžehnu svítilnu svému pomazanému.
1: Jeho nepřáteli oba obléknu v hanbu, ale na něm zazáří má koruna.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin si vyvolil za Sion za své sídlo.
1: Bůh mi dal moc a čest i královskou vládu, budou mu sloužit všechny národy.
0: Děkujeme ti, Pane Bože vševládný, který jsi a který jsi byl,
1: že jsi převzal svou velikou moc a ujal se z vlády.
0: Pohané se rozzuřili, ale tu přišel tvůj hněv a čas soudit mrtvé.
1: Dát odměnu tvým služebníkům, prorokům a věřícím a těm, kdo se tě bojí, malým i velkým.
0: A zahubit ty, kdo hubili zemi.
1: Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho pomazanému.
0: Neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci.
1: Oni nad ním zvítězili beránkovou krví a slovem svého svědectví.
0: Protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti.
1: Proto se veselte nebesa a vy, kteří v nich přebýváte.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh mu dal moc a čest i královskou vládu, budou mu sloužit všechny národy. Krátké čtení je z prvního listu Petrova ze 3. kapitoly. Buďte všichni jednomyslní, plní zájmu o druhého, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. Neoplácejte zlo zlem, nadávku nadávkou, ale spíše naopak, přejte dobré. Vždyť k tomu jste byli povoláni, aby se vám dostalo údělem požehnání.

0: Hospodin pomáhá svému lidu, živí nás jadrnou pšenicí.
1: Hospodin pomáhá svému lidu, živí nás jadrnou pšenicí.
0: Medem ze skály nás sytí,
1: živí nás jadrnou pšenicí.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Hospodin pomáhá svému lidu, živí nás jadrnou pšenicí. Maria slyšela Boží slovo, uchovávala ho ve svém srdci a rozvažovala o něm.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Maria slyšela Boží slovo, uchovávala ho ve svém srdci a rozvažovala o něm. Se zbožnou myslí prosme Krista, pastýře, pomocníka a těšitele svého lidu a volejme.
1: Pane, naše útočiště, vyslyš nás. Požehnaný jsi, Pane, že jsi nás povolal do své svaté církve.
0: Nedopusť, abychom se od ní odloučili.
1: Ty svěřil našemu papeži Lvu starost o všechny církevní obce.
0: Uděl mu pevnou víru, živou naději a horlivou lásku.
1: Dej hříšníkům milost obrácení, těm, kdo klesli sílu k polepšení.
0: A všem duchu pokání a spásu.
1: Ty žil ve vyhnanství.
0: Pamatuj na ty, kdo žijí daleko od rodiny a vlasti.
1: Všem zemřelým, které v tebe doufali.
0: Uděl věčný mír.
1: Pane, naše útočiště, vyslyš nás.
0: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Prosíme tě, Bože, veď nás k dokonalejší modlitbě, abychom na přímluvu a pod ochranou blahoslavené Panny Marie stále stoupali cestou, která vede ke Kristu. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Teď už vás na Proglase zveme k modlitbě živého růžence. Dnes se budeme modlit růženec světla. Jestli se chcete modlit jeden z desátku s námi, stačí zavolat na číslo 739 850 345. Za pár okamžiků po začátku modlitby můžete zavolat na číslo 739 850 345 a pomodlit se s námi jeden z desátků růžence světla.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli stišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, odpuštění hříchů, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. A s prvním volajícím se pomodlíme první desátek Růžence světla, Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn.

0: A máme první volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu. Já bych se ráda pomodlila tento desátek za svoji dceru, za boží ochranu, vedení a pomoc a za duše v očistci. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Já děkuji moc všem, kteří se se mnou modlili a vám děkuji za tuto možnost. S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: A my se s dalším volajícím pomodlíme druhý desátek, Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.

0: A máme dalšího volajícího. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu. Tady Josef, já bych vás chtěl snažně poprosit o modlitbu za naše duchovně rekreační pobyt, který máme příští týden na svatém hostině, za kněze, který nás povede, i za ty, kteří nás vedli v minulosti, za všechny účastníky, jak živé, tak i ty zemřelé, kteří dříve s námi jezdili, i ty nemocné, kteří nemůžou, za kamarádku, která čeká rodinu, a za celou moji rodinu, duši, očistci a mír. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káni zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káni zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káni zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káni zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káni zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káni zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káni zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káni zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káni zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káni zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pánbu zaplať všem, kteří se se mnou modlili, a přeji všem požehnanou dobrou noc s Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc. A my se s dalším volajícím pomodlíme třetí desátek, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.

0: A máme další volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Krista, Pane Marii, zdravím všechny posluchače Rádia Proglas a moc bych vás chtěla poprosit, abyste se pomodlili se mnou za Boží pomoc a ochranu pro moje vnuky, za obrácení mojí dcery, za Boží pomoc, aby mi Pán Bůh dal hodně sil, abych mohla pomáhat tomu vnukovi. Potom, aby se státníci dohodli, aby nebyly války, a za úmysl svatého Otce a za odpočinutí věčné všem zemřelým za duše v očistci, za které se nikdo nemodlí. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života toho Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzývá k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásá Boží království a vyzývá k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásá Boží království a vyzývá k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásá Boží království a vyzývá k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásá Boží království a vyzývá k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásá Boží království a vyzývá k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásá Boží království a vyzývá k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Mockrát vám děkuji za to, že jste se se mnou modlili. Přeju vám pěkný večer, požehnanou noc a s Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: A my se s předposledním volajícím pomodlíme čtvrtý desátek. Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.

0: A máme další volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu a Panně Marii. Já bych vás všechny chtěla poprosit, abyste se mnou pomodlili na můj úmysl ten 4. 10. Tady je Ludmila z Jižních Čech. Čeká mě těžká operace a bojím se. Přiznám se, že se bojím. Chtěla bych se pomodlit za všechny zemřelí z naší rodiny i za všechny živí a za všechny lidi, kteří potřebují pomoc a jsou nemocní. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjavil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjavil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjavil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu, Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věku. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Všem vám moc děkuju, že jste se mnou pomodlili. Děkuji za prostor a všem přeji pokojnou a klidnou dobrou noc. S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc. A my se s posledním volajícím pomodlíme poslední pátý desátek Ježíš, který ustanovil Eucharistii.

0: vnuky za sebe a za dar zdraví a Boží ochranu pro všechny a za obrácení hříšníků, odpuštění hříchu a za dary Ducha Svatého, dar víry a duše v očistí. A chtěla bych poděkovat za všechny vyslyšené prosby a na můj úmysl. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěte jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás od pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas královno, matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého. Nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria. Oroduj za nás královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal úctu.

0: čas na svých zaslíbeních. Modlíme se, Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem smrti a zmrtvých stání získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista našeho Pána. Amen. A na úmysl svatého Otce pod ochranu tvou se utíkáme. Svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, Pani naše, prostřednice naše, orodovnice naše, usina nám smilování vypros, k synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Děkuji všem, kteří se se mnou modlili a vám přeji příjemnou službu a požehnanou dobrou noc s Pánem Bohem.
1: S Pánem Bohem.
0: V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
1: S Pánem Bohem, dobrou noc.

Ve čtení na pokračování vás zveme k poslechu knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma od Felixe Háje. Dnes uslyšíte šestou část Kája, vyndávací zuby a apríl. Celou knihu pro vás načetla Marcela Kopecká.

0: Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část šestá, Kája, vyndávací zuby a apríl. U Lešku vykládala teta Číškovic, jak je to dobře, že se v Lážově usadil zubní technik. Že tam chodí moc lidí, protože tu mají moc pokažené zuby od té tolik železité vody. Paní mámě Fichtlovic vysadil všechny zuby a moc to nestálo. Končila teta svou řeč. To teta vyndávací? Ptal se Kája se zájmem. Pan Leška navážil maso, rozdělil do obou tašek, podal každému suchý cervulát a řekl s úsměvem. Ten je jak uherský salám. A děti šli. Zdeňo, já bych se moc rád zeptal toho zubního pána, jestli by mi udělal taky vyndavací. Třeba bysme mu přinesli maliny, mohl by si z nich navařit šťávu. Škoda, že jsem se nezeptal, kde zvostává. Míjeli zrovna hokynářský krámek, když Kájovu pozornost zachytla bílá tabule s červeným nápisem. Heleď, Zdeňo, že to bude tady u tety Červenkovic. Tahle tabule tu dlouho nevisí. A už otvíral dveře krámku. Zadrnčel nad nimi zvonek, vyšla hokyně. A Kája, neseš mi tvaroh? To jsem ráda, ten od tvojí maminky jde na dračku. Ba ne, teta, tvaroh bude zejtra, ale prosím vás, zvostává u vás ten zubní pán? Ptal se Kája. Zůstává, Kájo, má náramné obchody, svědčila hokyně. Já bych se ho chtěl na něco zeptat, vyhrkl Kája. Tož jen jdi touhle chodbou vpravo, ukázala hokyně rukou a Kája s taškou šel. Zdeňa ovšem za ním. Klepal na bíle natřené dveře. Nic neslyšel. Dodal si odvahy, stiskl kliku, vešli do čekárny. Hned také otevřeli se dveře naproti a vešel vysoký, usměvavý pán v bílém plášti. Kája se uklonil a spustil. Pěkně vítám, pane, vzácný pane zubní, a to jsou k nám hosti. Sedněte si u nás, abyste nám nevynesl spaní. Pán se usmíval ještě víc a hned poděkoval. Děkuju pěkně za tak vlídné uvítání, a co pak bys rád, hošíčku? Já prosím, jestli vzácný pán zubní dělá Lacino vyndavací zuby, že by se mi je měl moc rád a tuhle Zdeňa taky. Zač by to bylo doslova? Snad by jsme se smluvili. Dívá se velkýma očima do očí pána, který se usmívá stále upřímněji. No, hošíčku, to víš, navenku já podle kabátu. A já prosím, mám jen budničku, to by bylo lacinější. Chytal se Kája slov pánových. Tož já ti prohlídnu zoubky, řekl. Pojď si tamhle sednout. Ukázal do druhého pokoje. Tam se Kájovi moc nelíbilo. Všelijakých přístrojů tam bylo a taková divná židle s opěradlem, ale už na ní seděl. Otevři ústa, řekl pán. Ty máš, hošíčku, zoubky jedna radost. Jako bys nepil lážovskou vodu. Zcela bezvadné. Počkej, ještě se podívám na tamhle tu stoličku. Vzal do ruky jakýsi lesklý vrtáček, ale v tu chvíli sjel Kája ze židle, přeběhl čekárnu, chyt do jedné ruky tašku, za druhou Zdeňu a už uháněli. Nezastavili se až za Lážovem.
1: To jsem se polekal, Zdeňo. Snad mi pan zubní chtěl vrtat stoličku. A teď si musíme pospíšit.
0: V lesovně bylo veselo. Když konečně děti vešly do pokoje a pěkně pozdravili, každý dostal sáček všelijakých mlsot, dospělí zase hovořili mezi sebou. Kája mohl na nich oči nechat. Jakž by ne, tři a všechny v krojích, krátké sukně, rukávce jako nadýchané.
1: To se tu sešlo najednou, holek, vyhrkl neočekávaně.
0: Pan lesní hned pochopil a vysvětlil. Kája neviděl ještě kroje. Máte krátké sukně, tož podle něho jste holky.
2: Mařenko, to si ráda, viď? To už ti moc dlouho žádný neřekl při tvé padesátce.
1: To je moje sestra a dvě neteře, Kájo. Zdenina teta.
0: Kája vrtěl hlavičkou.
1: Ba ne, vzácný pane. Tety nosí dlouhé sukně a neříká se jim Mařenko.
2: Ty se mi líbíš, Kájo, řekla stará paní. Jen se na mne dobře podívej, že už jsem stará a ne holka.
1: A což to děvče, ani nemluví.
2: Jeje, to byl Kája rád, že paní lesní zavolala z chodby.
1: Děti, pojďte sem.
2: Jen řekl,
1: my prosím zas přijdeme. To asi vzácná paní nám chce povědět, že jsme se zdrželi v Lážově. My jsme zašli k tomu zubnímu pánovi, jestli by nám udělal vyndavací zuby. Povídal, že je dělá podle budničky, nebo to ne, povídal.
2: Všichni se smáli a paní lesní opakovala důrazně.
1: Děti, honem!
0: Děti vyrazily z pokoje.
1: Což vám neřekla Týna, že se máte stavit v pivovaře, aby nám poslali pivo? Tuhle si snězte kousek šunky, přivezli ji z Prahy a už pálte.
0: Jak byly děti u panského dvora, vrata byla zrovna zširoka otevřena a bylo jimi vidět upravený rozlehlý dvůr. Bylo vidět i čistoučkou pískovou cestu až tam k zámeckým vratům, cestu běžící trošku do vršku, lemovanou širokými záhony rozkvetlých lobelek a petunií.
1: To je krása, vzdychl Kája. A což ten zámek, Kájo, šeptala Zdeňa.
0: Málo kdy tou cestou šli, dnes prvně se tam rozhlíželi.
1: Já bych chtěla taky takový zámek, pokračovala Zdeňa. Jeje, ty seš dnes vejběračná. Pojď už do toho pivováru.
0: Po smutném pivovarském dvoře přecházel podstarší.
1: Prosím vás, pane pivovár, my neseme tuhle ceduličku z lesovny.
0: Podstarší se usmál, jak si myslil Kája, až se mu fousy kroutily a povídal.
1: Běž nahoru po schodech, je tam pan starý nebo paní stará, tam to vyřiďte.
2: Pan starý, paní stará, a to on chtěl říci starý pán nebo stará paní.
1: Zdeňo, tak je musíme hledat.
0: Zaklepal na jedny dveře. Otevřel je pán, ale nic nebyl starý. Měl černé vlasy, bílé zuby. A co pak chcete, děti? Ptal se.
1: My jsme prosím asi zabloudili. Hledáme starého pána nebo starou paní,
0: ozval se Kája. Tož ten starý pán budu asi já, usmál se pan Sládek. A stará paní, to bude tuhle Maruška. Ukázal na mladou paní Sládkovou a už četl lístek. Kája chtěl zrovna říci, že asi nejsou dobře u starých pánů, když paní Sládková přinesla každému kus koláče.
1: Vzácná paní si dělá škodu,
0: zakousl se do koláče Kája.
1: Tuze dobrý koláč. To vzácná paní je jistě taky řídícovic, že se tak vyzná.
2: Ba ne, Kájo, smála se paní.
1: Můj tatínek má v Praze restauraci.
2: A je, restauraci, divil se Kája.
1: To jsem ještě nikdy neviděl. Leze to vzácná paní?
0: Ptal se, protože by rád přišel věci na kloub.
2: Neleze, Kájo. To je jako velký hostinec, víš? V poledne chodí hodně lidí na oběd.
0: Pan Sládek přinesl každému malou sklenku piva.
1: Máte jistě žízeň. Kája přisvědčil. To máme, vzácný pane, ale kde pak na pivo? Říká maminka, že je to jako u trejch a naše maminka nikdy nelže. A taky říká, že by nám násobilka špatně lezla do hlavy, kdybychom pili pivo a breberku. A aby jsme šli, tak s pánem Bohem a zas brzo přijďte.
0: Kája dobře předpovídal, že v lesovně ještě něco zapomněli. Sotva začal v pokoji vykládat, už se ozvala z chodby paní lesní.
1: Děti!
0: A Kája hned řekl.
1: Zdeňo, asi zas poběžíme do Lážova. Nejspíš Týna zapomněla skořici nebo mandle. Pojď.
2: Když se ho maminka večer ptala, co celý den dělal, že se doma ani neukázal, vysvětlil jí.
1: My jsme, maminko, ráno chodili se strejčkem Gramoforovic a potom jsme pořád běhali do Lážova.

No počkej, Kájo, na 1. apríla tě vyvedu a pořádně, slibovala Týna Kájovi. Ten tomu nerozuměl ani trochu. Nejasný výklad podala mu paní lesní, na kterou se obrátil s dotazem. Byla trochu mrzutá, špatně se jim líhla kuřata a v lesovně mívali přece březnových celé houfy. Takové je to všecko nedomrlé, stěžovala si zrovna, když Kája přišel. Chocholatá jich má jen 9, 4 z nich jsou jako nic, kropenatá zrovna tak, jen bílá jich vyvede 18, ale co pak je to proti jindy? Papša zběhla z hnízda. No, rozhodila paní rukou sem tam. To je tak, že si o aprílu jeden z druhého dělá legraci. Naše papša, slepice, nečekala na 1. apríla a přispíšila si. A Kája šel s duší plnou otázek. Však maminka mu poví nejlépe, ale taky nepověděla. Strejček Ševcovic přinesl jí spravené bodky a podrážka byla hodně dražší než posledně. Nebyla by ničeho říkala. Vždyť sama uznávala, že je čím dál všecko dražší, ale strejček Ševcovic nechtěl peníze. Chtěl pár kuřat a máslo. Proto se maminka hajných zlobila a na dotaz Kájův, jak je to s tím aprílem, jen řekla. Prosím tě, chlapče, ještě zlob ty. A tak šli děti na 1. apríla do školy, aniž je kdo upozornil, aby si dali pozor. Ve škole na chodbě bylo náramně živo. Paní řídící zrovna posílala na Ninku z Tehlíkovic. Přines mi od štulců za korunu komáří sádlo. Pan řídící šel ze zahrady. Hoši, honem, aeroplán! Kluci vyběhli. Pan řídící zavolal. Apríl! Naninka z Tehlíkovic dávala paní řídící korunu. Pan Štulc mi povídá apríl a všichni se smáli. Ze zhora zas posílali páni učitelé děti s různými vzkazy a ze všech stran bylo slyšet apríl, apríl a smích. Teď Kája pochopil, co je to apríl. Ale už bylo 8. Pan řídící svolal děti do třídy, když vyběhla z kuchyně Bětuška. Zrovna se srazila s Kájou. Prosím tě, Kájo, doběhni mi ke svobodům, já nemohu bolestí v noze vydržet. Nejspíš jsem si odrazila maso. Řekni za korunu sloní mozek, to mi poleví, moc poleví. Kája se na ní podíval nedůvěřivě. Ale jestli je to apríl, Bětuško? Ba není, Kájo, heleď nemohu se na nohu postavit bez bolesti. Tak ukažte korunu, už běžím. Jakže se to jmenuje? Obrátil se. Sloní mozek. Slovní mozek, opakoval si Kája. Pan Svoboda se usmíval hned, jak Kája otevřel dveře. Snad nejdeš také pro komáří sádlo. Ba ne, vzácný pane, to já vím dávno, že komáři sádlo nemají. Ale prosil bych za korunu slovní mozek pro Bětušku řídícovic. Pan Svoboda se rozesmál. Můj milý Kájo, tak tě taky nachytali. Tak ti tedy musím říci apríl. Kája běží zpátky ke škole a směje se. Je mu dnes pořád do smíchu. Náramně se mu to líbí. Však on taky někoho pošle aprílem. Bětuško, volá zdaleka, tu máte tu korunu. Slovní mozek je tak jen apríl, ale počkejte, já vás taky někam pošlu. A uháněl do školy. V 10 hodin si ho zavolala paní řídící. Heleď, Kájo, nemám koho poslat pro Bětušku. Odběhla za humna do té naší druhé zahrady, víš? Někdo nám tam vytrhal latě, šla se podívat kolik. Řekni jí, že má hned běžet ke staré poště, že tam na ní čeká Václav Souhrada z Lišnice. Vyřídíš to? Kája jen kývl hlavičkou a už běžel. No, jestli tohle není apríl, tak už nic, řekl si v duchu a byl náramně rád, že taky Bětuška někam poběží.

Bětuška vytrhané laťky už dávno spočetla. Stála s tetou Číškovic v důležitém rozhovoru, když přiběhl Kája se vzkazem. Teta Číškovic řekla, tak vidíte, Bětuško, třeba to není ani pravda, že chodí za tou Strnadovic. To by sem ve všední den neběžel z Lišnice. Bětuška uháněla k poště. Kája pln radostného vzrušení vklouzl do třídy. Pan učitel jim vykládal, ale Kája nevěděl o čem. Najednou zdvihl ruku. Prosím, pane učiteli, já pojedu zítra do Prahy. No, to si rád, viď, usmál se pan učitel. A Kája na to. Prosím, ne, to je apríl. Děti se rozesmály, ale pan učitel ne. Zlobil se. Moc se zlobil. A tak dlouho se zlobil, až Kája přišel ke stolu a řekl upřímně. Prosím vás, pane učiteli, nic se na mne nezlobte. Já myslil, když mne paní řídící poslala za Bětuškou, že na ní čeká Václav Souhradovic z Lišnice u staré pošty, že smí každý něco řeknout. Já už to vícekrát neudělám. Jeho oči prosily víc než ta slova, až se pan učitel zasmál a bylo zas dobře. Jdou děti ze školy domů. To se nám ten apríl poved, liboval si Kája. Jak děti přišly do lesovny, paní lesní byla moc smutná. Týna stůně, děti, je jí moc zle, leží. Nasvačte se a musíte běžet do Lážova k panu Svobodovi. Nic jí nepomůže, než vajtr dál. Namažují tím a bude zas chlapík. Stavila předně svačinu. Tak to je už po aprílu, řekl Kája tiše. Sotva posvačili, dostal Kája 5 korun. Za 5 korun vajtr dál, řekni, opakuj to po mně. A Kája opakuje, vajtr dál. A pospěšte si, Týna moc běduje. Děti pospíchají průsekem. Bylo by jí škoda, viď, Zdeňo? Koho? Ptala se Zdeňa. No Týny, a to jí musí být zle. Heleď, Zdeňo, což aby jsme se zastavili pro pana doktora. Jo, maminka nic neříkala, namítala Zdeňa. Nebo aspoň pro tetu Dvořákovic. Povídala teta Pekařovic, jak jí tuhle bylo bídně a teta Dvořákovic jí dala mast a hned bylo lepší. Paní máma Fichtlovic stála u dvířek. Kam pak běžíte, děti? Ptala se s účastí. Týně je zle. Běžíme pro tetu Dvořákovic a pro mazání k Svobodovům. Uháněli děti dál. Jen tak v běhu zavolal Kája. Tamhle je teta Kovářka. Paní máma Fichtlovic protáhla obličej do otázky. Koukejme se. A kdo by to byl řek? Inu tichá voda břehy bere. Teta! Volá přes cestu, kudy pospíchavě si vykračuje teta Kovářka. Víte, co nového? A to ani nevím, paní mámo. Třese se touhou zvědět novinu Kovářka. Děti z lesovny utíkají pro tetu Dvořákovic. Týně je zle. Kovářka se chytla plotu. Ten kejvavý zub se rozkodrcal, jednou dvakrát otevřela ústa na prázdno, chytla vzduch a vyhrkla. Musím to jít honem povědět staré divišce. Děti se zastavily u Dvořáků. Teta, máte honem uhánit k Týně Pánovic, vyřizoval Kája. Je jí moc zle, my běžíme k Svobodovům. Teta Dvořákovic stojí rozmýšlivě uprostřed světnice. Pro pána krále, kdo by to byl řek? Musím si pospíšit. Než došli děti k Svobodovům, teta Kovářovic a stará diviška roznesli po Lážově, jak zle stůně Týna z lesovny, že už pro tetu Dvořákovic museli nahonem poslat. Pan Svoboda zase se tolik hezky usmál, když děti vešly. Kája honem po pozdravu vyřizoval. Prosím, za 5 korun vajtr dál. Pan Svoboda se rozesmál. No, to se jim povedlo, Kájo. Vajtr, to je německé slovo a znamená po česku dál. Tož oni ti to řekli německy i česky. Vajtr, dál.
No a Tomáš zase jen apríl. Teď už se Kája nesmál a taky už tak nepospíchal. Když je Vajtr dál apríl, tak Týně nic není a oni jí tam poslali tetu Dvořákovic. Děti ani nemluvili. Jak vyšli na vršek, řekl Kája smutně. Vidíš, tamhle před námi uhání teta Dvořákovic s taškou. To už si zasnese bandasky na mléko. No, je hnedle v průseku, už ji nechytnem. Ale heleď, zastavuje se. Nakopla si asi palec u nohy. Vidíš, zouvá se. Pojď, vezmeme to tuhle pěšinou, ať jsme doma dřív, než přijde. Uhánějí pěšinou. Na dvoře poskakuje Týna a z dálky volá na děti. Apríl, apríl, a ten se poved. A směje se. Kája poskokem je na dvoře. Týno, vzácná paní povídala, že je vám moc zle. Tak jsme se zastavili pro tetu Dvořákovic. Uhání už průsekem. Pan Svoboda povídal, že Vajtr dál je apríl. Paní máma Fichtlová se divila, že jdeme pro tetu Dvořákovic. A teta Kovářka už nedopověděl. Týna vykřikla. Rány do hlavy, vzácná paní. Teta Dvořákovic, teta Kovářovic. Já se zblázním. No ten apríl se nám vyved. Přitrefil se k tomu pan Lesní. Ze zmatených řečí všech pochopil, co se stalo, a vykročil naproti tetě Dvořákovic. Protože nedaleko za ní uháněla Kovářka a za ní se šinula stará diviška, rozkřikl se z plných plic. Dneska je 1. apríla, báby. Pro košťata si přijďte až před 1. májem. A když se vrátil a slyšel, jak Týna hubuje Káju, řekl jí stranou. No, poved se vám ten apríl, Týno, jen co je pravda. A Káju nechte být. Ten to jistě myslel dobře.

0: Slyšeli jste šestou část knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma od Felixe Háje. Dnešní část nesla název Kája, vyndávací zuby a apríl. Zítra už se můžete těšit na Pálení čarodějnic, Pán loupežník a Kníže pán. Celou knihu pro vás čte Marcela Kopecká.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Tihařství a písařství provozují Ouještí už 90 let. Zlomovým okamžikem pro jejich řemeslo v Boskovicích byla v roce 2019 nabídka odkoupit kontribuční sýpku. Tato letos 200 let stará budova je nyní místem, kde se propojuje řemeslo, kultura a komunita. Nachází se zde knihařská dílna, komorní prostor pro koncerty a besedy i komunitní centrum. Hosty Zdislavy Horníkové jsou dnes na Proglasu Ladislav a Marek Ouještí, tedy třetí generace majitelů rodinné, knihařské a písařské firmy. Panové, vítejte ve studiu.
1: Dobrý den.
2: Hezký den.
0: Devadesát let, co už vaše rodinná firma funguje. Jaké to pro vás je teda?
2: Pro nás je to takový trochu závazek i a zároveň chceme navázat na tu tradici, když my jako dřív, když táta pracoval, tak my jsme se k tomu řemeslu moc neměli, ale až později jsme pochopili, že když jsou ty stroje doma a je nějaký to ta možnost, tak jsme se najednou snažili a chtěli jsme to řemeslo zachovat, ale museli jsme zase trošku v jiné podobě, aby to v dnešní době vůbec bylo možné provozovat.
0: Oslavili jste to nějak, když máte takové kulaté výročí i té sýpky 200 let?
1: Oslavili jsme to, měli jsme krásný koncert, takový festival mini festival folkový, na kterém hráli kapely jako Nerez, Honza Žamboch u nás byl, Vítě Troníček a podobní. No a pak jsme to oslavili přímo v den výročí těch 90 let, což bylo 1. června, protože jsme kdysi našli letáček, ve kterém náš děda oznamoval veřejnosti, že 1. června 1936 otvírá svoje strojní knihařství v Boskovicích. Zajímavostí je, že v té době bylo údajně 7 knihařů v Boskovicích, 7 takových dílen.
0: Byl nějak výjimečný váš děda, že se nějakým způsobem udržel na tom trhu?
1: To bohužel nevíme. Víme, že byl docela podnikavý. On v různých dobách jako šel, že vyráběl i nějaké výrobky, které pro tu dobu byly důležité. Třeba v době, kdy byly potravinové lístky potřeba, tak na to vyráběl nějaké peníženky speciální a tak. Takže to víme. Ale zajímavostí je to, že děda byl nejenom knihař, ale byl i amatérský takový krajinkář, malíř. Takže maloval obrazy a tak my jsme teďka k tomu výročí právě 1. června letos jsme udělali takovou malou výstavu jeho obrazů na sýpce. Tak tím jsme taky oslavili tady to naše, ty naše narozeniny 90.
0: A jak ta historie pokračovala? Teda děda založil firmu v roce 1936 a potom jak to bylo dál?
2: Náš děda vlastně potom, co skončila válka, a tu ta dělna se různě stěhovala, on pracoval sám, pak tam měl nějaké pomocníky, ale v roce 1953 mu zabavili stroje a zakázali mu vlastně pracovat. Až potom později se v Boskovicích vytvořil komunální podnik, Kompas se to jmenovalo, který združoval různé řemeslníky, takže tam včetně toho i tu knihařskou dílnu tam provozovali a tomu povolili pracovat na jeho strojích, ale jeho už nebyli, byli znárodněni. Takže tam pracoval vlastně v tom podniku a někdy v 60. letech se vyučil i náš táta, takže mu tam dělal učedníka, takže tam pracovali spolu nějaký čas. A potom děda šel do důchodu a táta tam byl jako vedoucí, že tam měl taky nějakou paní, my jako malí děti jsme chodili za ním vždycky ze školy do té dílny, takže jsme se tam motali různě.
0: A pomáhali jste mu taky?
2: No tak v té době určitě asi ne, ale potom později, že když už jsme byli větší a přišla revoluce, tak ten komunální podnik se rozpadl a táta dostal možnost začít nějak podnikat, ale protože neměl prostory, neměl ani finance na odkoupení nějaké budovy. Ale doma jsme měli dvě místnosti, které si zařídil jako knihařskou dílnu, takže pak už jsme tu knihařskou dílnu od 90. let měli doma. A to bylo právě to, že nás bylo 5 dětí, nebo je pořád 5 dětí a takže byly časy doby, kdy táta měl větší zakázky a chtěl po nás nějakou pomoc. A to bylo právě doba, kdy my jsme k tomu knihařině trošku začínali mít jako neúplně kladný vztah, ale později se to trošku jako... Vlastně táta pracoval doma, dá se říct, do své smrti, měl dílnu doma a potom, když byl v důchodě, tak pořád pracoval, spravoval lidem knihy a tak, takže...
0: A kde se to zlomilo potom ve vás, že jste začali se tomu řemeslu věnovat
2: no, my
0: víc?
2: My jsme každý se vyučil plně jinému řemeslu nebo jiné povolání jsme si zvolili, ale tak nějak potom jsme začali zjišťovat, že že jsou ty stroje, je možnost začít dělat nějaké dárkové zboží, malé dárkové knížičky, které vyráběla už naše sestra ještě za totality, je vozila na různé akce. Tak jsme začali tady tím malým výrobkem, ano, a začalo se to nějak nabalovat, ještě jsme vlastně oba dva pracovali jinde a u toho jsme tohle dělali. A pak jsme nějak postupně opustili své zaměstnání a ta výroba se rozšířila. A je to o tom, že vlastně to, co si vymyslíme, to musíme vyrobit a potom si to i prodat. Takže to je ten základní vlastně to, co my od jako tu firmu takhle jsme posunuli, že neděláme to, tu klasickou knihařinu, jako opravy knížek a tak, ale vyrábíme svoje výrobky.
0: A co tedy všechno vyrábíte? Co u vás najdeme?
1: Tak začali jsme těma drobnostma, suvenýrama a postupně jsme to rozšiřovali, takže dneska děláme zápisníky různých velikostí, diáře, fotoalba, vlastně cokoliv, co z papíru si můžete vymyslet, různé trhací bločky. Každý rok vymýšlíme nějaký nový výrobek nebo něco specifického, různé záložky, přání. A do toho máme i doplňkové zboží, které třeba úplně nevyrábíme, ale hodí se to k tomu našemu sortimentu, protože je tam i to písařství, protože jsme toužili vlastně, aby na té sípce to vypadalo jako v takovém historickém papírnictví, takže tam máme i stará namáčecí pera, brka, ingusty, pečetidla, pečetní vosky a podobně.
0: Mm-hmm. A když si je nevyrábíte, takže je od někoho dostáváte tedy?
1: Ty nakupujeme a to je zajímavý příběh, protože to jsme se právě na trzích skamarádili s kamarádem z Maďarska, z Budapeště. A je to zvláštní pojítko mezi náma, protože on nemluví česky, mluví jenom maďarsky. Já mluvím zase jenom česky, nemluvím maďarsky, nemluvíme ani jiný jazyk, tak pořádně. Ale mezi náma nějak funguje ta chemie, že se potkáváme asi dvakrát do roka. Samozřejmě si mailujeme, řešíme spoustu věcí po mailech přes nějaký překladače. Ale funguje to tak, že prostě on nám doveze zboží, pak se potkáme, kdy mu zaplatíme to, co jsme prodali a je to úžasná taková symbioza mezi náma. Je to zvláštní, ale funguje to skvěle.
0: A taky vážete knížky?
1: Samozřejmě, ty zápisníky, co děláme, tak vážeme. Opravě takové věci moc neděláme. Občas nás někdo něco přinese, tak něco málo, ale víceméně se tomu hýbáme, protože té práce máme hodně. My se soustředíme především na adventní trhy a vždycky vlastně celý rok pracujeme na to, aby jsme měli dostatek zboží právě na ty vánoční adventní trhy. Takže tímto se vlastně zabýváme.
2: Já bych jenom doplnil možná to, že to je taky taková věc, která to ruční šití těch zápisníků, protože děláme už jako několik druhů, třeba i ty diáře a je to spousta práce s tím, když to šijete ručně, ale my máme skvělou maminku, dnes už babičku, prababičku, už má spoustu vnoučat. Je to vděčná velká posluchačka Radia Proglas, Ludmila Oujeská, takže tím zdravíme. A moc děkujeme za tu spolupráci, protože ona pro nás všechny ty zápisníky dodnes šije. Že to jsou opravdu stovky zápisníků, diářů, takže díky mami moc.
0: Jaké materiály všechny používáte? Dívala jsem se, že i ruční papír tam máte.
1: Ruční papír používám taky, ale spíš jako na ty desky nebo na nějaké menší výrobky z toho vyrábíme. Ale používáme různé, my se zabýváme tím, že jezdíme různě po světě a hledáme zajímavé firmy, které vytváří hezké dekorativní papíry a ty pak kombinujeme buď s kůží nebo s knihařským plátnem. Takže tím vlastně z toho děláme ty desky, ty obaly. A jinak do těch bloků jako tak se snažíme používat různé kvalitní papíry, ať už to jsou buď nějaké odlehčené, co se používají do knih, anebo i speciálně právě proto, aby lidi mohli používat i ten ingoust, tak máme takovou speciální edici zápisníků pro psaní ingoustem, kde je zase hlazený papír, aby se ten ingoust nerozpíjel.
0: A co techniky? Používáte tradiční techniky výroby, stroje nějaké tradiční máte?
2: No, my jsme na tom tak, že my to, co jsme obkoukali od našeho táty, tak takhle to vlastně děláme. A nebo jsme si něco i třeba upravili trošku, ale ty postupy jsou vlastně pořád stejný. Těch, já nevím, 200 let, jak se to dělalo před 100 lety, tak to děláme i my. Takže dneska samozřejmě tu knížku nebo zápisník je schopen stroj vyrobit za 5 vteřin, ale nám to trvá tu dobu, že to opravdu musím vzít několikrát do ruky. Takže všechno klasicky rukama, samozřejmě tam jsou nějaké řezačky, které dělají ten ořez. Nebo používáme na lepenku nůžky, takové ty strojní. Zlatičku používáme, alis, ale to je tak asi jako všechno, co se dá říct, že je strojová výroba. To, na co ten stroj je nutně potřeba, tak to děláme, jinak všechno, většina té práce je prostě ruční.
0: Abychom si to mohli tak nějak líp představit, když si vezmeme třeba takový zápisník, jak postupujete při jeho výrobě?
2: No to je ještě taková věc, že my, jak jsme dva bratři a podnikáme spolu už delší dobu, tak aby jsme, a máme tam mimochodem, jsme si vzali dvě sestry, tak aby to...
0: To je taky zajímavé teda.
2: To je další příběh. Tak abychom se jako nehádali, tak máme vlastně tu práci rozdělenou. Takže já můžu popsat částečně jenom v rychlosti, jak se dělá ten vnitřek toho zápisníku, že to mám na starosti já.
0: Určitě.
2: Takže je to zkrátka, buď je ten zápisník čisté, listy má, nebo linky, nebo tečky, nebo cokoliv, teďka už je moderní, tak se to snažíme dělat, takže buď si to necháme vytisknout, nebo objednáme papír, ten si musíme nařezat na určitý formát, musíme to dát do složek, to se po několika listech se to takzvaně sfalcuje, zalisuje se to, musí se nalepit předsádka, což je takový tvrdší papír vždycky z každé strany toho vnitřku. Pak se to nachystá na šití, musí se to sešít vyloženě na jako jehlou a nití, na takové, říká se tomu kněžská šibenice, taková dřevěná, dřevěný nástroj, na kterým se to šije.
0: A ten vypadá jak mimochodem?
2: Trošku jako šibenice, no nevím, má to takové dřevěné šrouby, kde se dá...
1: Dá se prostě šroubama zvednout a jak by se vyply jako ty špagáty, na který se šije, takže to má takové šrouby, dvě šroubovice, dřevěná deska a přesto je zase taková deska, na kterou zavěsíte právě ty nítě nebo ty špagáty, na který se šije. A to se tam uváže a mezi tím se prostě šije ta knížka a přidávají se další složky.
2: Takže jak se to ušije, důležitá potom je to, že je to ušité, ale ještě to nedrží dobře, takže je to potřeba zaklížit, ten hřbet se klíží lepidlem, klíhem nebo jakýmkoliv jiným lepidlem. Musí se to ořezat, zakulatit, my třeba kulatíme i hřbety a nalepí se kapitálek, oblepí se to a takže jako je tam spousta těch operací, než člověk vlastně vyrobí jeden ten zápisník. Takže mám hotový zápisník a teď je potřeba ještě k tomu dělat ty desky, takže to předám slovu bratrovi.
1: Desky to mám já na starost a jak jsem už vyprávěl o těch papírech, takže to se snažíme, my vlastně se snažíme vytvořit ten pocit, aby člověk měl tu zajímavost, že si bere originál, že neděláme, že vždycky máme nějakou sadu, třeba 200 různých druhů zápisníků, když s tím jedeme na ty trhy, že člověk si koupí zápisník a už vlastně většinou druhý na tom místě není, že má jako originál, takže je to náročný v tom, že kdybych dělal jeden zápisník jednoho typu, jich třeba 1000 kusů, tak se to dělá líp, než když musím dělat každý jiný. Takže kombinuju materiály, barvy těch pláten s tím dekorativním papírem a funguje to tak, že si musím nařezat napřed desky materiál na to, jo, v tom určitým formátu, knihařský plátno a ten dekorativní papír. A když je to ta poloplátěná vazba, kterou děláme nejčastěji, což je jenom proužek na hřbetě toho plátna, tak to musím potřít lepidlem, nalepím do toho takový úzký hřbetník podle té šířky tloušťky toho zápisníku, k tomu nalepím osově souměrně z každé strany vlastně tu desku, musím to oblepit a pak oblepím každou tu polovinu tím dekorativním papírem, tak aby to k sobě pěkně ladilo. No a do toho vlepím pak ten blok a dám to do lisu, kde to zalisu.
0: Jak vám to dlouho trvá, takhle jeden zápisník, když je originál?
1: To je častá otázka, ale protože my neděláme jeden kus jako pořád, děláme vlastně nějakou sadu, tak těžko to můžeme říct, ale řekněme, že jsme schopni třeba každý vyrobit za den 50 nějakých takových zápisníků, by se dalo říct zhruba, podle toho, jak je to náročný nebo...
0: Vy jste zmiňovali ještě ty jarmarky, na které poměrně často si myslím jezdíte a prodáváte svoje výrobky. Já mám jednoho známého, který říká, že taky jezdí takto po jarmarcích a některé ty akce jsou moc fajn a vždycky se vydaří a jiné jsou zase třeba je špatné počasí, lidi nechodí, nekupují si zrovna. Jaký z toho vy máte pocit?
2: Tak my máme zkušenost už těch 25 let, co jezdíme, takže my jsme jako... navštívili těch jarmarků a trhů a městských slavností v České republice spoustu a postupně se to nějak vyprofilovalo, že jsme, byla to vlastně naše jediná obživa do doby, než jsme měli tu sýpku, takže vlastně je to tak asi 6 let zpátky, kdy jsme

0: V jedných letech jsme to omezili a soustředíme se hlavně na ty trhy vánoční, adventní, takže jsme v Brně na Zelňáku už x let a v Praze na náměstí Míru pravidelně prodáváme každý rok.
1: A jezdíte čím? Dodávkou? Nebo do čeho se to všechno vejde?
2: No, máme Volkswagen Transit a autododávku s vozíkem, kde všechno naložíme a vyjedeme na cesty. No,
1: Přece jenom ty věci jsou menší, takže se to i líp si myslím vozí, že?
2: Jo, je to, záleží, kolik toho bereme, ale dřív, když jsme začínali, tak jsme vlastně jezdili celé rodiny, protože každý máme děti svoje, takže jsme vždycky na jeden trh jela jedna rodina a druhý víkend třeba jela druhá. Protože jsme opravdu si vzali dvě sestry, takže jsme tak trochu podobní. Takže se stalo spoustu humorných příhod, kdy nás kamarádi, s kterými se seznámil bratr se svojí ženou minulý týden, najednou zdravili a my jsme je vůbec neznali. Takže to bylo spoustu takových příhod a jezdili jsme vlastně i s dětma na ty trhy, takže tím jsme začínali, jsme opravdu objížděli spoustu trhů a dneska už jsme to trochu omezili.
1: A děti to musí bavit, že? Protože já, když jsem byla malá, mě to hrozně bavilo takhle, bavit se s lidmi a něco jim doporučovat třeba nebo tak, radit jim.
2: Dokud už byly malé děti, tak je to moc bavilo. Teď samozřejmě je to horší, ale o to víc nám pomáhají právě na těch adventních trzích, tak vesměs ten prodej je na nich a jsme za to moc vděční, protože je to moc hezké, když člověk dostane i pochvalu od těch lidí, co si něco nakoupí za to, že někdo je tam šikovně obsluhoval a řekl jim spoustu informací, takže nás to těší.
1: A vy jste chtěl dodat?
0: Já jsem jenom chtěl říct, že teďka mi napadlo ještě něco jiného, že je to vlastně, i si toho vážíme, že i my jsme věděli, když ten náš táta šel do práce nebo pracoval doma, tak jsme věděli, co dělá. A v dnešní době nám to hodně lidí říká, kamarádů, že si toho važte si toho, že vaše děti ví vlastně, co děláte, že prostě nesedíte někde u počítače, ale že mají tu fyzickou práci, že ví, čím se živíte, takže už odmala ví, co to obnáší a jako můžou se podle toho i zařídit, nebo aspoň poznají, co to jako je, když se něco dělá manuálně. To jsem chtěl dodat, ale jenom jsem chtěl ještě říct k těm jarmarkům nebo k těm trhům, že máme i spoustu příhod právě s těma autama, protože ty auta už jsme různě měnili a tak, a takže takové ty příhody, jako že sotvrdujete na jarmark, auto se vám poláme a tak, nebo že jsme třeba nedojeli jenom na vánoční trhy. Dojeli jsme nakonec včas, ale třeba přes přejezd železniční se nám utrhl vozík úplně, takže jsme museli v zimě přeskládávat asi 40 baránovek, takže takových různých příhod máme spoustu.
1: A vy jste říkali ty humorné, máte ještě nějakou v záloze, kterou třeba rádi říkáte?
0: Já bych měl možná jednu takovou spíš jako nehumornou.
1: Dobře, tak pojďme na ní.
0: A to, když jsme jezdili, pravidelně jsme jezdili do Holašovic, kde je vlastně chráněná UNESCO vesnička a pravidelně v srpnu tam pořádají trhy. My jsme tam byli s třema dětma a naše prostřední dcera se tam v sobotu na sebe vylila, opařila se, když se tam ohřívala vodu na čaj, tak se opařila celá. Měla opřelou nohu, takže to byla taková akční scéna a na to jako vzpomínáme teď už jako samozřejmě v pohodě, ale naštěstí se o nás postarali skvěle a pak jsme tam zůstali ještě 2 dny s ním v nemocnici v Českých Budějovicích, ale žádné následky nemá, ale vzpomíná na to dodnes.
1: To je dobře, no, to si myslím.
0: Takže příhody i s dětma a tak takových je taky.
1: My už jsme zmínili tu sípku právě. Ta sípka je kontribuční, co to znamená?
0: No, používá se kontribuční nebo i kontribučenská. A je to vlastně jako v překladu jako nucený, prostě sedláci měli povinnost odvádět část úrody, když by byla třeba válka nebo neúroda. Jo. Překládá se to jako pozemková daň, že tam museli část toho obilí odvádět. Takže kontribuce je tady v tohle a potom asi po 100 letech toho fungování to začali přebírat kontribučenské záložny. Jo, takže to se potom změnilo tady tohle, ale ta kontribuce je tady to pozemková daň v překladu.
1: Víte i něco o historii té sípky samotné?
0: No, my jsme se snažili získat informace, jsme pátrali v archivech, protože v těch, ta boskovická sípka, nikde jsme toho moc nezjistili, ale věděli jsme, my máme takový obrázek Boskovic, takovou rytinu z roku 1827, kde už ta sípka stojí, takže jsme věděli, ale informovali jsme se nebo zjišťovali jsme, že se stavili ještě koncem 18. století, takže o nějakých 50 let dřív, tak jsme si mysleli, že už je starší. Ale teď díky jednomu našemu kamarádovi, který se zajímá o historii, tak nám sehnal nějaký článek v novinách, kde píšou, je to asi i částečně i z kroniky zřejmě převzaté, ale tam se přímo píše, že v roce 1823 v Boskovicích vypukl velký požár, který zachvátil spoustu budov v židovské čtvrti i na náměstí. A právě pod hradem, kde je takový park, a je tam spousta budov, tak tam byly budovy, nějaké hospodářské budovy a tam se píše, že tam právě vyhořela v tom roce 1823 původní sípka, která stála na místě, kde teďka stojí zdárna na Boskovicích. A je tam

0: přímo v tom článku psané, že náhradou tedy za tu sýpku byla postavena ta naše v roce 1826. A my jsme to vlastně, je to tak, to není ani rok, co jsme to zjistili, takže se nám to podařilo zjistit těsně předtím, aby jsme věděli, že je to přesně 200 let letos, kdy ta sýpka byla postavena.
1: Vy jste nevěděli, že můžete slavit, tak teď už to víte. Takže kdy vy jste ji dostali do majetku potom?
2: V sýpku, teďka to bude v září 7 roků, co poprvé jsme do ní vstoupili. Ta sýpka je vlastně dneska, jak stála na konci Boskovic kdysi, tak dneska je obestavená, je v zahradách a prakticky nikdo o ní neví. A i my, přestože jsme boskovští rodáci, tak jsme netušili, že tam ta budova stojí. A úplně náhodou před 7 lety, právě to září, nás pozval kamarád, že tam jde na prohlídku. On přemýšlel, že by si ji koupil a věděl, že máme rádi staré budovy, tak nás tam pozval, jenom jestli se tam chcem podívat. A když jsem tam vešel, tak úplně jsem měl zimom riavky. A říkal jsem si, to není možné, že taková budova stojí jako v Boskovicích a že by na nás čekala. A vlastně hnedka na první dobrou jsem věděl, už jsem to viděl, jak bych to tam zařídil, co bych tam dělal. A vlastně jsme se pak rozhodli teda s bratrem dvě rodiny i s tím kamarádem. Jsme to nakonec 3 rodiny koupili, tu sýpku, a museli jsme ji samozřejmě zrekonstruovat. Ona byla zachráněna jakoby zvenku, ale uvnitř bylo spoustu práce, museli se tam zavést elektřinu, topení, okna jsme vyměňovali, dělali jsme tam podlahy, sociální zařízení a tak dále. Takže
1: bylo to byla vlastně chátrající budova v podstatě.
2: Předtím jo, ale jako toto už byla zachráněná budova, protože předtím to zachránil nějaký pan podnikatel místní, který to koupil, protože se uvažovalo o tom, že se to zboří, a on to slíbil těm původním majitelům, že to zachrání, takže to od nich odkoupil a zachránil to, protože tam zatíkalo i, že ten to jakoby zachránil jako plášť, tu budovu, ale my jsme potom spoustu rekonstrukce dělali vevnitř, aby jsme to mohli užívat k tomu, co, k čemu to dneska slouží.
1: Většinou to bylo své pomocí. Většinu těch věcí.
2: Ano, jste, protože ten, my jsme to koupili vlastně v době covidu a v té době bylo složité spoustu věcí sehnat a tak dál. Takže jsme vesměs všechno dělali své pomoci, za pomoci blízkých nebo nějakých kamarádů, zedníků a podobně, elektrikářů a tak dále. Ale dělali jsme to všechno prakticky své pomoci.
1: Tak to všechna čest teda.
2: To děkujem, ale prostě v tu chvíli to tak bylo a tím, že jsme nemohli jezdit na trhy pořádně, protože se tehdy nemohlo prodávat a tak dále, takže jsme měli čas a nezbývalo nám nic jiného, než se do toho pustit.
1: Měli jste o zábavu postaráno tedy.
2: Přesně tak, tak se to dá říct.
1: Ta sýpka je tedy opravená, co se tam všechno odehrává u vás? Co tam všechno organizujete a máte?
2: Sýpka je opravená, ale tak z části. Je tak opravená, aby se tam dalo něco provozovat, ale samozřejmě tam spoustu věcí, které je potřeba dodělat. Tvořil se tam, dole máme prostor, kde máme právě knihařskou dílnu v takovém prvorepublikovém stylu, máme tam staré stroje, máme tam i ten obchůdek a nahoře se vytvořil zajímavý prostor, který jsme se vlastně rozhodli, že bude sloužit veřejnosti, proto tam organizujeme spoustu různých akcí, děláme tam koncerty, výstavy, různé besedy, třeba v rámci Křesťanské akademie, kterou jsme tam s kamarády evangelíky založili v Boskovicích, takovou místní pobočku, tak tam zveme na besedy zajímavé lidi. Měli jsme tam Laďu Heriána, měli jsme tam Michaela Martínka, byla tam Sandra Silná a podobní. Takže jako snažíme se vlastně, aby ten prostor sloužil veřejnosti, aby se tam lidi mohli potkávat, setkávat, něco se naučit nebo si nějak odpočinout.
1: Jste říkali knihařská dílna, jak si to představit? Co tam všechno máte, takové prvorepublikové dílně?
0: V knihařské dílně je hlavně velký stůl, který je pořád malej. A jinak tam jsou ty stroje, jak jsem říkal, že nějaký dvě řezečky, máme tam jednu hodně starou, kterou někteří se nás ptají, ale není to po dědovi, protože po dědovi jsme vlastně nezískali žádný stroj, takže jsme museli koupit, ale je to stará kolová stohová řezečka, která je tam jako vděčnej, vypadá, je to takový trošku muzejní exponát, ale dá se na ní pracovat a ukazujeme to tam dětem, když máme knihařské dílny, které organizujeme pro školy a školky, tak je to vděčný i nástroj, aby si to i někdy vyzkoušeli.
1: A kde se takové nástroje dají kupovat?
0: No, na Aukru nebo na Inzerci nějaká, no. Nebo někdo to má doma jako sběratelský kousek nebo tak, takže Dá se pořád ještě.
2: Dá se, na Bazoši se dá se na celé.
1: Kdo hledá, najde.
2: Jasně, tak.
1: Takže říkali jsme, že máte tam tedy stůl a tu řezačku a potom co dál ještě?
0: Tak je tam spousta regálů, kde jsou papíry a lepenky a všechny ten materiál a je to vlastně tak, že tam opravdu je to trošku problematické. To možná předám slovo bratrovi, protože on tam tráví nejvíc času a když si pamatuju dílnu, kde byl táta náš, nebo jakákoliv knihařská dílna, tak to opravdu bylo tak, že tam sotva člověk prošel. Ale vzhledem k tomu, že my tam máme pořád nějaké akce a děláme i ty knihařské dílny, tak je potřeba tam udržovat ve větším pořádku, než by člověk to, když to má doma. Já třeba mám dílnu doma, ještě jednu, takže tam jako si to můžu způsobit, jak chci, ale taky tam potřebuje se člověk mít pořádek. Ale je to trošku v tomhle větší problém, že, bratře?
2: No, je to problém v tom, že zkrátka, když přijde k škola na knihařskou dílnu, tak potřebuju tam mít uklizeno. Takže pořád neustále musím udržovat nějaký pořádek nebo vždycky předtím uklidit, což mi samozřejmě zabere spoustu času místo toho, abych věnoval práci. No.
1: Chápu. Říkáte programy pro školy, když si taková škola u vás objedná nějaký program, co jí potom čeká?
2: Čekají většinou, pokud je to knihařská dílna, protože my děláme programy pro školy, i pro mateřské školky, i pro střední. Takže si zvolí na našich stránkách program podle věku těch dětí, které chce. A čeká je vlastně nějaké povídání, vždycky je přivítáme, povídáme jim něco právě o historii naší té rodinné firmy, ten náš příběh, něco o historii sýpky, potom jim tam interaktivně, jaké nástroje knihař používal nebo používá. No a potom se podívat dolů do dílny, kde jim předvedeme vlastně výrobu jednoho zápisníku, aby viděli, kolik zatím stojí práce, kolikrát to musíme vzít do ruky. No a pak se rozdělí většinou na 4 skupinky a vlastně vyrábí 4 výrobky, projdou takový stanoviště 4 a odnáší si 4 výrobky a na závěr jim vždycky ještě buď zaspíváme, máme takovou jarmareční píseň, takový příběh o jednom knihaři.
1: Závěr. Jste si složili sami?
2: Ten jsme si složili sami, nebo tady bratr ho složil se svou ženou. Takže ten jim vždycky zaspíváme, protože jsme ho kdysi zpívali právě na jarmarcích, když jsme tam jezdili jako celá rodina, tak jsme ho zpívali, tak tento příběh jim zaspíváme. No a většinou to trvá tak 2 až 2,5 hodiny, řekněme, takové dílny a jezdí za náma děti až ze Znojma, z Opavy a z Brna často. Takže za to máme velkou radost a to nás hodně baví.
1: A je to náročné natchnout děti, protože říká se, že v dnešní době je to čím dál složitější děti udržet, jejich pozornost.
0: No je pravda, že je velký rozdíl někdy v těch dětech, že přijde, my si pak, jako až ty děti odejdou, tak je tak hodnotíme společně, že jak pracovali, tak jako většinou fakt jsou šikovní, protože jako chtějí to dělat a doufáme, že je to baví, i tak vypadají. Takže jako, ale samozřejmě někdy je to složitější, třeba ty školky, to je celkem náročná práce, musím říct, takže jako je nějak zabavit, nebo aby u toho vydrželi, protože jsou trošku že, mladšího věku a tak, ale jako jsou rozdíly. Je vidět, že opravdu někdo se k té práci umí postavit. Když třeba tam máme malou řezačku, na které si mají uříznout něco nebo sešit takový, který si vyrábí, tak vím hned, jak se tomu postaví, jestli ten kluk ví, na kterou stranu má točit tím kolem, aby si to zalisoval, nebo neví. Takže jako člověk pozoruje, že to je různý, no, že opravdu. Ale často myslím si, že to tak i je, že často těch menších vesnic jsou ty děti opravdu takový jako šikovnější na tu manuální práci, že nám to tak přijde, ale...
2: Ale při této příležitosti musím vzdát hold všem učitelům a kantorům, protože naše ženy jsou právě učitelky a já jim vždycky říkám, že to je vždycky, když odjede ta skupina, tak půl hodiny sedím a koukám, než se trochu zpamatuju.
0: Je to tak, to se taky přidávám, že jak jsem mluvil o těch školkách, tak moje žena zase má malou dětskou skupinu, tam malé děti a vlastně taky nebýtý, která nám pomáhá tedy s těm knihařskýma dílnama, tak protože potřebujeme tam vždycky minimálně 4 lidi, aby jsme se jim věnovali. Takže je to opravdu hodně náročný. Takže taky přidávám se a vzdávám hold.
1: Často jste zmiňovali vaše manželky, tak tedy jak se to stalo, že 2 sestry si vzali 2 bratry?
0: Tak to bych asi měl začít já, protože já jsem se prvně zamiloval do mé teďka ženy. Jsme spolu už skoro 30 let a je to tak, že vlastně my jsme si viděli do oken částečně, protože oni bydlí o ulici níž, i když je to nějakých, já nevím, 100 metrů možná. No tak to byl můj, že jsem se do ní zamiloval, ona do mě údajně, snad. Takže my jsme se seznámili jakoby první, no. Já jsem jako mladší sourozenec a ona je starší. Takže...
2: A důležitý je, že to bylo v klasickém společenství kolem kostela, že my jsme byli oba ministranti, oni zpívali ve sboru, že, takže jsme se potkávali. A
1: rodiny se znaly vlastně?
2: No, tak jako by jo, ale spíš od vidění. Mm-hmm. Nebylo to, že by úplně se potkávali.
0: Tak já musím jenom jako trochu poznamenat, že když já jsem se seznámil se ženou, tak ještě vůbec nechodili do žádného sboru ani to, ale právě se mi to tomu trošku přivedl, ne, bych si chtěl jako. ale je to tak, že vlastně ten kostel nás dal dohromady, dá se to tak říct určitě.
1: Tak to je moc fajn. A jaké to je pracovat takto jako v rodinném prostředí? Vídáte se doma, vídáte se v práci? To musí být někdy trochu na hlavu, ne?
2: Naštěstí se nevídáme úplně doma, protože oni spousta lidí má představu, že spolu pomale bydlíme, ale já bydlím na vesnici kousek od Boskovic, bratr bydlí přímo v Boskovicích a...
1: Já jsem spíš myslela vy a vaše manželka.
2: Naše ženy, ale právě že ta doba, kdy... Já na to vzpomínám právě na tu dobu, kdy žena byla na mateřské dovolené a jezdila se mnou na ty jarmarky. Dneska je ředitelkou v malé škole a právě se moc nevidíme, nemáme na sebe moc čas, protože je tam od rána do večera a já jsem zase na té sípce většinou, takže teď už to tak není, tak jak to bývalo. A takže se nevidíme zase tak často, jako by v rámci manželství, ale dřív mě se to právě líbilo. Mě to chybí ta doba, když jsme spolu i pracovali.
1: Jak to máte vy?
0: Tak já to mám podobně asi, protože žena taky odejde do té školky a vrací se odpoledne. Tu dílnu mám ještě doma a pracuji víc doma, než na té sípce. Tam většinou se přijedu přidat bratrovi tu část té výroby, kterou vlastně on potom na ní navazuje. Takže, ale vzhledem k tomu, že jako myslím si, že celá vůbec ta naše rodina jako drží nějak pohromadě při sobě, když nad tím člověk zamyslí a hodnotí zpětně, tak prostě to musí brát jako vlastně požehnání, to, že můžeme takhle pracovat společně a nás to nějak utváří. No.

0: Po písnice tady vítám Ladislava a Marka Ujeských a povídáme si o jejich knihařské dílně, firmě i sípce a o jejich aktivitách. Projekt Sýpky je finančně náročný. Na Duinu máte sbírku, která už nějakou dobu běží. Na co konkrétně vybrané prostředky poputují?
1: No my, ta sbírka je taková kampaň pro nás v rámci toho těch výročí 90 let od firmy a 200 let, co stojí Sýpka, tak jsme se vlastně rozhodli, že se nějak zviditelníme i pomocí tady toho, protože jsme se dostali letos do nějaké částečné složitější situaci finanční, takže jsme se rozhodli vlastně udělat tady tu sbírku na Doniu a ty peníze nám mají pomoct právě protože se věnujeme, hodně času věnujeme těm společenským věcem, jako těm koncertům a většinu těch věcí děláme vlastně zadarmo. Bere nám to čas k tomu, aby jsme dělali to, co nás živí, tu knihařinu vlastně jako takovou, což pak doháníme různě složitě časově. Takže jsme se rozhodli prostě, že poprosíme lidi, nebo nám bylo kladeno, řekněte si o pomoc, kamarádi nám říkali prostě, tak jsme se rozhodli, že uděláme tady tu kampaň na Doniu nebo tady tu sbírku a vlastně ty peníze, které na tom záleží, kolik se tam podaří vybrat, takže částečně to bude na nějaké technické zabezpečení, protože tam máme problém ještě trochu s topením na sípce, v zimě tam dole moc netopí, protože to máme praskle radiátory, takže nemůžeme napustit vodou, takže to bychom potřebovali opravit. A potřebovali jsme samozřejmě tu sýpku dál zvelebovat a i tím chceme pokryt nějaké tady ty věci, aby jsme mohli tu činnost, kterou děláme, dělat jako trochu volněji, řekněme. Nebyli tak závislí, protože to řemeslo je náročné, ale dneska ty věci, co prodáváme, je i složité to vlastně prodávat. Není to věc, kterou by každý potřeboval každou chvíli, je to prostě nějaká určitá skupina lidí, která si koupí dnes zápisník. Takže jako ten biznis ohledně toho není nějak velký. Stačí na to, aby jsme se uživili, ale už je složité s tím uživit ten dům jako takovej a provoz jeho.
0: V čem je to nejnáročnější finančně? Toto peníze jste zmiňoval.
1: Topení to je asi nejsložitější, protože vytopit ten dům, tak je to těžké, nemůžeme tam topit pořád, takže vždycky před nějakou tou akcí musíme zatopit a vytopit ten dům tím, jak jsem říkal, že ještě se nám nepodařilo ho zateplit jako střechu, tak to teplo všechno odchází vlastně pryč a nedá se tam udržet, takže je to prostě finančně náročné to provozovat. Potřebovali bychom nějaký peníze ještě právě na to zateplení, toho, aby ten provoz pak byl prostě jednodušší a nebyl tak náročný.
0: Vy jste ještě chtěl dodat?
2: Já jsem jenom chtěl ještě ty prostředky, nebo to my jsme se třeba roky bránili tomu, aby jsme měli nějaký e-shop, protože jsme si zakládali na tom přímým prodeji těch zákazníků, ale když přišel COVID, tak jsme byli donuceni ten e-shop udělat, ale máme už hodně zastaralé i ty stránky, takže jsme chtěli investovat i tady do toho, aby jsme vlastně mohli trochu zmodernizovat ty stránky a aby jsme se o nás víc vědělo, aby jsme třeba i tady, tohle by byl pro nás další větší přínos peněz pro firmu tady z prodeje na e-shopu.
0: A proč právě teďka jste o to požádali?
1: Právě ten důvod je ten, že protože jsme museli odkupovat druhou polovinu toho kamaráda, který to s náma kupoval a tím to nás dostalo do nějakého složitějšího finančního problému. Takže vlastně v rámci toho, a využili jsme i těch výročí, které byly, protože jsme furt přemýšleli, co udělat v rámci těch výročí a chtěli jsme se nějak zviditelnit a říkali jsme si, že použijeme tady tu sbírku, která nás donutí nejenom dělat něco víc na sociálních sítích, aby se o nás vidělo, ale zvýšit nějak povědomí o té sýpce, protože, jak jsem říkal, ta sýpka je na takovém místě, kde málo kdo o tom ví a chceme, aby se o tom víc lidí dozvědělo, aby za náma mohli přijet.
0: Tak budeme moc rádi, milí posluchači, když taky přispějete. Můžete si jako takový dárek odkoupit od vás nebo dostanete za finanční pomoc, dostanete nějaký krásný zápisník nebo jiný ručně vyráběný předmět. Je to tak?
1: Ano, máme tam na tom Doniu různé odměny, které si lidi můžou za ten konkrétní příspěvek vybrat. Takže vlastně za tu odměnu nebo za ten příspěvek vždycky něco dostanou, nějakou odměnu.
2: Ne, nejen výrobek, ale třeba i komentované prohlídky si u nás můžou objednat. A nebo jakékoliv jiné. Máme tam spoustu odměn, takže můžete si vybrat. Budeme moc rádi.
0: Určitě. Ještě jste také říkali, že spolupracujete s Českou křesťanskou akademií, což je, ona patří k největším spolkům u nás a je registrována jako zájmové sdružení, vzdělávací spolek, otevřený křesťanům všech církví pro širokou veřejnost, pořádá přednášky k aktuálním tématům. My také s Radiem Proglas zveme pravidelně na nějaké přednášky či přednáškové cykly. Jak se ta spolupráce dala s vaší sípkou a s akademií dohromady?
1: To vzniklo tak, že jsme vlastně tam společně s evangelíky založili tu místní skupinu Křesťanské akademie, protože jsme chtěli tyto věci, už předtím jsme dělali vlastně tady ty besedy jako sami, jako rodina, a cítili jsme, že by bylo dobré tomu dát jako zázemí jakoby nějaké větší. Máme moc rádi jako ekumenické setkávání a to, víceméně to byla taky trochu náhoda, protože kolem šel na procházku, kolem sípky místní evangelický pan farář, tak jsem se ho jenom zeptal, protože ta myšlenka už ve mně byla, jako založit, tak jsem se ho jenom zeptal a ta jeho reakce byla jako skvělá. Říkal, do toho jdeme, to je super. Takže jsme vlastně ještě společně s kamarády z našeho společenství sedali dohromady a založili jsme tu místní skupinu a teďka se vždycky domlouváme, jsme domluveni, že zhruba 4 akce za rok budeme dělat. Někdy je to 5, ale mám z toho velkou radost. Z toho mám velkou radost, protože mi to přijde jako neuvěřitelné potkávat se s lidma z jiných církví, navzájem se obohacovat.
0: A kdo u vás všechno byl?
1: Byl tam Laďa Herián, byl tam Michal Martinek, Sandra Silná, byl tam
2: Alexander Fleck teďka naposledy třeba.
1: Bylo jich tam.
0: A kdo přijede?
1: Teď nás čeká předseda Křesťanské akademie. Pavel Hošek tam teďka bude, nějaké tolkienské téma. Teďka v září tuším.
2: Já bych ještě doplnil možná, že ten prostor vznikl, nebo to tak evokuje to, že i s těma evangelikama, když jsme se o tom bavili, tak je to ten prostor neutrální, kde jsme vlastně chtěli, aby se potkávali lidi, kteří třeba jsou ostýchaví, přijít do kostela na nějakou přednášku nebo na něco, takže nějaký to genius loci té budovy prostě, neutrální půdy, tak má tady tu možnost vlastně, že ti lidi přijdou, i když by normálně do kostela nebo někam na takovou přednášku nepřišli.
0: Těch aktivit je spousta, které děláte, jak to stíháte?
1: No, stíháme to, protože nás to baví, tak to děláme rádi, když někdy je to hodně. Nejvíc to odnáší asi naše děti, které samozřejmě už jsou malinko na slovo sípka alergičtí, ale taky rádi pomáhají a přispívají ke všemu, co tam děláme, protože v rámci těch akcí tam provozujeme malinkou kavárničku, aby si tam lidi mohli něco dát dobrého, takže u toho pomáhají. A někdy je toho moc, ale prostě se snažíme nějak, bereme to jako službu trochu.
2: Částečně nás to odvádí od toho, co bychom měli dělat, aby jako té knihařské práce. Že potom, když člověk než nachystá ten prostor a než se připraví ty věci, tak to vlastně zabere spoustu času, potom zase to nějak uklidit, připravit na další věc, takže tohle nám jako vlastně chybí potom trochu ten čas na tu vlastní výrobu.
0: Ale vy jste teďka v nedávné době, 23. června, získali cenu města Boskovic, mimochodem moc vám gratuluju, a byla to cena za výjimečný počin uplynulého období. Jaké to pro vás bylo? Čekali jste to?
1: Nečekali, bylo to překvapení, že jsme to vůbec netušili, že Boskovice jsou kulturně hodně aktivní město, že tam kultura je na to a my jsme tam taková jenom kapka v moři.
0: Takže konkurence byla velká vlastně.
1: Konkurence je velká, protože vesměs, když uděláme nějaký koncert, tak víme, že na druhém konci Boskovic je určitě něco podobného zrovna v tu chvíli, i když bychom se mohli domlouvat, jak chtěli, tak vždycky se něco odehrává. A takže jsme byli spíš překvapení z toho, jakože si nás někdo všiml. Takže jsme za to moc vděční, městu za to děkujeme a moc nás to potěšilo.
2: Děkujeme i za tu gratulaci od vás.
0: Ještě vy, Ladislave, se věnujete paměti národa, kde také děláte nějaké aktivity. Co to tedy obnáší?
2: To je jenom moje velká záliba, na kterou nemám moc čas, ale jako pořád se snažím nějakým způsobem. Jsem s tím začal někdy v roce 2017 a to hlavní, co je, tak to je, že se snažím natáčet pamětníky Boskovic a okolí. Už mám nějakých přes 50 pamětníků na paměti národa zpracovaných jejich příběhů. A teď samozřejmě je to nějaké fázi, kdy se snažíme i ty příběhy, když už jsou zpracovaný a natočený, tak aby se dali nějak použít. Takže jako teď jsme třeba z paměti národa a i za přispění města Boskovic loni k 80. výročí konce války vytvořili dokument, který je ke zhlédnutí na YouTube, jmenuje se to Zažili jsme válku, příběhy Boskovic, kde se i někteří ti pamětníci z období války objevili. No ale Jako je to, dalo by se to spoustu i nějakým způsobem třeba i vzhledem k dětem nebo ke školám víc využít tady ty příběhy, aby se jim ta historie mohla podat. Takže jakoby člověk má v hlavě nějaké plány i tady v tomhle směru, protože pamětníci tady těch událostí třeba válečných, ti už samozřejmě odchází, ti už, ale i pořád se dá najít. Jako člověk, který třeba má 95, dokáže vám úžasně vyprávět o těch válečných událostech, takže, ale ti pamětníci těch dalších událostí tady ještě jsou. A když to beru taky jako takovou službu, zaznamenat ty příběhy a jako hrozně mě to baví najít si toho člověka, pak s ním natočit ten příběh, zjistit něco v archivu, jestli se něco neobjevuje a vlastně fotografie zpracovat a tak, ale je to taky spousta času, kterou to zabere, ale je to věc, která mě naplňuje.
0: S kým jste natáčel naposledy, nebo kdo vám tak utkvěl v paměti?
2: Naposledy, no to můžu říct zrovna takový opravdu příběh, když jsem chtěl do toho dokumentu, který jsme připravovali, tak jsem měl už asi 5-6 let věděl o paní, která byla v Boskovicích jako poslední žijící účastník náletu, který byl 5. května na Boskovice, kdy zemřelo 9 lidí. A ona byla jedna ze zraněných a ještě má dodnes střepinu pod okem paní Horáková Věra. A já jsem s ní natáčel před několika lety, jenom tak letmo, kde vlastně mi něco řekla a pak jsem se snažil několik let, abych ji natočil a vlastně těsně předtím, než ten dokument měl vzniknout, já jsem tam vlastně chtěl, aby tam byla, tak ještě přes jednu paní, která se o ní stará, tak nás dokázala propojit nebo nějakým způsobem ji na ní zapůsobila a vzali jsme mobilní studio, kameru k ní domů, protože ona už 5 let nevychází z domu, je 95 let, ale hlavu má pořád jako fakt a výborně vypráví. Takže se nám to podařilo natočit a máme ještě takovou i zpětnou vazbu od ní, že i při tom natáčení i předtím byla hrozně nervózní, jakože tam jsme už dlouho to chystáme, já jsem na strach, že se to nepodaří ani. A nakonec jsme s ní natočili hlavně tady to její vyprávění ohledně toho náletu. A potom, když ten dokument viděla a tak, když jsme se spolu bavili, když mě potom volala, tak se mi vlastně omlouvala za to, že tak dlouho to jako nechtěla natočit, že se jako, že prostě si myslela, že to nemá význam, ale že pochopila, že to opravdu význam má a jako vlastně mě děkovala za to, že jsem byl takový neústupný trošku, ale bylo to pro mě satisfakce, že to má smysl tady tohle opravdu, aby se to natočilo tady ty příběhy.
0: Tak to je moc hezké, že když takhle máte zpětnou vazbu, to je asi si myslím nejcennější od těch lidí, když oni sami řeknou, že to má smysl a vidí ho v tom.
2: Je to tak.
0: Čím je pro vás historie Boskovic a okolí taková nejpřitavislivější?
2: No, tady to období, dá se říct to válečné a poválečné, ty 50. léta taky mám jako takovou... Měl jsem jednoho pamětníka, který byl jako z několik let zavřený v kriminále, ale bohužel nechtěl, abych ho natáčel, nebo odmítl to, to se nám taky občas stane, že nemůže člověk úplně přemlouvat ty lidi, ale víš, že je to velká škoda. Ale tady to období, no, to mě jako asi přitahovalo nejvíc, protože já jsem vyrostl na příběhu Leopolda Ferbra, Hurvínka, který vlastně mi trochu přivedl tady k tomu, to je boskovický scout, už odbojář ve svých 15 letech, jako zažil spoustu věcí a potom byl zavřený na 16 let v 50. letech a mý rodiče se s ním znali, já jsem se s ním nikdy nepotkal, ale pak se mě podařilo i získat jeho archiv pro muzeum Boskovice, takže to je taková moje srdeční záležitost, Hurvínek. A tak to jsou právě tady ty období, těch 50. let nebo i předtím ty válečné období, to mě jako zajímá, protože že jsou různá místa v Boskovicích, kde se něco událo a když pak člověk slyší o toho přímým účastníka něco o tom, tak je to hrozně zajímavý a mám pocit, že to právě může být i pro ty budoucí generace, tady to spojení. Jo, i na tom dokumentu jsme viděli, že když jsme tam ukázali ty místa, kde se to stalo a teďka, jak to vypadá teď ty místa, tak jako ti lidi, když jsou z toho regionu, tak je to opravdu nějak osloví.
0: Jak vás tak poslouchám, tak mě zaujalo takové to hezké propojení i s tou knihařskou dílnou a s tou sýpkou, že se snažíte oživovat historii různými způsoby. Jednak tou sýpkou, ta knihařina a i ta paměť národa. Takové moc pěkné spojení.
2: Děkujeme. Je to možný, no, že to, ta historie nás určitě nějak přitahuje.
0: Co do budoucna plánujete? Jednak se sýpkou třeba utichne život o prázdninách, nebo ne?
1: Částečně utichne, protože tam máme technický problém na sýpce, že není zateplená, takže v létě je tam docela horko nahoře a nedá se tam moc dělat věcí, když je teplo. Ale teďka v rámci festivalu Boskovice, který pořádá Unijazz, který bude druhý víkend o prázdninách, to vždycky je, tak tam bude jako otevřená sýpka pro veřejnost, protože ti účastníci jsou už trochu navyklí, že tam občas chodí, máme tam takový zázemí, že si tam můžou u nás něco dát v kavárně. a je tam i prostor. Jsme tam připraveni pro lidi, kdyby si chtěli něco tvořit, vyrobit si třeba zápisník, takže jim u toho budeme asistovat, pomůžeme.
2: A pravidelně tam máme i výstavu v rámci Unii Jazz, vždycky nějaké fotografie, co se týkají tady toho festivalu, takže i letos tam budeme mít nějakou výstavu fotografií.
0: A od září zase najedou školy.
1: No my právě, že tím máme, to právě nemáme, tím, že nás hlavně živí ty adventní trhy, tak pro nás podzim znamená nejvíc vyrábět a vyrábět. Takže my máme vždycky takové etapy. Tady ty školy děláme většinou na jaře, kdy máme méně práce, takže od února, řekněme do teďka, do konce června, do prázdnin, se zabýváme školama a prázdniny pomalu začínáme vyrábět už na ty adventní trhy. A podzim to je pro nás nejvíc práce, co se týče tady toho vyrábění a vyrábění.
0: Vy jste zmiňoval i děti vaše, které vám tam pomáhají. Přemýšleli jste už o tom, kdo by jednou převzal štafetu? Má se k tomu někdo u vás tak nějak víc o to baví?
1: My jsme na to velmi opatrní, protože víme, jak jsme to prožívali my. Ale tam moje nejstarší dcera, která vystudovala grafickou školu a vlastně na půl pracuje se mnou, tak ta k tomu má asi nejblíž, ale vůbec si netroufnu říct, protože jsou někdy fáze, kdy samozřejmě má všeho plno, takže jako je moc šikovná i na knihařinu jako takovou, ale dělá nám právě veškeré plakáty, propagaci, částečně e-shop a co my potřebujeme ohledně sociálních sítí, tak má trochu na starost. Je moc šikovná, ale kam ju to zavede, jenom zavane, nechávám trochu. To mám špatné svědomí z toho, že cítím od ní, že jakoby ví, že potřebujeme od ní pomoc. Takže u toho. Ale snaží se a uvidíme, jak to. Žádné naděje si moc neberu, ale byl bych moc rád.
0: Moc krát děkuju, že jste přišli k nám do studia a udělali jste si na nás čas.
2: My děkujeme za pozvání a přejeme všem krásný den.
1: A zveme všechny do Boskovic na sýpku. Moc děkujeme.
0: To byli Marek a Ladislav, majitelé rodinné firmy knihařství a písařství Oujeský. Tímto se loučím i já, Ctislava Horníková, naslyšenou.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Dnešní duchovní slovo pochází z knihy Tomáše Špidlíka Prameny světla. Z knihy čte pater Martin Holík.
1: Dnešní část má název Několik rad pro rozumné jednání. Rozvážný člověk nejedná unáhleně. Dovede se zastavit a přemýšlet o tom, co udělá. Někteří autoři se pokusili vypočítat i jednotlivá hlediska, z nichž by měl svůj skutek pozorovat. Prvním hlediskem je mít před očima cíl. Už podle úmyslů a záměrů se pozná rozumný člověk. Ví totiž jasně, co chce. Nepře se s druhými, dokud neví přesně, oč jde. Neví-li, co má udělat, nezačíná práci. Podívá se dobře na mapu, než se rozjede autem do neznáma. Dáme-li si pozor, uvidíme sami, kolik času, zbytečné námahy a nepříjemností si ušetříme, dovedeme-li se před každou prací chvilečku zastavit a ptát se sami, co vlastně mám dělat, proč, jaký to má smysl. Druhou radou pro správné jednání je zvážit možnosti. V evangeliu se to zdůrazňuje jednoduchou obraznou řečí. Ve 14. kapitole Lukášova evangelia čteme: Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? Kdyby totiž položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni. Nejde jen o to, abychom věděli, stačíme-li na úkol. Jde i o volbu nejúčinnější metody. K jednomu cíli vede často několik různých cest. V exercicích se svatý Ignác z Loyoly častěji vrací k této zkušenosti. Tomu, kdo se rozhodl jít za Kristem, se tam předkládá rozjímání o dvou praporech, to jest jasné poznání metody Kristovy a metody nepřítele. Brzy na to přijde rozjímání o třech dvojicích, to jest o různých typech lidí, kteří sice něco chtějí, ale neumějí použít toho, co k cíli doopravdy vede. Takzvaný druhý týden exercicí se zakončuje osobní volbou prostředků, kde se systematicky uváží a vyberou nejlepší konkrétní možnosti k uskutečnění předsevzetí. Kdo nedovede odhadnout skutečné možnosti, má stále potíže s ostatními lidmi. Buď se od nich žádá příliš mnoho, nebo příliš málo. Zlobí se, že mu neodpovídá na dopis ten, o kom všichni vědí, že dopisy nerad píše. Naopak si nedodá odvahy poprosit o něco, ačkoliv druhý na to čeká a chce mu vyhovět. Podle starého přísloví se podobá ševci, který šije boty jen na jednom kopytě. Proto málo komu vyhovují. Nakonec je sám, ačkoliv mohl mít mnoho přátel a spolupracovníků. Třetí radou pro rozumné jednání je stálost a pevnost v uskutečnění předsevzetí. Bývá lepší jít delší cestou, když už jsme si ji zvolili, než se třikrát vracet a hledat cestu kratší. Práce nedokončená je ztracená námaha. Nervově slabí lidé trpívají nerozhodností. Tak dlouho přetřásají různé možnosti, až vyberou tu nejhorší. Dobré je uvažovat, ptát se na radu, vyčkávat, ale i to musí mít své meze a svůj čas. Neubíjejme duševní energii rozvažováním o maličkostech, o tom, co nestojí za to. Pevnost v rozhodnutí však nesmí překročit hranice a stát se neústupností. Tvrdohlavý člověk jde svou cestou i tam, kde už je zřejmé, že se docela zmýlil. Rozvážný člověk se tedy stále učí. Pravá moudrost hledá ve všem Boha. Poznání Boha pak je, jak píše Guardini, něco živého. Všecko živé však roste.
0: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji,
2: neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy,
0: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Milí posluchači Rádia Proglas, hostem pořadu Na stole je téma je farář Českobratrské církve evangelické v Poličce, pan Jiří Tengler. Dobrý den, Jiří.
1: Dobrý den.
0: Povídat si s Jiřím budeme o Jeronymu Pražském, tedy o mladém muži, který ani ne za rok zemřel stejnou smrtí na stejném místě jako mistr Jan Hus. Jiří, pokud vím, tak Jeroným Pražský nám toho v písemné formě po sobě mnoho nezanechal. Co víme o jeho životě?
1: Je pravda, že ty střípky z Jeronymova života se skládají dost složitě. To je velký rozdíl oproti Janu Husovi, který psal jako divý. Od Jeronyma nemáme prakticky skoro nic. Máme hodně svědectví z jeho okolí, protože Jeroným byl výrazná postava a hodně lidí nějakým způsobem rozdráždil, takže ti o něm později píšou. Jak samotné jméno napovídá, Jeroným pocházel z Prahy, přesněji z Nového Města, což bylo v té době opravdu nové město pražské, protože Jeroným se narodil na sklonku vlády Karla IV. Karel IV., jak známo, chtěl z Prahy udělat světovou metropoli a založil kolem starého města pražského Nové Město pražské, kam přicházela řada českých obyvatel z okolí a tam se Jeroným v roce 1378, 79, 80 narodil. Přesnější údaje nemáme, vypočítáváme to zpětně z nějakých záznamů ve školských knihách. Vyrůstal v Praze a právě ta Praha, která v té době nebyla jedním městem, byla to vlastně tři města vedle sebe, Staré Město pražské, Nové Město pražské a Malá Strana. Pražský hrad ten stál ještě úplně stranou, jakožto sídelní místo. Tak každé to město mělo svůj charakter. Staré Město bylo vznešené, zakotvené v tradicích. Nové Město byla dynamicky se rozvíjející oblast a docházelo taky k napětí jazykovému, možná bychom dnes řekli národnostnímu, protože Staré Město pražské bylo ještě v rukách německy mluvících končelů, zatímco Nové Město pražské, tam byl ten česky mluvící živel naprosto vedoucí a dominantní. Díky tomuhle původu zřejmě Jeroným už od dětství byl konfrontovaný s němčinou a tu němčinu na slušné úrovni ovládal, jak pak ukazuje jeho zdatné cestování po cizích krajích.
0: Tak to moc děkuju za to, i za to rozdělení té Prahy na ta města. Nikdy jsem si asi takhle to úplně nepředstavoval, že to byla na sobě nezávislá města, i když jo, no, slyšel to člověk mnohokrát, ale ty jsi to řekl tak hezky, že mě to teďka došlo. Takže asi i v té nějaké konfrontaci a prolínání těch prvků různých kulturních, světových, tam se někde rodila ta jeho osobnost.
1: Určitě a navíc Staré Město pražské bylo sídlem univerzity. Proto tam taky bylo mnoho těch cizinců, kteří mluvili jinou řečí než češtinou, protože Praha byla opravdu velkým magnetem. Počet studentů byl určitě v řádu stovek. A oni sídlili právě, pobývali převážně na tom Starém Městě, kde se odehrávala ta výuka.
0: Je takže možné, ta konfrontace byla i s těmi studenty, že jo?
1: Potkával je, tak.
0: Hrál s nimi hry na ulici, chodil do hospody a tak dál.
1: No, lze se domnívat, že Jeroným po té univerzitě pošilhával zřejmě už od dětství, protože byl nesmírně nadaný. My o jeho předuniverzitním vzdělání zas tak moc nevíme, ale můžeme vycházet z těch vzorců vzdělávacích, které se tenkrát uplatňovaly, zejména v Praze, kde žilo hodně vzdělanců, bylo těžké uživit, určitý způsob obživy jim nabízelo školství, takže existovaly při farách školy, kde se vyučovalo základním dovednostem, hlavně se tam také vyučovala latina, což byl jazyk, který otevíral brány k dalšímu vzdělání, protože veškerá literatura z jakéhokoliv oboru existovala pouze v latině. Dalším takovým zdrojem, kde asi Jeroným přičuchl ke vzdělání nebo vůbec, které rozšířilo jeho obzory, byla církev a chlapecké pěvecké sbory, které zpívaly při bohoslužbách, samozřejmě v latině. Víme, že byl dobrým zpěvákem. A tu průpravu měl zřejmě z nějaké takovéto pěvecké školy, která doplňovala to jeho vzdělání a taky mu umožnila vlastně zapustit kořeny v tom širokém proudu života, který byl kromě školského vzdělání i ten náboženský život. Takže když pak se přihlásil na univerzitu, tak tu latinu měl podle všeho velmi dobře zvládnutou už, takže pro něj nebyla překážkou, nemusel nic dohánět. Z toho, že se na univerzitě nedochoval v seznamu studentů, kteří žádají o prominutí poplatku, se usuzuje, že nepocházel z úplně nuzných poměrů, že byl nějak zabezpečený. Otec si měl nějaké řemeslo na Novém Městě, takže...
0: Takže o jeho rodičích a sourozencích případně nevíme nic.
1: Nic se neví. Akorát to, že byl Pražan.
0: No. Jo. A studoval jenom v Praze, nebo šel pak někam dál?
1: No, on toho studia zvládal nesmírně hodně. Když nastoupil na univerzitu, to bylo zhruba, když mu bylo tak 19 let, tak se tam setkal už s Janem Husem, který byl o pár let starší než on a vzhledem k tomu pokročilejšímu stavu studia měl také odpovědnost za výuku studentů. Oni se poměrně brzo spřátelili a na té fakultě artistické, která se tenkrát nazývala, dnes bychom ji přirovnali fakultě filozofické, se prováděla průprava studentů k myšlení, k mluvení, k osvojení těch základních znalostí představ o světě. Obzvláště mezi těmi českými mistry bylo hodně rozšířené učení Jana Wyclifa z Anglie, John Wyclif, který poskytoval svými nevšedními úvahami hodně podnětů k úvahám. Jeroným Pražský se přidal k tomuhle kroužku, nebo už vlastně kruhu, lidí, kteří se o Wyclifa živě zajímali a dokonce se mu podařilo získat stipendium pro studium na některé ze západních univerzit. Bohatý mecenáš, který chtěl podporovat české studenty jinde než na Pražské univerzitě, aby jim rozšířil obzory, poskytoval tato stipendia a on toto stipendium, které nebylo nějak bohaté, využil k tomu, aby se vypravil do Oxfordu, což je univerzitní město v Anglii, kde Wyclif působil, protože se právě domníval, že tam u zdroje nalezne mnoho Wyclifových spisů. Někdy mezi lety 1401 a 1403 pobývá v Oxfordu, kde žije teda hodně bídným životem, jenom proto, aby si mohl opatřit co nejvíc Wyclifových spisů. Jsme v době, kdy ještě neexistuje knihtisk, takže každé psané dílo je originál, patřičně drahý. On si snaží něco opisovat, prochází všechno možné, co od Wyclifa najde, vybírá to, co považuje za nejcennější, nachází texty, které v Praze vůbec nebyly známy. Takže takto čerpá a velice obohacen o poznání se vrací do Prahy.
0: On toho cestoval ještě mnohem víc potom, že to bylo strhující na něm, ale ještě k tomu Oxfordu. Já když slyším tady ty příběhy, si říkám, no jak tam ti mládenci, jak tam cestovali, kolik dnu jim to vzalo, jak se přes ten kanál dostali. O tom se asi nejsou žádné záznamy.
1: Nejsou. Bohužel v té době cestopisy nebyly ještě úplně populární. Navíc pro ty mladé lidi, studenty, to cestování muselo být opravdu tření bídy z nouzí. Značnou část pěšky, případně pokud je někdo vzal, nocování všelijaké. Ty cesty samotné nebyly příliš bezpečné, takže čím chuději ten student vypadal, tak tím větší měl šanci, že ho loupežníci neokradou. Takže nějakým způsobem tam dorazil. V porovnání s Prahou ten Oxford byl provinční díra. Praha v té době, odhaduje se, mohla mít přes 30 000 obyvatel, ten Oxford měl desetinu. Ale v tom Oxfordu snad čtvrtinu obyvatelstva tvořili studenti a ta škola byla vyhlášená. Takže se ocitl ve starém univerzitním prostředí a já si myslím, že co se vzdělání týče, tak si tam musel připadat jako v ráji.
0: Tak Oxford, pak se vrátil a pak ještě někam vycestoval?
1: On v tom Oxfordu nedosáhl na žádný akademický titul. To studium bylo tenkrát strukturováno do stejných stupňů, jaké máme dnes po celé Evropě. Základní úroveň bakalářská, na ní navazuje úroveň magisterská neboli mistrovská, to je to označení mistr Jan Hus, je počeštěná slova, verze slova magistr. Málo kdo už pak se pustil do doktorského studia. Ono už to mistrovské studium bylo dosti pokročilé. Takže když se Jeronym vrátí do Prahy, tak jeho spolupracovníci jsou nadšení z jeho věcí, které přinesl sebou o Wyclefovi. A on se pro mistrovský titul vypravuje na západ. Já si myslím, že on měl docela velké sebevědomí o sobě. Že si troufl na věci, do kterých by se jiný nepustil. Možná v tom byl takový kus fanfaronství. Jo, já vám ukážu, jak se to dělá. Tak v roce 1404 se vydává do Paříže na Sorbonskou univerzitu, která v té době platila jako nejlepší univerzita v Evropě. Tam získává svůj první magisterský titul. Následují pobyty na univerzitách v Kolíně a v Heidelbergu. To bere při zpáteční cestě.
0: Kolín nad Rýnem, teda pro jistotu řekneme.
1: Kolín nad Rýnem, ano. Kolín nad Rýnem, kde pobyde jenom krátce. V Kolíně tam ho to moc nebavilo, protože tam se hlavně studovala práva, ale on tam ten mistrovský titul také získal. A v Heidelbergu, kde pak byl, tak tam vyvolal pozdvižení. On už vyvolal pozdvižení.
0: Co si máme představit pod pojmem vyvolal pozdvižení?
1: Jeroným byl ježatý. On byl ironický, byl nesmírně vzdělaný a díky tomu rozsahu svého vzdělání se rád pouštěl do konfrontací. Takže už když byl v té Paříži, první mistrovské působení jeho, tak už to tam vyvolalo rozruch, protože mistři na univerzitě, oni měli právo přednášet na univerzitě. To jim otevíralo dveře do poslucháren. Jak to organizačně probíhalo, to přesně nevím, ale Jeroným ohlásil svoji řeč, že bude vést a začal to v normálních rozměrech, jeden den, ale to je dobré. Druhý den přišlo mnohem víc lidí, myslím, že dokonce pak museli měnit i sál. A třetí den tam bylo úplně narváno, přišli lidi i z jiných fakult, aby si poslechli učeného mistra, který nejen přednášel o vážných věcech, ale zřejmě z toho dělal jakou estrádu. A spor, který se vedl, byl ozvěnou dlouhotrvajících filozofických disputací, kdy učenci zkoumali způsob, jakým my poznáváme svět a jakým o něm mluvíme. Ten spor se přikláněl na stranu takzvaných nominalistů, což byl proud, který říká, že neexistují žádné skutečné předlohy věcí, které my máme v tomto světě. Že to jsou jenom jména, nomina, proto nominalisté. To je proud, ze kterého čerpáme vlastně my do dneška. Zatímco Jeroným spolu s Husem, spolu s Wyclefem, ze kterého hodně čerpali, spolu s určitým proudem starověkých filozofů, říkali, ne, každá věc v tomto světě má svoji dokonalou předlohu, skutečnou předlohu v dokonalém světě a ta je reálná, ta předloha, to není jenom jméno. A proto se jim říkalo realisté. Pro většinu univerzitních učenců tenhle přístup už byl mimo, už byl pase, zastaralý.
0: Ten realismus.
1: Ten realismus, mm-hmm. ten realismus právě. Ale Jeroným ho uměl tak podat, že i ti nominalisté byli zaraženi. Teď on přece neříká hlouposti. Tak jak to je vlastně, že to, co si mysleli, že už je dávno rozhodnuto, on jim zproblematizoval. Jak už jsem říkal, byl ježatý, takže to prokládal ironii, šťouchanci. Pro lidi to muselo být opravdu hodně atraktivní. A v té Paříži to nakonec vyvolalo rozruch, kdy Jeroným se před ničím nezastavoval, takže se tam objevovala i nařčení z kacírství. Tam sebral a odjel. A v tom Heidelbergu to vygradovalo ještě víc teda. Tam to mělo mnohem ostřejší průběh.
0: A ví se o tom něco? Neví se nic bližšího?
1: V tom Heidelbergu.
0: Házeli stoly po sobě.
1: V tom Heidelbergu, ano, ten průběh tam je. Tam, to je docela zpracované. Jeroným přišel do Heidelbergu někdy v květnu 1406. Prokáže mistrovské znalosti, čili získává titul mistra, co už je třetí univerzita, kde ten titul získává. A jakožto mistr má právo na veřejné slyšení, takže svolá přednášku a tam vyvolá podobný rozruch jako v Paříži, akorát tam jsou ty tábory mnohem víc vyhrocené. Tam ho považují za vyloženě za provokatéra, který přináší jakési diverzní vlivy úplně. Tak mu zakážou pokračovat v té přednášce, zakážou studentům, aby tam na tu přednášku přišli, tak on, ale jak je rozjetý, tak napíše pozvánky, oblepí město plakáty, že bude pokračovat na nějakém prostranství u hřbitova o den později a před nějakým větším incidentem ho zachrání pouze to, že v tom městě se strhnou nějaké potyčky, bouře, něco úplně jiného, po jiné koleji, nějaký konflikt, takže Jeroným zůstane stranou a odjíždí pak do Prahy. Následkem tohoto Jeronýmova vystoupení v Heidelbergu bylo, že univerzita přijala předpis, podle kterého nový mistr, když má mít přednášku, tak musí předložit ke schválení její osnovu, aby nevyvolal podobný rozruch jako Jeroným.

0: Hostem pořadu Na stole je téma je farář Českobratrské církve evangelické v Poličce, pan Jiří Tengler. Povídáme si, nebo spíš on nám povídá o Jeronýmu Pražském. Slyšeli jsme, nesmírně vzdělaný, nadaný, ježatý, provokativní. Studoval v Oxfordu, Paříži, Kolíně nad Rýnem, Heidelbergu, v Praze. Jsme teda v té době, kdy se to schyluje ke Kutnohorskému dekretu 1409. Ty už si mluvil o tom napětí, nebo životě, ne napětí, ale životě v Praze česko-německém, o tom sporu realismus a nominalismus. Jak to teda bylo s tím dekretem Kutnohorským? A myslíš, že to teda byla výhra pro nás, že ta německá část odešla, nebo jsme to spíš něco prošustrovali?
1: No, to je dobrá otázka. Kutnohorský dekret 1409, to už je Jeroným několik let v Praze. I když dovolím si malou odbočku, my úplně přesně nevíme, jak to bylo s trvalostí jeho pobytu v Praze. Z Heidelbergu přišel do Prahy, 1407 získává čtvrtý mistrovský titul, což je poměrně unikátní. Je otázka, k čemu mu to bylo dobré, ty čtyři tituly. To
0: mohl
1: bylo
0: tak mluvit, no, museli mu dát prostor.
1: Takže se stává nakonec mistrem v Praze a zapojuje se do veřejného života. Mezitím on podniká ale zřejmě i nějaké cesty zahraniční. Podle všeho podnikl taky cestu, pouť do Jeruzaléma. Přesně nevíme, ve kterém roce, zřejmě jako doprovod nějakého šlechtice, kterýho si ho vzal jako pomocníka, zřejmě z jazyky, protože v tomhle tom Jeronym byl velice nesmírně nadaný. Takže někdy tam se do toho ještě vsunula ta cesta, to přesně nevíme kdy, ale většinu času tráví v Praze, je v úzkém kontaktu s mistrem Janem Husem, jsou dobří přátelé a zajímá se o veřejné dění. Za svého pobytu v cizině viděl, jakým způsobem jsou spravovány zahraniční univerzity. Že ta jejich správa leží převážně v rukou místních lidí. Zatímco Karlova univerzita byla svým zakladatelem Karlem IV. Koncipována velice široce. To byla císařova ambice, aby v Praze bylo vysoké učení, které přiláká lidi z širokého okolí. To byl jeho důraz na posílení vlivu Prahy. Což takhle až do toho počátku 15. století fungovalo. Správa univerzity se dělila mezi takzvané čtyři národy. Nepředstavujme si národy ve smyslu našem dnešním. Spíše to pojímejme jako to oblastní členění. Lidi, kteří se narodili v tamté části, řekněme krajané, nebo dneska bychom řekli středoevropán, jižan, západňák a tak dál. A to tenkrát byly ty národy, národ český, místní, národ saský, který zahrnoval oblast severního Německa, národ bavorský, který zahrnoval například i Francouze, pokud nějací přišli, a pak národ uherský, který zahrnoval lidi z Balkánu také. No, takže takové hrubé orientační dělení. Každý z těchto národů měl jeden hlas při správě univerzity. To znamená, že ten český národ domácí měl pouze čtvrtinové zastoupení. A to se ukazovalo jakožto nedostatečné, protože těch Čechů tam nebylo zas až tak málo. Zároveň ale tam bylo poměrně hodně těch cizinců, takže jak to vybalancovat, byla otázka. Jiná věc, která do toho vstupovala, byl spor, který tehdejší král Václav IV. Vedl na mezinárodním poli. Církev tenkrát prožívala složité období, nebyl jeden papež, byly dva papežové, ale král Václav se klonil k té myšlence, že toto rozdělení lze překonat volbou nového papeže a k tomu potřeboval podporu univerzity. Nicméně ti zahraniční studenti a představitelé univerzity se klonili k římskému papeži, který už byl, a nepodporovali tu myšlenku zvolit nového papeže. Tudíž univerzita nestála za králem v tomto poměrně delikátním jednání. A takže se seběhly dva vlivy, kdy čeští studenti a akademici chtěli silnější postavení na univerzitě a zároveň král potřeboval, aby univerzita ho podpořila, tak udělal výměnu, že prohodil počet těch hlasů. Cizinci jeden hlas, Češi tři a rázem univerzita stála za králem, protože čeští akademici podporovali novou volbu papeže. Následkem tohoto přeskupení sil byl odchod řady zahraničních studentů do ciziny. Někteří odešli na nově založenou univerzitu do Vídně, někteří odešli do Lipska, kde založili tamnější univerzitu. Vedlo to taky k počeštění Starého Města, kde ten vliv německy mluvících obyvatel, z nichž mnozí byli navázáni na univerzitu, pochopitelně oslábl. Je taky možné, že to jazykové napětí hrálo roli už před tím Kutnohorským dekretem, že vlastně některým to asi přišlo i vhod, že to město, které bylo takové národnostně vyšponované, jim nepřipadalo už zcela pohostinné a i bezpečné.
0: A Jeroným Praský v tom hrál nějakou roli? V tom?
1: Ta strana, která za univerzitu nebo za český veřejný prostor tlačila na tuto změnu, měla tři předáky. Jan Hus, který měl už poměrně vysoké postavení v té univerzitní správě a později se stal i rektorem univerzity, Jeroným Pražský, jakožto mluvčí nejzdatnější, a pak tam byl ještě jejich přítel Jan z Jesenice, což byl velice zdatný právník, tak ten poskytoval argumenty právního rázu.

0: Farář Českobratrské církve evangelické Jiří Tengler a v jeho povídání Jeroným Pražský jsou hosty pořadu Na stole je téma. Jiří, ten Jeroným Pražský teda hodně cestoval, to se zdá z dnešního pohledu až neuvěřitelné. My máme takových možností a když se někam rozkýveme a zdaleka jsme neobsáhli všechna místa, kam se podíval on, ještě to pokračovalo to jeho cestování?
1: My můžeme jenom litovat, že si nepsal nějaké zápisky, které by se nám dochovaly, protože on byl v Budapešti, kde se setkal s tehdejším uherským králem Zikmundem, byl ve Vídni, kde se s žádným panovníkem nesetkal. Ten pobyt ve Vídni byl pro něj hodně takový vypjatý, protože tam potkal mnoho svých přátel z Prahy, nebo spíše nepřátel z Prahy, tak ti tam proti němu začali nasazovat. Zřejmě se účastnil diplomatických výprav do Polska. Tehdejší kontakty mezi Českým královstvím a Polským královstvím byly intenzivní. Vzpomeňme na Jana Žižku z Trocnova, který bojoval v roce 1410 v bitvě u Grunwaldu a setkal se s polským králem. Z Polska, kde ho označili za příliš učeného na polský národ, odešel bez nějakého vážnějšího konfliktu. Směrem na východ, do Litvy, čili do oblasti dnešního Běloruska a Litvy, kde se intenzivně setkal s pravoslavnou kulturou, což byla do jisté míry voda na jeho mlýn, protože už od Wyklefa znal obdiv k východnímu křesťanství, které nedopustilo ve svém vývoji některé nešvary známé v západní církvi. Prodej odpustku, nucený celibát kněží, přijímání pod jednou. Jo, tohle všechno bylo na východě neznámé, takže i později husité k tomu pravoslaví svým způsobem vzhlíželi. Takže procestoval tyto oblasti. Je možné, že účast na diplomatické výpravě do Krakova ho zdržela od toho, aby do Kostnice doprovodil mistra Jana Husa. Hus, když zvažoval, zda má jít do Kostnice nebo ne, tak Jeroným ho povzbudil. Zřejmě zatím byla i jeho vášeň pro diskusi, pro disputaci. No, Honzo, běž tam, tam jim to všechno vysvětlíš. Jo? A to byl ten jeho styl, který Jeroným razil. Tady možná ještě zmíním v této souvislosti, že na rozdíl od Husa, Jeroným nebyl knězem. On se nenechal vysvětit, fungoval jako takový nezávislý akademik. Tomu pak taky častokrát bylo vyčítáno, že se jakožto neduchovní osoba pouští do výpovědí teologických. To přece nemůže. On může mluvit tak o filozofii, to má vystudováno, to je jeho. O tom, jak se má přemýšlet, jak se má mluvit, ale ne, jak je tomu s Bohem. To nebyla jeho parketa údajně. Ale on se na ní rád pouštěl a byl vzdělanější zřejmě než většina tehdejších kněží.
0: To byl teda frajer, to byl trošku takový minister zahraničí, viď? Nebo
1: spíš náměstek, že tu diplomaci tenkrát provozovala šlechta, ale on jim poskytoval takový...
0: Oni ho potřebovali, aby s nimi jezdil a trošku jim dělal vlastně takového rádce.
1: Zřejmě, no.
0: Protože jsou vzdělaností a šarmem a nebojácností asi uměl prorazit cestu tam, kde si oni nevěděli rady.
1: On za svého života nejenže byl čtyřnásobný mistr, ale setkal se 4 hlavami státu.
0: Tak, no a pak se ocitnul nějak v Kostnici, viď? Jak to všechno bylo?
1: Jak už jsem zmínil, tak nešel do Kostnice spolu s Janem Husem, přestože o té jeho záležitosti věděl. Do Kostnice se dostavil až se zpožděním.
0: A on tam šel dobrovolně, nebo ho pozvali, nebo on, si řekl, že pomůže?
1: On slíbil, že Husovi bude pomáhat, takže se tam za ním vypravil až na jaře 1415. Přesně v tom svém rozevlátém debatérském stylu dorazil ne přímo do Kostnice, zůstal stranou, ale zas nechal nadělat plakáty, že by chtěl vystoupit na obranu Husovu a obranu Českého království a čisté víry v Českém království a žádal taky o to, aby mu byla zaručena beztrestnost Glejt, který by ho doprovázel k tomu vystoupení na koncilu. Jenže v té době už ten proces s Janem Husem byl celkem v pokročilé fázi a byla tam taky řada pozorovatelů z českých zemí, kteří Jeronýma od toho odrazovali. Řekli, tohle nejde, to tady takhle nechodí jako na univerzitě svobodně, tady to je koncil, tady jde opravdu o život. A tak Jeroným se rozhodl, že to vzdá, že odjede, napsal nějaké vysvětlení, proč tomu tak je. Vracel se zpátky do Čech.
0: Takže ještě k tomu, on tam byl, nechal si teda rozmluvit, že ten způsob, kterým to chce provést, asi nepůjde.
1: Ano, ano.
0: Asi je důležité zmínit, s Husem se nesetkal.
1: Nesetkali
0: to
1: se.
0: Nešlo,
1: ne, to nešlo. No.
0: Tak se vracel zpátky.
1: No, vracel se zpátky. Paradoxně ten s ním tu výzvu přijal, ale on už byl pryč, tak to brali jakožto doklad nějaké zbabělosti nebo podezřelosti. Jeroným takovým nepřekvapivým způsobem se prozradil na zpáteční cestě, když v nějakém hostinci si pustil pusu na špacír a navážel se do koncilu. A buď ho někdo poznal, nebo se to někomu nelíbilo, tak ho udal a Jeroným byl zatčen.
0: A to bylo někde až poměrně už na současných česko-německých hranicích?
1: Někde blízko to bylo, už ne, poblíž. No.
0: A tak tu zmínku, kterou si před chvílí řekl, že ten koncil byl teda připraven ho slyšet, to je asi dobré vědět, že jo? Takové trošku v našem takovém nahlížení na to, že to nebylo všechno jenom nefér, že jo?
1: No,
0: že měli prostor.
1: Vždycky taky záleželo na momentální náladě toho koncilu taky, jo? A zřejmě taky dost na tom, jak jim ten, který požadavek byl předložen, jak byl zabarven, odstíněn a pak podle toho k tomu...
0: No, když si to taky člověk představí, bez mobilů, počítačů, prostě, že by to všecko hlasování, jak se vůbec ta informace, že se to projednalo, že by ho slyšeli, dostala a k němu, k tomu adresátovi, to muselo trvat, nebo jakou to mělo věrohodnost, nebo pak to někdo spochybnil, no nechce se mě ani přemýšlet. No. Ale tak dobře, zajali ho a...
1: A přivezou ho zpátky do Kostnice, to je 23. květen 1415, čili do smrti Jana Husa zbývá 6 týdnů. Tentokrát s tím Jeronýmem zacházejí velice tvrdě. Tráví svázaný, měl přivázané ruce k nohám několik dnů bez jídla. Úplně ho takhle zdeptají, rozloží. Pak mu to trošičku zmírní, ale ne moc. On nemá vůbec žádné zprávy o Husově smrti. Hus byl v kontaktu přes své dopisy s okolím. Ten, vlastně Hus, i když byl ve vězení, tak byl v kontaktu s okolí. Ten Jeroným byl v izolaci, on se o Husově smrti dozvídá s dvoutýdenním zpožděním.
0: A ještě, prosím tě, když teda prvně ta informace, že by ho slyšeli a po nějakém čase takhle ho s ním jedná jako s vězněm, na základě čeho ho takhle zajímají?
1: Tam oni ten jeho útěk berou jako doklad jeho kacířství, že chtěl a pak nechtěl. On má velkou černou skvrnu ze svého pobytu ve Vídni, který byl 5 let předtím, kde se potkal s těmi svými soky pražskými a ještě tam popudil další ve Vídni. Ti vídeňští akademici ho chtěli nějakým způsobem konfrontovat, střetnout se s ním, ale nemohli, protože on nebyl členem Vídeňské univerzity. Takže to nemohli udělat na univerzitním poli, tak na něj zaútočili přes kacířství. Právě přes ty chybné články Wyclifovi. Wyclif v Anglii nebyl od počátku nahlížen jako kacíř, to teprve postupně gradovalo a vyvíjelo se to hodnocení Wyclifa jako kacíře, tudíž i ti příznivci Wyclifovi postupně byli čím dál tím víc podezřelí. Mm-hmm. Co se začátku procházelo, později byl mnohem větší problém, takže on tam je známý už tím, že je odsouzený kacíř ve Vídni. Ale to nemělo žádný dopad, protože to nikdo nebyl schopný provést. To tak on se ocitá před tím koncilem. Paradoxem je, že vlastně mnozí z těch takzvaných koncilních otců jsou lidé, kteří se s Jeronýmem setkali už dříve při Jeronýmově putování Evropou. Takže oni ho znali, byli svědky některých jeho výstupů a věděli taky, že Jeroným je pěkně ostrý a že byl proti ním. Takže tam ještě byli
0: on tam stojí minula. Před tím koncilem, kouká po těch lidech a říká, já toho jsem potkal v Paříži, toho jsem potkal v Kolíně. Ano. Nebyl tam ten v Heidelbergu, že jo?
1: No, ano, tak nějak
0: tam,
1: to bylo.
0: Ten jo, ne, Damane, no.
1: Jo, a oni mu tam, myslím, že mnozí mu to i připomněli, že se to objevilo i v těch obžalobách, co kdy, kde řekl. Mm-hmm. A tam ta výtka byla jednak to, že se držel Wyclifa a také, že se pouštěl jakožto filozof do teologických témat. Po Husově smrti ale koncil zvolil trochu jinou strategii, nebo dost jinou strategii, protože říkal, tak odsouzeného kacíře už máme. Teď bychom potřebovali napraveného kacíře. Mm-hmm. A oni začnou s Jeronýmem jednat výrazně, výrazně lépe. Dokonce za ním pošlou jednat, on nevystoupil ještě před tím koncilem, do toho vězení posílají delegáty, kteří s ním jednají, jakým způsobem by on mohl odvolat.
0: Takže když si to představím, jenom já, tak jsou oba v kostnici, Hus mm-hmm. i Jeroným, nenavštíví se, Hus je upálen, Jeroným se to dozvídá ze zpožděním, je stále ve věznici, nebo vězněn, a pak za ním takto přichází.
1: Přicházejí ti nejsmířlivější a nejvzdělanější. Myslím si, že pro obě dvě ty strany to musel být požitek spolu navzájem debatovat. Jo. A opravdu zacházejí s ním ohleduplně a nabízejí mu diplomatickou cestu, jak se zachránit. Ale zároveň moc sám sebe nepopřít. Mm-hmm. Jo. Takže se shodnou na tom, že on se zřekne bludných článků u Husa a u Wyclifa, ale nezřekne se toho, co je v jejich učení pravdivé. Že to nechají pod tímhletím obecným zastřešením. To je dohoda, se kterou Jeroným přichází před koncil. Nicméně zdaleka ne všichni v těch koncilních hlavicích jsou naladěni podobně smířlivě jako vyjednávači. A ti na Jeronýma útočí a žádají od něho výraznější odsudky. A na to on přistoupí.
0: Mm-hmm. Takže ještě k tomu taky to drama těch vyjednávačů někde teda ve vězení, na něčem se domluví, on pak přijde před ten koncil a jak už to bývá, vlastně to domluvené tak úplně neplatí, protože najednou přichází nová skutečnost a pravděpodobně tuší požadavky nebo tvrdší vůči Jeronýmovi a on to znovu se s tím musí teda nějak vyrovnávat a na to přistoupí, jo?
1: Na to přistoupí, takže on, tam těch kroků bylo ještě několik, ale výsledek je takový, že on se Husa zřekne. Zřekne se kacířství, ale není propuštěn z vězení.
0: Ví se zhruba ten čas, kdy to bylo?
1: To je podzim 1415.
0: Mm-hmm. Jo.
1: Ono se to vleče.
0: Takže se zřekl Husa, ale nebyl propuštěn.
1: Nebyl propuštěn. Mm-hmm. Ta jeho zkušenost ze samovazby, z toho krutého zacházení musela být strašná. Taky on byl v izolaci. A ten koncil vlastně neměl moc chuti se zaobírat s nějakými jednotlivými kacíři. On řešil mnohem větší úkoly, odstraňoval dvojpapežství, trojpapežství, snažil se o určité církevní reformy a tadyhle tento plevel drobný je vlastně jenom obtěžoval a stěžoval jim ty veliké úkoly, které oni si přece vzali. Mimochodem ten kosnický koncil byl velkým úspěchem Zikmunda Lucemburského na evropské politické scéně. Můžeme ho plně srovnávat tím s významem s jeho otcem Karlem IV., no, že se mu podařilo odstranit trojpapežství. Když je Jeroným v tom vězení, tak zase v tom koncilu převáží myšlenka, že je zapotřebí ho konfrontovat s tím kacířstvím důrazněji, a oni mu řeknou, tak my tě předvoláme a budeme ti dávat výpovědi a ty řekneš věřím, nevěřím. Jinou možnost nemáš. Mm-hmm. No. A to už je ve chvíli, kdy to už jsme se přehoupli do jara 1416, to je ve chvíli, kdy Jeroným už lituje toho, že se zřekl Husa, taky mu dochází, že když už jednou odvolal, mě nepustili, takže ta cesta pryč zřejmě není. Také tam asi hrálo roli vědomí, že mučednictví patří k jednomu z rysů křesťanství. Že to je znak pravé církve. To je to, oč Husovi Jeronýmovi šlo. Jaká je ta pravá církev? Která církev tady na zemi nejvíc odpovídá té skutečné reálné církvi v tom dokonalém světě? A oni řeknou, to je ta církev, která naráží na odpor mocných. To je ta církev, kde mučedníci přicházejí o svůj život vůli víře v Krista. Takže toto vědomí Jeronýma posiluje a on se vědomně rozhodne, že se k Husovi přihlásí, že se zřekne toho, co odvolal, a že se vypraví na tu cestu mučednictví. Protože to je cesta, která je dobře křesťanská z jeho pohledu. No.
0: Ví se něco o reakci koncilu, když on, měli pocit, že už ho zpracovávají a najednou teda po tři čtvrtě roce jim řekne.
1: Ono to vygradovalo. On, jemu náleželo nějaké právo na slyšení a to už bylo zřejmé, že on z toho vycouvá z těch původních postojů a že se vrátí k svému počátečnímu přesvědčení, mm-hmm. že se postaví za Husa. A on to svoje vystoupení před koncilem pojme opravdu ve velkém stylu. Napadne celou tu proceduru, tak já mám odpovídat věřím, nevěřím, zatímco ostatním je tady dáno plné slovo, co to je. Já mám odpovídat ve zbědovaném stavu, rok jsem v žaláři a oni jsou v plné síle, co to je. A provede to takovým dost velkolepým způsobem, ve kterém uplatní právě ty své řečnické dovednosti a ty posluchače vlastně osilní svým vědomím. Jeden ze svědků toho koncilu nějaký, nevím, jestli byl přímo účastník nebo jenom pozorovatel z Itálie, tak ten si poznamená, no jasně, jako kacíře jsme ho museli upálit, ale filozof byl výborný. Jo, tak já to trošku paroduji, ale tímhle způsobem on to zhodnotil. Nakonec takovou tu kacířskou čepici, kterou známe z obrázku pomalovanými ďábli, tak tu odhodil někam do posluchačstva a řekl, Kristus šel s trnovou korunou, tak já jako mučedník půjdu na smrt taky. Taky prohlásil, že lituje, že se Husa zřekl, že to byl jeho přítel a že mu slíbil podporu a že to udělal pod velkým nátlakem. A 30. května 1416 je odsouzen a protože je kacíř, tak z pohledu tehdejší společnosti, on v té společnosti nemá místo, proto musí být i hned zlikvidován, vlastně odstraněn, anihilován, spálen na popel, hodzen do řeky. No. A o té jeho smrti je svědectví podobně jako o Husově smrti.

0: S evangelickým farářem Jiřím Templerem si Daniel Ženatý povídá o Jeronýmovi Pražském. Už jsme došli k jeho smrti v Kostnici 30. května 1416. Na stejném místě se traduje, jako byl upálen jeho přítel, mistr Jan Hus. Je to těžké téma, ale říká se také, že Hus měl v něčem tu smrt snazší než Jeroným. Jak to bylo?
1: Kolem Husa byl okruh přátel, kteří si mohli dovolit to, co prý tenkrát při upalování bývalo běžné, podplatit katovi pacholky, aby nachystali obzvlášť suché dřevo, čímž ta poprava byla rychlejší. Jeroným už tolik pozornosti neměl, čeští páni odcestovali po neúspěchu Husově z Kostnice, takže jich tam moc nebylo a údajně ta Jeronýmova smrt byla hodně trýznivá, protože to dřevo špatně hořelo, takže on se tam dusil dlouho v dýmu. No a po smrti oba dva ale svorně společně začali být uctíváni českou církví jako mučedníci kostničtí a byli uctíváni pospolu. Jo, nebylo to, že by Jan Hus byl nějak výš, zvlášť oba dva byli nahlíženi na stejné úrovni.
0: Jak se stavět k historickým událostem, k těmto příběhům? Je nějaká paralela, nějaká spojnice, odkud můžeme něco čerpat, co nám může pomoct? Jak se k tomu ty jako Jiří Tengler stavíš?
1: Určitě je tam několik věcí. Tak jednak hluboké přátelství mezi lidmi, které je drží, podněcuje k činům, k myšlenkám. Druhá věc, která je na Jeronýmovi uchvacující přímo, je jeho vzdělanost. Ta touha po moudrosti, po poznání, potom vyjádřit se, diskutovat, mluvit otevřeně, zároveň ale s pádnými argumenty. To je věc, kterou v současnosti nesmírně potřebujeme. Také, to je třetí věc, která je na Jeronýmovi pozoruhodná, právě díky tomu nadhledu se umět vysmát hloupým lidem. Poučeně, trefně, bez nenávisti, ale zároveň s tím, že tu jejich hloupost odhalíme. To bychom se mohli učit.
0: To si mohou dovolit, ale opravdu lidé jaksi vzdělaní a jistí v kramflecích.
1: Proto je... potřebujeme vzdělance, proto aby potřebujeme... se smáli hlupákům, tak aby tomu ostatní rozuměli, oč tam jde.
0: Jiří, moc ti děkujeme, bylo to strhující vyprávění o Jeronýmovi Pražském. Jsem moc rád, že jsme si takhle spolu mohli povídat. Děkujeme, měj se moc pěkně. Vzdělávej se, abys mohl mluvit i k nám a abys nám mohl takovéto příběhy podávat. Díky. Měj se moc hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak to bylo, milí posluchači, povídání s farářem Českobratrské církve evangelické v Poličce, panem Jiřím Tenglerem. Jemu i vám přeje pěkný den Daniel Ženatý. Naschledanou.

0: přídech, teprv v tesknosti dojdech. Otázá mne jeden z nich, Jisav Černé, chápí, jakž to mních.
1: Pravdou. Proč si ty sem přišla? Co zde chceš? Proč před nás cestu nejdeš? Chceš-li sobě konec vzjeti? Musíš mnoho zlatých měti.

0: pryč od toho.
1: Když jsem byla po všem světě, tak staří jakožto dítě, žádný mě nechtěl přijeti, teprve rozbych v nebi

V 1 hodinu ráno vás na Proglase zveme k poslechu komorní hudby. Nejprve vám nabízíme duo pro housle a violončelo číslo 2 od Bohuslava Martinů. Skladbu zahrají Alžběta Falcíková na housle a Judita Šprochová na violončelo.

Slyšeli jste skladbu Duo pro housle a violončelo číslo 2 od Bohuslava Martinů, kterou na housle zahrála Alžbita Falcíková a na violončelo Judita Šprochová. Následuje 10 skladeb od Astora Piazzolly. Skladby zahrají Štefan Pintiu a Rodrigo Reichl na housle, Mike Ruthledge na violu a Christopher Groth na violončelo.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste 10 skladeb od Astora Piazzolly, které zahráli Stefan Pintiu a Rodrigo Reichl na housle, Mike Ruthledge na violu a Christoph Groth na violončelo.
1: Proglas přebírá relaci Rádia 7.

Dnes začneme malým příběhem, který je spíše vtipem, ale může posloužit i k zamyšlení. V jedné rodině vyrůstal malý chlapeček, který byl na svůj věk velmi šikovný. Zdálo se, že rozumí všemu, co se mu říká, ale vůbec nemluvil. Jeho rodiče si s tím dělali starost, chodili s ním k lékařům, ti žádnou vadu nenalézali, nicméně chlapeček nemluvil. Jednou, tomu mohlo být asi 4 nebo 5 let, si sám hrál ve svém pokoji v horním patře domu. Tu najednou se běhl ze schodů a vykřikl,